promění barev přejde v pastel. Já byl dřív jako ty, živý změnou. Pak tě čas

nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná.

večer by zněla od Mojze se melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka.

0: neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak.

rád pálil svět, chtěl si prachy na mejdan. Byl to hloubej špás, když si v noci vyšel ven, snad se z trochu třás, trochu třás.

0: Milovníci country muziky si u nás přijdou na své. Legenda české country Mirek Černý a jeho Country dostavník. Na jeho příjezd se v našem vysílání můžete těšit každý všední den v 9 hodin večer. Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček, které si zaspíváte. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Je tu pátek a na vlnách Českého rozhlasu posloucháte další díl mého pořadu Desky, pásky, vzpomínky a neb nežil jsem jen život Karla Gotta. Dneska budete poslouchat nádherné a krásně vystavěné písně, které vám budou zpívat hlavně úžasné mužské hlasy. Celoživotně jsem zatížený na tenory, ale prostor dneska dám i baritonům. Startujeme upřímným písňovým vyznáním Karla Gotta, konkrétně písničkou Hudba se mnou vchází a se mnou dneska vlastně taky.

Myslím si, že už jste určitě slyšeli o nejúspěšnějším mužském mezinárodním nadžánrovém kvartetu Il Divo, které založil a dlouhá léta umělecky vedl britský mediální magnát, manažer a producent Simon Cowell, který se proslavil i jako nelítostný porotce, než kvůli kat, řady mezinárodních televizních soutěží. 2 roky Simon Cowell pátral po celém světě po mladých operních zpěvácích, obdařených nejen zlatem v hrdle, ale i přitažlivým zemějškem. Prostě chtěl, aby se zpěváci, které vybere, líbili ženským. Výběr v roce 2003 uzavřel. Jeho přísným sítem nakonec prošli španělský baritonista Carlos Marín, americký tenorista David Miller, švýcarský tenorista Urs Bieler a francouzský popový zpěvák Sébastien Isambard. Il Divo skvěle propojilo popový a operní svět. Tak si teď Il Divo poslechněte ve vám důvěrné známé písni The Winner Takes It All z repertoáru švédské skupiny ABBA. Mimochodem, Il Divo začalo nahrávat své první album v únoru roku 2004 ve Švédsku.

Na Il Divo mě upozornil Karel Gott, který s tímhle souborem účinkoval v jedné německé televizní show. Il Divo debutovalo v pražské O2 aréně 13. září roku 2012. Hned jsem začal schánět lístky na jejich koncert. PR tohoto koncertu měla na starost Kateřina Dětková, o níž jsem v tu chvíli pochopitelně vůbec nevěděl, že je sestrou novináře Honzy Dětka a že bude jednou produkční jeho mimořádně úspěšné televizní talk show Sedm pádů Honzy Dětka. Katka Honzovi do každého pořadu vybírá hosty. Katce jsem slíbil, že na podporu koncertu Il Diva připravím s Karlem Gottem jeden z dílů rozhlasového pořadu Zpátky si dám tenhle film a Katka mi slíbila setkání Karla Gotta s Il Divo po koncertě v O2 aréně. A protože jsme profesionálové, oba jsme své slovo dodrželi. Když jsem Karlovi před koncertem Il Diva oznámil, že se s jeho členy po jejich koncertě sejde, začal jako obvykle lamentovat a podceňovat se. Proč takové věci organizuješ, Honzo, když oni vůbec nemají ponětí, kdo je to starý goťák z Prahy? V tu chvíli jsem nečekal, jaká překvapení Il Divo ten večer Karlovi připraví. Každý z členů Il Divo zaspíval asi dvě písničky solově. Když přišla řada na švýcarského tenoristu Urse Bielera, pozdravil se s publikem a pak se mu svěřil, že jsou dva zpěváci, jejichž magnetofonové kazety měl jeho táta v autě a ti ho ovlivnili natolik, že se stal zpěvákem a jmenoval krále Kalypsa, amerického zpěváka Harryho Belafonteho a Karla, kterého přivítal v publiku. Karel se v tu chvíli na mě spokojeně podíval a z jeho pohledu šla vyčíst radost, že ho přece jen někdo zná. J'ai compris tout.

Jestli se Karlu Gottovi na Il Divo něco nelíbilo, byl to fakt, že takřka ve všech jejich písních dostával největší prostor nádherný baryton Španěla Carlose Marina. Karel to nemohl pochopit a několikrát mi řekl, že se s tím ještě nesetkal, že vždycky jsou přece upřednostňováni tenoři. Z koncertu Il Diva jsme byli nadšení a když jsme po koncertě přišli za Il Divo do šatny, chyběl v ní právě španělský baritonista Carlos Marín. Karel ostatním členům předal své neprodejné CD, které měl určené jen pro zahraniční umělce, novináře a taky pro nejbližší přátele. A taky jim do jejich repertoáru doporučil terčet Svět lásku má, který naspíval s Peterem Dvorským a Palem Haberou. Po chvíli do šatny vstoupil baritonista Carlos Marín, poklonil se před Karlem málem až k zemi a pravil: zdravím jednoho z největších evropských tenorů. Karel vykulil oči a zeptal se ho: jak vy mě jako Španěl můžete znát? Carlos se pousmál svým zářivým timolinovým úsměvem, kterým okouzloval ženy po celém světě, a odpověděl: narodil jsem se v Hesensku a i když jsme se s rodiči přestěhovali do Madridu, k babičce a tetám v Německu, jsem jezdil na prázdniny. Byly vaše velké faninky a vaše alba si pouštěly od rána do večera. Karel mu s vážnou tváří odpověděl: tak to mě moc mrzí, že jsem vám ničil prázdniny a kazil vkus, ale snad ne moc. Il Divo se rozesmálo a bylo to jejich první setkání s třeskutým humorem Karla Gotta. Poslechněme si teď v podání Il Divo písničku You Are My Destiny, kterou před 5 lety naspívali s jejím autorem, kanadským zpěvákem a skladatelem syrského původu Paulem Ankou.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Il Divo a Karla Gotta spojovala pěkná řádka písní, které měly v repertoáru. Jedna písnička z repertoáru Il Divo pak obohatila Gottův repertoár. Jde o písničku, kterou Il Divo v roce 2005 naspívalo se slavnou kanadskou zpěvačkou Celine Dion, které se mimořádně dařilo i ve všech frankofonních zemích. Ona písnička se jmenuje I Believe in You a Karel Gott ji nahrál v roce 2008 v duetu s Lucí Bílou a český text Krása jim na míru napsal textař, básník Pavel Vrba, který má na svém kontě přes 2000 písňových textů. Lucie a Karel mu ji zaspívali na oslavě jeho 70. narozenin v pražském divadle Hibernia. My si písničku I Believe in You teď ovšem poslechneme v interpretaci Celine Dion a Il Diva.

Il Divo se jen pár let po svém založení stalo doslova celosvětovou senzací. V roce 2006 dokonce takovou, že si je na své severoamerické turné, čítající 20 koncertů, pozvala nejprodávanější a nejúspěšnější zpěvačka všech dob, Barbara Streisand. Il Divo si s Barbrou zaspívalo na každém z koncertů 3 písně a jednou z nich byla nádherná árie Music of the Night z muzikálu Phantom Opery. A tu si teď poslechneme. Night time sharpens, heightens you.

Hodně jsme se s Karlem Gottem a se členy mezinárodního pěveckého kvartetu Il Divo nasmáli i během našeho druhého setkání v pražské O2 aréně v roce 2014. To tenoři David, Sebastian a Urs Karlovi na baritonistu Karlose prozradili, že sbírá kalhotky a podprsenky, kterému příslušnice něžného pohlaví házejí na jeviště. Kluci nám taky prozradili, že Carlos má ve své paraguajské vile pro dámské prádlo od faninek vyhrazenou velikou místnost a že se obávají, že je nebude mít brzy kam dávat. Poslechněme si teď v podání krále milostných romancí, britského zpěváka Engelberta Humperdinka a Il Diva píseň Spanish Eyes z autorské dílny německého kapelníka, multiinstrumentalisty a skladatele Berta Kampferta. Jeho písně zpívali například Frank Sinatra, Dean Martin, Elvis Presley, Johnny Mathis nebo Karel Gott.

Posloucháte pořad Desky, pásky, vzpomínky aneb Nežil jsem jen život Karla Gotta. Od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Honza Adam. Na konci roku 2008 nebo začátkem roku 2009, to už si úplně přesně nepamatuji, mi Karel Gott řekl: Honzo, prohledej prprosím diskografii Il Diva nebo svůj archív duetů a zkus najít něco pro mě a Lucku Bílou. Nějaký duet, který bychom v premiéře zaspívali na udílení cen televizních diváků TT. Karlovi jsem nabídl 10 duetů a zdůraznil jeden, který se mi nejvíc líbí. 100% jsme se na něm shodli a Karel pak Luce nabídl námi vybraný duet Just Show Me How to Love You, který v roce 1997 naspívali britská sopranistka Sarah Brightman a argentinský tenorista a dirigent José Cura. Luce a Karlovi český text Ať láska křídly mává k tomuto duetu napsal dnes už zmíněný Pavel Vrba a my si teď tenhle povedený slavičí duet poslechneme.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Člen Il Diva, Švýcar Urs Bieler, mě po dvakrát během našich setkání požádal o vizitku a ani ve snu mě nenapadlo, že je jednou skutečně využije a že si budeme psát. Ve druhé polovině září roku 2019, kdy už jsem nebyl 4 roky Karlovým tajemníkem, mi Urs Bieler ze své soukromé e-mailové adresy napsal. Vážený Jane, s těžkým srdcem nás zasáhla zpráva o nemoci a trápení jednoho z největších zpěváků naší doby. Zlatý hlas Prahy, mistr Karel Gott, byl jedním z mých prvních pěveckých vzorů. Velmi nás zarmoutily zprávy o tom, jak je tento velký umělec, tato úžasná osobnost, vážně nemocná. Prosím, pozdravujte ho od nás a je nám ctí, že jsme ho mohli osobně poznat a velmi si ho vážíme. Jeho hlas nás provází životem a pevně věříme, že ještě dlouho bude. S nejhlubší úctou Urs Bieler a Il Divo. Karel Gott odešel do muzikantského nebe 1. října 2019 a nejcharizmatičtější člen Il Diva, španělský baritonista Carlos Marín, zemřel 19. prosince roku 2021 na covid ve věku 53 let. Il Divo bylo zrovna na britském turné a během zastávky v Manchesteru byl Carlos Marín hospitalizován a následně uveden do umělého spánku. V něm také zemřel. Tak si teď poslechněme v podání nejmužnějšího hlasu Il Diva v interpretaci Carlose Marína, který bral hodiny zpěvu u španělské sopranistky Montserrat Caballé píseň Vášně a zrady Delilah.

Fanoušci Karla Gotta a Carlose Marína jsou po smrti svých oblíbenců svorně názoru, že poté, co tu s nimi nejsou, není svět už takový, jakým býval. Že už není báječným koutem a místem k radování. Já si to myslím taky. Carlos Marín dospíval před chvílí píseň Delilah, proslavenou Tomem Jonesem a Karlem Gottem. Před 13 roky se Il Divo spojilo s prvním mužem britského muzikálu, tenoristou Michaelem Ballem, a společně naspívali krásnou árii Love Changes Everything z muzikálu Andrewa Lloyda Webera Aspekty lásky. U nás tuto píseň českým textem Zdeňka Borovce proslavil Karel Gott. Love, love changes everything.

Zbylí členové Il Divo si mysleli a dodnes myslí, že Carlos Marín je nenahraditelný. Ale ve triu vystupovat nechtěli a tak je od roku 2022 členem Il Divo charismatický mexicko-americký baritonista Steven Labrie s nádherným hlasem. Otevřeně přiznávám, že se mě líbí i jako chlap. Poslechněte si teď, jak ladí Stevenův nádherně zbarvený bariton z hlasy ostatních členů Il Diva. Loni měli kluci koncert v Taipei, což je hlavní město Tajvanu. Jehož záznam vyšel na CD a DVD. Zakončili ho nádhernou árií Somewhere z Bernsteinova muzikálu West Side Story.

Loni mě Švýcar Urs Bieler jménem Il Diva pozval na jejich koncert v pražské hale O2 Univerzum. Po koncertě jsme vzpomínali na Karla Gotta, kluci mi vyprávěli o jejich spolupráci s Michalem Davidem a taky mě požádali o pomoc. Svěřili se mi, že v dnešní populární hudbě se jen těžko hledají velké melodické písně s klenutými refrény. Takové písně podle nich, a já s nimi absolutně souhlasím, v současnosti nevznikají. Vyzvali mě, abych jim doporučil písně Karla Gotta, kterými by mohli obohatit svůj repertoár. Nabídl jsem jim nejen hity Karla Svobody, ale i Ondřeje Soukupa, Zdeňka Bartáka, Michala Davida, Jaromíra Klempíře a Pavola Habery. A taky nesmím zapomenout, že jsem Švýcarovi Urzovi řekl: máš nádherný tenor a fanoušky doslova po celém světě. Měl bys natočit vlastní album. A víte, co mi Urs odpověděl? Jsi druhý, kdo mi to takhle naléhavě řekl. Druhý po mé ženě. A tak hledám a hledám repertoár i pro Urse Bielera. Krásná a moc zajímavá práce. Kdyby se něco z ní povedlo, bylo by to super. A vy byste byli první, komu bych to prozradil. Držte mi palce. S Il Divem se pro dnešek rozloučíme nejslavnějším bolérem všech dob, mexickou písní Besame Mucho. Víte, co Besame Mucho znamená? Líbejně. Přeji vám, abyste byli zdraví a šťastní, abyste milovali a byli milováni. A abyste kráčeli jen a jen za štěstím. Za týden se s vámi těším naslyšenou při poslechu mého pořadu Desky, pásky, vzpomínky. Váš Honza Adam.

Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda. Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Iva Hitnerová. Dobrý den, ahoj, vítej. Pojďte se s námi smát a život s humorem brát.
0: Humoriáda.

0: Valdemar Matuška a písnička Já si vseděl na pár tónů nám zazněla v úvodu Humoriády. Iva Hitnerová, dnešní host. No a máme pro vás hned na začátek skvělou pozvánku zároveň na Iviny obrázky a zároveň do rozhlasu. Výstava ano, začala.
1: Ano, mám výstavu v budově Českého rozhlasu na Vinohradské. Je to jakoby podvrátnicí, je tam takový myslím, že jenom dva dny v týdnu, ale teď tam byly dny otevřených dveří, myslím, že tam přišlo opravdu hodně lidí a jsem ráda, že mám tu výstavu právě v Českém rozhlasu, protože pro mě od jak živa je neobyčejně důležitý a vlastně jsem na něm vyrostla. Všecko důležité, co vím, jsem se dověděla z Českého rozhlasu.
0: Nepovídej. A teď si chytrá jak rádio, jak se říká, v uvozovkách samozřejmě, ano. Tak určitě si měla i jiné zdroje pro získávání vědomosti a zkušenosti v životě, ale děkujeme za to vyznání rozhlasu. Obrázky jsou k vidění, jak už Iva naznačila, každou středu a čtvrtek od 12 do 18 hodin až do 28. května, no a výjimečně i po dva květnové pátky 15. a 22. Takže Galerie Vinohradská 12, tam to všechno najdete. No a na křtu byly známé osoby.
1: Kdo ano, ti, ano, měla
0: kdo,
1: jsem tam.
0: Nebo na vernisáži, kdo zahajoval, kdo byl jako host?
1: Tu výstavu zahajovala paní, která pracuje v Českém rozhlase, Foglarová, a vlastně se čekalo, že tu výstavu zahájí pan profesor Neužil, ale protože zřejmě někomu vyndaval srdce nebo něco takového, což považuji za opravdu důležitější, než aby mi zahájil výstavu, takže jsem si tak nějak zahájila sama právě tím vyznáním k Českému rozhlasu.
0: No ale právě ta Iva nechce prozradit, že jí tam přišli David Gránský, Dana Syslová, Dana Batulková.
1: Ano, ale to jsou všechno kolegové. Kolegové, s kterými pracuju, ale moji sakra oblíbení kolegové.
0: Ale ne každý je má na vernisáži.
1: Aha, to je pravda.
0: Všechny pohromadě. Tak už to víme, přijďte do Galerie Vinohradská 12. A teď nás Iva pozve na humor z našeho archivu. Co to bude na začátek?
1: Ano, je zajímavý, že já vždycky instinktivně vybírám někoho, koho znám, protože jsem zvědavá, co dělal nebo co vyprávěl, a už zjistila jsem, že už jsem tak stará a tak dlouho už jsem v téhle profesi, že už znám všechny. Všechny osobně, tudy všude seděl. Ale tak jsem na začátek vybrala Halinu Pavlovskou a Richarda Tesaříka.
0: Ano, sešli se kde jinde než v banánových rybičkách.
2: Richarde, měl jsi někdy k nějaké spolužačce ve škole nějaký vztah?
3: No, měl, začalo to už na základce ve 8. třídě. Přistěhoval se z Brna do Prahy a to bylo jak rána kladivem. Jsem se zamiloval a teď jsem v 6 ráno už jsem vstával a v 6:30 jsem vstal v zimě, rozumíš, byla zima. Koukal jsem, když ona rozsvítila v tom pokoji, bydleli ve 3. patře, a teď já tam chodil a pískal jsem takový to.
2: To bych chtěla.
3: Upozorňoval jsem strašně na sebe, že jo. A rok jsem okolo ní takhle chodil a občas jsem dostal pohlavek, že hlučím na ulici, když jsem pískal. Nic, neopětovala to. No, pak...
2: Nechápu.
3: Naštěstí. Později se ukázalo, že to mělo důvod, protože ona byla na ženský.
2: Chybka se vloudila. Já vám řeknu další radu mojí, jak přežít školu a pedagogy. A ta zní... Zamilujte se. Já totiž na gymnáziu jsem první rok strávila poměrně dobře, protože jsem se zamilovala do spolužáka z vyššího ročníku. Pak, jak jsem stárla, tak jsem moudřela. Pak jsem pochopila, že k té lásce už mi stačí jenom přestávky. Tak už jsem chodila jenom na přestávky. Pak jsem už ve třetíku a ve čtvrtíku pokročila tak daleko, že už jsem jenom číhala po vyučování před školou. Měla jsem s tím opravdu problémy a moje maminka to tehdy musela žehlit. Ale naštěstí se to docela dařilo, protože jak byla učitelka, tak zase učila takového poměrně nablblýho chlapečka a jeho maminka byla lékařka. A oni udělali takový barter už v té době. Takový směnný obchod. Takže ta lékařka napsala omluvenku pro mé neomluvené hodiny a maminka nechala projít chlapečka z češtiny. No, ale byl tam ještě jeden takový docela hezký okamžik, protože pak stála ta moje třídní s tou mojí matkou nad tou omluvenkou, kde to bylo řádně omluveno. A ta moje třídní se tak na tu moji matku podívala a říkala, Ale paní doktorko, obě víme, že to není pravda. A moje matka, ta právnice, ačkoliv to neprovozovala tu praxi, se v ní najednou probudila a řekla, chcete říci, že já lžu? A odmaturovala jsem.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak Iva Hitnerová se nevyhne otázce, která tam padla, to téma školní lásky. A spolužáci nebo i pedagogové, týkalo se to jich? Měla si nějakou platonickou takovou lásku?
1: To je zajímavá
0: musí říkat jméno,
1: otázka.
0: Jenom ano, ne.
1: Já jsem měla spoustu školních lásek, dokonce takovou první výraznou na gymnáziu s takovým bezvadným klukem, fotografem jsem chodila celý gimpl a tak, ale uvědomila jsem si, že třeba na DAMU jsem měla úžasný pedagogy a že jsem byla úplně nadšenou obdivovatelkou mého profesora Oty Sklenčky, který nás učil a já jsem na něj koukala jako na takového starého moudrého pána, který byl fakt byl senzační. Zaprvé to byl výborný herec, což je vždycky dobrá premisa pro to, aby člověka učil, když víte, že to sám dělá dobře tu profesi. A hrozně jsem toho tu obdivovala a až s odstupem let mi došlo, že jemu bylo v té době 50 let, když to pro mě byl ten moudrý stařec, a že nikdy mě nenapadlo, že s tak starým člověkem, 50-letým, jako by tam mohlo být na tom obdivu i něco dalšího. Tak mi to teď v těch mých víc než 75 připadá docela dojemný, jak tenkrát 50-tník byl opravdu starý pán.
0: No ale zanechal stopu důležitou v svém životě. A to je dobře. Pokračujeme dál, přátelé. Budeme s Halinou Pavlovskou a Richardem Tesaříkem řešit téma, jak přečít školu a pedagogy, anebo nastoupí Jiří Lábus s příhodami z Ypsilonky. Vyberte si A nebo B, SMS-kou Humor mezera A, Humor mezera B, pošlete na 90 011 04. Telefon máme 731 800 900.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Dnešní posádka humoriády Iva Hitnerová a Pavel Kučera vás zdraví. Chceme znát váš názor, vaše hlasy v naší humoriádě v prvním souboji. Bude to Halina Pavlovská s Richardem Tesaříkem nebo Jiří Lápus a Příhody s Ypsilonky. Vyberte si v tuto chvíli i na telefonu ve vysílání 731 800 900. Dobrý den. Tak šup.
2: Halo, halo.
1: Hurá.
2: Halo.
1: No.
2: Zdravím paní Ivu Hitnerovou. Pavle, vás taky zdravím, Marta. Tady jsem v Rožnově, tady jsou kačenky, voda tady spíká.
1: Děti tam jsou, švitoří, slyšíme.
2: Užívám života a dala bych pokračování. Ahoj.
1: Děkujeme, děkujeme pěkně, mějte se hezky, dobré odpoledne dalšímu. Kdo pak to je? Halo, halo, už se slyšíme.
3: Dobrý den, Pavle, Karel Zbojkovic, zdraví vás i paní Hitnerovou.
4: Děkuji.
3: A já bych si přál Bčko.
1: Děkujeme pěkně a mějte se. Dobrý den.
5: Dobré odpoledne, Standa Zjemník, kvůli humoriádě přestal sekat trávničky.
1: To je dobře.
5: Zdravím vás i paní Hitnerovou a vybrala moc hezkou ukázku.
1: Takže
5: tak bych si přál.
1: Ano, vy jste přestal sekat, abyste se neublížil, že ano, abyste mohl zavolat, abyste to nedělal zároveň. Víc věcí chlapy nezvládnou, ženský ano, samozřejmě. Díky. Dalšího zveme, dobrý den. Halo, halo. Halo.
6: Dobrý den.
1: Ano, dobrý den.
6: Já bych poprosil, když tak pana Lápuse, jestli můžu.
1: Píšeme si hlas a kdo volá? Jenom křestní jméno stačí a odkud?
6: Jo, Jan Emr.
1: Jan, odkud?
6: Ze Skuhrova.
1: Dobře, tak děkujeme. Mějte se hezky, naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo pak volá teď? Halo, halo? Halo? Slyšíme se. Tak tam někdo byl, ale vzdal to. Nevadí, požádáme dalšího o hlasování. Dobrý den.
7: Dobrý den, Kroměříž. Výborně. Bčko.
1: Díky moc a mějte se hezky. Naschledanou. Tak sečteme, přátelé, všechny dorazivší hlasy a výsledek Příhody s Ypsilonky a Jiří Lábus v tuto chvíli.
8: Velice vděčné je povídání o rodičích. A Jirka Lábus začne rovnou o babičce.
9: Já měl babičku, já jsem, ta u nás žila, ta se dožila 93 let. A 5 let žila u nás, tak to je obdivuhodný. A já si jenom pamatuju, že jsem přijel z Liberce, když jsem ještě byl s Ypsilonkou v Liberci, to bylo v neděli, jsem přijel asi 8:30 ráno, autobusem z Liberce, přišel jsem domů, babička seděla na postýlce a přišla babička seděla, říká, ona byla takový věchýtek, taková hrozně hodná, říká, Jiří, pojď sem. Tak jsem přišel, říkám, co je, Ládík tam má v pokoji kurvu. Babičko, co to ona tam byla jeho nastávající žena, jo, pokoj večer tam spala. Já tam byla ráno v 6 hodin, ať mi udělají snídaní a ona řekla, ať si udělám sama. Střih v poledne, bráchova nastávající žena měla nádobí, babička se dělala postel, říká, slečno, já na vás nedám dopustit.
8: A nebylo by něco taky o mamince? Nebo třeba ještě něco jiného.
9: No to se stalo v Liberci, to je to, co se teďka chci vyprávět. A je to pravda, není to vymyšlený, že tam před lety, to, že strašně tam bylo nějaké jugoslavské středisko obchodní taky, nebo nějaká zastupitelství tam bylo. A nějaká paní z toho zastupitelství před Vánocema šla kupovat krocana do obchodního domu a přišla do té drůbeže a říká, dobrý den, prosím, teď velkou čurana. Říká, on ta hrota říká, prosím, čo rána, pěkná, čo rána. Říká, za mnou pane vedouce, pane vedouce, je ten, co pro vás.
4: To je to, co jsi říkal, teď tady mám podobnou příhodu s naší společnou známou, jejíž matka je Ruska. Tak když jí byla asi 18 let, tak s ní šla kupovat takový prší plášť, jako šusťák. Šusťáček. Šli do krámu. Ta maminka říká, prosím vás, dobrý den, potřebuji šoustáček, prosím.
9: Tady slouté to, jo. Že moje maminka chodila se mnou a to byl takový trapas, mě bylo 30 a ona se mnou šla kupovat kabát, říká, prosím vás, kabát je pro chlapce. No, já se tak stěnil lidský.
10: Já měl, moje maminka byla podobná. Tam měla strašný starosti. Jednou večer jsem už ležel, bylo asi 10 hodin a volali kamarádky, že něco je, abych přišel. Tak jsem se oblík a u vchodu jsme měli ještě jeden telefon a tam stála maminka v noční košili s rozpřeženýma rukama a říkala, kam jdeš? A já jsem říkal, volali mě kamarádky, abych šel, nikam nepůjdeš. Maminko, je mi 40. A maminka, nevyspíš se. A takhle jsme prostě diskutovali i teď, že maminka stála před dveřma, já jsem ji nemohl obejít nebo odstrčit, že jo. Teď se nevěděl, jestli se mám zlobit nebo smát, protože maminka byla odhodlaná. A teď zazvonil telefon a tak jsem to vzal, oni to byly ty holky, jako kde jsem. A já už byl rozlobený, jak řekl, maminka vám to vysvětlí. A dal jsem telefon mamince a maminka říkala, no já nevím, proč vůbec nejde.
0: Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak jak to měla Iva jako maminka?
11: To jsem se teď opravdu pobavila, ale musím jenom vzpomenout na svoji tchýni báječnou, která asi před 2 lety zemřela v 95 letech a my jsme si ji přestěhovali k nám do ulice, aby jsme k ní mohli chodit a každý den a tak. A babička, když šla s mým 65-letým mužem po ulici, tak do něj vždycky drcla a řekla pozdrav. Tak a to ano. Už mu bylo mnohem víc než panu Menclovi s tou maminkou.
1: Jsou takové ty výchovné poštuchovače.
11: A on si to člověk vůbec neuvědomuje, že tohle dělá. Já jsem vždycky s pravidelností dělala jsem to nejen svýmu synovi, ale i svým vnukům, že když přijdou tak jim tak jako lásky plně hrábnu do vlásku. A oni tam mají vytvořený ty lepený konstrukce z toho gelu takového. Já vím, že můj syn
1: se to naruší.
11: Stavěl na hlavě vždycky něco jako ten, to byl puberťák, že jako ten Simpson, nebo tak a tyhle mý vnoučci, kterým je kolem 25, tak mají zase takový ty patky a všecko to mají nagelovaný a já vždycky, a myslím to dobře, tak jako navazují lidský kontakt.
1: No, no tak vy to myslíte dobře, oni to berou jako narušení uměleckého díla na hlavě, ale ono se to časem srovná, oni to docení a ocení potom. Přátelé, koho oceníte vy? Dále Jiřího Lábuse anebo Miloše Kopeckého? Vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo B. Hlasujete SMS na čísle 90 01 04. Telefony vítáme na 731 800 900.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jste s námi v Humoriádě, dámy a pánové, v tuto chvíli můžete přidat své hlasy pro Jiřího Lábuse nebo Miloše Kopeckého. Iva Itnerová je s námi ve studiu jako dnešní host. No a ona se vydá do Kerska, to je slavné území Bohumila Hrabala.
2: Ano,
1: co
2: ale
1: tam bude?
2: Já jsem byla vlastně velmi často v Kersku. Jednou za rok je takový den Hrabalovo Kersko, se to jmenuje. Tam je v lesní ateliér Kuba, kde se to odehrává, je tam krásný program, často tam zpíval Václav Neckář, nevím, jestli letos bude. A já jsem tam jezdila díky mému mimořádnému láskyplnému vztahu k Bohumilu Hrabalovi, který mám od doby, kdy jsem hrála v Hrabalových Postřižinách strýce Pepina. A tentokrát, když jsem tam byla naposled, tak jsem si prohlížela tu zrekonstruovanou chatu, která je opravdu nádherně udělaná, velmi autentická, všecko psací stroj, jak kdyby si mistr odskočil jenom na houby. A našla jsem tam svoji grafiku, kterou jsem dělala před mnoha a mnoha lety, která tam visí v tom domě, tak mě to potěšilo a já mám ve svém obýváku nad psacím strojem takový velký obraz, který jsem namalovala v roce 98 a to je Bohumil Hrabal, jak letí nad Nymburkem, kde je ten komín a na něm leze strýc Pepin s Mariškou a jsou tam kočky a pivovar a nad tím letí ten Bohumil Hrabal a je to moje srdeční záležitost, ten obraz, avšak řekla jsem si, že když už tam mají grafiku, tak ještě přihodím ten olej starý a bude to ode mě takový dárek vlastně památce Bohumila Hrabala.
1: Takže to návštěvníci
2: to
1: můžou
2: bude,
1: vidět.
2: Teď to bude v sobotu v Kersku, ta oslava Bohumila Hrabala.
1: Jsou kolem té chaty kočky v současnosti, když to tak hezky opravili?
2: Já myslím, že určitě, že tam chodí. Oni si to ty kočky řeknou,
1: čtyřnohé,
2: že tam jsou
1: myslím,
2: určitě, určitě potomci těch Bohumilových koček, který tam chodí ze sentimentu se podívat.
1: No tak paráda, takže Hrabalovo Kersko teď o víkendu v sobotu si říkám.
2: Ano, ano, ano.
1: Pozvánka možná i pro naše posluchače, pokud by chtěli na zajímavý výlet. Teď je zveme na náš telefon. Hlasujete ještě jednou, připomenu, pan Lábus nebo pan Kopecký. Co vy na to? Dobrý den.
3: Dobrý den, tady je Jirka Šerčan, já vás zdravím, oba do vás.
1: My vás.
2: Dobrý den.
3: Přeju vám hodně zdraví.
1: Ano.
3: A chtěl bych Bčko.
1: Máme zapsáno a děkujeme.
2: Děkujem.
1: Naslyšenou. Dobré odpoledne.
4: Dobrý den.
1: Dobrý.
4: Jsem na vysílání.
1: Jste tu ano. S námi.
4: Dobrý den, zdravím vás oba ve studiu. Tady posluchač z krásné Lípy a psal bych si Bčko.
1: Děkujeme vám za hlasování. Hodně zdraví, naslyšenou. Dobré odpoledne dalšímu.
5: Krásné odpoledne, přátelé. Jirka Strutnovská, zdraví, no nejdřív se sluší pozdravit dámu, takže děkuji. Zdravím paní Hitnerovou a také zdravím samozřejmě vás, pane Pavlíku. No a s tím Pepinem, tak a mě přezdívají, protože já jsem pak hrozně ukřičený a tady vždycky, když otevřu hubu, tak pak nevím, kdy mám zauřít.
1: No hlavně, že nelezete na komín. To by bylo nebezpečné.
5: Ne, se bojím. Jo. A vzpomín, proč jsme v 98. vyhráli na Gáno, no tak když tam máte od toho 98. ten obraz, tak to člověku zapadne všechno hezky dohromady a já bych si přál pana Lábuse.
1: Tak děkujeme, děkujeme. Za váš Jirko, mějte se, naslyšenou. Tak, další bude kdo? Dobré odpoledne. Haló?
6: Dobrý den, tady David, dávám Ačko.
1: Davide, děkujeme, naslyšenou. Další je s námi. Kdo pak? Vítejte.
7: Dobrý den, já bych chtěl Lábuse.
1: Děkujeme za váš hlas, nebo za tvůj hlas. Den dětí se blíží, ano. Děti se nám tady aktivizují. A nebo jsme omladili posluchačstvo, že by? Dobré odpoledne i vám.
8: Dobrý den, Pavle, tady Veronika Rakovník. Přeji krásné pondělí vám a paní Hitnerové, kde jsem strávila své děti ve Veleslavíně a ve Vokovicích,
2: ano,
8: a
2: vím,
8: kde bydlí. Takže přeji krásný den a večer a přála bych si Ačko.
1: Děkujeme pěkně.
2: Děkujeme, mějte se
1: hezky. Naslyšenou. Tak přátelé, sečteme všechno, co k nám dorazilo do dnešní humoriády v tomto kole. Jiří Lábus s Oldřichem Kajzrem budou pokračovat a téma scénky je paní Bohdalová zaskakovala za paní Krombholcovou.
9: Paní Krombholcová zavolala na náš zpravodajský servis s naléhavým sdělením. Již léta ji zastupovala herečka Jiřina Bohdalová. Ano, slyšíte správně. Byla zastupovaná Jiřinou Bohdalovou. Teprve teď, po letech, se paní Jiřina Krombholcová rozhodla, že vše prozradí a řekne nám, jak to tedy celé bylo. Paní Krombholcová, to znamená, vy říkáte, že vás zastupovala v herectví Jiřina Bohdalová.
10: Ano, ano.
9: To znamená ve filmových rolích, v divadelních rolích.
10: Ve všem, co Jiřina hrála, mě ano. zastupovala. V divadle, ve filmu, v televizi, v rozhlase, desky, všecko mě zastupovala.
9: No dobře, ale proč jste se nechala zastupovat? Vy říkáte, že vy jste velká herečka.
10: Ano, já jsem velká, já si to myslím, já jsem se taky líbila všude. Ano, jsem těch cen, co jsem dostala třeba, ty a všecko.
9: Ano.
10: Lvi?
9: No počkejte, to dostala paní Jiřina Bohdalová.
10: Ne, to jsem dostala já.
9: No dobře, vás jste tedy
10: zastupovala.
9: Dobře, rozumím tomu, dobře. Ale proč jste tedy ty role, proč jste se nechala zastupovat?
10: No tak upřímně řečeno to bylo z toho důvodu, že já jsem nechtěla po rámu takhle, kdy se točí ty filmy, jak se říká v těch, jako... se jezdí na filmy
9: exteriér,
10: tak se mi nechtělo tak ráno vstávat, to se musí kolikrát v zimě zatmit, teď v těch zimách někde, teďka si představte, že třeba když někde, taky potom toho textu, co se musí ty herci učit. Jo, to
9: či vy jste radši byla doma?
10: Já jsem byla radši doma. Co já jsem si říkala, že se budu, jak se říká, budu na mě křičet nějaké režit, taky jsou takový třeba. Někteří křičeli co já se budu takhle, tak jsem byla doma.
9: A za vás tedy?
10: Mě vždycky zavolali z té produkce toho filmu, že bych tohle dělala. Tak jsem si to přečetla, když se mi to líbilo, tak jsem zavolala Jiřině, nebo jsem řekla, prvnáci, já jsem zastoupená Jiřinou Bohdalovou, a pak volali Jiřině Bohdalový, no a pak už to dělala Jiřina vlastně zastoupená.
9: Pani Krombholcová, mě by zajímalo, kdy to začalo, kdy jste na to přišli?
10: To bylo při škole, ještě my se známe ze školních, ale my jsme spolužačky vlastně.
9: Takže jste spolu studovali?
10: Ano, my jsme spolu studovali, my jsme dělali
9: divadelní
10: fakultu. Taky jsem absolvovala v zastoupení s Jiřinou.
9: Počkejte, takže už před školou, či vy už za vás studovala herectví Jiřina Bohdalová?
10: Ano.
9: Či ta ústní dohoda nebo písemná, já nevím, či už vznikla před školou?
10: Před školou už ano, dávno.
9: Dobře, paní Krombholcová, nezlobte se na mě, ale to přece byly všechno její role, její helec.
10: Ne, to právě se pletete, to byly moje role. To
9: já chápu, jistě jako má někdo svého manažera.
10: Ano, tak já mám svého...
9: Svou Jiřinu
10: má.
9: No je to neuvěřitelné.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Naším dnešním hostem v Humoriádě je Iva Hitnerová a protože je herečka, tak by nás zajímalo, kde bude hrát v nejbližší době, kde ji můžeme vidět.
3: Já mám pořád i přes pokročilý věk ten diář tak zaplněný, ale v nejbližší době mám představení 25. května v Ďáblicích. V kulturním domě hraju představení Domácí štěstí zavináč hned, který hrajeme už dlouhá léta a pořád ho miluju a pořád mě to baví, i když je to čím dál náročnější, před 2 hodiny neslezu se z jeviště, ale jako i když je to fyzicky náročný, tak zaplať pánbu, nemám problémy s pamětí, že pořád to dávám, i když toho textu je hodně. A pak bych vás ráda pozvala na představení Afterlife na Jezerce, kde jsem velmi šťastná a to představení v titulní roli s Milanem Steindlerem je senzační.
2: Zajímavé to divadelní pozvánky. Ty jsi tak akční, tak ano. Teď akčně prosím vyber další scénku,
3: no
2: koho
3: já si,
2: nabídneme.
3: Já si myslím, když jsme tady měli tu Jiřinu Bohdalovou zastoupení paní Kromboldcové, tak bych poprosila paní Kromboldcovou, jestli by neřekla Jiřince, aby nám tady trošičku něco zavzpomínala na Vánoce, to by mohlo být pěkné.
2: No a taky nové šaty, je tam téma z televariety, dobře, ano. Všechno tam bude. I s Vladimírem Dvořákem. Samozřejmě.
4: Ani jste mi neřekl, jak se vám líbí moje nové šatičky.
5: No hezoučky, no. Krásný, opravdu, já vím, že byly mastný, víte.
4: Kde?
5: Ne, já myslím, jako, že hodně stály.
4: To jo.
5: Já počítám, já budu hádat, jo?
4: No.
5: 3 večerníčky, 1 inscenaci, 2 estrády, co?
4: Samá voda. Já jsem je našla pod stromečkem.

0: A pamatujete se pod kterým?
1: Ale... Pod vánočním.
0: Ne, prosím vás, ne, tohle neříkejte, to mě nepřipomínejte. Ty svátky, radosti, já jsem rád, že jsem na ně konečně trošku pozapomněl.
1: Já náhodou zase ráda vzpomínám na poslední Vánoce. Já my jsme měli krásnou borovičku.
0: My jedli.
1: A jedli. Nevěděli, kdy přestat, víte?
0: No právě.
1: Vy se mi zdá, patříte mezi ty, co se zasloužili o moderní pranostiku.
0: Jako?
1: Na nový rok jsem jako žok, na tři krále.
0: Na nový rok jsem jako žok, tedy promiňte.
1: To pokračuje, na tři krále chutná mi stále, na hromnice o tři kila více, co?
0: Je výborný až na ty 3 kila.
1: Víc.
0: Bylo to 5,5. Ovšem, taky jsme si nedávno řekli dost. Celá rodina.
1: Jak to?
0: No, dost. No, protože jsme se rozjedli strašně, řekli jsme si šmitec.
1: Jo.
0: Hned, jak se se mnou trh ten balkon a... Dědeček musel pěšky na středisko, protože se najednou nevešel do Fiata. A od té doby jíme velmi skromně. 2-3 cholagoly, 1 gastrogel.
1: Trošku jedlí sody na doražení. No. Já vám řeknu, vy máte ohromnou výhodu.
0: Jak to?
1: No, že si všechno na neděli můžete koupit v lékárně.
0: No jo, to jo. No,
1: protože u nás tedy v naší samoobsluze, v naší krásné samoobsluze, to tedy v pátek odpoledne vypadá jako bitva na Moravském poli.
0: No jo, no, to.
1: Já tedy chodím nakupovat jedině, když se mnou jde bratranec.
0: To je lepší. A co on jako
1: no.
0: bratranec?
1: On je reprezentant v basketbale, víte?
0: A co, proč jako...
1: No, ten v každý skrumáži dokáže získat koš.
0: A, ano.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak tolik Jiřina Bohdalová, originál s Vladimírem Dvořákem. Můžeme mít paní Jiřinu dál, anebo nastoupí Petr Nárožný. Vyberte si, dámy a páni, na našem telefonu 731 800 900, nebo pošlete SMSku humor mezera A, humor mezera B na číslo 90 011 04.

se v rock'n'rollu zhlídla, auta měla ploutve a všechny písně křídla.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Právě teď probíhá závěrečné hlasování dnešní humoriády. Jiřina Bohdalová nebo Petr Nárožný? To je otázka na naše posluchače a náš dnešní host Iva Hitnerová už je zvědavá, jak to všechno dopadne. Tak co vy na to? Dobré odpoledne. Kam s vaším hlasem?
2: Dobrý den. Tady Ilona ze Severních Čech. Zdravím vás oba dva. Ano. Jak paní Hitnerovou, tak vás. A přeju si paní Bohdalovou.
1: Děkujeme. Děkuji. Pěkně, naslyšenou. Dobré odpoledne.
3: Miroslav z Karviné. Dobrý den, paní Hitnerová, dobrý den i vám, Pavle.
1: Dobrý den.
3: A hlasuju pro Petra Nárožného.
1: Děkujeme za váš hlas, naslyšenou. Dobrý den.
4: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy, zdravím vás, Pavle, i paní Hitnerovou.
1: My vás.
4: A hlas dávám televariete.
1: Děkujeme pěkně a těšíme se na příště. Naslyšenou, hezký den. Tak tolik pár hlasů pro ilustraci, sečteme úplně všechny a výsledek zní. Televariete, tentokrát Viktor Preiss s Jiřinou Bohdalovou a scénka Malíř.
5: Doňo Giorgino, tu levou ručičku trošičku výš, ano, trošičku výš. Grazie, grazie, prego, prego. Ah, errore mio, Don Giorgino, trochu jsem se zmýlil, tu pravou ručičku, trošičku, víš, grazie, signora, grazie.
6: Ale předtím jste říkal levou, maestro, vy jste se mi zdá trošičku popleta, že?
5: No tak my malíři jsme všichni trošičku střelení, že? Víte, čím se teď zabývám, kolega Leonardo?
6: Ne.
5: Určuje jakýsi koeficient tření.
6: Ale neříkejte, ano. Tření. Já jsem netušila, že se zajímá o ryby. Můj strýc, kardinál Conti, tvrdí, že ten Vinci je cvok. Debilo, myslí jeho? Minulý týden prý vymyslel padák.
5: Řekla jste padák, doně Giorgino?
6: Padák. Já sice taky nevím, co to je, ale zdá se mi to být jeho vadinou. Kdyby vymyslel najlonky, že? Nebo starou mysliveckou, ale padák.
5: Ne, my malíři bychom měli pouze malovat. Víte, proto jsem odešel z federací, jo, ne samé schůze, že? Semináře, konference. A doma bambini affamati, kručilo jim v bříšku, že? Doňo Giorgino, teď jste se mihnula.
6: Já nejsem socha, majstro.
5: Sochu bych nemaloval, Doňo Giorgino, nemaloval.
6: Sochy taky nemají čím platit, že?
5: Vás bych maloval za jediný pohled, Doňo Giorgino.
6: Jestli brzy neskončíte, nedočkáte se ani toho úsměvu. Já už jsem celá dřevěna.
5: Ne, zkuzáte, Doňo Giorgino, portrét není vejce na mě, to já nejsem rychlo malíř a vzhledem k účelu si musíte být podobná. Si míle. Ještě posledních pár tahů, Doňo Giorgino, a momenty a budu hotov. Finito! Jsem hotov.
6: Já se těším, já jsem zvědavá.
5: Už to bude?
6: Nenapínejte mě, ukažte mě.
5: Doňo Giorgino?
6: Da? No co je tohle? No co to má znamenat? Proč je to tak mrňavý, tak píkolo mrňavý?
5: Píkolo mrňavý?
6: Píkolo mrňavý.
5: A čtyřikrát, Doňo Giorgino. Přesně jak jste si přála. Řekla jste přeci, ano, vzítla jste výslovně, že to chcete do pasu. Per pasporto.
1: Možná, že během tohoto výstupu s malířem Viktorem Preissem napadlo Ivu Hitnerovou namalovat pana Preisse, třeba portrétovat, co?
7: Ano,
1: to by bylo něco.
7: Viktor Preiss je mimo to vynikající malíř. On měl už řadu výstav, dokonce jsme se střídali v jedné galerii v Třeboni. A malování ho velmi baví a je na to strašně šikovný.
1: No tak půjdeme třeba na vaši kolektivní výstavu. Co my víme? Do té doby galerie Vinohradská 12, Iva Hitnerová a její obrázky, byla naším dnešním milým hostem. Děkujeme pěkně, hodně zdraví, ať se daří.
7: Vám taky a přeji krásné léto, kdybychom se neviděli.
1: Loučí se i Pavel Kučera, mějte krásný den a ať se vám daří při poslechu pořadu na vlnách Českého rozhlasu.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání.

0: bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Už jen 2 týdny zbývají na podání návrhů do participativního projektu Tvoříme Zlín. Ve Vsetínské nemocnici dnes budou policisté nacvičovat zákrok proti aktivnímu útočníkovi. Od dneška můžou žáci podat přihlášku do 2. kola přijímacích zkoušek na střední školy. Dnes očekávejte většinou polojasno nebo skoro jasno s nejvyššími teplotami kolem 22 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Poslední 2 týdny mají lidé ve Zlíně na to, aby podali návrhy do participativního rozpočtu Tvoříme Zlín. Město letos na projekty, které navrhnou a následně vyberou sami obyvatele, vyčlenilo 7 milionů korun. Zapojit se může každý obyvatel Zlína starší 15 let, který chce přispět ke zlepšení veřejného prostoru ve městě. Jak zastavit ozbrojeného útočníka dnes budou nacvičovat policisté a zdravotníci v nemocnici ve Vsetíně. Cvičení se soustředí především na budovu K a přilehlé prostory. Mezi 12.30 a 14. hodinou bude tato část budovy zcela uzavřená. Podrobnosti přidává mluvčí nemocnice Lenka Plačková.
2: Ty cvičení se budou pohybovat ve vyšší míře. Policisté a služební technika nejen uvnitř nemocničního areálu, ale i v jeho nejbližším okolí. Zároveň upozorňujeme, že se vzhledem k zaměření cvičení může ozývat střelba.
0: Pro Vsetínskou nemocnici jde o 2. cvičení tohoto typu. Před 2 lety se zaměřilo na kancelářské provozy a venkovní prostory. Tentokrát zasáhne i do klinického provozu budovy. Uchazeči o studium na střední škole můžou podávat přihlášky do 2. kola přijímacích zkoušek do pondělí. Seznam škol, které 2. kolo vypsali, najdou zájemci v systému DIPSY. Pokud je součástí přijímacího řízení i jednotná přijímací zkouška od společnosti Cermat, počítá se žákům jejich výsledek z 1. kola. Žáci, kteří jednotný test nepsali, dostanou z této části 0 bodů.
1: Sport.
0: Čeští hokejisté mají na mistrovství světa 2. výhru. Po předchozí prohře v prodloužení se Slovinskem porazila reprezentace Švédsko 4-3. Oproti předchozímu utkání se toho ve hře národního týmu dost změnilo, popisuje útočník Lukáš Sedlák.
3: Vstoupili jsme dobře do tohohle zápasu, dali jsme první gól z předbrankového prostoru, kdy jsme se tam dobře natlačili, to, co nám chybělo ten minulý zápas, a i ty ostatní góly byly takový špinavý, takže to bylo důležité, že jsme na to zareagovali. Si myslím, že jsme nic nepodcenili, nedali jsme góly, dneska nám to tam napadalo, takže podle mě jsme zareagovali správně. No.
0: Ve středu budou hrát Češi s Itálií a poprvé na turnaji v odpoledním čase. Zápas začne v 16.20.
1: Počasí.
0: Ve Zlínském kraji dnes zpočátku očekávejte většinou polojasno nebo skoro jasno. Během dopoledne se začne tvořit kupovitá oblačnost a poté se můžou na severu a západě kraje lokálně objevit přehánky nebo také bouřky. Aktuálně se teploty pohybují mezi 9 a 3 stupni. Nejvyšší teploty dnes pak budou kolem 19 až 22 stupňů a vítr povane slabý proměnlivý.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na dálnici D55 v úseku mezi Hulínem a Otrokovicemi může komplikovat viditelnost mlha. Jeďte tam tedy se zvýšenou opatrností. Zprávy Českého rozhlasu Zlín jsou u konce a teď už předávám slovo Petru Uhříkovi.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Taky dnešní brzké probouzení doprovází ptačí zpěv, jak si všímám, za okny to žije a já vás, milí posluchači, vítám do nového dne. Dnes je úterý, 19. května oslaví svátek Ivo a pokud zajdeme do historie, věřím, že několik zastávek v našem pravidelném kalendáriu taky zaujme. Ale napřed si pustíme Karla Gotta na dobrý start a pohodu u probouzení. Teď je 5 hodin, bezmála 5 minut.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Své probuzené posluchače zdraví Český rozhlas Zlín. Přejeme si dobré úterní ráno k datu 19. května. Nahledneme do kalendária. V roce 1909 se v Británii narodil sir Nicholas Winton. Před druhou světovou válkou, jak víme, zachránil stovky českých a slovenských dětí před jistou smrtí v nacistických táborech. Za své činy byl několikrát vyznamenán a povýšen do rytířského stavu, organizoval hlavně vlakové transporty z Prahy do Británie. Celkem se mu podařilo dostat do bezpečí 669 dětí. Většina z nich byla židovského původu, zbytek tvořili potomci spisovatelů, komunistů a dalších nepřátel nacistů. Dále dnešek připomíná i zpěvačku s jedinečným zabarvením hlasu Věru Příkazkou. Narodila se před 95 lety. Vyrůstala v Lužicích u Hodonína, základy klavírní hry a zpěvu získala na hudební škole v poválečném Zlíně. Později působila v Praze a spolupracovala s Brolnem i dalšími hudebními soubory českého a moravského folklóru. Na dnešek připadá také výročí úmrtí autora sochy Boha Radegasta na Radhošti Albína Poláška. Tento svět opustil v roce 1965 19. května. Pocházel z Frenštátu pod Radhoštěm, vyučil se řezbářem, ale práci doma nenašel. Odjel proto do Ameriky, jeho původní socha Radegasta byla na Radhošti instalována v roce 1931. A polokulatých 85 let dnes oslaví jedinečná herečka Iva Janžurová. K narozeninám samozřejmě gratulujeme.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: Rok 68, Amerika, byla to druhá písnička, kterou Simon a Garfunkel protlačili na první místo žebříčku Billboard. A byla z toho i cena Grammy za nahrávku roku, Mrs. Robinson.

0: Před dvěma minutami bylo 6:15. Projdeme si aktuální předpověď, nahlédneme do meteorologických zpráv a jako vždycky začnu ranními teplotami.
1: Počasí.
0: 5 stupňů je teď v Kroměříži, ve Starém Městě, v Holešově, v Bystřici pod Hostýnem, ve Valašském Meziříčí a ve Vsetíně. 6 stupňů to je Kateřinice Ojčná a Zlín, 9 stupňů hlásí momentálně Maruška Hostýnské Vrchy. 4 stupně vidím v Hošťálkové, v Bojkovicích, Luhačovicích a ve Štítné nad Bláří. A teď ještě hodnota 3 stupně, týká se Vizovic, Strání, Valašské Senice, Rožnova pod Radhoštěm, Velkých Karlovic a Horní Bečvy. Dnes očekávejme zpočátku většinou polojasno nebo skoro jasno, z rána v údolích případně ještě mlhu. Během dopoledne se začne tvořit kupovitá oblačnost. Odpoledne pak převážně oblačnost tvorbou lokálních přehánek, případně se objeví i bouřka hlavně na severu a západě kraje. Večer budou srážky postupně ustávat a oblačnost ubývat. Nejvyšší dnešní teploty 19 až 22 stupňů, povane slabý proměnlivý vítr a to rychlostí mezi 1 a 4 metry za sekundu. Rozptylové podmínky máme ráno mírně nepříznivé, přes den by se měly upravit na dobré a biozátěž zůstává pouze mírná na jedničce.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Napadlo vás někdy, kdy a kde se poprvé objevila zmrzlina? Odpověď nabídne už za chvíli Martin Písařík v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo.
2: Říkají jí srnčí máma. U sebe doma v Osvětimanech na Uherskohradišťsku se totiž často musela postarat o zraněná nebo opuštěná mláďata lesní zvěře, která by bez péče člověka nepřežila. Markéta Rebrošová zachraňuje srnčata před sečí, je pilotkou dronu a jako myslivkyně sází na osvětu. Na to všechno přijde řeč už 21. května. Naslyšenou se těší Markéta Macháčková.
1: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že zmrzlinu znali už staří Peršané, Egypťané a milovali i římský císař Nero? Tehdy to byl ale pouze sníh ochucený ovocnou šťávou a medem. Římští císařové si ho nechávali přivážet z hor, například Olympu nebo Etny. Římané tehdy už znali speciální podzemní skladovací prostory, v nichž sníh uchovávali i v létě. Staří Číňané vyráběli tuto pochoutku za pomoci ledku, který směs namrazil. Ze starého Mongolska pocházejí zprávy o výrobě zmrzliny z kobylího, kozího nebo velbloudího mléka. Tato receptura se ve 13. století dostala do Itálie díky slavnému cestovateli Marku Pólovi a odtud se začala šířit do celé Evropy. Zmrzlinový kornout se ovšem zrodil v Americe, a to na počátku minulého století. Prý se to stalo tak, že jistému pouličnímu zmrzlináři, byl to Ital a jmenoval se Marchioni, došly skleněné misky. Navíc byly křehké a kdo by se s nimi pořád umýval. Naštěstí pro zmrzlináře stál nedaleko stánek s waflemi. S majitelem dali hlavy dohromady a tak vznikl jedlý kornout. Na jeden kopeček zmrzliny je prý třeba zhruba 50 líznutí.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

Což vlastně znamená, že se ho nikdy nezbavíš. Dost možná, že je ten tvůj kříž, co ty víš, přesně tak velký, jak velký si vymyslíš. A možná dá se ti už říct, tušíš, teď ho pustíš, necháš ležet kdekoliv.

0: bylo 17:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: A s nimi je tu Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Řidiči musí od zítřka počítat s dopravním omezením na silnici první třídy 1/58 ve směru z Rožnova na Frenštát pod Radhoštěm. V úseku u penzionu a restaurace Janoštík začínají práce na opravě propadu části vozovky. Podle mluvčí radnice Adély Kousalové tam budou až do pátku semafory. Sazenice květin bude zítra rozdávat město Valašské Klobouky obyvatelům památkové zóny. Místní si pro 3 rostliny zdarma mohou přijít na radnici od 13 do 17 hodin odpoledne. Podle mluvčí Valašských Klobouk Lenky Zvonkové mají obyvatelé zasazením květin na vlastních balkónech nebo před zahrádkách přispět k příjemnému prostředí v ulicích města. Část sazenic rozdala radnice už v pondělí odpoledne. Skoro 3/4 oslovených zemědělců zvažují kvůli krizi na Blízkém východě omezit hnojení. Ukazují to aktuální data dubnového průzkumu Zemědělského svazu a Agrární komory, kterého se zúčastnilo asi 120 zemědělců nebo podniků. Omezení hnojení by podle svazu negativně ovlivnilo produkci, výnosy by byly nižší a následně by tak mohly zdražit potraviny. Astronom a popularizátor vesmíru Pavel Suchan dnes slaví 70. narozeniny. Vesmírné úkazy často komentuje i v našem vysílání. V Astronomickém ústavu Akademie věd má na starosti také ochranu pozorovacích podmínek. Ve Zlínském kraji dnes zpočátku očekávejte většinou polojasno nebo skoro jasno. Během dopoledne se začne tvořit kupovitá oblačnost a poté se můžou na severu a západě kraje lokálně objevit přehánky nebo také bouřky. Aktuálně se teploty pohybují mezi 9 a 3 stupni. Nejvyšší teploty dnes pak budou kolem 19 až 22 stupňů a vítr povane slabý proměnlivý.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Mlhu, která může komplikovat viditelnost, máme hlášenou na dálnici D55 v úseku mezi Hulínem a Otrokovicemi. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín. Cestu bez nehod vám přeje Lukáš Jakubíček.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Bojím se přestat, to říká herečka Iva Janžurová, která stále vystupuje v divadle, ať už v Praze nebo na zájezdech. Zanedlouho se také objeví v novém seriálu Jana Hřebejka. Právě dnes slaví ikona českého filmu i divadla 85. narozeniny. Taky bude patřit další naše reportáž. Už za chvíli. Teď je 17:30, zdravíme se na začátku úterý 19. května. Dobré ráno.

0: půl šesté a 9 minut, když se bavíme o úterý, do kterého se teď na Českém rozhlase Zlín vítáme, do data 19. května. Kde jinde, než na jevišti, stráví Iva Janžurová večer svých 85. narozenin. Na prknech Národního divadla si právě dnes zahraje roli Hany v baladě Štědrý den v adaptaci klasiky Karla Jaromíra Erbena Kytice. Herečka se stále objevuje v několika rolích nejenom na naší první scéně, v jejímž angažmá je od roku 1987.
1: Nejdřív dohodnout koalici.
2: Musí to být vášeň do té míry, že na to jeviště pořád ráda jdu.
3: Když už jsme u všech vašich premiérů, kolik jich vlastně bylo?
1: 12. Jak se jmenuje ten film?
3: 12 rozhněvaných mužů.
1: Tucet špinavců.
2: Tyhle ty dvě role pro mě skýtají hodně takových společných styčných ploch bodů. No. Čím postupuji ve svým dospívání, tak tím víc se s nimi jako najednou spojuju, splývám.
4: Vypráví Iva Janžurová o rolích britské panovnice Alžběty II. Ve stále vyprodaném představení Audience u královny a Sarah Bernhardtové. Nejen v těch, ale i v dalších hrách, například ve Studiu 2 nebo v divadle Kalich, vystupuje. Kdyby ale měla herečka označit svou vůbec nejmilejší divadelní roli, byla by to Vinnie ve hře Šťastné dny Samuela Becketta, která jí vynesla cenu Alfreda Radoka Itálii.
1: Začni svůj den.
4: Janžurka, jak jí generace českých diváků říkají, se zařadila mezi nejlepší české komediální herečky. Dokázala to ve Světácích.
5: Sedni si.
6: Já sedím.
5: Ona sedí.
4: V bláznivých komediích Což takhle dát si špenát, Zítra to roztočíme, Drahoušku nebo Pane, vy jste vdova.
5: Zavři oči v rouku.
7: Ale, proniky letí.
4: Ovšem autentická umí být před kamerou i ve vážných úlohách, například v dramatu Kočár do Vídně i v Petrolejových lampách Juraje Herce.
6: Proč se u nás někdy nezastavíš?
7: Já chodím po návštěvách.
6: U nás to přece není žádná návštěva.
4: Na kariéru Ivy Janžurové načas dopadly politické změny po roce 1968. Koncem srpna zmíněného roku spolu s Martou Kubišovou vítala Alexandra Dubčeka po návratu z jednání v Moskvě. Objevit se tak mohla pouze v jednom filmu ročně a v televizi směla tvořit jen v redakci Zábavy. Tehdy si vyžádal ke spolupráci Felix Holzmann.
2: Víte, když se živíte často humorem, tak si dovedete vážit lidí, kteří to dokážou skvěle.
8: A jak se jmenuje ten film, co hrajete?
6: No, teď vám to říkám.
8: Ano.
6: To hrajeme včera, dnes a zítra.
8: Ano, a po zejtří?
6: Po zejtří, myslíte, v neděli to hrajeme v sobotu, večera v neděli ráno.
4: Předloni vstoupil do kin film, který o herečce natočila jedna z jejich dcer Teodora Remundová. Premiéru měl na Karlovarském festivalu, odkud si Iva Janžurová

0: Kuprová v roce 2015 odnesla cenu za mimořádný přínos českému filmu. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

jsem tři trubky, jeden buben, jsem vesmír, co ti ladí. Jsem první červen, když je duben, a ostří, co tě hladí.

0: Před minutou bylo 6:15. Nahlédneme do předpovědi, upřesníme si další vývoj oblačnosti a teplot. Než uvedu ty maximální, zastavím se u současných ranních hodnot.
1: Počasí.
0: 5 stupňů je v Kroměříži, ve Starém Městě, v Holešově, v Bystřici pod Hostýnem, ve Valašském Meziříčí a ve Vsetíně. 6 stupňů to je Kateřinice Ojičná a Zlín, 9 stupňů hlásí Maruška Hostýnské Vrchy, 4 stupně Hošťálková, Bojkovice, Luhačovice a Štítná nad Vláří. A ještě 3 stupně, to je hodnota ve Vizovicích, ve Strání, ve Valašské Sednici, v Rožnově pod Radhoštěm, ve Velkých Karlovicích a v Horní Bečvě. Dnes bude zpočátku většinou polojasno nebo skoro jasno, z rána v údolích případně mlhavo. Během dopoledne se začne tvořit kupovitá oblačnost. Odpoledne převážně oblačnost tvorbou lokálních přeháněk, případně může přijít i bouřka, hlavně na severu a západě kraje. Večer pak budou srážky postupně ustávat a oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty mezi 19 a 22 stupni, k tomu povane jenom slabý proměnlivý vítr rychlostí mezi 1 a 4 metry za sekundu. Rozpilové podmínky teď ráno máme mírně nepříznivé, přes den by se měly upravit na dobré a biozátěž zůstává na jedničce, tedy pouze mírná.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Začíná úterý, Český rozhlas Zlín přeje dobré ráno a jenom připomenu, i dnes po 13. hodině vysíláme pořad Alex a host. Koho si Alex Minářová pozvala a na co se tentokrát chce zeptat?
1: V Alex a host bude Petr Komínek, mladý herec, známý třeba z nekonečného seriálu Ulice, kde stvárňuje nepříliš oblíbeného průšviháře Koldu. Ve skutečnosti je to ale pohodář, který miluje vaření. Co kuchtí nejraději? Na jakou roli čeká? A proč a jak učí děti etiketu? Dozvíte se po 13. hodině.
0: Alex, děkujeme za odpolední tip a vracíme se do úterního rána. 6 hodin bude za 8 minut, jak si všímám. Lukáš chystá nové zprávy a zatím pouštím klasiku Pop Tops. Mami Blue, potom si ještě přidáme ráno od Marcely Holanové.

0: Kovalčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Bylo 6 hodin.
4: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
3: Lékaři Uherskohradištské nemocnice můžou těhotným ženám monitorovat krevní tlak na dálku u nich doma. Hrachovec u Valašského Meziříčí bude mít novou zvoničku. Biskup Konzbol vyzval v souvislosti se sudetoněmeckým sjezdem v Brně k dialogu a překonání historických křivd. Dnes očekávejte většinou polojasno nebo skoro jasno, s nejvyššími teplotami kolem 22 stupňů. Jsou to zprávy Českého rozhlasu Zlín a Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Porodnicko-gynekologické oddělení Uherskohradištské nemocnice nově nabízí těhotným ženám s vysokým tlakem možnost monitorovat krevní tlak z domova. Díky využití tonometrů propojených s aplikací PhoneScare mají lékaři i porodní asistentky pravidelný přehled o zdravotním stavu nastávajících maminek. Hypertenze v těhotenství může ohrozit zdraví matky i dítěte, upozorňuje mluvčí nemocnice Stanislava Fojtová.
5: Neléčený vysoký krevní tlak může vést například k poruchám funkce placenty, zpomalení růstu plodu nebo i k předčasnému porodu. V nejzávažnějších případech může představovat riziko i pro život matky a dítěte. Pravidelné sledování krevního tlaku je proto zásadní součástí péče o těhotné ženy s tímto onemocněním.
3: V Hrachovci u Valašského Meziříčí bude nová dřevěná zvonička. Obec letos slaví 650 let od první písemné zmínky a zvonička má být jedním z připomínek tohoto jubilea. Radnice do stavby investuje bezmála 1 000 000 korun. Nová zvonička bude součástí prostoru, který obec upravila už v roce 2023, kdy v Hrachovci vzniklo odpočinkové místo s lavičkami a sochou Valacha Juráše. Brněnský biskup Pavel Konzbul nabádá ke smíření a dialogu při blížícím se sjezdu sudetských Němců v Česku. V Brně začne v pátek a potrvá do pondělí. Podle Konzbula je důležité, aby se lidé setkávali v úctě, s otevřeností a bez vzájemného obviňování.
6: Smíření mezi národy, mezi jednotlivci nevzniká tím, že se minulost popře nebo zjednoduší, ale tím, že se o ní dokážeme pravdivě a s respektem pobavit. Rád bych proto vyzval všechny, aby přistupovali k této situaci s klidem, respektem a především s ochotou hledat to, co nás může spojovat.
3: Primátor Karviné a bývalý šéf místního fotbalového klubu Jan Wolf sháněl podle policie v roce 2024 osobní informace na sportovního novináře Michala Koštuříka z deníku Sport. Důvodem byl článek z utkání mezi Karvinou a Zlínem, kde redaktor zmínil nevybíravé chování Wolfa vůči rozhodčím. Český rozhlas to vyčetl z policejních záznamů ke korupční a sázkařské kauze ve fotbale, kde je Wolf obviněn z podplácení.
7: Podle policejních dokumentů zaúkoloval Wolf svého řidiče, aby zjistil, kde novinář bydlí a odkud pochází. Koštuřík to označil za nepřijatelné.
8: Můžu říct, že teda s něčím takovým jsem se jako nesetkal, ještě kvůli takové banalitě, která navíc byla pravdivá.
7: Vyšetřovatelé Wolfovo chování přirovnali k mafiánským praktikám. Primátorův advokát Filip Petráš odmítá, že by se něco takového stalo.
9: Co se týče těchto obvinění, tak můj klient je zcela odmítá.
7: Primátor Wolf je jedním z 32 obviněných v aktuální fotbalové korupční kauze. Podle policie se měl podílet na zmanipulování zápasů ve prospěch Karviné. I to Wolf odmítá. Kristýna Šopfová, Český rozhlas.
4: Počasí.
3: V našem regionu dnes očekávejte většinou polojasno nebo skoro jasno. Během dne se můžou na severu a západě kraje lokálně objevit přehánky nebo také bouřky. Aktuální teploty jsou mezi 9 a 3 stupni, nejvyšší teploty přes den naměříme kolem 19 až 22 stupňů a vítr povane slabý proměnlivý.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
3: Momentálně nemáme na cestách ve Zlínském kraji hlášeny žádné dopravní komplikace. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín. Pohodu za volantem vám přeje Lukáš Jakubíček.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
10: Přání dobrého rána se přidává taky Petr Uhřík. Vítám vás, milí posluchači, do úterý 19. května. Jaro máme v pokročilém stádiu, přesto ranní teploty stále poměrně skromné, ale to si všechno upřesníme před 6:30 z meteorology. Teď ještě posílám gratulaci oslavencům, dnes má svátek Ivo. A těsně před kalendářem si pustíme písničku Pavla Bobka, která nás vrátí do zlatých časů divadla Semafor. Je 6 hodin 5,5 minuty, přeju pohodu na startu.
4: Český rozhlas Zlín.
11: Mám naději, že uslyšíš mě.

hearts. Oh, Lord, nechtěj mi lásku brát.

0: chtěj mi lásku brát.
1: Své probuzené posluchače zdraví Český rozhlas Zlín. Přejeme si dobré úterní ráno k datu 19. května. Nahlédneme do kalendária. V roce 1909 se v Británii narodil sir Nicholas Winton. Před druhou světovou válkou, jak víme, zachránil stovky českých a slovenských dětí před jistou smrtí v nacistických táborech. Za své činy byl několikrát vyznamenán a povýšen do rytířského stavu, organizoval hlavně vlakové transporty z Prahy do Británie. Celkem se mu podařilo dostat do bezpečí 669 dětí. Většina z nich byla židovského původu, zbytek tvořili potomci spisovatelů, komunistů a dalších nepřátel nacistů. Dále dnešek připomíná i zpěvačku s jedinečným zabarvením hlasu Věru Příkazkou. Narodila se před 95 lety. Vyrůstala v Lužicích u Hodonína, základy klavírní hry a zpěvu získala na hudební škole v poválečném Zlíně. Později působila v Praze a spolupracovala s Brolnem i dalšími hudebními soubory českého a moravského folklóru. Na dnešek připadá také výročí úmrtí autora sochy Boha Radegasta na Radhošti Albína Poláška. Tento svět opustil v roce 1965. Pocházel z Frenštátu pod Radhoštěm, vyučil se řezbářem, ale práci doma nenašel. Odjel proto do Ameriky. Jeho původní socha Radegasta byla na Radhošti instalována v roce 1931. A po lokulatých 85 let dnes oslaví jedinečná herečka Iva Janžurová. K narozeninám samozřejmě gratulujeme a vracíme se do regionu. Studenti Zlínské univerzity Tomáše Bati si připravili přednášky, které mají pomoci žákům základních škol čelit krizovým situacím. Podrobnosti nabídne už za chvíli naše reportérka Blanka Kovandová.
2: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
1: Druhá nejprodávanější písnička roku 87. Zpěvák skupiny Starship v jednom rozhovoru uvedl, že ten nápad vznikl z jeho blížícího se sňatku s přítelkyní, se kterou žil 7 let poté, co se rozvedl s předchozí manželkou. Možná i proto název Teď už nás nic nezastaví. Martin's gonna stop us now. Hrají nám Starship, je 6 hodin 10 minut.

0: Za minutu 7:15. Žáci 9. tříd 17. základní školy ve Zlíně absolvovali interaktivní přednášky. Ty si pro ně připravili studenti fakulty logistiky a krizového řízení Univerzity Tomáše Bati. Vyzkoušeli si například, jak se bránit nebezpečí přímo ve školní třídě.
1: Super, tak pojďme, zkusme se to postavit. Necháme to čistě na vás.
2: Žáci 9. B se pokouší ve třídě vlastnoručně postavit barikádu dveří proti aktivnímu střelci. Mají přitom zužitkovat informace, které se před chvílí dozvěděli od studentů a pedagogů z fakulty logistiky a krizového řízení Univerzity Tomáše Bati. A ti hned podávají i zpětnou vazbu.
1: První, bylo to moc zručné. Druhý, hned jste se na to vrhli, což je pro jednu stranu dobré. Viděl jsem tady jednoho vedoucího, který se to snažil řídit. Ale byl úspěšně ignorovaný.
2: I žačce Denise Toftové je hned jasné, že se něco nepovedlo.
3: Protože tady bylo jasně vidět, že jsme nebyli potichu a je důležité, aby jsme si to řekli, si myslím, protože to doufám nebudeme potřebovat, ale kdyby jo, tak.
4: Co vám přišlo nejzajímavější?
3: Asi nejvíc zajímavé mi přišlo ta barikáda. Jo, to si myslím, že je důležité si to zkusit.
5: Žáci reagovali za mě dobře. Samozřejmě viděli jsme nácvik barikády, kde byla klasická chyba, kterou ale dělá spousta lidí, když takhle nacvičujeme i třeba na středních školách nebo dokonce i na odborných školách, a to, že došlo k hluku poměrně širokému a chyběla tam koordinace ve skupině.
2: Zhodnotil proděkan Jakub Rak.
5: Pochvál bych jejich zapálení a jejich ochotu se do toho zapojit, jo? Takže bylo vidět, že stojí o ty informace, že vlastně rádi získají a rádi si hlavně pak vyzkoušeli.
2: Interaktivní přednáška nebyla jen zkouškou pro deváťáky, jak by uměli spolupracovat v ohrožení, ale i pro studenta fakulty logistiky a krizového řízení Víta Foltýna v roli přednášejícího.
6: Dává mi to takovou zkušenost, zkrátka nebát se toho mluvit před lidma i před mladším publikem.
2: Interaktivní kurz je součástí dvouletého projektu, na který univerzita získala podporu z Evropského operačního programu Jan Amos Komenský, říká děkanka Zuzana Tučková z fakulty logistiky a krizového řízení.
7: Ten projekt v tuhle chvíli máme ještě na 2 roky s tím, že my bychom opravdu chtěli, a myslím si, že by bylo fakt zajímavé, kdyby studenti, kteří studují bezpečnost, ochranu obyvatelstva, krizové řízení, zda by tímto způsobem ty žáky mohli dlouhodobě v těch základních školách vzdělávat.
2: A takový výhled do budoucnosti vítá i zástupce ředitele 17. základní školy Pavel Růžička.
8: Tento způsob, kdy do školy přijdou opravdoví odborníci, kteří mu danému tématu se věnují, tak je to vždycky pro žáky daleko přínosnější.
2: Kromě aktivního střelce se workshop věnuje i tématu úniku nebezpečných látek nebo environmentální bezpečnosti. Ze Zlína Blanka Kovandová, Český rozhlas.
9: Více na zlin.rozhlas.cz. Navštivte stránky Českého rozhlasu Zlín.
10: Jízda králů Vlčnov zná svého krále. 10letý Marek Dacík převezme vládu od svého bratra Františka. Jaké to je být králem? O tom si budu s bratry Dacíkovými povídat už 19. května. Na setkání v Českém rozhlase Zlín se těší Anna Randárová.
9: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Přešel jsem na pořádný vytápění od Primagasu. Propan ze zásobníku mi pohodlně vytopí celý dům. Na jedno otočení knoflíku a nezávisle na plynové síti. Mrkněte i vy na primagas.cz.
1: Bylo 6:30.
2: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
1: Aktuální zprávy vám přináší Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Jak vypadá veřejný prostor ve Vsetíně a co jeho podobu nejvíc narušuje, můžou dnes lidé probrat při komentované procházce zaměřené na takzvaný vizuální smog. Sraz je v 17 hodin u budovy městského úřadu na Svarově. Podle mluvčí města Jany Raškové tak chce radnice otevřít debatu o tom, co je možné udělat proto, aby město působilo upraveněji a příjemněji. Lidé si dnes můžou nechat ve Zlíně zdarma zkontrolovat svá pigmentová znamenka jako prevenci proti rakovině kůže. Vyšetření je zaměřené hlavně na včasné odhalení melanomu, tedy nejnebezpečnější formy rakoviny kůže. Pokud je melanom zachycen včas, úspěšnost léčby je téměř 100%. Akce pro širokou veřejnost se koná na náměstí Míru od 10 do 17 hodin. Odbor pro lidská práva a ochranu menšin zanikne, rozhodla o tom vláda. Jeho agendu si rozdělí ministerstva. Třeba problematiku lidských práv bude mít na starosti rezort spravedlnosti. Ministerstvo práce a sociálních věcí bude nově řešit témata rovnosti žen a mužů. Náklady na léčbu v zahraničí rostou. Například u Ergo cestovní pojišťovny loni poprvé přesáhla průměrná škoda částku 10 000 korun. Není přitom jediná. Trend sleduje i Česká asociace pojišťoven. Podle té loni přibylo jak úrazů v zahraničí, tak i průměrná výše škod. Dnes bude ve Zlínském kraji zpočátku většinou skoro jasno nebo polojasno. Odpoledne už bude převažovat oblačno, na severu a západě kraje s přeháňkami nebo bouřkami. Aktuálně jsou teploty mezi 9 a 3 stupni. Nejvyšší teploty dnes budou kolem 19 až 22 stupňů a vítr povane slabý, proměnlivý.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Havárii cyklisty máme hlášenou na ulici 4. května v Žalechovicích nad Dřevnicí na Zlínsku. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už opět Petr Uhřík.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Všem za volantem přejeme klidnou jízdu, cestu bez pokut a nepříjemností, ostatním probuzeným posluchačům dobré úterní ráno. V kalendáři vidíme 19. květen na hodinách 6:30. Už posílám písničku Argemy.

0: Za 5 minut 6:45 je úterý, do 19. května si přejeme dobré ráno na vlně Českého rozhlasu Zlín. Na čem zrovna pracuje naše redakce? Každý třetí řidič projede Pitínem na Uherskobrodsku rychleji, než povolují pravidla. Obec proto připravuje opatření, která by měla rychlost vozidel snížit. Jaká to budou, řekne v našem vysílání redaktor Michal Sladký. Spojím se s ním zhruba v 7 hodin 20 minut. Hosty Anny Randárové v dopoledním vysílání budou bratři Marek a František Dacíkovi. Mladší Marek totiž za pár dnů převezme po svém starším bratru Františkovi pomyslnou korunu pro krále na jízdě králů ve Velčnově. Jak tím oba mladí chlapci a jejich rodiče žijí, uslyšíte po 11. hodině, kdy usednou za mikrofony ve studiu. No samozřejmě nevynecháme ani počasí, už za chvíli se podíváme do úterní předpovědi.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín.

0: Minuta a půl nás dělí od 6:45. Pokračujeme krátkou předpovědí, zjistíme, jak se dnešek projeví na obloze a v maximálních teplotách.
1: Počasí.
0: Prozatím jsme ve Zlínském kraji v teplotním rozmezí, jak si všímám, mezi 3 a 9 stupni. Očekávejme zpočátku většinou skoro jasno nebo polojasno, teď je z rána v údolích i mlhy. Později odpoledne se začne tvořit kupovitá oblačnost, odpoledne už bude převažovat oblačnost tvorbou lokálních přeháněk. Případně se objeví i bouřka, spíše na severu a západě kraje. Večer pak budou srážky postupně ustávat a oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty pro dnešek 19 až 22 stupňů a povane slabý proměnlivý vítr rychlostí mezi 1 a 4 metry za sekundu. Rozptylové podmínky máme v těchto chvílích mírně nepříznivé, což by se mělo týkat celého rána, jinak dál ale už by měly být dobré. Biozátěž stále pouze mírná na 1. stupni.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Soutěž Každý může být umělcem opět míří do Pražského muzea Kampa. Lidé s mentálním postižením mohou svá díla posílat do 25. května, za chvíli si o tom řekneme víc.
2: Poznejte, jak žila rodina mlynáře před 100 lety. Jak stolovali, žili, pracovali. Ve Válcovém mlýně v Šumicích je tento zážitek ještě umocněný tím, že současní majitelé, manželé Pipalovi, tak dávají nahlédnout do vlastní rodinné historie. Život mlynářů i unikátně dochované interiéry s technologií vodního válcového mlýna představím v reportáži z cyklu Mezi kopci a loukami Zlínského kraje už ve středu před 15:30 odpoledne. Těší se na vás Markéta Macháčková.

0: Dnes je 19. května a navážu na předchozí věty. Další ročník soutěže Každý může být umělcem opět míří do Pražského muzea Kampa. Nadační fond Domova Sulická v Praze 4 právě teď přijímá díla umělců s mentálním postižením. O vítězi pak rozhodnou návštěvníci muzea. Zakladatelka soutěže, paní Lenka Kohoutová, to řekla naší redaktorce Báře Kvapilové a vy si poslechněte podrobnosti 10 minut před 7 hodinou.
1: Akce se jmenuje Každý může být umělcem. Proč jste zvolili právě tento název?
2: Protože si to opravdu myslíme. Já mnoho let pracuji se svými kolegy s lidmi s mentálním postižením a přišli jsme na to, že spousta z nich má velký talent k umění a konkrétně k malování. No a tak nám nestačilo vystavovat obrazy pouze našich klientů Domova Sulická, ale rozšířili jsme to na celorepublikovou soutěž a výstavu, prodejní výstavu a dneska už je z toho mezinárodní soutěž, ze které máme neskutečnou radost. Když si položíte otázku, kdo je vlastně umělcem, každý, kdo má talent bez ohledu na zdravotní stav.
1: Jaké je letošní téma?
2: Letošní téma je Vidím svět jinak a je to tak v pořádku. Totiž rozdíl mezi umělcem, který chce komerčně vystavovat a opravdu obraz prodat, a člověkem umělcem s mentálním postižením je ten, že oni prostě ty věci dají na plátno, na papír, na jakýkoliv jiný materiál, tak jak to opravdu vidí. Oni se nekoukají na cokoliv kolem, oni opravdu ty své myšlenky dají do umění.
1: I letos budou díla vystavená v muzeu Kampa. Vejdou se tam všechna?
2: No, jestli budeme růst tak jako každý rok, tak už to budeme mít velmi napjaté. Já tímto bych ráda poděkovala muzeu Kampa, protože ono s náma spolupracuje už 5 let a jejich konírna je stále naplněnější, takže možná se rozrosteme, možná nám budou muset půjčit i další prostory.
1: Pro koho je ta akce vlastně určená? Kdo se může přihlásit?
2: Přihlásit se může každý člověk, který žije s mentálním postižením a prostě maluje a chce svoje obrazy vystavovat a třeba taky prodat.
1: Co taková akce přináší těm samotným umělcům?
2: Neskutečnou radost a potěšení, neskutečný zážitek z toho, že jejich obraz visí v galerii vlastně. Neskutečná radost z ocenění, z toho, že můžou ukázat svým přátelům, své rodině obraz, nebo že se prostě pod ním vyfotí. Minulý rok jsme měli jako doprovodný program saxofonistku a nakonec celá galerie, včetně umělců, tančila, což myslím, že jen tak muzeu Kampa nezažije.
1: Posílat ta díla mohou do 25. května.
2: Do Domova Sulická, což je Sulická 48 Praha 4. A celý výtěžek z toho jednoho obrazu jde umělci.
1: Takže pokud naši posluchači se potom přijdou podívat do muzea Kampa, budou moci pomoci dobré věci.
2: Přesně tak.
1: Říká zakladatelka projektu a ředitelka Domova Sulická Lenka Kohoutová. Hezký den vám přeje Bára Kvapilová, Český rozhlas.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Bylo 7 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Dnes se z okolí vsetínské nemocnice budou ozývat výstřely kvůli policejnímu cvičení. Na základní škole Mariánské náměstí v Uherském Brodě dělníci přes léto udělají novou elektroinstalaci. Od dneška můžou žáci podat přihlášku do druhého kola přijímacích zkoušek na střední školy. Dnes bude zpočátku skoro jasno nebo polojasno s nejvyššími teplotami kolem 22 stupňů. U dalších zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Výstřely i přítomnost policistů mohou dnes zaznamenat návštěvníci vsetínské nemocnice. Důvodem je policejní cvičení. To od 12.30 do 14 hodin omezí provoz pavilonu K. Lidé se nedostanou do sklepních prostor infekčního oddělení v prvním patře ani ambulance dialýzy o patro výš. Ostatní provoz nemocnice bude bez omezení. V Uherském Brodě přes letní prázdniny dělníci udělají druhou etapu rekonstrukce elektroinstalace na první základní škole Mariánské náměstí. Pokračuje místopředseda Uherského Brodu Miroslav Polášek z ODS.
4: V loňském roce se dělala elektroinstalace na hlavní budově a v letošním roce nás čeká objekt školní družiny. Opravy omítek a výmalby jsou samozřejmě součástí tady té rekonstrukce.
2: Práce budou stát téměř 4,5 milionu korun. Neúspěšní uchazeči se můžou ode dneška hlásit do druhého kola přijímacích zkoušek na střední školy. Počítají se do něj výsledky jednotné zkoušky z prvního kola. Pokud ji žáci nepsali a teď by se přihlásili na školu, která ji vyžaduje, započítá se jim za tuto část 0 bodů. Seznam škol s volnou kapacitou najdou uchazeči v systému DIPSY nebo na webových stránkách jednotlivých škol. Podle předsedy Asociace středních průmyslových škol Tomáše Hlaváče můžou druhé kolo vypsat jen některé školy.
5: Ty poptávané školy vesměs, je to můj osobní názor, naplní velmi výrazně ty kapacity už v tom prvním kole. To znamená, samozřejmě je to potom otázka pro toho neúspěšného žadatele, aby sledoval tu nabídku jednotlivých škol, zda budou vyhlašovat druhé kolo na doplnění případných kapacit.
2: Přihlášky do druhého kola můžou uchazeči podávat do 25. května.
3: Sport.
2: Česká hokejová reprezentace porazila na světovém šampionátu Švédsko 4-3. Národní tým tak napravil dva dny starou porážku se Slovinskem a podle trenéra Radima Rulíka byla na hráčích vidět touha to odčinit.
6: Samozřejmě to, co se stalo, já nevím, dva dny zpátky, to není příjemný pro nikoho. Všechno špatný, třeba pro něco dobrý, ale to uvidíme dál. Ale každopádně to jim bychom se chtěli odrazit od tohoto zápasu. Bylo vidět na tom mužstvu, že chtějí jakoby uspět a opravdu se Švedama porovat o co nejlepší výsledek.
2: Další zápas čeká české hokejisty zítra proti Itálii.
3: Počasí.
2: Během dneška bude v našem regionu zpočátku většinou skoro jasno nebo polojasno. Odpoledne už bude převažovat oblačno na severu a západě kraje s přeháňkami nebo bouřkami. Aktuálně jsou teploty mezi 9 a 3 stupni. Nejvyšší teploty dnes budou kolem 19 až 22 stupňů a vítr povane slabý proměnlivý.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Na nehodu cyklisty si dejte pozor v ulici 4. května v Želechovicích nad Dřevnicí na Zlínsku. Dále dnes počítejte se zdržením na dálničním mostě ve směru na Hodonín v úseku u Napajedel na Zlínsku kvůli frézování vozovky. Z dopravy i zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše.
3: Zelená vlna
7: Známe lepší cestu.
8: Budeme soutěžit, znovu se, alespoň předpokládám, spolu ochotně pustíme do moravského nářečí. Za chvíli prozradím otázku pro dnešní kolo a jenom dalším probuzeným posluchačům napovím, dnes máme úterý 19. května. Cenou pro vítěze v malém slovním kvízu je kniha vydavatelství Kazda. Má název Myslí jasně a když zhrnu obsah do jedné věty, napovídá, jak získat klid, nadhled a kontrolu nad svými myšlenkami. Já přeju myšlenky pozitivní, ráno pohodové, k tomu pouštím písničku Věry Martinové. Je 7:05, za mikrofonem Petr Uhřík.
7: Český rozhlas Zlín.

0: Je 7 hodin 8 minut a před námi úterý, 19. květen. Taky dnes přinášíme další výraz do nářečí Moravy. Budeme soutěžit a než zazní otázka, jenom připomenu, že vydavatelství Kazda věnuje výherci knihu s názvem Myslí jasně. To se nám teď bude hodit. Už vyčkávám na známém telefonním čísle.
1: Volejte studio Českého rozhlasu Zlín. 221 555 210.
0: V soutěži, jak se u nás mluví, se tentokrát podíváme na slovo, které je typické pro náš kraj. Josef Kablásek z Uherského Brodu si připravil otázku a hned se dozvíme, o co přesně jde. A ještě napřed zvedám telefon, abych popřál dobré ráno. Komu pak? Haló, Český rozhlas Zlín.
2: Dobré ráno, tady posluchačka Anna.
0: Posluchačka Anna? Máte hezké Anna. Ráno, daří se?
2: Krásné ráno, sluníčko svítí, chystáme se sadit rajčata, těšíme se na to.
0: Nádherný program, tak jo, paní Ano. Já vám držím palce i u dnešní soutěžní otázky, poslechneme si.
3: Víte, ano? Co to znamená slovo pošulaný?
0: Josef Kablásek se ptá na slovo pošulaný, co to tak může znamenat?
2: Tak já to vím, ale já nedovedu to tak říct.
0: Sformulovat přesně, ano, jo. Dobře, tak já vám pomůžu, paní Jano, chcete?
2: Ano, to budu ráda.
0: Tak dám na výběr, slovo pošulaný znamená buď to unavený, nemocný, nebo druhá možnost, zmoklý, a třetí možnost, je to těsto uhnětené do kuličky. Pošulané.
2: Já bych si řekla Ačko.
0: Ačko, unavený nebo nemocný. Takže beru vaši variantu Ačko jako odpověď. Jaký význam slovo pošulaný má, teď už vysvětlí Josef Kablásek.
3: Slovo pošulaný znamená, že člověk je ve špatném zdravotním stavu.
0: Dejme tomu třeba takto, no. Vy jste, paní Jano, odpověděla správně. Ještě se to slovo, pokud vím, používá třeba... Jak to říct kulantně? Po těžkém večírku.
2: Taky.
0: Tahu. Bolek polívka tomu říká trefně pozabíjačkové oko.
2: Tak to jsem neslyšela, ale asi jak to tak.
0: Že? No. Tak to máme význam slůvka pošulaný a výherce známe taky. Je to dneska paní Anna. Blahopřeju.
2: Děkuju. Zdravím všechny posluchače.
0: Mějte hezký den, ať vám rajčátka hezky rostou. Naschledanou.
2: Děkuji, nashledanou.
0: A vydržte na telefonu.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: Někteří fanoušci skupiny Queen v období kolem roku 84, kam se vydáme, z nelíbostí nesli skutečnost, že se v rockové partě objevili syntezátory. No fuj, ale hitparádově tento stav vycházel. Připomenu v písničce, kterou, myslím, dokonale znáte, hned povídání získala velký ohlas v Evropě a Jižní Americe. Mnozí ji považují za hymnu boje proti útlaku. I want to break free. Se dalo přeložit jako chci se osvobodit třeba. Všimněte si, skladba má 3 sloky s jedním můstkem, ale žádný refrén.

0: Teď máme 7:15, projdeme si aktuální předpověď, nahlédneme do meteorologických zpráv a jako vždycky začnu ranními teplotami.
1: Počasí.
0: Teď se ve Zlínském kraji pohybují mezi 4 a 10 stupni. Zpočátku očekávejme většinou skoro jasno nebo polojasno, z rána v údolích někde i mlhavo. Později dopoledne se začne tvořit kupovitá oblačnost, odpoledne už bude převažovat oblačnost tvorbou lokálních přehánek, případně se může objevit i bouřka, to se týká spíše severu a západu kraje. Večer budou srážky postupně ustávat a oblačnost ubývat. Přitom nejvyšší teploty dosáhnou na sympatických 19 až 22 stupňů. Slabý proměnlivý vítr povane rychlostí mezi 1 a 4 metry za sekundu. U toho prozatím máme mírně nepříznivé rozptylové podmínky, které by se ale měly přes den upravit na dobré. A to všechno z biozátěží na prvním, tedy mírném stupni.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Každý třetí řidič projede Pitínem na Uherskobrodsku rychleji, než povolují pravidla. Obec proto připravuje opatření, která by měla rychlost vozidel snížit. Jaká to přesně budou, to vám řekneme už za chvíli s reportérem Michalem Sladkým.
2: Melanom nevzniká přes noc. Často začíná nenápadně změnou tvaru znaménka, jeho barvy nebo velikosti. Právě proto je prevence důležitá. Je to zvyk sledovat vlastní tělo, neignorovat změny a jednou ročně si dopřát kontrolu u dermatologa. Připravte si otázky. V poradně pro zdraví na ně bude odpovídat kožní lékařka z Uherskohradišťské nemocnice Nikola Macková. Už 20. května v Českém rozhlase Zlín. Těší se na vás Silvie Pospíšilová.
1: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Naším dnešním hostem bude herec Petr Komínek.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: Vsetín na Uherskobrodsku trápí neukáznění řidiči. Měření ukázalo, že hned třetina z nich nedodržuje předepsanou rychlost. Obec proto zavede opatření, která by tento jev měla zmírnit. Podrobnosti zná a zjišťoval reportér Michal Sladký, kterého zdravím. Přeju dobré ráno.
1: Hezké ráno.
0: Michale, proč si vlastně v Pitíně nechali udělat průzkum, jak rychle tam řidiči jezdí?
1: Obec k tomu přistoupila na základě podnětu od obyvatel, kteří si na rychlost projíždějících vozidel dlouhodobě stěžovali a týdenní měření zkušebním radarem jim dalo za pravdu. Z více než 18 000 vozidel totiž předepsanou rychlost nedodrželo přes 6 000 řidičů. Většina z nich sice jela do 60 km v hodině, objevili se ale i tací, kteří povolenou 50 překonali o téměř 40 km v hodině.
0: Jakými způsoby tedy chtějí v Pitíně přimět řidiče, aby dodržovali předepsanou rychlost a jezdili obezřetněji?
1: Dodržování rychlosti nakonec nebudou v Pitíně hlídat radary. Jak mi řekl nezávislý starosta Michal Vrba, tak od instalování úsekového měření vedení obce odradila skutečnost, že by to do budoucna mohlo znamenat finanční zátěž, protože radary by spravoval Uherský Brod, co by obec s rozšířenou působností.
2: Uherský Brod by to musel vyhodnotit i ve vztahu třeba k personálním kapacitám, mohl by chtít po nás nějaký příspěvek na ty personální kapacity v případě, že by tam ten výběr vlastně těch pokut za ty přestupky nebyl. Navíc jako ty přestupky by vlastně ani nešly na účet naší obce, že ty by šly na účet Uherského Brodu.
1: Pitín proto nechá na hlavním průtahu obcí umístit dva ukazatele rychlosti, a to u kulturního domu a u křižovatky k mateřské škole. Budou tak upozorňovat na rychlost v úseku v centru obce, kde se pohybuje nejvíc lidí. Starosta Vrba věří, že to řidiče přiměje sešlápnout brzdový pedál a snížit rychlost. Na dvě místní komunikace pak obec nechá nainstalovat bodové prahy.
0: Kde konkrétně to bude a proč?
1: Jeden práh bude umístěný na cestě od mateřské školy k cyklostezce, druhý pak přibude na silnici ke sportovnímu areálu, kde je také koupaliště a bydlí tam i rodiny s malými dětmi. Tato místa opět vytipovali sami obyvatelé obce, kteří mají obavu, aby děti náhodou nevběhly pod rychle jedoucí auto. Všechna ta opatření by měla být hotová ještě do konce května. Stát budou zhruba 300 000 korun.
0: V Pitíně na Uherskobrodsku chtějí snížit rychlost projíždějících vozidel a chystají k tomu taky několik opatření. Podrobně jsme celou záležitost probrali s reportérem Michalem Sladkým, kterému děkuju a přeju hezký den.
1: Hezký den všem, naslyšenou.
0: Už jenom doplněk časomíry, za 5,5 minuty půl osmé čekají nás nové zprávy, ale až po písničce Heleny Vondráčkové a Václava Neckáře.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Je tu týden s Tescomou. Od 18. května do 1. června nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu Tescoma.cz. Tescoma. Česká značka s nápady.
2: Bylo 7:30.
3: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
4: Zprávy pro vás připravil Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Poslední dva týdny mají lidé ve Zlíně na to, aby podali návrhy do participativního rozpočtu Tvoříme Zlín. Město letos na projekty, které navrhnou a následně vyberou sami obyvatelé, vyčlenilo 7 milionů korun. Zapojit se může každý obyvatel Zlína starší 15 let, který chce přispět ke zlepšení veřejného prostoru ve městě. Žáci základní školy v Novém Hrozenkově mají k dispozici zmodernizovaný školní dvůr. Projekt s vybavením pro družinu vyšel na více než 2 miliony korun a je první etapou plánovaného multifunkčního areálu. V areálu vznikla nová venkovní učebna, lezecké prvky i kryté stání pro kola. Skoro tři čtvrtiny oslovených zemědělců zvažují kvůli krizi na Blízkém východě omezit hnojení. Ukazují to aktuální data dubnového průzkumu Zemědělského svazu a Agrární komory, kterého se zúčastnilo asi 120 zemědělců nebo podniků. Omezení hnojení by podle svazu negativně ovlivnilo produkci. Výnosy by byly nižší a následně by tak mohly zdražit potraviny. Správa železnic v červnu vypíše soutěž na projekt pro stavbu nového hlavního vlakového nádraží v Brně. Hodnota tendru má přesáhnout 1 miliardu korun. Železničáři měli původně projektanta hledat loni. Minulá vláda na to ale neschválila peníze. Současná vláda je na to vyčlenila letos. Dnes bude ve Zlínském kraji zpočátku většinou skoro jasno nebo polojasno. Odpoledne už bude převažovat oblačno. Na severu a západě kraje s přeháňkami nebo také s bouřkami. Aktuálně se teploty pohybují mezi 10 a 4 stupni. Nejvyšší teploty dnes budou kolem 19 až 22 stupňů a vítr povane slabý proměnlivý.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
4: Na Masarykově náměstí v Napajedlích na Zlínsku máme hlášený požár vozidla. Projíždějte tam se zvýšenou opatrností. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše. Cestu bez komplikací vám přeje Lukáš Jakubíček.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Dáme taky prostor tipům pro volný čas. Už za chvíli nabídnu kulturní pozvánky na zajímavá místa. Teď je 7:30. Dalším probuzeným posluchačům připomínám 19. květen a přeju dobré úterní ráno u písničky skupiny Turbo.

0: Za 5 minut, 7:45, posloucháte Český rozhlas Zlín a pokračujeme kulturou. Tady je několik typů z aktuální nabídky. Absolventský koncert žáků hudebního oboru Základní umělecké školy Kroměříž se uskuteční dnes v sále ZUŠ Kroměříž. Začátek je o 16:30. V Kroměříži ještě zůstaneme, vystoupí tam totiž taky Breezy Rodeo. Ten se postupně stal klíčovou postavou chicagské bluesové scény. Způsob, kterým Rodeo přiměje svou kytaru mluvit, kdykoliv se položí do procítěného blues, podtrhuje i jeho žánrově jistý vokál. Začátek koncertu je v sále klubu Starý pivovar v Kroměříži v 19 hodin. O hanáckém kroji bude dnes přednáška v Holešově. Těšit se můžete na povídání Václavy Navrátilové z Muzea Františka Skopalíka Záhlinice, která bude na místě spolu s členy folklorního souboru Haná Přerov. Akce se uskuteční v městské knihovně v Holešově a začíná v 17 hodin. V Holešově se dnes taky uskuteční koncertní recitál Šanzonárium s Miloněm Čepelkou, který propojuje hudbu, poezii a texty slavného českého cimrmanologa a básníka. Večer slibuje emotivní i humorné zážitky, které vznikají ve stylu lirických písní a autorových textů. Program s Miloněm Čepelkou ve velkém sále Holešovského zámku začíná v 18 hodin. Život a dílo trojice významných historických osobností výtvarného a řemeslného umění na Valašsku sourozenců Jaroňkových přibližuje nová výstava. Tu nabízí Muzeum regionu Valašsko na zámku Vsetín, prohlédnout si můžete ode dneška až do 13. září, vždy od úterý do neděle.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín.

0: Je přesně 7:45, nahlédneme do předpovědi, upřesníme si další vývoj oblačnosti a teplot. Než uvedu ty maximální, zastavím se u současných ranních hodnot.
1: Počasí.
0: 6 stupňů je v Kroměříži, v Holešově, ve Zlíně a v Rožnově pod Radhoštěm. 7 stupňů tuto hodnotu vidím ve Starém Městě, v Bystřici pod Hostýnem, ve Vízovicích, Bojkovicích a ve Strání. 8 stupňů hlásí Kateřinice Ojičná a Luhačovice, 10 stupňů Maruška Hostýnské Vrchy. 4 stupně to je hodnota v Hošťálkové, ve Štítné nad Bláří a ve Velkých Karlovicích. Valašské Meziříčí, Vsetín, Valašská Senice a Horní Bečva uvádějí 5 stupňů Celsia. Dnes očekávejme zpočátku většinou skoro jasno nebo polojasno, jenom z rána v údolích i mlhy. Později dopoledne se začne tvořit kupovitá oblačnost, odpoledne už bude převažovat oblačnost tvorbou lokálních přeháněk. Případně se může objevit i bouřka, spíše se jedná o sever anebo západ kraje. Večer budou pak srážky postupně ustávat a oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty mezi 19 až 22 stupni, u toho nám jenom lehce foukne slabý proměnlivý vítr rychlostí mezi 1 a 4 metry za sekundu. Rozptylové podmínky jsou v těchto chvílích a bude platit po zbytek rána mírně nepříznivé, dál přes den už by měly být dobré a biozátěž se udržuje na prvním mírném stupni.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Hokejová reprezentace zlepšila na mistrovství světa hru před brankou soupeře a také přesilovku, jenom v oslabení to proti Švédům nešlo. I tak si národní tým po prohře se Slovinci zlepšil náladu v šatně po vítězství nad silnými Severany. Za chvíli se vydáme do Švýcarska.
2: Kde byla ve Zlíně první škola založená Tomášem Baťou? A jak vnímají žáci jedné zlínské základní školy jeho odkaz po 150 letech od jeho narození? Poslouchejte další z reportáží z cyklu Tomáš Baťa známý neznámý s Markétou Macháčkovou a Zdeňkem Urbanovským. Už ve čtvrtek před 15:30 odpoledne.

0: 9 minut do 8 hodiny, na řadě je sport a téma jasné. Po prohře se Slovinskem je tu pro českou hokejovou reprezentaci na mistrovství světa vítězství nad silným Švédskem. Národní tým porazil Severany s půlkou týmu z NHL 4-3.
1: Extrémně těžký, mají jeden z nejlepších týmů, co se týče nějaký kvality, nějakých zkušeností tady na turnaji.
2: Říká střelec nakonec rozdílové branky Jiří Černoch.
1: Samozřejmě víte, proti čemu jdete. Jsem rád, že jsme nebyli nějak, nevím, jak to říct slušně, že jsme se jich nebáli a nehráli jsme s přílišným respektem. Samozřejmě nějaký respekt zdravý tam byl k tomu soupeři, to musí být vždycky, ale jsme prostě natáhli monterky a fárali.
3: Myslím si, že pro nás obrovsky důležitý body po tom menším zaváhání s těma Slovincema.
2: Pokračuje golman Josef Kořenář. Všechny branky dostal v oslabení. To nejdelší hráli Češi, když se při vedení 3-0 nechal vyloučit obránce Šťotka na 5 minut a do konce utkání a Švédové snížili z 0-3 na 2-3. Mluvil o tom i trenér Radim Rulík.
4: Asi v emocích neudržel se, myslel to dobře, ale nevyšlo to, přehnal to.
5: V kabině padly slova, že bylo důležité, aby jsme urvali tu výhru pro něj, protože samozřejmě ho to mrzí a nechtěl takhle ten tým oslabit, a tak já mám jen radost, že se nám to povedlo a vrátili jsme mu to takhle.
2: Navazuje na trenéra Rulíka obránce Tomáš Cibulka. Český tým ubránil vedení 4-3 a bránil ho dohromady na hokej dlouhých 34 minut.
6: My jsme hlavně nechtěli v té třetí jenom někam zalíst a jenom bránit, takže jsme se snažili, když jsme mohli forčekovat, ale toho puku jsme tolik už neměli ve třetí třetině, ale podle mě jsme dobře bránili, neměli žádný vyložený šance, si myslím, takže dobře odehraná tak nějak takticky ta poslední třetina.
2: Říká útočník Lukáš Sedlák, příštím soupeřem národního týmu bude na mistrovství světa ve středu Itálie. Z Friburgu František Kuna, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Zlín. Písničky našeho kraje.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Velká otrava řeky. Proč místo usvědčení viníka zůstaly jen hořká pachuť a otázky? Nový publicistický pořad Rozpleteno. Bečva. Česká cesta vyšetřování. ČT2. Portrét legendární socioložky a disidentky v premiérovém dokumentu Ženská otázka Jiřiny Šiklové. A ČT Art. Stala se nejslavnější spisovatelkou detektivek v dějinách. Nový dokumentární cyklus Agáta Christie, Královna tajemných příběhů. Úterní večer s Českou televizí.
1: Je tu týden s Tescomou. Od 18. května do 1. června nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu Tescoma.cz. Tescoma. Česká značka s nápady.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Bylo 8 hodin.
4: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
5: Oprava propadu vozovky omezí od zítřka provoz na silnici mezi Rožnovem a Frenštátem pod Radhoštěm. Zítra bude radnice ve Valašských Kloboukách rozdávat sazenice na balkóny. Českým pojišťovnám rostou náklady na léčbu klientů v zahraničí. Dnes bude zpočátku skoro jasno nebo polojasno s nejvyššími teplotami kolem 22 stupňů. Se zprávami Českého rozhlasu Zlín je to Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Řidiči musí od zítřka počítat s dopravním omezením na silnici první třídy 1/58 ve směru z Rožnova na Frenštát pod Radhoštěm. V úseku u penzionu a restaurace Janoštík začínají práce na opravě propadu části vozovky. Podle mluvčí radnice Adely Kousalové tam budou až do pátku semafory.
6: Omezení platí od středy 20. května do pátku 22. května. Po dobu stavebních prací bude doprava v místě vedena kyvadlově, provoz budou řídit semafory. Řidiče žádáme o zvýšenou opatrnost, respektování dopravního značení a počítání s možným zdržením.
5: Sazenice květin bude zítra rozdávat město Valašské Klobouky obyvatelům památkové zóny. Místní si pro 3 rostliny zdarma mohou přijít na radnici od 13 do 17 hodin odpoledne. Podle mluvčí Valašských Klobouk Lenky Zvonkové mají obyvatelé zasazením květin na vlastních balkónech nebo před zahrádkách přispět k příjemnému prostředí v ulicích města. Část sazenic rozdala radnice už v pondělí odpoledne. Náklady na léčbu v zahraničí rostou. Vyplývá to z loňských dat České asociace pojišťoven. Zvýšil se nejen počet úrazů v zahraničí, ale i výše škod. Třeba v pojišťovně Ergo loni průměrné škody poprvé překonaly částku 10 000 korun. Podle mluvčího pojišťovny Vlastimila Divokého za to může hlavně dlouhodobé zdražování zdravotní péče. Primátor Karviné a bývalý šéf místního fotbalového klubu Jan Wolf zháněl podle policie v roce 2024 osobní informace na sportovního novináře Michala Koštuříka z deníku Sport. Důvodem byl článek z utkání mezi Karvinou a Zlínem, kde redaktor zmínil nevybíravé chování Wolfa vůči rozhodčím. Český rozhlas to vyčetl z policejních záznamů ke korupční a sázkařské kauze ve fotbale, kde je Wolf obviněn z podplácení.
7: Podle policejních dokumentů zaúkoloval Wolf svého řidiče, aby zjistil, kde novinář bydlí a odkud pochází. Koštuřík to označil za nepřijatelné.
8: No, můžu říct, že teda s něčím takovým jsem se jako nesetkal, ještě kvůli takové banalitě, která navíc byla pravdivá.
7: Vyšetřovatelé Wolfovo chování přirovnali k mafiánským praktikám. Primátorův advokát Filip Petráš odmítá, že by se něco takového stalo.
9: Co se týče těchto obvinění, tak můj klient je zcela odmítá.
7: Primátor Wolf je jedním z 32 obviněných v aktuální fotbalové korupční kauze. Podle policie se měl podílet na zmanipulování zápasů ve prospěch Karviné. I to Wolf odmítá. Kristýna Šopfová, Český rozhlas.
4: Počasí.
5: Dnes bude v našem regionu zpočátku většinou skoro jasno nebo polojasno. Odpoledne už bude převládat oblačno a na severu a západě kraje s přeháňkami nebo bouřkami. Aktuální teploty se pohybují mezi 10 a 4 stupni. Nejvyšší teploty dnes dosáhnou 19 až 22 stupňů a vítr povane slabý proměnlivý.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
10: Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
5: Napadlý strom na vozovce, si dejte pozor na silnici 57 mezi Lužnou a Lidečkem na Vsetínsku. Dále máme hlášený požár vozidla na Masarykově náměstí v Napajedlích na Zlínsku. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín pokračuje Petr Uhřík.
10: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
11: Studenti Zlínské univerzity Tomáše Bati si připravili přednášky, které mají pomoci žákům základní škol čelit krizovým situacím. Podrobnosti přidáme za chvíli a pak nás bude zajímat jihovýchodní Morava jako místo, ve kterém se píše příběh českých topolů a vrb. Výzkumná stanice v Kunovicích na Uherskohradišťsku ukrývá živý archiv stovek klonů, které formují krajinu. Do laboratoře, kde 10 odborníků pečuje o zachování genetického bohatství pro budoucí generace, se vydáme v dalším dílu cyklu Kořeny před 8:30. Teď je 8 hodin a 5 minut přesně, za mikrofonem stále Petr Uhřík přející dobré úterní ráno.
10: Český rozhlas Zlín.
12: Telegram s adresou Svět.

0: 8 hodin 8 minut s Českým rozhlasem Zlín, jdeme dál po regionu. Žáci 9. tříd 17. základní školy ve Zlíně absolvovali interaktivní přednášky. Ty si pro ně připravili studenti fakulty logistiky a krizového řízení Univerzity Tomáše Bati. Vyzkoušeli si například, jak se bránit nebezpečí přímo ve školní třídě.
1: Super, tak pojďme, zkusme to postavit. Necháme to čistě na vás.
2: Žáci 9. B se pokouší ve třídě vlastnoručně postavit barikádu dveří proti aktivnímu střelci. Mají přitom zužitkovat informace, které se před chvílí dozvěděli od studentů a pedagogů z fakulty logistiky a krizového řízení Univerzity Tomáše Bati. A ti hned podávají i zpětnou vazbu.
1: První, bylo to moc zručné. Druhý, hned jste se na to vrhli, což je pro jednu stranu dobré. Viděl jsem tady jednoho vedoucího, který se to snažil řídit. Ale byl úspěšně ignorovaný.
2: I žačce Denise Toftové je hned jasné, že se něco nepovedlo.
3: Protože tady bylo jasně vidět, že jsme nebyli potichu a je důležité, aby jsme si to řekli, si myslím, protože to doufám nebudeme potřebovat, ale kdyby jo, tak...
4: Co vám přišlo nejzajímavější?
3: Asi nejvíc zajímavé mi přišlo ta barikáda, jo, to si myslím, že je důležité si to zkusit.
5: Žáci reagovali za mě dobře, samozřejmě viděli jsme nácvik barikády, kde byla klasická chyba, kterou ale dělá spousta lidí, když takhle nacvičujeme i třeba na středních školách nebo dokonce i na odborných školách, to, že došlo k hluku poměrně širokému a chyběla tam koordinace ve skupině.
2: Zhodnotil proděkan Jakub Rak.
5: Pochvál bych jejich zapálení a jejich ochotu se do toho zapojit, jo? Takže bylo vidět, že stojí o ty informace, že vlastně rádi získají a rádi si hlavně pak vyzkoušeli.
2: Interaktivní přednáška nebyla jen zkouškou pro deváťáky, jak by uměli spolupracovat v ohrožení, ale i pro studenta fakulty logistiky a krizového řízení Víta Foltýna v roli přednášejícího.
6: Dává mi to takovou zkušenost, zkrátka nebát se toho mluvit před lidma i před mladším publikem.
2: Interaktivní kurz je součástí dvouletého projektu, na který univerzita získala podporu z Evropského operačního programu Jan Amos Komenský, říká děkanka Zuzana Tučková z fakulty logistiky a krizového řízení.
7: Ten projekt v tuhle chvíli máme ještě na 2 roky s tím, že my bychom opravdu chtěli, a myslím si, že by bylo fakt zajímavé, kdyby studenti, kteří studují bezpečnost, ochranu obyvatelstva, krizové řízení, zda by tímto způsobem ty žáky mohli dlouhodobě v těch základních školách vzdělávat.
2: A takový výhled do budoucnosti vítá i zástupce ředitele 17. základní školy Pavel Růžička.
8: Tento způsob, kdy do školy přijdou opravdoví odborníci, kteří mu danému tématu se věnují, tak je to vždycky pro žáky daleko přínosnější.
2: Kromě aktivního střelce se workshop věnuje i tématu úniku nebezpečných látek nebo environmentální bezpečnosti. Ze Zlína Blanka Kovandová, Český rozhlas.
9: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

0: Za necelých 8 minut bude 8:30, Český rozhlas Zlín stále přeje dobré úterní ráno do 19. května. Šlechtitelská výzkumná stanice v Kunovicích, kam teď zamíříme, je místo, kde se už 80 let propojuje věda, technologie a praxe do jediného cíle. Vytvářet odrůdy, které obstojí v měnícím se klimatu a posunou kvalitu produkce na novou úroveň. Toto místo je v mnoha ohledech unikátní, o čemž se přesvědčila i naše redaktorka Silvie Pospíšilová, která se do Kunovice vydala.
1: Kořeny. Ovšem, co utvářelo a utváří náš kraj.
2: Výzkumná stanice v Kunovicích na Uherskohradišťsku není jen laboratoří pod širým nebem. Je to živý organismus, který propojuje vědeckou preciznost s dlouholetou pěstitelskou zkušeností. A právě díky této kombinaci se stává jedním z klíčových míst, kde se rozhoduje o tom, jak bude vypadat naše krajina v příštích desetiletích.
3: Výzkumná stanice byla zřízena na ploše bývalé topolové školky po druhé světové válce a postupně zde vznikly dva obory, lesní seminářství a oblast rychle rostoucích dřevin.
2: Vysvětluje vedoucí stanice Pavel Kotrla. Banka klonů rychle rostoucích dřevin je v České republice doslova unikátní.
3: Banka klonů je živý genofond soustředěný za dlouhé generace našich předchůdců, především v oblasti topolů a vrb. Jednak se jedná o domácí druhy topolů, jednak se jedná o vyšlechtěné klony topolů. V oblasti vrb je ta škála využití mnohem širší. V poslední době bych možná zmínil zvýšený zájem o takzvané včelařské vrby.
2: Tato genofondová sbírka je jedinou v Česku a do jisté míry ji mohou využít i lidé, kteří na stanici přijdou. Pokračuje Pavel Kotrla.
3: Pokud si lidé přijdou nastříhat proutky na pomlásku, tak jim to umožníme. A druhá věc jsou takzvané vrbostavby, což je v poslední době taky docela v módě, takže třeba letos jsme dodávali vrbové proutí na vrbostavby do jedné nedaleké školy.
2: Jak už vedoucí stanice v úvodu prozradil, do velké míry pomáhají také včelařům.
3: Včelináři potřebují pil pro svůj rozvoj a máme tady sortiment, který umíme se skládat tak, že ty vrby kvetou v období až 2 měsíců.
2: I druhý obor, kterým se v Kunovicích zabývají, lesní seminářství, je jedinečný.
3: Jsme jediné pracoviště, které v rámci celé České republiky provádí rozbory kvality osiva lesních dřevin. V případě, že toto osivo je uváděno na trh, čili se s ním obchoduje. A druhou věc, kterou tady máme, tak byla zde zřízena Národní banka osiva lesních dřevin, kde shromažďujeme osivo z nejcennějších porostů v rámci České republiky. U dřevin jež osivo lze dlouhodobě skladovat.
2: V obrovském mrazícím boxu tak uchovávají semínka při minus 18 stupních až 30 let. Když sedím s Pavlem Kotrlou v jeho kanceláři a on vypráví o výzkumné stanici, je vidět, že práce je jeho srdeční záležitostí.
3: Jako každého lesníka mne na tom baví ta skutečnost, že děláme něco pro budoucí generace.
2: Z Kunovic, Silvie Pospíšilová, Český rozhlas.
0: Jak to v takové šlechtitelské výzkumné stanici vypadá, se můžete podívat i v bohaté fotogalerii na našem webu. Zlín.rozhlas.cz

0: Je tu týden s Teskomou. Od 18. května do 1. června nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Bylo 8:30.
3: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
4: U dalších zpráv vás vítá Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Porodnicko-gynekologické oddělení Uhersko-Hradištské nemocnice nově nabízí těhotným ženám s vysokým tlakem možnost monitorovat krevní tlak z domova. Díky využití tonometrů propojených s aplikací Fonscare mají lékaři i porodní asistentky pravidelný přehled o zdravotním stavu nastávajících maminek. V Hrachovci u Valašského Meziříčí bude nová dřevěná zvonička. Obec letos slaví 650 let od první písemné zmínky a zvonička má být jednou z připomínek tohoto jubilea. Radnice do stavby investuje bezmála 1 000 000 korun. Nová zvonička bude součástí prostoru, který obec upravila už v roce 2023, kdy v Hrachovci vzniklo odpočinkové místo s lavičkami a sochou Valacha Juráše. Odbor pro lidská práva a ochranu menšin zanikne. Rozhodla o tom vláda. Jeho agendu si rozdělí ministerstva. Třeba problematiku lidských práv bude mít na starosti rezort spravedlnosti. Ministerstvo práce a sociálních věcí bude nově řešit téma rovnosti žen a mužů. Ruský prezident Vladimír Putin dnes zahájí oficiální návštěvu Číny. Do země přijede jen několik dní poté, co se z Pekingu vrátil americký prezident Donald Trump. Rusko a Čína svůj vzájemný vztah označují za strategické partnerství. Dnes bude ve Zlínském kraji zpočátku většinou skoro jasno nebo polojasno. Odpoledne už bude převažovat oblačno. Na severu a západě kraje s přeháňkami nebo také s bouřkami. Aktuálně jsou teploty mezi 11 a 6 stupni. Nejvyšší teploty dnes budou kolem 19 až 22 stupni a vítr povane slabý proměnlivý.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
4: Napadlý strom na vozovce si dejte pozor na silnici 57 mezi Lužnou a Lidečkem na Vsetínsku. Dále máme hlášený požár vozidla na Masarykově náměstí v Napajedlích na Zlínsku. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín. Pohodu za volantem vám přeje Lukáš Jakubíček.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Ještě doplním, že 19. května oslaví svátek Ivo, jméno je to jednoduché a praktické, také jeho nositel by měl být zručný se schopností ukazovat správný směr ostatním. Ostatně luk také dává směr vystřelenému šípu. To jdu přímo po původním keltském významu. Současných oslavenců máme v republice necelých 17 000. Já posílám gratulaci a písničku skupiny Kabát.

0: Sem tam zaberu do vzpomínek a dnes to bude na koncerty, kde se nespívalo. Jedinou a hlavní hvězdou byl totiž francouzský průkopník elektronické hudby Jean-Michel Jarre. Byl jsem na jeho show celkem třikrát, naposledy, když slavil 30 let od vydání alba Oxygen z roku 76. Tehdy samozřejmě experimentoval čistě analogově a jeho koncert byl zajímavý právě v tom, že vytáhl všechny historické mašinky, na kterých kdysi hrál. To znamená Obrheimy, Yamahy, Korgy, Moogy a podobné převratné stroje. Jean-Michel Jarre ozvučil svoji show tak, že mi košile plápolala v rytmu, bylo to nejhlasitější vystoupení světové superhvězdy, jaké jsem kdy zažil. O to nemluvím o zásadních okamžicích, jako byl třeba koncert v Číně 81, jemu jako prvnímu umělci ze západu bylo něco podobného povoleno. Rok 86, koncert v Houstonu u příležitosti 25 let NASA, ve stejném roce Lyon, když tam zavítal papež Jan Pavel II. A nebo rok 90, kdy znovu překonal vlastní rekord v Guinnessově knize rekordů koncertem v Paříži, který navštívilo 2,5 milionu lidí a kterým rozsvítil pařížskou obchodní čtvrť. Je to prostě megalomán, úžasná osobnost, mám skoro všechny jeho desky, rád si ho pouštím na pohodu, když nic nedělám a jenom poslouchám.
1: Cukrárna Petra Uhříka.

0: Teď je přesně 9:15. Pokračujeme krátkou předpovědí, zjistíme, jak se dnešek projeví na obloze a v maximálních teplotách.
1: Počasí.
0: Prozatím jsme ve Zlínském kraji v teplotním rozmezí 6 až 11 stupňů. Zpočátku očekávejme většinou skoro jasno nebo polojasno, později odpoledne se začne tvořit kupovitá oblačnost, odpoledne už bude převažovat oblačnost tvorbou lokálních přeháněk a případně se může objevit i bouřka, spíše na severu nebo západě kraje. Večer budou srážky postupně ustávat a oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty mezi 19 a 22 stupni, k tomu povane jenom slabý, proměnlivý vítr rychlostí od 1 do 4 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky máme ještě pořád ve zbytku rána mírně nepříznivé, přes den by se měly upravit na dobré a biozátěž, to je stále pouze mírná, na jedničce.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

Dnešní úterní ráno je pomalu v závěru, ve finále, za 9 minut 9 hodin. S redaktorkou Petrou Sedláčkovou, kterou z vysílání Českého rozhlasu Zlín znáte jako regionální stopařku, se dnes dopoledne podíváme do Luhačovic. Důvod? Koná se tady oblíbený turnaj v Petang Senior Cup. Ten každý rok do lázeňského města přivádí aktivní seniory ze Zlínského kraje, kteří si přijíždějí nejenom zasoutěžit, ale hlavně se potkat a strávit společný den v příjemné atmosféře. Jak to na místě vypadá, nám přímo z turnaje Petra přiblíží po čtvrt na 11. A hosty Anny Randárové v dopoledním vysílání budou bratři Marek a František Dacíkovi. Mladší Marek totiž za pár dnů převezme po svém starším bratrovi Františkovi pomyslnou korunu pro krále na jízdě králů ve Vlčnově. Jak tím oba mladí chlapci i jejich rodiče žijí, uslyšíte po 11. hodině, kdy usednou do studia. To já naopak dočasně opouštím a přeju vám, milí posluchači, krásný jarní pohodový den. Tak zase zítra s Petrem Uvříkem u ranního rozjezdu. Mějte se fajn.

0: bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Lidé si dnes můžou na náměstí Míru ve Zlíně nechat zdarma zkontrolovat pigmentová znaménka. Dnes se z okolí vsetínské nemocnice budou ozývat výstřely kvůli policejnímu cvičení. Od dneška můžou žáci podat přihlášku do druhého kola přijímacích zkoušek na střední školy. Dnes bude skoro jasno nebo polojasno s nejvyššími teplotami kolem 22 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Lukáš Jakubíček. Dobré dopoledne. Lidé si dnes můžou nechat ve Zlíně zdarma zkontrolovat svá pigmentová znaménka jako prevenci proti rakovině kůže. Vyšetření je zaměřené hlavně na včasné odhalení melanomu, tedy nejnebezpečnější formy rakoviny kůže. Pokud je melanom zachycen včas, úspěšnost léčby je téměř 100%. Akce pro širokou veřejnost se koná na náměstí Míru od 10 do 17 hodin. Pokračuje mluvčí České průmyslové zdravotní pojišťovny Elenka Mazurová.
3: Cílem akce je odborné vyšetření pigmentových skvrn na těle zájemců, které může pomoci včas odhalit zhoubný melanom či jiná závažná onemocnění kůže. Vyšetření v rámci akce je poskytováno zdarma a bez jakéhokoliv záznamu do zdravotní dokumentace či jiných databází.
2: Výstřely i přítomnost policistů mohou dnes zaznamenat návštěvníci vsetínské nemocnice. Důvodem je policejní cvičení. To od 12.30 do 14 hodin omezí provoz pavilonu K. Lidé se nedostanou do sklepních prostor, infekčního oddělení v prvním patře ani ambulance dialýzy o patro výš. Ostatní provoz nemocnice bude bez omezení. Uchazeči o studium na střední škole můžou podávat přihlášky do druhého kola přijímacích zkoušek do pondělí. Seznam škol, které druhé kolo vypsali, najdou zájemci v systému DIPSY. Pokud je součástí přijímacího řízení i jednotná přijímací zkouška od společnosti Cermat, počítá se žákům jejich výsledek z prvního kola. Žáci, kteří jednotný test nepsali, dostanou z této části 0 bodů. Brněnský biskup Pavel Konzbul nabádá ke smíření a dialogu přiblížícím se sjezdu sudetských Němců v Česku. V Brně začne v pátek a potrvá do pondělí. Podle Konzbula je důležité, aby se lidé setkávali v úctě, s otevřeností a bez vzájemného obviňování.
4: Smíření mezi národy, mezi jednotlivci nevzniká tím, že se minulost popře nebo zjednoduší, ale tím, že se o ní dokážeme pravdivě a s respektem pobavit. Rád bych proto vyzval všechny, aby přistupovali k této situaci s klidem, respektem a především s ochotou hledat to, co nás může spojovat.
1: Počasí.
2: Během dneška bude v našem regionu většinou skoro jasno nebo polojasno. Odpoledne už bude převažovat oblačno na severu a západě kraje s přeháňkami nebo bouřkami. Aktuálně jsou teploty mezi 11 a 6 stupni. Nejvyšší teploty přes den budou kolem 19 až 22 stupňů a vítr povane slabý, proměnlivý.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: V této chvíli se dle dopravních serverů jede ve Zlínském kraji bez nehod. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše a teď už je připraven Zdeněk Junák a jeho srdcovky. Přeji vám pohodové dopoledne u poslechu našeho dalšího vysílání.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Přípitku zvol třeba pivo. Svátek dneska slaví Ivo. Kdo je štědrý drobeček, přidá rovněž dáreček. Já též nejsem lakomý, venku ani v soukromí. A tak nesu celkem vzato dárek dražší nežli zlato. Mnozí z vás ho ocení víc než drahé kamení. Je to píseň, a to sice z rozhlasové pokladnice. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro srdcovky Zdeňka Junáka.
5: Český rozhlas Zlín. Srdcovky.

Tož, moji milí posluchači, vítejte v srdcovkách Zdeňka Junáka. Dneska máme úterý 19. května roku 2026, no a v Brně máme hezky. Ano, ano, sluníčko svítí a je to takový, bych řekl, krásný jarní den. Dokonce jsem se ráno dočetl, já vždycky také kouknu na ten internet, co všechno se píše a co nás čeká. A tam jsem se dočetl, že snad už o víkendu mají k nám vtrhnout tropická horka. Prý teplý vzduch od Afriky zasáhne naši střední Evropu a prý to přijde i k nám do České republiky. Takže uvidíme, uvidíme, uvidíme. Dneska mají svátek muži, chlapci, chasníci křestního jména Ivo. A já když se, takže chlapci, pánové, všecko nejlepší k vašemu svátku. Oslavili jsme vás v úvodní básničce. A já když se tak podívám kolem sebe, tak mám kamaráda Ivo Čtvrtníčka, takže Ivoši, všecko nejlepší k tvému dnešnímu svátku. Zvedám k ústům pivo, volám hip hip a žije Ivo. Tož tak. No a já už tady mám přáníčko z webového formuláře a to zní takto. Zahrajte prosím pěknou píseň pro pana Petra Zábranského z Domanína jako poděkování za jeho dlouholetou službu kostelníka v Domaníně. Děkujeme. Chrámový smíšený sbor a farníci z Domanína. Tož můj milý smíšený sbore a farníci z Domanína, písničku jste si nevybrali. To je škoda. Vy to necháte všechno na mě. Já tady mám playlist, takže se musím držet toho playlistu, takže vám pustím písničku, no doufám, že budete spokojeni. Tady je.

0: Tak skupina Buty dospívala svoji píseň. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. No a já vás takhle vezmu hezky pod paží, pod vaše, jak se říká, křidýlka a vezmu vás do světa zvířat. Kavce se nelíbilo mezi kavkami. Pokukovala po holubníku. Holuby měly bílé peří a hlavně pohodlný život. Nemuseli si schánět potravu po polích. Posedávali doma a zobali zrní, které jim hospodář nasypal. A tak se kavka nabílila a usadila se v holubníku. Co je to za divnou bílou holubici? Divili se holuby, ale kavka byla sticha. Všichni si brzo zvykli. Jenže jednou se kavka připletla do nějaké ptačí hádky. Ozvala se a hlas jí prozradil. Holuby hned nechali hádky mezi sebou a vrhli se jen na vetřelkyni. Vyštípali z holubníku. Kavka byla nakonec ráda, že se ve zdraví dostala domů. Co je to za divnou bílou holubici? Divili se kavky. A protože měli o zrní nouzy, sesypali se na ní a vyhnali ji od společného stolu. Nic jí nepomohlo, že křičela jako kavka. Barva ji prozradila. Byla bílá mezi černými kavkami. A tak musela z hejna ven. No jo, no jo, takhle může skončit každý, kdo není doma spokojen. Tož tak.
1: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Dej mi svou ruku prázdnou, zpíval Karel Černoch a já, přátelé, mám tady další přáníčko, tentokrát z mailové adresy a to zní takto. Zahrajte prosím mojí Ivě píseň Vyznání Dua Bobr a Motýl jako vzpomínku na oslavu narozenin v Kačabaru v Otrokovicích, tehdy v podání Dua Kameník Sichra. Děkuji. Radek. Ivanko, smím prosit? No, tak už je tady Vyznání.
1: Český rozhlas Zlín.

Písnička dozněla, máme něco po 9:30, no a protože máme úterý, tak mám pro vás úterní indicii do celotýdenní hádanky Kdo, kdy, kde. Já jim připomínám, že tuhletu hádanku pro vás každý týden připravuje editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř. To hádání spočívá v tom, že každý všední den od pondělí do pátku vám přečtu jednu indicii, vy pak v pátek to vše cíčko dáte dohromady, promyslíte, proškrtáte, podtrhnete, sečtete a z toho vám vyjde výsledek. A ten mi prosím pošlete na mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz. Do předmětu napište heslo soutěž a hlavně nezapomeňte připojit vaši korespondenční adresu, protože z vás, co uhodnete správně, pak vylosujeme jednoho šťastného výherce, který jako cenu obdrží knihu s názvem Kapradiny. Tak, úterní indicie tedy zní: věděli jste, že moje rodina prodala mlýn, abychom měli já a bratr na studia? Opakuji úterní indicii. Věděli jste, že moje rodina prodala mlýn, abychom měli já a bratr na studia? Tak to byla úterní indicie a už se projedeme s jízdou králů naší Moravou.

0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude herec Petr Komínek.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: byl Meký Žbírka, písnička dozněla, máme za 9:45 a já tady mám ještě jedno přáníčko ze záznamníku, tak si ho pojďme poslechnout.
1: Dobrý den, pane Junáku. Zahrejte prosím písničku od Terezy Maškové Náš příběh ke svatebnímu výročí manželům Petře a Vladimírovi Vávrovým z Letovic, kteří si tento důležitý životní krok připomínají právě dnes, 19. května. Milá Peťko a milý Vláďo, vzájemnou lásku si říčkejte, velkou oporu jeden v druhém mějte a buďte vždy šťastní a mějte dostatek pochopení. Společně si užívejte krás života ve zdraví, radosti a rodinné pohodě. Mnoho šťastných let žití v pěkném harmonickém vztahu vám ze srdce přejí rodiče Vávrovi a Menčíkovi. A synové Kubík a Maty děkují mamince a tatínkovi za krásný domov, plný lásky a posílají velkou pusu.
0: No, paní Vávrová, to víte, že rád zahrají. No a tak jim přeji ještě dlouhá společně prožitá léta ve štěstí a zdraví. No, vybrala jste jim písničku, tak jen připomínám, že Tereze Maškové přijde v tom zpěvu na pomoc i Marek Lambora. Náš příběh.

0: To byla Sarah Brightman, která zdárně dovedla dnešní srdcovky s datem 19. května do svého cíle. Ale jakým mým dobrým zvykem, moji milí posluchači, ještě vám zopakuji, připomenu úterní indicii do celotýdenní hádanky Kdo, kdy, kde. Zní takto. Věděli jste, že moje rodina prodala mlýn, abychom měli já a bratr na studia? Tak to byla úterní indicie. Nebojte, nespěchejte, ještě bude středeční, čtvrteční a nakonec páteční. A tam vždycky editor Českého rozhlasu Miloš Šenkýř dá nějakou piko nápovědničku a taky nám napoví, co vlastně hledá, jestli je to kdo, nebo kdy, nebo kde. No a taky ještě mám pro vás takové milé připomenutí, prosím pěkně, pokud chcete, abych vám zahrál na přání, nehraj k narozeninám, připomínám, nehraj dechovku. Ale abych vám zahrál, možnosti je hodně, cymbál vám třeba zahraju. Tak mě to musíte dát vědět. Možnosti máte takovéto. Buď mi to namluvíte svým hlasem na telefonní záznamník s číslem 737 250 358, záznamník je vám k dispozici non-stop, a nebo mě to můžete dát vědět přes e-mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz a nebo přes webový formulář, který najdete na našich webových stránkách brno.rozhlas.cz nebo zlín.rozhlas.cz. No a pokud chcete konkrétní písničku, její název, a v konkrétní den, prosím pěkně, musíte mi to napsat v dostatečném předstihu. Abychom to stačili dramaturgicky připravit, do scénáře zařadit, písničku k tomu taky přidat, takže prosím pěkně v dostatečném předstihu. Takže to je pro dnešek všechno. Mějte se moc a moc hezky a zítra ve středu po 9. hodině se na vás budu těšit opět. Naschledanou.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Bylo 10 hodin.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
3: Už jen 2 týdny zbývají na podání návrhů do participativního projektu Tvoříme Zlín. Vsetín dnes pořádá komentovanou procházku zaměřenou na vizuální smog. Ústavní soud odmítl stížnost libereckého lídra Spolu Petra Beitla. Dnes bude zpočátku skoro jasno nebo polojasno s nejvyššími teplotami kolem 22 stupňů. Se zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Lukáš Jakubíček. Dobré dopoledne. Poslední 2 týdny mají lidé ve Zlíně na to, aby podali návrhy do participativního rozpočtu Tvoříme Zlín. Město letos na projekty, které navrhnou a následně vyberou sami obyvatelé, vyčlenilo 7 milionů korun. Zapojit se může každý obyvatel Zlína starší 15 let, který chce přispět ke zlepšení veřejného prostoru ve městě. Jak vypadá veřejný prostor ve Vsetíně a co jeho podobu nejvíc narušuje, můžou dnes lidé probrat při komentované procházce zaměřené na takzvaný vizuální smog. Sraz je v 17 hodin u budovy městského úřadu na Svárově. Podle mluvčí města Jany Raškové, tak chce radnice otevřít debatu o tom, co je možné udělat proto, aby město působilo upraveněji a příjemněji.
4: Připravili jsme komentovanou prohlídku, během které se společně se zástupci města, architektkou i ředitelem městské policie zaměříme na vizuální smog, problematická místa, ale také přehlížené kouty, které si podle nás zaslouží větší pozornost.
3: Složení poslanecké sněmovny je definitivně potvrzené. Ústavní soud odmítl stížnost loňského lídra koalice Spolu v Libereckém kraji Petra Beitla. Vyplývá to z usnesení soudu. Beitl kritizoval přepočet hlasů na mandáty. Liberecký kraj ztratil oproti minulosti 1/4 mandátů ve prospěch jiných regionů. Poslanecké křeslo nezískal ani Beitl. Byla to poslední nerozhodnutá stížnost, která se týkala loňských voleb. Správa železnic v červnu vypíše soutěž na projekt pro stavbu nového hlavního vlakového nádraží v Brně. Hodnota tendru má přesáhnout 1 miliardu korun. Železničáři měli původně projektanta hledat loni. Minulá vláda na to ale neschválila peníze. Současná vláda je na to vyčlenila letos.
5: Zjednodušeně řečeno, jde o poslední důležitou projektovou dokumentaci před zahájením samotné stavby nového hlavního nádraží. S tou správa železnic počítá nejdřív v roce 2028. Vznik nádraží u řeky Svratky je součástí velké modernizace brněnského železničního uzlu. Pro jeho další úsek se zastávkou v Černovicích by měl být vybraný projektant letos v červnu a zakázku na projekt pro oblast kolem Žirinického nádraží chtějí železničáři vypsat na podzim. Tomáš Krmr, Český rozhlas.
2: Počasí.
3: Dnes bude ve Zlínském kraji zpočátku většinou skoro jasno nebo polojasno. Odpoledne už bude převládat oblačno na severu a západě kraje s přeháňkami nebo také s bouřkami. Nejvyšší teploty dnes budou kolem 19 až 22 stupňů a vítr povane slabý proměnlivý.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
3: Momentálně nemáme na silnicích a dálnicích hlášeny žádné dopravní komplikace. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už dobré dopoledne s Anou Randárovou.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Přeji vám pohodové úterý. Začíná dopolední vysílání Českého rozhlasu Zlín s datem 19. května. Čekají nás 2 společné hodiny, které zahájíme vítězným receptem pochoutkového roku, vydáme se na Luhačovický Senior Cup a chybět nebude ani pozvánka na 2 vernisáže. S předstihem ale nastíním i druhou polovinu našeho dopoledního vysílání. Po 11. hodině totiž ve studiu přivítám 2 krále. František Dacík byl králem loňské jízdy králů ve Vlčnově. Mladšího 10letého Marka to čeká letos. Teď už ale první písničky. Mám radost, že se i dnes slyšíme. Anna Randárová.
2: Český rozhlas Zlín.

0: 11 minut po 10. hodině posloucháte dopolední Český rozhlas Zlín. V neděli vám Patrik Rozehnal v letošním jubilejním ročníku pochoutkového roku připomněl vůbec nejlepší recept roku 2020. Šlo o zelné šlíšky, jakési šišky ze zelí a mouky se slaninou a cibulkou od Ivety Podlucké z Veselí nad Moravou. Tentokrát ho podle svého připravil michelinský šéfkuchař Roman Paulus. To vše v rámci speciálního narozeninového ročníku pochoutkového roku, kdy mezi sebou soutěží všechny úspěšné recepty z předchozích 9 let. A záměrně je nedělají znovu naši posluchači, ale porotci a profesionální kolegové, tedy Naďa Konvalinková, Jaroslav Sapík, Ivan Vodochodský, Vojtěch Vrtiška, Josef Maršálek a právě Roman Paulus.
1: Já mám hrozně rád bramborový šišky, mám hrozně rád chlupatý knedlíky, tak jsem se rozhodl tady v tom receptu to spojit a budou to takové zelné bramborové šišky, které opeču na pánvi společně se slaninou, cibulí a zakysanou smetanou.
2: Tak co si máme připravit a kolik čeho?
1: Takže my tady máme zhruba čtvrtku nastrouhaného zelí, není jako nastrouhan na nudličky, ale vyloženě najemno na jemném struhadle. A to zelí se prosolí, nechá se asi hodinku odpočívat a vyždíme mezi něj potom vodu. A potom tam máme brambory, já tady mám teda ty vařený brambory, těch je zhruba půl kila.
2: Opět nastrouhané najemno.
1: Taky nastrouhané najemno, potom bude hrubá mouka, to bude zhruba takových 350 gramů, ale může být i trošku víc, zhruba dvě cibule, 50 gramů sádla, máme zhruba čtvrt kilo slaniny a já do toho těsta přidám také trošku soli a jedno vejce.
3: Pochoutkový rok.
2: Co nás čeká, co budeme dělat?
1: Takže já jako první to zelí vyždímu z něj vodu. Takže teď tady vlastně mám to zelí, který nám v těch šiškách udělají ty chlupy, který v chlupatých knedlíkách dělají syrový brambory. Do misky si dáme nastrouhan brambory.
2: Trochu soli k bramborám.
1: Trochu soli, přidáme vejce.
2: Promícháme to vařečkou, spojíme to dohromady do kašičky.
1: Přidáme zelí. Já myslím, že už teď to vypadá dobře. Už teď to vypadá dobře, hele. Přidáme mouku.
2: Kolik? Postupně? Najednou?
1: No, můžeme dát skoro všechno najednou a v případě, že těsto bude moc řídký, tak ještě trochu přidáme. V podstatě ta konzistence by měla být tak, jako když děláme bramborové těsto na knedlíky.
2: Takže zmí se teď navál a budeme vyvalovat
1: váleček, z něho si nakrájem porce, uděláme si takovýhle šišky.
2: To znamená, vyválíme váleček, nakrajíme ho na kousky a z každého toho kousku jen tak jako lehkým stiskem ruky, jako když někomu máváš jenom na vále, tak pod tím vlastně takhle jako povaluješ ten kousek.
1: Ano, je to tak, ano, ano.
2: Jak dlouho se vaří?
1: To stačí takový 4-5 minut maximálně.
2: Vytáhnout, nechat to kapat a pak jdou do pekáče rovnou.
1: Jdeme do pánvičky.
2: Do pánvičky v našem případě. Paní byla v pekáčku.
1: Jdeme do pánvičky.
2: Nachystal si pánev, co do ní přijde?
1: Ano, dáme sádlo a na sádle budeme postupně opékat.

0: já to trošku opepřím. Ale lehonce osolím, ale tam opatrně, protože za prvé jsme šišky vařili v osolené vodě a za druhý samozřejmě slaninu slaná. Patriku, dobrou chuť.
1: Já se na to tak těším.
0: Tě je milosrdný v kritice.
1: Je to jemnější, trošičku kompaktnější oproti té původní verzi, ale dokonale vláčný a ježíš, tuhle přílohu já bych mohl k čemukoliv.
0: Kdyby tady byl Jarda Sapík s náma, tak bych tomu dal ještě opečenou krekovičku.
1: Fakt je to moc dobrý.
2: A já to potvrzuji. Vypadá to opravdu krásně, noblesně a přitom to není nic složitého. Roman Paulus si původní recept na zelené šlíšky vylepšil od brambory. Celý recept i ten původní od Ivety Podlucké z Veselí nad Moravou, se kterým v roce 2020 vyhrála hlavní cenu od poroty, najdete na stránce www.pochoutkovirok.cz. Tak se podívejte a porovnejte, která verze je lepší. A v neděli si připomeneme recept, který jste si v roce 2021 nejvíce oblíbili vy, naši posluchači. Půjde o kozičkový dezert, který nám připraví Naďa Konvalinková.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Český rozhlas Zlín.

0: Kde byla ve Zlíně první škola založená Tomášem Baťou? A jak vnímají žáci jedné zlínské základní školy jeho odkaz po 150 letech od jeho narození? Poslouchejte další z reportáží z cyklu Tomáš Baťa známý neznámý s Markétou Macháčkovou a Zdeňkem Urbanovským. Už ve čtvrtek před 15:30 odpoledne.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Ze studia Českého rozhlasu Zlín se teď přesouváme do Luhačovic, kde se koná tradiční turnaj v petanku pod názvem Senior Cup. Ten pořádá Zlínský kraj a každoročně přiláká desítky aktivních seniorů, aby poměřili své síly v tomto sportu. Na místě je naše regionální stopařka Petra Sedláčková. Petro, dobré dopoledne, prozraď mi, kde se právě nacházíš.
2: Krásné dopoledne z Lázeňského náměstí v Luhačovicích, kde se dnes odehrává 12. ročník turnaje Senior Cup. 36 týmů už několik minut poměřuje své síly v petank, česky takzvané koulené, na celkem 6 hřištích. No a do hry se zapojují týmy seniorů z celého kraje, kteří sem přijeli nejen kvůli sportu, ale i kvůli setkání a společnému dni v lázeňském prostředí.
1: Petro, jaká je na místě atmosféra?
2: Já tady vnímám hlavně takovou tu radost ze setkávání, hodně účastníků se zde potkává pravidelně každý rok, takže jde vlastně i o takové volné navazování na předchozí ročníky. Proto už teď vedle sebe mám dva ostřílené účastníky dnešního turnaje, kteří mi prozradí dojmy nejen z dnešního utkání. Zdravím prvně dámu Světlu Stodulkovou, která přijela s týmem Šafra Flačnov. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Jako dlouho vlastně už ten petank hrajete a proč jste se do turnaje přihlásili taky letos?
3: Tak my už ten petank hrajeme přibližně 15 let a tady na ten turnaj jsme tu po 11. Přihlásili jsme se proto právě to, co teď bylo řečeno, že neustále se tu scházíme, seniori, je to proto setkání. Prakticky ta hra je pro nás zábava a hraje se to jenom na 3 body, to znamená, že vlastně se sportem to má sice hodně, ale do toho, aby to byl sportovní výkon, to by se muselo hrát úplně jinak a podle pravidel. Ale to setkání a takové krásné, taká krásná atmosféra, ta se nikde nevidí než tady.
2: Já vám děkuju, Světlo. Přesunu se taky k panu Antonínovi Omelkovi, který dneska soutěží za seniory z Uherského Hradiště. Dobrý den, vy jste mi prozradil, že jste tady dnes podruhé a zrovna jako náhodou jste ve skupině tady s Lačnovskýma. Jak zatím hodnotíte výsledky dnešního utkání?
4: Zdravím posluchače. No tak výsledky jsou různé. Ve stejné skupině s Lačnovskýma jsme prohráli 3-0. No ale zase jsme některé zápasy vyhráli, ještě se není to všechno u konce, budeme vidět, jak se to bude vyvíjet dál. Atmosféra je nádherná, co se o tom bavit. Hudba, sluníčko svítí, máme se tu moc pěkně.
2: Já nemůžu než souhlasit, já si oblíkám a sundávám bundu, protože nám tady krásně svítí sluníčko dneska. Všichni jsme tady tak jako spokojení, sedíme tady u stolečku, různě se posouváme mezi hřišti, takže bych za sebe doporučila účast na Senior Cupu. Jak to vidíte vy dva konkrétně, paní Světlo?
3: Tak já si myslím, že všichni vlastně už vyhráli, jenom proto, že tady vlastně přijeli, jsme tady, takže všichni jsme vítězové. No, že potom postoupí z každého hřiště jedno družstvo těch 6 finalistů, no tak to už je potom, že tam všichni fandíme těm 6 družstvům, ale jinak vítězové už jsme dávno všichni.
2: To bylo určitě moc hezké, vy už jste tady, jak jste říkala, po 11, takže víte, o čem mluvíte. Pane Antoníne, přesvědčila vás paní Světla, že se máte zúčastnit i příští rok?
4: Pokud to zdraví dovolí, určitě přijedeme.
2: Já vám děkuji obou dvou za rozhovor i za atmosféru, kterou tady dnes vytváříte. No a ještě doplním, že Senior Cup v Luhačovicích pokračuje až do odpoledních hodin, do 15. hodiny, kdy budou vyhlášeny vítězné týmy. Mezitím si kromě hry můžou účastníci užít taky krásného prostředí lázní, občerstvit se nebo si pořídit památeční fotku z fotokoutku. Do toho vyrážím právě teď i já, abych se nechala vyfotit s některými týmy. No a kdo ví, třeba zrovna já kápnu na ten vítězný.
1: Petro, děkujeme za aktuální dění přímo z Luhačovic a přejeme příjemný zbytek dne. Naslyšenou.
2: Naslyšenou, krásný den.
1: To byla regionální stopařka, redaktorka Petra Sedláčková z turnaje Senior Cup v Luhačovicích, kde se dnes potkávají aktivní seniori ze Zlínského kraje. Další stopařčiny kroky mohou vést třeba i k vám. Stačí napsat na e-mailovou adresu stopař.zlin@rozhlas.cz.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje. Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Pět minut po půl jedenácté posloucháte Český rozhlas Zlín, kde pro vás máme kulturní pozvánku. V Krajské galerii výtvarného umění ve Zlíně se dnes odpoledne uskuteční vernisáže výstav ZGZ, vývoj vizuální komunikace ve veřejném prostoru Zlína a obrazárna 3 Pavel Preissner a Petr Kunčík. Na akce nás pozve kurátorka druhé zmíněné výstavy Pavlína Pyšná. Dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne.
0: Začněme tedy výstavou Obrazárna 3. Představte nám ji, prosím.
1: Tato výstava představuje tvorbu dvou současných malířů, Pavla Preissnera a Petra Kunčíka. Je to takové společné výstavní setkání, které před časem inicioval právě Pavel Preissner, a je to v podstatě taková jako silná hra s imaginací, kdy vlastně díla těchto dvou umělců se vzájemně jakoby prolínají, doplňují v rámci té instalace vlastně po vzoru těch historických obrazáren.
0: Co uvidíme na druhé výstavě, tedy ZGZ, vývoj vizuální komunikace ve veřejném prostoru Zlína?
1: Tak už je to vlastně řečeno v tom podtitulu a vlastně zkoumá různé proměny toho vizuálního stylu jako zlínských podniků, institucí, vývěsných štítů napříč celým 20. stoletím, vlastně od toho prvorepublikového Zlína přes socialistický Gottwaldov až po vlastně po revoluční období.
0: Výstavy mají vernisáž ve stejný čas. Kdy a kam tedy na ně můžeme vyrazit?
1: Tak vernisáž je, že společná vernisáž těchto dvou výstav začíná dnes v 17 hodin v tom přízemním prostoru Krajské galerie ve Zlíně, to 14. budova Baťova institutu.
0: Jak dlouho potom budou výstavy přístupné?
1: Ty výstavy budou trvat vlastně po celé léto až do 30. srpna.
0: Na vernisáže výstav ZGZ, vývoj vizuální komunikace ve veřejném prostoru Zlína a obrazárna 3 Pavel Preissner a Petr Kunčík nás pozvala kurátorka Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně Pavlína Pyšná. Děkujeme za to a přejeme hezký den, naslyšenou.
1: Děkuji za pozvání a budu se těšit odpoledne na setkání.
2: Český rozhlas Zlín.

0: To byl Jiří Korn v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Zlín. Máme minutu po 10:45. Spousta lidí propadla otužování a možná jste se mu doteď vyhýbali. Dnešní babské rady vám ale poradí, jak si studenou sprchu oblíbit.
1: Babské rady.
2: Což tak hledat si studenou sprchu? Důležité je začít s otužováním postupně. Začněte vlažnou vodou. Během sprchování střídejte teplou a studenou vodu. Ranní studená sprcha vás dokáže skvěle probudit, nabije vás energií a připraví na náročný den. Večer zase studená sprcha pomůže tělu ke sklidnění po náročném dni a naopak vás nachystá na vydatný spánek. Časově stačí začít s 30 sekundami a postupně čas prodlužovat. Klíčová je při domácím otužování ve sprše pravidelnost. Ta vám pomůže vybudovat si odolnost vůči chladu a dokáže také pomoci zlepšit celkovou odolnost vůči stresu a podpořit vaši imunitu. Vždy začínejte od nohou a postupujte směrem vzhůru. Jako prevenci vrásek je doporučeno umývat si obličej ve studené vodě nebo použít kostky ledu a tvář i dekolt jimi každé ráno namasírovat.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Od 11. hodiny nás dělí necelých 9 minut a tak pro vás mám pozvánku k poslechu dnešního rozhovoru. Po 11. hodině ve studiu Českého rozhlasu Zlín přivítám bratry Františka a Marka Dacíkovi, loňského a letošního krále Vlčnovské jízdy králů. A moc se těším na povídání o tom, co všechno vlastně obnáší být králem a jak celou tradici vnímají. Tak nás poslouchejte dál.
1: Vám příběh z války, který mi vyprávěl D. Texas Taylor. Jeho hrdinou je voják a balíček karet. Bylo to skoro na konci války. Po mnoha bojích, vítězstvích i nezdarech se dostala hrstka vojáků konečně do města, které leželo u hranic a kde byl také vojenský tábor. Druhý den byla neděle a tak hned ráno někteří chlapci odešli do kostela. Přišli pozdě, kázání už začalo. Vojáci proto rychle vyhledali volná místa, usedli a vyndali modlitební knížky. Všichni, až na jednoho. Ten vytáhl z kapsy karty a začal je před sebou na stole rozkládat jednu vedle druhé. Seržant, který vojáky do kostela přivedl, to spatřil. A tak, když se vrátili, předvedl vojáka k veliteli. Proč jste přivedl toho vojáka, seržante? Hrál v kostele karty, pane. Velitel se udiveně obrátil na vojáka. Můžeš mi to nějak vysvětlit? Zajisté, pane. Doufám, protože jinak bych tě musel přísně potrestat. Nuže, pane, víte, byl jsem celý rok v první linii a sebou jsem neměl nic než tenhle balíček karet. Věřím však, že vás uspokojím čistotou svých myšlenek stejně, jako tyto karty uspokojily moji touhu po slově Božím. A s těmito slovy začal voják své vyprávění. Podívám-li se na eso, vzpomenu, že nad námi v nebi je jen jediný Bůh. Dvojka mi připomene, že Bible má dvě části, starý a nový zákon. A trojka, trojici Boží. Čtyřka, to jsou Marek, Matouš, Lukáš a Jan, evangelisté, kteří hlásali víru svatou. S pětkou vzpomenu na pět panen, které vyčistili lampy své. Bylo jich vlastně 10, ale jen 5 bylo moudrých a ty byly spaseny. Šestka znamená, že za 6 dní stvořil Bůh tuto zem a sedmička den, kdy odpočíval po své práci. Vidím-li osmičku, vzpomenu na 8 lidí, které Bůh zachránil, když seslal potopu na tuto zem. Byli to Noe a jeho žena, jejich 3 synové a jejich manželky. 9 mi připomene malomocné, které Bůh očistil. I těch bylo 10, ale 9 z nich Bohu ani nepoděkovalo. 10 pak má stejně bodů, jako přikázání, která Bůh seslal Mojžíšovi a jeho lidu. Přikázání, kterými se všichni řídíme, nebo která aspoň se snažíme plnit. Král mi připomene znovu jediného pána nebes, královna blahoslavenou panu Marii a spodek, pane, spodek, to je ďábel. Sečtu-li body na všech kartách, dojdu k číslu 365. Stejně jako když sečtu všechny dny do roka. Je tu 52 karet jako do roka týdnů, 13 štychů jako týdnů za čtvrt roku, 12 obrázkových karet jako měsíců v roce a 4 barvy, stejně jako jaro, léto, podzim a zima. Jak vidíte, pane, můj balíček karet mi posloužil stejně jako Bible, modlitební knížka i kalendář. A přátelé, tento příběh je pravdivý. Ten voják se totiž jmenoval D. Texas Taylor.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Bylo 11 hodin.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
3: Ve vsetínské nemocnici dnes budou policisté nacvičovat zákrok proti aktivnímu útočníkovi. Na základní škole Mariánské náměstí v Uherském Brodě dělníci přes léto udělají novou elektroinstalaci. Ministerstvo financí chce přepracovat návrh zákona o veřejnoprávních médiích. Dnes bude zpočátku skoro jasno nebo polojasno, s nejvyššími teplotami kolem 22 stupňů. Aktuální zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Lukáš Jakubíček. Dobré dopoledne. Jak zastavit ozbrojeného útočníka, dnes budou nacvičovat policisté a zdravotníci v nemocnici ve Vsetíně. Cvičení se soustředí především na budovu K a přilehlé prostory. Mezi 12.30 a 14. hodinou bude tato část budovy zcela uzavřena. Podrobnosti přidává mluvčí nemocnice Lenka Plačková.
4: Při cvičení se budou pohybovat ve vyšší míře policisté a služební technika nejen uvnitř nemocničního areálu, ale i v jeho nejbližším okolí. Zároveň upozorňujeme, že se vzhledem k zaměření cvičení může ozývat střelba.
3: Pro vsetínskou nemocnici jde o druhé cvičení tohoto typu. Před dvěma lety se zaměřilo na kancelářské provozy a venkovní prostory. Tentokrát zasáhne i do klinického provozu budovy. V Uherském Brodě přes letní prázdniny dělníci udělají druhou etapu rekonstrukce elektroinstalace na první základní škole Mariánské náměstí. Pokračuje místo starosta Uherského Brodu Miroslav Polášek z ODS.
5: V loňském roce se dělala elektroinstalace na hlavní budově a v letošním roce nás čeká objekt školní družiny. Opravy omítek a výmalby jsou samozřejmě součástí tady té rekonstrukce.
3: Práce budou stát téměř 4,5 milionu korun. Ministerstvo financí požaduje přepracování návrhu zákona o médiích veřejné služby. Podle jeho připomínek má současná verze velké nedostatky a vytváří nové problémy. Ministerstvo upozorňuje třeba na to, že návrh neřeší, z jaké rozpočtové kapitoly by Česká televize a Český rozhlas měly dostávat peníze. Zásadní výhrady k návrhu mají i jiné rezorty. Třeba ministerstvo vnitra upozornilo na výpadek příjmů České pošty po zrušení poplatků za rozhlas a televizi. Ministerstvo průmyslu zase požaduje do textu doplnit regionální studia, aby bylo zajištěno jejich další fungování. V kauze Dozimetr dnes jako svědek vypovídá starosta Prahy 9 a zastupitel hlavního města Tomáš Portlík z ODS. Soudce zajímali především jeho vztahy k obžalovaným. Mezi nimi je například bývalý náměstek primátora Petr Hluboček, zvolený za STAN, nebo zlínský lobista Michal Redl. Ti podle obžaloby ovlivňovali zakázky a chod pražského dopravního podniku. Portlík v roce 2019 upozorňoval například na problémy v projektu Nové Holešovice, který měla údajně tajná zločinecká skupina také ovlivňovat. Dnes soudci na mnoho otázek odpovídal, že k danému dotazu nemá dost informací.
2: Počasí.
3: Během dneška bude ve Zlínském kraji většinou skoro jasno nebo polojasno. Odpoledne už bude převažovat oblačno na severu a západě kraje s přeháňkami nebo bouřkami. Nejvyšší teploty dnes budou kolem 19 až 22 stupňů a vítr povane slabý proměnlivý.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
3: Silnice první třídy číslo 55 je uzavřena po nehodě motocyklu a nákladního vozidla, která se stala v úseku mezi Spytihněví na Zlínsku a Babicemi na Uhersko-Hradišťsku. Dále máme hlášenou nehodu nákladního a osobního auta na ulici Jana Amose Komenského ve Strání na Uhersko-Hradišťsku. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše. Pokračuje dobré dopoledne s Anou Randárovou.
2: Zelená vlna Známe lepší cestu.
6: Po zprávách v 11 hodin pokračuje dopolední vysílání Českého rozhlasu Zlín. U mikrofonu je s vámi stále Anna Randárová. Ve Vlčnově už pomalu vrcholí přípravy na jízdu králů, která se uskuteční na konci května. Pro jednu rodinu to bude letos obzvlášť významná událost. Králem se totiž stane Marek Dacík, který pomyslnou korunu převezme po svém starším bratrovi Františkovi. Jaké to je stát se součástí tradice, kterou zná celé Slovácko? Na to mi odpoví sami králové. Ve studiu už se mnou sedí bratři Marek a František Dacíkovi. Pěkné dopoledne, vítejte ve vysílání.
7: Dobrý den.
8: Pěkné dopoledne.
6: Na náš rozhovor se můžete těšit za malou chvíli.
2: Český rozhlas Zlín.

0: Úterní 11. hodinu věnujeme ve vysílání Českého rozhlasu Zlín jízdě králů ve Vlčnově. Povídat si o ní budu s loňským a letošním králem Františkem a Markem Dacíkovými z Vlčnova. Pánové, já jsem teď maličko v rozpacích, protože proti mně sedí dva králové, kteří jsou ale zároveň výrazně mladší než jsem já, tak já doufám, že mi na úvod odpustíte takovou osobnější otázku. Ale aby měli i naši posluchači, kteří nás teď nevidí, představu, kolik vám je let?
1: Mně je 10 roků.
2: A mně 11, teda pardon, 12.
0: Dobrá, tak zkuste si představit, že nás teď poslouchá někdo, kdo o jízdě králů ve Vlčnově vůbec nikdy neslyšel. Jak byste mu ji popsali?
1: Jízda králů je lidová tradice, koná se každým rokem poslední víkend v květnu.
0: Říká letošní král vlčnovské jízdy králů. Jak se vlastně králové vybírají?
1: Legruti přijdou ke královi a požádají rodiče a krále, jestli by jim krále nedali.
0: To říká tedy opět letošní král Marek Dacík. Františku, ty jsi byl králem loni a budete si tedy s bratrem předávat vládu. Řekni nám prosím, jak to probíhá?
2: Probíhá to tak, že moje máma přeslékne mého bráchu do královského kroje. Já mu předám korunu slibem a potom, jak mu předám korunu, on řekne svůj slib.
0: Františku, ty jsi byl tedy králem loni. Pamatuješ si ještě, jaké to bylo, když jsi to dozvěděl, že budeš tedy králem vlčnovské jízdy králů?
2: Byl jsem velice šťastný, protože to byl pro mě neskutečně vzácný moment nebo sen.
0: A jak jsi to vnímal ty, Marku?
1: Já jsem byl hrozně moc, ale hrozně moc šťastný.
0: A my jsme šťastní, že tady s námi dnes jste ve studiu Českého rozhlasu Zlín. Před lety byl ale králem i váš tatínek, tak jak to celé vnímal on, že jste také králové?
1: Náš táta si to přál nejvíc. Před mnoha lety, jak se narodil František a potom já, tak si přál, aby jsme byli oba králové.
0: A tak se to tedy splnilo. A pro naše posluchače, kteří se možná teď i dívají na kamery, tak prozradím, že kromě králů jsou tady s námi ve studiu i jejich rodiče a tedy i tatínek král. Řekněte nám prosím, pro nás, co si to třeba těžko dovedeme představit, co je vlastně úkolem krále jízdy?
2: Na tu jízdu králu tak vlastně musí umět jezdit na koňovi a musí udržet v ústech tu růžu.
0: A ještě něco dalšího, co musí tedy král zvládnout?
1: Musí zvládnout ještě předávání vlády, stavění mája a ještě krojový ples.
0: Takže těch povinností příjemných a úkolů je s králováním více. A i ty probereme v dnešním dopoledním vysílání Českého rozhlasu Zlín s mými dnešními hosty. Loňským a letošním králem vlčnovské jízdy králů Františkem a Markem Dacíkovými. Zpět budeme už za malou chvíli.
3: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Zlín.

never ending.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu Zlín se dnes povídám s Františkem a Markem Dacíkovými z Vlčnova, loňským a letošním králem vlčnovské jízdy králů. Kluci, my můžeme prozradit, že je to vůbec poprvé v historii vlčnovské jízdy králů, co bratr předává vládu bratrovi. A zároveň máme i jedno moc hezké výročí, že je to přesně 30 let, co byl králem váš tatínek. Pojďme teď našim posluchačům popsat, jak vlastně vypadá Den krále.
1: Začíná to tak, že král, prvně jde se na mši svatou, potom se jde na obec za starostou a potom se jde domů, kde se chystá kůň, zdobí se kůň a potom se přeslečou všichni a vyjíždí a tak začíná jízda králů.
0: Říká letošní král Marek Dacík. Do čeho všeho se oblékáte? Jak se připravujete?
2: Samotný král se obléká do ženského kroje a kluci se oblékají do klučičího, holky do holčičího.
0: Říká loňský král František Dacík, ale zmínil si tedy, že se král převléká do ženského kroje. Proč tomu tak je?
1: Je jedna z pověstí, že Matyáš Korvín, jak utíkal z boje proti Jiříkovi z Poděbrad, tak ho přeslékli do ženského kroje a dali mu do úst růži.
0: Dokážu si představit, že ten kroj má asi dost částí, které na sebe můžete obléct. Jak dlouho to vlastně trvá?
1: 5 hodin.
0: 5 hodin trvá oblékání do kroje?
1: Deset minut.
0: Ale ty celkové přípravy by se k těm 5 hodinám určitě dostaly, protože toho, co musíte zvládnout, je opravdu hodně. Mluvili jsme spolu také o tom, že v průběhu jízdy král drží v puse růži. Co to znamená?
2: Aby když by promluvil, tak aby nepoznalo, že je to kluk.
0: Říká loňský král vlčnovské jízdy králů František Dacík. Dokážete, nebo máte spočítáno, máte odhad, jak dlouho vlastně musíte s tou růží v puse jet?
1: 5 hodin.
0: Takže těch 5 hodin jedete s růží v puse. To musí být dost náročné. Obracím se teďka na loňského krále Františka Dacíka. Jak jsi to zvládl?
2: Ono to v celku možná ani není tak těžké. Ono je tam spíš těžší ten stres to vydržet.
0: O tom si ještě spolu určitě budeme povídat, protože přece jenom na vás je upjatá veškerá pozornost. Král ale nejede sám. Krále doprovázejí legruti, kteří toho roku dosáhnou plnoletosti a v minulosti měli dokazovat svou odvahu a připravenost na dospělý život. A zároveň baví přihlížející i vyvolávkami. A já vás teď požádám, jestli byste nám i nějakou vyvolávku mohli předvést tady u nás ve vysílání Českého rozhlasu Zlín.
1: Před tímto domem můj koníček hlavu točí, že pan učitel Stašek dobře učí.
0: To byl tedy Marek Dacík a Františku, máš i ty nějakou, nebo to necháme u bráchy?
2: Ano, ano, mám. Před tímto domem mě koníček písně nese, že dnes mluvím v Českém rozhlase. Na krála, matičko, na krála.
0: No tak to bylo přímo pro nás. Moc krát teda děkujeme za tady toto zprostředkování. A řekněte nám ještě, kdo všechno, kromě legrutu, vlastně tedy krále doprovází?
1: Ještě pobočníci. A to je všechno.
0: A kolik je to zhruba lidí celkem?
1: 12 legrutů a 17 holek.
0: Co se děje potom, když jízda projde tu naplánovanou trasu?
2: Tak potom po té jízdě králů se to jde ke královi pořádně oslavit.
0: A na ty oslavy se určitě potom i všichni těší. S bratry Dacíkovými krály vlčnovské jízdy králu si dnes povídáme v dopolední vysílání Českého rozhlasu Zlín. Zpět budeme za chvíli.
3: Melanom nevzniká přes noc. Často začíná nenápadně změnou tvaru znaménka, jeho barvy nebo velikosti. Právě proto je prevence důležitá. Je to zvyk sledovat vlastní tělo, neignorovat změny a jednou ročně si dopřát kontrolu u dermatologa. Připravte si otázky. V poradně pro zdraví na ně bude odpovídat kožní lékařka z Uherskohradištské nemocnice Nikola Macková. už 20. května v Českém rozhlase Zlín. Těší se na vás Silvie Pospíšilová.
4: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání.
3: Poznejte, jak žila rodina mlynáře před 100 lety. Jak stolovali, žili, pracovali. Ve Válcovém mlýně v Šumicích je tento zážitek ještě umocněný tím, že současní majitelé, manželé Pipalovi, tak dávají nahlédnout do vlastní rodinné historie. Život mlynářů i unikátně dochované interiéry s technologií vodního válcového mlýna představím v reportáži z cyklu Mezi kopci a loukami Zlínského kraje už ve středu před 15:30 odpoledne. Těší se na vás Markéta Macháčková.
4: Český rozhlas Zlín.

0: 4 minuty nás dělí od 11:30. Posloucháte Český rozhlas Zlín, kde si dnes povídám s Františkem a Markem Dacíkovými z Vlčnova. Františku, ty jsi byl králem loni. Marku, tebe jízda králu čeká na konci května. Pokud si někdo prohlížel fotky z jízdy králu, tak uviděl taky bohatě a barevně nazdobené koně. Tak by mě zajímalo, kdo koně vlastně zdobí.
1: Zdobiči a ti, kteří se věnují té tradici.
0: A dokázali byste pro posluchače, kteří třeba si to nemusí na první momentu představit, popsat, jak vlastně ti koně na zdobení jsou?
2: Růžemi.
0: Ty jsou z jakých barev, nebo jestli možná nějak podrobně ti můžu poprosit?
2: Bílé, červené, modré.
0: Takže opravdu kůň hraje všemi barvami, se dá říct. Což mi potvrzuje letošní král vlčnovské jízdy králů Marek Dacík. Ta samotná jízda ale není tím jediným, co musíte absolvovat. Ale ještě bych se vrátila k jednomu podstatnému detailu, protože vy opravdu celou dobu jedete na koni. Tak uměli jste to už předtím, anebo jste se kvůli jízdě králů na koni museli naučit?
1: Kvůli jízdě králů.
0: Říká loňský král František Dacík. U tebe, Marku, je to též?
2: Ano.
0: Takže ta příprava je opravdu dlouhodobá. Být králem tedy ale neznamená v uvozovkách pouze jet na koni. Tak jaké další akce je potřeba absolvovat?
2: Krojový ples, Velikonoce, stavění mája, předávání vlády a samotná jízda králů.
0: A kdy tady tyto akce začínají? Jak dlouho vlastně ty povinnosti trvají?
1: Zhruba půl roku.
0: Zhruba půl roku tady probíhají přípravy na tu samotnou jízdu králů. Také se ale připravuje rodina. A tak by mě zajímalo, co všechno musí tedy rodina krále na jízdu králů připravit.
2: V dolečky, slivovicu a občerstvení.
0: My jsme se během písničky o těch vdolečcích bavili a mohl bys říct i našim posluchačům, Marku, prosím, kolik jich je?
2: 2000.
0: Takže 2000 vdolečků chystá tedy rodina krále pro všechny, kteří se jízdy zúčastní, takže můžeme si představit, že je to opravdu akce celé rodiny. Jsou ještě nějaké další tradice během roku, které máte rádi?
2: Velikonoce a Vánoce.
0: Říká letošní král Marek
1: Dacík. Já s tím taky velice, já bych se mi řekl úplně to samé.
0: Takže Velikonoce a Vánoce u bratrů Dacíkových vedou. Co na vaše králování vlastně říkali ve škole? Vědí o tom vaši učitelé a spolužáci?
2: Ano, a váží asi toho.
0: Říká letošní král. A jak to bylo u tebe, Františku?
1: U mě taky si toho vážili a já jsem byl taky rád, že samozřejmě jsem to i chvilku tajil, protože nerad se předvádím.
0: Ale nakonec tedy všichni podpořili a zúčastnili ano. Se potom i jízdy králu, když jsi byl ty králem?
1: Ano, podívali se samozřejmě, když byli a ve Vlčnově.
0: A tak předpokládám, že i tebe, Marku, podpoří tví kamarádi a spolužáci, možná učitelé?
2: Věřím tomu, že ano.
0: Tak budeme moc doufat, že vyjde krásné počasí a že se na vlčnovské jízdě králů letos sejde co nejvíce lidí. S bratry Dacíkovými z Vlčnova dnes ve vysílání Českého rozhlasu Zlín vlčnovskou jízdu králů probírám a zpět budeme už za malou chvíli.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Na konci května ožije Vlčnov jízdou králů. Co ve skutečnosti obnáší být králem jízdy, nám dnes ve vysílání Českého rozhlasu Zlín přibližují František a Marek Dacíkovi, kteří s králováním mají zkušenost i v rámci rodiny. Vládl totiž jejich prapradědeček, pradědeček i tatínek. Františku, teď otázka na tebe. Když jsi byl loni králem a jel na koni, vnímal jsi spíš lidi kolem sebe, anebo se soustředil, abys třeba něco nepokazil?
1: Vnímal jsem lidi kolem sebe, užíval jsem si to. Ano, samozřejmě soustředil jsem se a dokonce jsem i tak trochu již splašil kůň před obecním úřadem. Byl to pro mě velký šok a naštěstí jsem nespadl a zvládl to.
0: Mně se líbí ta formulace, tak trochu se mi splašil kůň, tak když už jsme zmiňovali, že jsi oblečený v kroji, máš v puse růži, tak to musela být dost náročná situace. Ano. Ale tak naštěstí jsi tedy zvládl v pořádku.
1: A měl jsem to štěstí, že jsem měl velice perfektní počasí.
0: Bylo krásně a to budeme přát i letošnímu králi, Markovi. Tebe tedy úloha krále čeká letos a můžeme vlastně ještě zmínit, že ty jsi s tým písemně doloženým králem. Tak se tě zeptám, těšíš se anebo má tam prostor i nervozita?
2: Spíš se těším.
0: A na co nejvíc? Dokážeš si něco sformulovat nebo říct, na co nejvíce se těšíš v rámci jízdy králů?
2: Na tu jízdu na koni.
0: Takže na tu samotnou jízdu. A Františku, na co ty z loňské jízdy králů nejraději vzpomínáš?
1: Na to neděli a na to, jak jsem se projel na tom koňovi a poslouchal jsem různé vyvolávky a bylo to velice šťastné a rád bych si to zajel ještě jednou.
0: Tak letos už budeš tedy z pozice diváka a podporovatele svého mladšího bratra. Ale myslím, že posluchači, kteří nás v těchto chvílích slyší, tak dokážu si představit, že také přijedou, protože opravdu o jízdě králů mluvíte krásně. A ještě jedna otázka na tebe, Marku. Existuje nějaká, nebo dostal jsi nějakou královskou radu, ať už třeba od bratra, od tatínka?
2: Hlavně, aby jsem se nebál a aby jsem si to pořádně užil.
0: Což je krásná rada a doufejme tedy a budeme moc přát, aby to tak bylo. A na co se tedy z letoška těšíte nejvíc? Z letošní jízdy králů.
2: Jak přijdu domů a popovídám si s mýma legrutama, jak se jim to líbilo.
0: A ty?
1: A já jak uvidím toho bráchu na tom koni, že on to taky zažije. A velice moc rád se na to těším.
0: Tak já vám moc budu tedy přát, abyste si to oba dva užili. František a Marek Dacíkovi jsou dnes mými hosty ve vysílání Českého rozhlasu Zlín.
3: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Zlín.

láska svádí, ona ví, čím láska zní. Já vím, kdy láska není hraní, ona ví, proč s láskou sním.

Dvě minuty po 11:45 je s vámi Český rozhlas Zlín. A já pro vás mám pozvánku k poslechu středečního dopoledního vysílání. Silvie Pospíšilová zítra po 11. hodině přivítá v poradně pro zdraví kožní lékařku Nikolu Mackovou.

Blíží se 12. hodina, naše dopolední vysílání se chýlí ke konci. Pokračovat budeme aktuálními zprávami a potom pořadem Morava, krásná zem. Přeji vám pohodové odpoledne a budu se těšit na slyšenou po 17. hodině u pořadu Den v kraji na vlnách Českého rozhlasu Zlín. A na

0: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Bylo 12 hodin.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Silnice 1/55 je obousměrně uzavřena kvůli vážné nehodě. Lidé si dnes můžou na náměstí Míru ve Zlíně nechat zdarma zkontrolovat pigmentová znamenka v rámci prevence rakoviny kůže. Čeští zemědělci plánují kvůli krizi na Blízkém východě omezit hnojení. Dnes bude oblačno s nejvyššími teplotami kolem 22 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín a Barbora Hejtmánková. Pěkné poledne. Kvůli vážné nehodě je oboustranně uzavřená vytížená silnice 1/55 mezi Spytihněví na Zlínsku a Babicemi na Uherskohradišťsku. Srazilo se tam nákladní auto s motocyklem. Policejní mluvčí Radomír Šiška řekl, že silnice zůstane uzavřená ještě nejméně 2 hodiny. Policisté odklánějí dopravu na objízdné trasy. Pro cestu do Zlína z Uherského Hradiště mají řidiči využít trasu přes Jarošov v opačném směru přes Březnici. Lidé si dnes můžou nechat ve Zlíně zdarma zkontrolovat svá pigmentová znamenka jako prevenci proti rakovině kůže. Vyšetření je zaměřené hlavně na včasné odhalení melanomu, tedy rakoviny kůže. Pokud je melanom zachycen včas, úspěšnost léčby je téměř 100%. Akce pro širokou veřejnost se koná na náměstí Míru od 10 do 17 hodin. Pokračuje mluvčí České průmyslové zdravotní pojišťovny Elenka Mazurová.
3: Cílem akce je odborné vyšetření pigmentových skvrn na těle zájemců, které může pomoci včas odhalit zhoubný melanom či jiná závažná onemocnění kůže. Vyšetření v rámci akce je poskytováno zdarma a bez jakéhokoliv záznamu do zdravotní dokumentace či jiných databází.
1: Podle dat z dubnového průzkumu Zemědělského svazu a Agrární komory plánují asi 3/4 zemědělců omezit hnojení. Svaz upozorňuje, že by to mohlo způsobit pokles produkce a následně i zdražení potravin. Růst cen hnojiv by měl podle svazu ovlivnit hlavně příští sezonu. Na letošek má většina zemědělců zásoby. V chilských Andách zahynul český diplomat Jan Náplava. Jeho úmrtí potvrdil mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čerge. Zaměstnanec české ambasády v Chile se zranil během výpravy v pohoří Sierra de Ramón. Před smrtí telefonicky oznámil svou polohu manželce, která upozornila záchranáře. Ti našli až jeho tělo. Čerge českého diplomata označil za profesionála a vyzdvihl jeho zastupování Česka v zahraničí.
4: S hlubokým zármutkem jsme přijali zprávu o úmrtí kolegy, který pracoval na ambasádě České republiky v Santiago de Chile. Rodině, blízkým a všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou a hlubokou soustrast.
2: Počasí.
1: Dnes bude ve Zlínském kraji oblačno až polojasno. Na severu a západě kraje s přeháňkami nebo bouřkami. Nejvyšší teploty kolem 19 až 22 stupňů a vítr povane slabý.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Silnice 1/55 mezi Spytihněví a Babicemi je oboustranně uzavřena kvůli vážné nehodě. Policie odklání dopravní a objízdné trasy. Dálnice D55 u exitu na Staré Město je také hlášena nehoda. To byly zprávy Českého rozhlasu Zlín. Příjemný poslech dalšího vysílání.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Zlín.

Klidné a pohodové úterní poledne přeji po písničce v podání Moravanky všem posluchačům Českého rozhlasu. Zdravím vás, zatím ještě místo Ivanky z brněnského studia a jménem naší redakce jsem velmi rád, že jste zvolili právě naší stanici Brno a Zlín. Písničky a přání jsou připraveny, tedy zbývá jen připomenout číslo k nám 726465200. Již tady zvoní první telefon, vidím, ano, ale ještě dodám, že svátek dnes slaví, dívám se do kalendáře, Ivo a Celestína, velmi zajímavé jméno. Ještě jsem se, mám takový pocit, jestli jsem se někdy setkal s Celestínkou, možná v nějakém filmu, v nějaké pohádce, ano, ale jako takhle naživo ještě asi ne. Tak a mám tady první písemnou gratulaci, taky dneska přišlo pár. Zahrajte k dnešním půlkulatým narozeninám písničku pro moji milovanou manželku, milovnici dechovky a dobrého vína, Danu Krýsovou z Velkých Hostěrádek. Hodně štěstí a zdraví. Miluji tě, tvůj Dendy s rodinou. A k přání se připojují i kamarádi Luďa a Slávek z Bošovic. Vidíte i vyznání lásky v tom přímém přenosu a pokračují dál. Prosíme také o písničku pro manžele Poševecovi z Lipové u Slavičína. K 53. výročí svatby všechno nejlepší. Mnoho zdravíčka, štěstíčka, ještě mnoho let spolu přejí kamarádi z vojny Jára Čech, Pavel Vacek a fanouš Eigner. Děkujeme. Písnička Kdybych já měl a veselá muzika Ratiškovice.

0: Ano, písnička Miloše Procházky, Standy Pěnčíka a krásně Tereska Dulovcová s Kristýnkou Kordulovou a Mirkem Tomanem nám zaspívali, mladá kapela. Šikovná Janíčka ze Zaječí. Jani, dobrý den, máte teď prostor.
1: No, ano. Poslouchám podle ohé době a já mám takový tři oslavence dneska.
0: No, ano, povídejte.
1: Zítra oslaví své krásné narozeniny 79 let můj manžel Vladimír Mazůrek. Přejem všechno nejlepší, domácí pohodu, trošku štěstí zvíry sportky, kterou teda si podává. Ale hlavně moc zdraví, to přeje manželka, tři dcery s rodinami, pravnoučátka Adámek, Oliverek, Mariánka a Klaudinka posílají dědečkovi pusu. A druhý oslavenec, náš vnouček, slaví ve čtvrtek teda inženýr Tomáš Pálka, 35 let. Přejem lásku, štěstí, pohodu, hlavně zdraví. Staví domeček, hraje fotbal, tak ať má vše, má prostě sílu a hlavně zdraví.
0: Ano.
1: To přejí rodiče, přítelkyně Lucka, sestra Andrejka s rodinou, babička a dědeček a dědečci Pálkovi. A ještě poslední, je to pro moji kamarádku, která slaví 81 let, je to paní Marie Trávničková z Kobylí. Hodně zdraví, štěstí a ti pěkně šlapou nožky, který má problém. A tak jenom takový vzkaz, Maru, drž se. Karličku, moc děkuji.
0: Jani, taky děkujem, ale myslím, že Tomášovi by se hodila nějaká výhra od pana Vladimíra, co?
1: No,
0: s to
1: tak
0: sportkou. Já tomu úplně rozumím, protože sázím opravdu, pravidelně sázím. A jednou v životě moje největší výhra byla 28 tisíc. Koupil jsem si za to takovej mixpult, jo, hned. No. Ale samozřejmě jsem prosázel asi patřičně podstatně víc, jo. Ale tak to byla taková motivační, jinak jako já nevím, tamhle 120 korun, tak to občas vyhraju.
1: Ale tak já
0: no co kdyby, co kdyby, že jo?
1: Karličku, ještě on je teda Vladimír a já jsem Jana a bude mít ještě svátek.
0: Ano.
1: Tak přejem tu písničku nějakou pěknou a poslechnu.
0: Jo, vidíte, to máte v sobotu a máte v neděli. Krásně, máte co slavit. Jani, mějte se moc hezky.
1: Taky, děkuji moc.
0: Ano, nashledanou. A dnes má svátek Ivoš a jeden takový je v Říčanech u Brna a tak nezbývá, než mu popřát vše nejlepší, ale hlavně hodně zdraví do dalších roků, hodně spokojenosti v tak rychle ubíhajícím životě. Máme tě rádi pro tvou milou a kamarádskou povahu. Přáníčko, zasílej i s pěknou písničkou Stejskalovi z Dolního Bukovska. A ještě jedna gratulace. Dnes slaví krásných 50 let moje úžasná manželka Leničko. Děkuji ti za všechny společné roky, za tvůj úsměv, trpělivost i lásku, kterou mi každý den dáváš. Přeju ti, aby se cítila milovaná, šťastná a aby se ti splnila všechna přání a aby ti dál denně dělala radost tvoje vnoučátka Madlenka a Sebastiánek. Krásné narozeniny, tvůj Ctibor. To přání odeslal Ctibor Dohnálek a určitě Lenička poslouchá, protože byla samozřejmě asi předpokládám informována, že se jí bude gratulovat. A já přidám dvě gratulace speciálně, protože za malinkou chvilinku nám zahraje Gloria písničku manželů Gurských, Keď zapadá slunko zlaté. A Miloška Gurská dnes slaví narozeniny a jeden z interpretů, Jindra Kotek, taky slaví narozeniny. Takže je to takové symbolické spojení, že nám tady Jindra společně s Mirkou, Lubkou a Svaťou zaspívají tuhle písničku. Miluško a Jindro, zdraví, zdraví, zdraví, lásku, pohodu a klid v rodině. A teď zmíněná píseň.
2: Český rozhlas Zlín.

0: Zdravíme paní Jiřinku do Hovorán a přejeme krásné poledne, Jiřinko.
1: Ano, dobrý den, pane Hegner. Chtěla bych popřát mojím synům, dneska má meniny Ivo Sácký a v sobotu má další syn Vladimír meniny. Tak jim obom přeju hodně štěstí, zdraví, rodinné i osobní pohody. A moc krát jim děkuju za všechno, co pro mě dělají. Mám jich obou ráda. Moc krát vám děkuju.
0: Jiřinko, když máte takhle, to bude vzájemné určitě, že vy je máte moc ráda a oni určitě ano. Taky vás, že pro vás něco dělají, jak říkám, tak se asi, že vám pomáhají.
1: To víte, že ano.
0: No, tak jako.
1: Oba dva, no, že Ivo ten marodí momentálně, ten je tak nemocný. No, to bude všechno dobré.
0: Jasně.
1: Všechno půjde jasně. K dobrému. Všichni tak se nějak, uzdravíme.
0: Tak nějak se podpoříte navzájem. Jiřinko, tak děkujeme moc krát a do Hovoran zdravíme a přejeme hezké odpoledne.
1: Já moc krát děkuju.
0: Taky, mějte se moc hezky. Naschledanou. Tak a z Lančota se dovolali ženy. A tuším, je jich tam několik údajně a prý to bude asi hovořit, za všechny ty ženy bude hovořit Alenka. Je to pravda, Ali, jste tam vy, nebo?
2: Dobrý den, pane Hegner, já vás ještě jednou zdravím.
0: Tak je to
2: zdravím
0: Alenka,
2: vás, Lanžota.
0: No.
2: A chtěla bych poslat písničku našim kamarádům rozhlasovým, paní Aničce Hlávkové do Miroslavy a zdravíme Jardu Wolfa. A jsem tady já a se sestrou Zdenkou a jsme u paní Mařenky.
0: Mařenky Uhrové, ano?
2: Ano. A chtěli bychom všem našim kamarádům poslat pěknou písničku. Je krásně, udělali jsme si výlet.
0: Udělali jste si, tady se trošku teď zatáhlo, koukám, jako přes
2: ne,
0: sklo.
2: Ne, tady je krásně, jeli jsme z Brna vláčkem, je tady nádherně. Takže zdravíme všechny naše kamarády a posíláme jim pěknou písničku.
0: No to je všechno moc hezké, ale když už jste u Mařenky Uhrové, co pak vám nachystala Mařenka?
2: No, aha. Právě máme... Počkejte moment.
0: No co pak?
2: Já vás předám.
3: No tak bez kledničkové polévky by to nešlo.
0: Aha.
3: To je jasné.
0: No,
3: mohli byste dojet aj vy. No a já nevím, jestli tady ten zbytek vám mám teda jako řec, no nebo tak... stačí jenom polévečka.
0: Ne, polévečka nestačí, to jako to ne. Teda ne, to jako, to je
3: máme.
0: Málo. Mařenko, na Lanžot to je málo. Ano. Tam jsou lidé po hostiní a to...
3: Ano, Kari, kdybyste dojel vy, tak budeš, ano, budu, nebudu ani šnicle, nebudu řízky, bude něco zvláštního. Ale my máme dneska i to, co Bárdo lůbí a co se to lůbí, tak zapečené maso ze syrem a ze šlehačku.
0: Ale to je dobrý, to já mám rád.
3: Ano?
0: A s těma bramborama, že, dohromady?
3: Ano, no. Ne, brambory jsou zvlášť.
0: Aha, tak my to děláme i s bramborama, ale to já to neumím, že jo, já jsem jenom konzument, ale děláme to i s bramborama dohromady, jo?
3: No.
0: Maso ze šláčkou, brambory se tam dají na plátky, zapeče se to, jo, třeba v alobalu a... No.
3: Ano, ano.
0: Dobře,
3: Kari,
0: tak se holky najeste.
3: Děkuju velice srdečně za prostor.
0: Dobře.
3: A potřebujeme, nech bychom teda toho Jardu pozdravovali.
0: No,
3: ten
0: Jarda,
3: nám
0: Jarda teď naskočil e-mail.
3: Ano, ještě vás bude tam... hned děkovat.
0: Ne, ale on zatím posílá pro potěšení Ivance Slabákové. Jo, posílají písničku, kamarád dlouholetý a možná, že se ozve za chvíličku a pošle písničku i vám.
3: Ano.
0: Tak holky, najeste se hezky, užijte
3: ano,
0: si tam krásného
3: ano.
0: Setkání a mějte se hezky. Naschledanou.
3: Ano, děkujeme moc, naschle.
0: A prosíme o písničku k narozeninám pro pana Jana Horáka z Vzence, rodáka ze Suchova, který dnes slaví 90. narozeniny. Pan Jan je obdivuhodný člověk, který se s láskou stará o svou nemocnou manželku, jež letos oslaví 93. narozeniny. Největší radost mu v životě dělají jeho vnoučata. Našemu milému strýci ze srdce přejí hodně zdraví, pohody, lásky a ještě mnoho krásných chvil holky z Vápenek. Jiřinka, Marie, Aneška a Věra. Václav Maňas mladší, Láďa Salčák, usedl si ptáček malý Šardičan. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
1: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
2: Ano, já jenom doplním, že se Šardičankou to byly samozřejmě pozvánky a se Šardičankou zpívala Liduška a Alenka Valčuhovi kdysi. Tak, Honzík z Hradčovic, dobrý den Honzíku, ahoj.
3: Ještě jednou pozdravení tobě, milý Karle, a také posluchačům Moravy krásné země. Je dobře, když se kamarádi slyší a zdraví, a ještě lepší, když si mohou popřát a zahrají k tomu i písnička. A já jsem rád, že jsem dnes mohl pozdravit tebe do redakce Českého rozhlasu Brno.
2: Děkuju.
3: A také, že mohu pozdravit pana Ivo Dikastu z Havříc, Uherského Brodu, který dnes slaví své jmeniny. Prozradím na dnešního oslavence, že již od mládí je to sportovec s tělem i duší. A sportování má rád i teď ve věku, kdy už nejsme nejmladší. Mnozí jej znají jako mistra odborného výcviku, kdy jeho rukama prošlo mnoho učňů ve strojírenských oborech tady v nedalekém učilišti. Zdravím i tvoji manželku paní Marii Dikastovou a oběma vám přeji zdraví, štěstí, ať si ten dnešní den užijte k radosti a spokojenosti. K blahopřání se připojuje i moje žena Marie. A tak, milý Ivo, úctou k tobě ještě jednou vše nejlepší. To ti přeje Jenda Popelka z Hradčovic. A tobě, Karle, děkuji za prostor.
2: Jeníku, vidíš, to zmínil s Ivo, že mistr odborného výcviku, vidíš, kolik za sebou určitě nechal mnoho šikovných řemeslníků. A dneska už to tak zas veselé není, protože když se člověk baví s nějakými těmi odbornými pány, kteří vychovávají tady tyto děti, tak to někdy slyšíš úplně z různé zkazky, že se jim nechce pracovat těm dětskám, že mají ruce křivé, jo, že vždycky sám z 15 kluků třeba dva, kteří jsou trošku aktivní a takhle, tak jako, tak to určitě pan Ivo má za sebou úplně jinou školu, že ti kluci tenkrát byli asi víc takový snaživí.
3: On je rád, když se oni k němu mají ještě teďka, když už tak má pokročilý věk a vždycky se zdraví. A já to úplně kvituji.
2: Tak si to myslím přesně, že to takhle někdy vychází. A to je taková ta úca, že ten člověk je mladý, tak to tak nebere, ale pak, když už je v procesu a už mu je třeba, já nevím, 35, 40 a vidí, má za sebou spoustu práce, že to nebylo tak jednoduché. Děkuje těm, kteří je to naučili. Honzíku, mějte se hezky tam v Hradčovicích. Ahoj, ahoj. A Zdenička se dovolala z Křekova. Zdení, taky vás zdravíme. Dobrý den.
4: Dobrý den, všechny vás tam zdravím. Ráda bych nechala zahrát jen tak pro radost Blažence Hamalčíkové z Roketnice a svoji sestře Marie Horákové z Napajeda. Vše nejlepší, oni jsou stále posluchačky tohoto krásného pořadu. Jen tak pro radost. Děkuji vám moc.
2: Ano, pro Zdeníčko, pro radost hrajeme rádi. Úplně všem.
4: Děkuji vám moc krát. Naschledanou.
2: Mějte se moc hezky, naschledanou. Ještě tady mám přáníčko, jenom si ho otočím. Zahrajte písničku pro pana Petra Zábranského z Domanína, který se dnes dožívá významného životního jubila. Přejeme mu pevné zdraví, boží požehnání, ochranu Panny Marie do dalších let. To přeje chrámový sbor kostela svatého Václava v Domaníně. A ještě jedna gratulace k 91. narozeninám naší milé kmotře, paní Marii Lekešové z Hluku, známé autorce knížky Jak se dříve žilo a co se jedlo v Hluku. Do dalších let přejeme pevné zdraví, hodně elánu, to přeje rodina Hrdinova a Mahadalova. Karel Rajmi se sborem Jaroslava Čecha, cymbalovou muzikou Jaroslava Čecha nám zaspívá jednu krásnou lidovou písničku.

0: Tak, dovolal se Kristián z Brna. Kristiáne, dobrý den.
1: Ahoj Karle, tady je Kristián. Čau, já tě zdravím. Já bych dneska chtěl poděkovat vám všem do Českého rozhlasu Brno a Zlín za skvělé zprostředkování Dne otevřených dveří. Moc jsem si to tam užil, věřím, že nemluvím jenom sám za sebe, ale i za ostatní posluchače Českého rozhlasu Brno. Bylo to prostě skvělé.
0: A musím říct, Kristiáne, že jsme tě tam rádi viděli. Jo, byl jsem s Saťkou.
1: Já jsem tě taky rád viděl.
0: No,
1: ano, byl
0: právě
1: jsem tam s Saťkou.
0: S tatínkem. A děkovala už i ta paní Evička s tam, tím kloboukem, jak jste seděli spolu tam v první řadě.
1: Ano, já přesně vím, která to je. A taky ano. Samozřejmě zdravím.
0: Ano, ano. Kristiáne, takže moc krát děkujeme a je to fajn, když se takhle lidi setkají a udělají si radost navzájem. Takže moc...
1: A přesně o tom to je.
0: Ano, řekl jsi to teď 100%, já končím. Víme, o čem to je. Ať se ti daří, Kristiáne. Ahoj.
1: Ano, měj se hezky, ahoj. Děkuji, ahoj.
0: Ano, ahoj. Maruška z Hradiště, dobrý den, Mařenko. A tak Mařenka to položila a jenom mě připomněnula, že bychom měli taky popřát Ivo Horkému. Tak Ivo, samozřejmě, že přejeme všechno nejlepší k svátku, pokud posloucháš, a pokud ne, tak ti to někdo určitě sdělí. Jarda Wolf zdraví Alenku, Zdeničku i Marušku, tentokrát teda bez země, ale nevadí, pozdrav mě od děvčat velmi potěšil. Mám je moc rád, děvčata. Další e-mail, prosíme o písničku a popřát opožděně panu Joškovi Pavlušovi z Mistřínek jeho 75. narozeninám. A zároveň chci popřát Františkovi Uhrovi, který oslaví 26. května své narozeniny. Oběma chci popřát zdravíčko, štěstí, lásku, rodinou, pohodu, radost ze svých noučat. To jim z celého srdce přeje Naďa Jakubíčku a s celou rodinou. Moc krát vám děkuji. Ano, paní Naďo, přáli jsme taky Joškovi a Frantovi se bude určitě taky gratulovat. Písnička, honem se podívám, Antonín Osička, Jan Janulík, Šikovná frajárka, Hornobojani.

0: A dovolala se Maruška z Milotic. Dobrý den.
1: Dobrý den, pane Hegner. Zítra má narozeniny kulaté náš dobrý

0: Dobrý den.
1: No, dobrý den, já vás zdravím ze Slunného Slopného a chtěla bych poslat ode mě přání a od vás pěknou písničku mojí tetě paní Marii Šuráňové z Čejkovic z Znojma, která bude slavit své krásné 94. narozeniny. Milá teto, my ti přejeme všetci hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, božího požehnání, lásky od svých blížních, ale hlavně zdraví, protože to moc potřebuješ. Její dcera Jana Jarošová bude slavit svátek, tak tej taky hodně zdraví, štěstí a já bych chtěla pozdravit ještě moji rodinu ve Znojmě Andělovu, že jim přeji také hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, ale vůbec celou Jižní Moravu, kde mám moc velkou rodinu a to bych chtěla všechny moc pozdravit.
0: Ano.
1: A já vám za to strašně moc děkuju a mějte se krásně a děkuju za pěknou písničku.
0: Ano, Mařenko, mě jenom zaujalo, jak jste řekla, že zdravíte z toho Slunného Slopného.
1: Ano, a to je takové, krásně svítí sluníčko.
0: Ale že to spojení, jakoby Slunné Slopné.
1: Ano, Slopné.
0: Že tam člověk napíše ty dvě N, jo, jakoby si to uvědomuje, že jak to zní Slunné Slopné.
1: Tak, a je to krásné.
0: Jo,
1: a
0: to
1: já
0: jí
1: přeju strašně moc tej tetě zdraví, zdraví, zdraví.
0: Dobře, děkujeme moc krát. A já připojím, e-mail jeden. Jo? Děkujeme, nashledanou. D-mail, dneska už na tvá vrátka zaťukala šedesátka. Bude ti teď našeptávat, že už se ti nechce vstávat. Nesmíš ji však vážně brát, jejím radám naslouchat. A teď pozor, všechno nejlepší, hodně štěstí a zdraví přeje Františkovi Kaňovi Dohlohovce, manželka Helena, děti Martin a Linda a k přání se připojuje rodina Mitričova. No, hezké přáníčko. Tak a teď píseň Laco Hrdlička, Moravo Moravěnko a Vlčnověnka.
2: Český rozhlas Zlín.

0: Tak, slyšeli jste, ano, Jožku Malinovou, Janičku Mynaříkovou, Grňákovou. Dovolal si Jaromír z Bojkovic. Dobrý den, Jari.
1: Dobrý den.
0: Můžete povídat.
1: Já bych chtěl jenom poslat pro radost a potěšení nějakou hezkou písničku mé přítelkyni Milušce. Ona určitě Milušce, no, taky z Bojkovic, ona poslouchá, ona ví, od koho to je.
0: Dobře.
1: Jo.
0: Jak, ano, samozřejmě.
1: A před rozou zdraví.
0: Dobře. Děkujeme, Jari. No. Pošleme písničku, zápětí poletí za chviličku.
1: Ano, děkuji. Naschledanou.
0: Naschledanou. Armena Horňácko, Hrubá Vrbka a František. Fany, dobrý den.
2: Dobrý den, ještě jednou, pane Gner. Zdravím vás a všechny posluchače toto krásné pořad. Já bych chtěl poslat písničku do sousedního Kněžďábu, protože kamarádova maminka se dožila v těchto dnech 90. roku. Aneška Šantavá je nejstarší občankou Kněžďábu, obce Kněžďábu. Tak bychom jí popřáli hodně, hodně zdraví, jako její syn a dcery s rodinami. Jo?
0: Ano, ano.
2: Tak moc krát děkuji.
0: Taky děkujeme, požehnaný věk, Aneška.
2: Ano, ano, ano.
0: Františku, mějte se krásně.
2: Taky, taky.
0: A dejte si horňácké slivovičky, si dejte.
2: Ano, může být, může být.
0: Může být,
2: ano. Dobře.
0: Dobře, ať se vám daří. Tak já připojím e-mail, taky nashledanou. E-mail, Karle, zdravím tě, posluchače, chtěl bych se připojit k přání pro pana Iva Dikastu k dnešnímu svátku. Vše nejlepší, hlavně zdraví, ať se stále potkáváme na nákupech k Uherském Brodě. On pracoval s mým otcem Josefem Janků na učilišti slováckých strojíren. Pozdrav posílám i jeho paní a určitě se připojuje i moje maminka, paní Hedvika Janků. Děkuje Mirek z Bánova. Vidíte to, takže už jsou tady ohlasy na Vistra učňů. Hezké odpoledne, Karličku, prosím o písničku, kterou posíláme k narozeninám do Morkovic Marušce Koňaříkové. Ve stejný den slaví také 80. narozeniny v Koryčanech Pavel Maršál. Oběma jubilantům přejeme hodně zdraví, štěstí, lásky od rodiny, boží požehnání, ochranu Panny Marie. Pavlovi, ať to stále dobře zpívá, za Laholem z Brankovic a užívají si, pokud to zdraví dovolí, dechovky a tanečku. Oběma jubilantům blahopřejí a všechno dobré přejí Anička Karel Štolfovi. Písnička, ať potěší všechny ostatní naše přátele a nejen dechovky. Tak, kdyby to bylo ještě v poledne, je to dobré. Vyšlo to přesně teď, to už bude asi poslední přáníčko. A písnička Karel Waldau, klasika, Slepička kropenatá, budějická kapela Ády Školky.

Slepička Kropenatá. Ještě nám vyjde rychle jedna písnička, jak to tak nějak stíháme. Hovorané nám zahrají od Miloše Procházky Ludmily Koskové Nehněvaj sa.

A přeji vám krásné odpoledne, těším se v 18 hodin opět na setkání, asi za sedu do školy tady za rok odlučit studenty, ale ještě nám zahraje, já předpokládám, že je to Petr Polák za doprovodu Hulíňanů, klarinetový čardáš, krásné odpoledne.

0: Dali byste si Broln, tedy brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů? Není problém, a to v každém pátečním vydání pořadu Na pěknou notečku. V květnu se společně vracíme na únorový koncert rozhlasové přehlídky Barevný zpívající svět Jaromíra Nečase. S orchestrem si zaspívali například sestry Juračákovi, Kamila Tomšejová, Michal Janošek, Saša Pokorná, Martin Ňorek, František Černý, Lucie Fabišíková, Petr Mička, Pavel Ptáček, Aleš Smutný nebo třeba pěvecký bard Jaroš Hrbáč. Takže přátelé, těším se vždy v pátek po 19. hodině nebo kdykoliv i zpětně na našem webu či aplikaci Můj rozhlas. Váš notečkový Jaroslav Knajzl.
1: Dnes večer v České televizi. ČT1. Velká otrava řeky. Proč místo usvědčení viníka zůstaly jen hořká pachuť a otázky? Nový publicistický pořad Rozpleteno. Bečva. Česká cesta vyšetřování. ČT2. Portrét legendární socioložky a disidentky v premiérovém dokumentu Ženská otázka Jiřiny Šiklové. A ČT Art. Stala se nejslavnější spisovatelkou detektivek v dějinách. Nový dokumentární cyklus Agáta Christie, Královna tajemných příběhů. Úterní večer s Českou televizí.
2: Bylo 13 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Ve Valašských Kloboukách budou rozdávat obyvatelům městské památkové zóny sazenice na balkóny. Setín dnes odpoledne pořádá komentovanou procházku zaměřenou na vizuální smog. Češi čekají na moderní léky skoro 2 roky. Dnes bude oblačno s nejvyššími teplotami kolem 22 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín a Barbora Hitmánková. Dobré odpoledne. Sazenice květin budou ve středu rozdávat město Valašské Klobouky obyvatelům památkové zóny. Místní si pro 3 rostliny zdarma mohou přijít na radnici od 13 do 17 hodin odpoledne. Podle mluvčí Valašských Klobouk Lenky Zvonkové mají obyvatelé zasazením květin na vlastních balkónech nebo před zahrádkách přispět k příjemnému prostředí v ulicích města. Jak vypadá veřejný prostor ve Vsetíně a co jeho podobu nejvíc narušuje, můžou dnes lidé probrat při komentované procházce zaměřené na tzv. Vizuální smog. Sraz je v 17 hodin u budovy městského úřadu na Svárově. Podle mluvčí města Jany Raškové tak chce radnice otevřít debatu o tom, co je možné udělat proto, aby město působilo upraveněji a příjemněji.
4: Připravili jsme komentovanou prohlídku, během které se společně se zástupci města, architektkou i ředitelem městské policie zaměříme na vizuální smog, problematická místa, ale také přehlížené kouty, které si podle nás zaslouží větší pozornost.
2: Zájemci o studium na střední škole, kteří neuspěli v prvním kole přijímacích zkoušek, můžou ode dneška podat přihlášku do druhého kola. Hlásit se můžou i ti, kteří na vybranou školu nakonec nechtějí. Seznam škol, na které se uchazeči můžou hlásit, najdou v systému DIPSY. Přihlášky musí žáci podat do 25. května. Pachatelé krádeží se do vězení častěji dostávají jen v několik hodin po zadržení. Vyplývá to ze statistik nejvyššího státního zastupitelství. Pomáhá tomu zkrácené přípravné řízení se zadrženým. Loni se týkalo téměř 40 tisíc odsouzených.
5: Policisté musí při zkráceném řízení rychle nashromáždit důkazy, státní zástupce i soudce pak rozhodují ve kterékoliv denní nebo noční době. Výhoda tohoto postupu je podle státního zástupce Jakuba Procházky jednoznačná.
6: Pokud toho pachatele odstraníme z toho prostředí, kde může páchat trestnou činnost takhle rychle, tak je pak obrovské množství trestných činů, který nespáchá.
5: Zkrácená řízení přinášejí úsporu i státu, říká prezident Soudcovské unie Libor Vávra.
7: Policie nemusí toho člověka hledat, nemusí soud vydávat zatýkač. To jsou všechno výhody, které prospívají státu jako celku.
5: Díky zkráceným řízením klesl například na Mostecku loni počet loupání o polovinu. Jan Beneš, Český rozhlas.
3: Počasí.
2: Dnes bude ve Zlínském kraji oblačno až polojasno, místy s přeháňkami nebo bouřkami. Nejvyšší teploty kolem 19 až 22 stupňů a vítr povane slabý.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Z Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Silnice 1/55 mezi Spytihněví a Babicemi je oboustranně uzavřena kvůli vážné nehodě. Policie odklání dopravu na objízdné trasy. Osobní auto havarovalo v ulici Štefánikova ve Zlíně. Dvě osobní auta se srazila ve Frištáku. Projíždějte opatrně. Končí zprávy Českého rozhlasu Zlín a začíná pořad Alex a host. Příjemný poslech všem posluchačům.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Alex a host.
8: Znát ho můžete z televize, divadla i jako moderátora Rádia Junior. Kolda ze seriálu Ulice má hodně naplno. Rozjíždí i hudební kariéru. Petr Komínek je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
9: Dobrý den všem posluchačům tohoto krásného Českého rozhlasu, který tu máme v České republice.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Do Alex a host zavítal Petr Komínek, herec a hudebník, původem z Brna. Konzervatoř už studujete tady v Praze. Bojoval jste s brněnským hantecem?
1: Jo, hodně. Teď by se hodilo říct jako svině. Ne, já musím říct, že profesorka na jevištní mluvu tak se dlouho snažila mě odnaučit ten brněnský dialekt, ale hlavně i kolegové a okolí. Tak když jsem řekl rožni nebo pojedem šalinou, tak tohle mě spíš odnaučilo ty reakce těch kamarádů a těch herců, kolegů, kteří mají z Brna i trošku srandu, ale já jsem na Brno hrdej a když chci, tak to zapnu, tu brněnštinu.
0: A zapnete to opravdu v té kvalitě, v jaké to bylo, než jste se přesunul do Prahy, nebo už ne. I třeba v Brňáci vám říkají, no tak tam už je ta... No tak, tam už je to předěláno.
1: Tak je to předěláno, já myslím, že je to možná i lepší, než to bylo předtím, protože teďka do toho dává mi trošku herectví, že to trošku jako zveličuju tu brněnštinu, ale spíš teďka, i kdybych mluvil sebe víc brněnsky, tak už Brňáci ví, že jsem v Praze a i kdybych měl nejlepší brněnský přízvuk, tak to, že bydlím v Praze, to nezachrání, jako by rozumíte. Takže si myslím, já už mám tu Prahu v sobě takovou zarytou, no. I děda to nerad slyší a když jsem odcházel z Brna, tak mě všichni z rodiny, ze strany Komínků, děda a táta apelovali, jsi z Brna, tak si na to jako mysli a nezapomeň, odkud, z jakýho hnízda si vypadnul. Takže já jsem na to jako hrdej a musím veřejně říkat, že jsem z Brna, ale rád to veřejně říkám.
0: Tak a když se vrátíte do Brna, máte čas, navštívíte svoji rodinu, tak přichází do toho hantece, do toho vašeho nářečí. Mluvíte prostě po vašem? Hned to tam skočí?
1: No tak mamka ani úplně moc, ne? Ta rodina, jako z mamčiny strany to vůbec, ale tátova to jo. Tam ne, že bych zapnul, protože jako bych chci, ale tam to tak samo. Jako jak toho tátu slyším... Táta má jako silný ten brněnský přízvuk. On jak je zelenář a tráví svůj život vlastně na Zelenáku, což je prostě krásný takový náměstí v Brně, který je slavný tím, že tam pořád funguje ten klasický trh, tam po sobě jako prodejci hulákají, kdo má ten květák, za kolik, a tam to je fakt výborná atmosféra, tam jsem i já jako strávil svoje dětství v podstatě, takže táta je tím hantecem a táta je jako echt Brňák. Mamka je Ivančice, Trboušany, tam to jako až ještě víc spodní Morava, ale táta je přímo Brňák.
0: A jakému třeba slovu, když tady v Praze ho vyslovíte, tak vám třeba nerozumí, nebo se mu, pardon, smějí třeba, nebo si říkají, že to je divné?
1: Tak třeba prigl, tak to říkám často, že vy tady v Praze nemáte žádný takový pořádný prigl, něco, tak tím je přehrada, prigl je přehrada. Potom říkám často, že opět použiju to, že mám modr jak svině, tak to je hlad, že mám jako fakt velký hlad, tak to taky třeba často sem tam použiju, ale potom všichni už ví, co je to rožni a co je to šalina, to jsou takový ty ohraný, ale šalina říkám jako často a rád pořád, víceméně.
0: I tady v Praze nám jezdí tedy šaliny, podle vás.
1: No jasně, ne, tak když mám třeba nějakou historku, která je spojená čistě s Brnem a tam jsem byl v tramvaji, tak tam to zachovávám to šalina. Ale když už to je nějaká nová vzpomínka, je to tady z Prahy, tak to už je tramvaj.
0: Vy jste v jednom rozhovoru říkal, že jste byl takovým šaškem, bavičem, když jste byl dítě nebo chodil jste na základní školu. Zůstalo vám to?
1: Tak jednoznačně, já myslím, že to je i to, proč dělám to divadlo, protože jsem se tam nějak v tom našel a i teďka zkouším novou hru a tam hraju takovýho milovníka a mně to hrozně nejde, nebo já mám pocit, že mně to nejde, že to není role pro mě, protože já mám rád, když jsem ten nosič toho humoru, tam je to zrovna David Novotný a Aleš Háma, takže tam to fakt jako z toho vyplyne to, že to jsou komické postavy a já bych hrozně chtěl ty postavy hrát místo nich, ale hraju toho milovníka, který se zamiluje a i vlastně to je v něčem hezký, ale víc mě baví ten šašek a to je tak celoživotně, no.
0: Petr Komínek je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je Petr Komínek, který o sobě dal vědět zejména v seriálu Ulice. K tomu se také dostaneme, ale ještě zůstaňme u vašich studií. Vy jste se z Brna tedy přesunul kvůli studiím do Prahy na Pražskou konzervatoř. Měl byste letos maturovat. Uhum. Jak je to? Sedíte tady ve studiu, přijel jste z nějakého představení, tak kdy se budete připravovat?
1: No právě, ne, tak já jsem udělal didaktický a skupí semky úspěšně, angličtinu i češtinu, což byl velký zázrak i pro moje rodiče. A ústní jsem si odložil na září, no, protože jsem tak jako nějak, teďka zase odjíždím na 3 dny do Znojma, takže já ten celý týden, kdy ty ústní probíhají, tak vlastně jsem nevěděl, kdybych to tak jako mohl sfouknout. Tak jsem radši řekl, tak já to nechám na září. A je to dobře, protože do toho se učím scénář do té nové divadelní hry, co jsme tady mimo éter si povídali, takže bych vůbec neměl kapacitu. Ale vím, že na tom konci srpna si to párkrát přečtu a budu dobrý.
0: A budete, jako projdete. A ostatně hvězdy září v září.
1: Tak... No právě, já fakt si z toho jako nedělám těžkou hlavu. Tím, že tam pokračuju, udělám si absolutorium, že ani nejsem jako nějak... že bych měl třeba jít na Damu a teď řešil, mě tam nepustí, když tu maturu neudělám. Mě to nějak netrápí. Já myslím si, že pokud zatím jako žiju a funguju tady tím stylem, který se mně jako hrozně líbí, tak i kdybych tu maturu neudělal, ale ne, jako to bych měl, tu maturitu aspoň.
0: To byste měl. Vy říkáte, vás to nějak netrápí, neznepokojuje, co vaši vyučující, ty nezvedají obočí, nepozvedávají?
1: Ne, právě, že ti mě v tom hrozně podporujou, protože sami jsou to aktivní umělci, takže prostě ví, co je to gro. Takže když jsem si měl vybrat, jestli jet na 4 dny do Znojma a hrát dneska v Liberci, a nebo čekat, kdy budu maturovat, tak všichni pochopili, že co si vyberu a i oni sami by si vybrali to, co já.
0: Tak, vy jste říkal, že budete pokračovat ve studiu. Neplánujete jít zkusit Damu, zkusit přijímačky třeba příští rok?
1: Ne, ani ne, protože je to studium toho herectví je hrozně kolektivní záležitost a to Damu obzvlášť jako hodně preferuje to, když ti studenti jsou 100% na tu školu zaujatí, což já bych i hrozně chtěl mít na to ten čas, ale tím, že už jsem jako trošku odjel jiným směrem, tak by mě to hrozně omezovalo a dneska je ta doba tak hrozně rychlá, že já bych měl strach z toho, že bych prostě nevím, 2 roky netočil, nehrál a už by potom o mě nikdo nestál. No.
0: Že byste z toho vypadnul a už byste nebyl na vlně. Dá se říct, že jste teď na vlně, hrajete v Ulici, hrajete v divadle, vydal jste desku, která se jmenuje Koukám tě, které se také dostaneme. Tak máte ten pocit, že teď jedete?
1: Já jedu jako draka, ale to je ten můj styl, který mám rád právě, že a i kdybych na té vlně necítil, že nejsem, nebo bych cítil, že na té vlně nejsem, tak bych něco rychle vymyslel, abych zase na té vlně byl. Takže já jedu už takový 3 roky na vlně a vyhovuje mě to.
0: No. Vy jste zmínil premiéru, která vás čeká 24. června. Ano. My jsme se tady o té hře bavili, vy tam hrajete milovníka, teď nevím, co všechno jsme řekli mimo mikrofona, co na mikrofon, ale jak probíhají zkoušky vlastně? Kdy vy zkoušíte?
1: No, zkouší se každý den od 10 do 2, což je perfektní. Tady ten herecký život v tomto miluju, protože se jako vyspí člověk v klidu a má tu zkoušku, pak jde domů. Takže zkoušíme tady ty 4 hodiny a je to parádní. Tam ti kolegové, o kterých já můžu čerpat. A to je ta velká taky výhoda, proč jsem rád, že hraju už jako teďka a mám tu možnost, protože čerpat od těchto kolegů, jako je tam třeba Lukáš Vaculík, Lucka Polišenská, nebo ten Aleš Háma, David Novotný, Radim Fiala, tak to jakoby je to nejvíc, co já můžu jako mladý herec jako dostat. Takže to zkoušení je perfektní a je to hrozná sranda. Ale jen ta moje role prostě není sranda, no, ale já se s tím nějak jako musím vyrovnat, no.
0: Ano, ten milovník, to jste zmiňoval. Chodíte si pro rady ke starším kolegům, nebo zkrátka jenom sledujete jejich, je při práci a to vám stačí?
1: Tak oni většinou radí sami, že jako třeba včera byla taková krásná jako situace, já umím pro vás, což je jako taková moje oblíbená věc, v každý inscenaci já dělám pro vás, i u lidí je to poměrně oblíbený. No a teďka ta moje alternace vždycky ten pro vás neumí a já jsem se jako snažil, mě to bylo líto, že se jim to líbilo a on chudák ten pro vás neuměl a nevěděl, co udělat jako to náhradní a já jsem se snažil jako mu nějak, buď dobrý, Pepo, ono to, a Lucka Polišenská, hele, nemluv. Ono to je lepší, nemluv, bude to ještě horší, on pak bude ještě z toho víc špatnej. Takže ba naopak ty rady přichází jako od nich samotných, ale když potřebuju, tak se rád zeptám.
0: Petr Komínek je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je herec Petr Komínek, který v seriálu Ulice stvárnil postavu Martina Koldy. Víte, že když se Ulice začínala točit, tak vy jste ještě nebyl na světě?
1: Vím to moc dobře a dělá mě to hroznou radost. Vždycky, když ti starší kolegové, prosím tě, když ty vůbec nebyl na světě, když já už jsem tady říkala první dialogy. Ale je to i o tom, že já jsem taky na ulici v podstatě vyrostl, protože moje mamka jako je faninka Ulice, takže mnohdy u nás v obyváku jela Ulice. O to víc pro mě bylo úplně fascinující potom se poprvé procházet po tom náměstíčku a vlastně pořád jsem takový jako fanoušek toho. A to je i možná vždycky důvod, když mi táta říká, nebo rodina, hele, nebuď, nepřepichni, buď stále pokornej, že ono samozřejmě k tomu hodně vybízí tady ten život, že se z toho mladýho pokornýho kluka z Moravy stane třeba něco jiného. Ale tím, že já jsem pořád tak jako fascinovaný těma ateliérama a tím, že to můžu dělat, tak pořád ještě si říkám, dobrý, ještě seš pořád pokornej, je to dobrý.
0: Vy jste ale původně dostal nabídku na epizodní roli. Měl jste být v Ulici velice krátce, pak ta vaše role se celá rozšířila, zvětšila, jste tam vlastně dodnes a máte tam hodně, hodně prostoru. Mm-hmm. Ještě než jste začal studovat Pražskou konzervatoř, tak a říkáte, že Ulice byla vaším seriálem, tak měl jste takový třeba i sen, probleskl vám to někdy hlavou, tam bych si zahrál?
1: Ne, vlastně vůbec ne. To bylo tak všechno rychle, já jsem šel z Brna, když jsem studoval umělecký gymnázium 4 roky, do Prahy s tím, že uvidíme, co to dá. Šel jsem převážně studovat muzikál, takže jsem se viděl spíš tou cestou fakt v tom divadle, ale že by přišla v 15 nabídka do nejvíc populárního seriálu v České republice, to mě vůbec nenapadlo. Byl jsem nohama na zemi.
0: Nohama na zemi, a co na to vaši rodiče?
1: No ježišmarja, pořád mamka, vždycky, když jedu na Moravu, tak píše, vem nějaký podpisový kartičky, já je musím rozdat v práci, nebo jsou nadšení. Teďka nedávno mamka byla v Praze, tak jsem jí tam provedl do těch ateliérech a je to hrozně hezký a i táta se kouká s jeho manželkou, jsou nadšení a jí, to byl ten bod, kdy i třeba táta jako fakt pochopil, že to herectví může být moje zaměstnání a že se o sebe zvládnu postarat v té Praze sám.
0: Toho přesvědčilo?
1: Asi jo.
0: Ta vaše role v Ulici. A byla doba, kdy vás od herectví zrazoval právě proto, že to povolání je zkrátka nejisté?
1: Je to nejisté. Táta jako ne, že by mě přímo zrazoval. On ani neví, jak moc to je nejistý. Oni přitom ti lidi, kteří moc divadlo a herectví jako nejsou přímo v tom, tak nevidí pak, tady vidí jenom v televizi super úspěšní lidi, ale neví, že ti lidi pak třeba rok netočí. On mě spíš zrazoval z toho způsobu života, jakým spousta herců žije a tím, jak je zvyklý na to, že třeba peníze získá tím, že něco vypěstuje, stará se o to, pak to někomu prodá a vidí zatím tu cestu, tak moc nerozuměl tomu, jak to, že já můžu mít peníze za to, že jsem třeba v rádiu a jenom něco povídám. No, tomu jako fakt nerozuměl, ale až teďka pochopil, že je to zaměstnání, ale táta spíš nás miluje s bráchou, takže nás chtěl mít doma v Brně. A představa, že toho jednoho syna ztratí a vlastně v podstatě jo, protože už toho času není tolik, takže se moc nevídáme. Nevím, jestli úplně ztratil, ale zkrátka jsem daleko, takže spíš kvůli tomu mě odrazoval. Chtěl ty kluky svoje mít u sebe, no.
0: Tak naštěstí v dnešní době různé technické vymoženosti, tak se můžete vidět, slyšet vlastně denně.
1: Jo, je to pravda, no, je pravda, ale já i ty telefonáty rodičům bych mohl trošku jako zlepšit, no, a volat třeba častěji, že mnohdy táta, musím mu zavolat, že jsem ho dlouho neslyšel, i to bych možná měl zlepšit, ale fakt je to tím, že jako já jedu non-stop, no, takže často to není, že bych nechtěl, nebo je to zkrátka někde moc, no.
0: Udělejte to, zavolejte rodičům hned po vysílání.
1: Provedu.
0: Petr Komínek je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Petr Komínek, herec, který především v seriálu Ulice stvárňuje postavu Martina Koldy, tady ta píseň, skladba, která teď dozněla, vám musí být blízká.
1: Mm-hmm. No ne, vyloženě ta léta skladba, to provedení od Lucky Bílý, to na to úplně tolik zvyklí nejsme, ale ano, ta znělka, to je taky krásný. Já se bojím, a to se asi nestane, že by tu znělku někdy změnili. To podle mě ani není reálný, že to je tak, to je člověk, který Ulici nikdy neviděl, tak ví, jaká je to znělka. A i o tom to, já jsem říkal, že ta Ulice je v něčem jako Friends, já miluju Přátelé a je to takový kultovní jako seriál a to je i ta Ulice v podstatě. Pro mě. Není to jako světový, jako jsou Přátelé, ale na český jako poměry zkrátka Ulice jako nemá konkurenci. Snažili se ji někdo vytvořit, ale nepovedlo se nikdy.
0: Tak a když se podíváme na tu vaši postavu, tak to je celá slušný záporák a měl by se trochu vyvinout, asi ne v úplného kladěse, to asi nelze, ale bude se nějak zlepšovat jeho charakter?
1: Teď už se začíná zlepšovat, už začíná být hodnej, teďka by se snažil zase zpátky o tu Lauru, kterou stvárňuje Anička Fučíková, takže teďka vypadá, že je kladěs, no. Ale byl velký záporák a to bylo skvělý. To mě v něčem hrozně chybí.
0: To vás bavilo více, než
1: no jasně.
0: Teď je nudnej
1: ne,
0: pro vás?
1: Ne, vyloženě on Kolda nebude nikdy nudnej, protože tam dávám i kus sebe někdy v tom humoru, takže já si ho neudělám nikdy nudnýho, ale ty záporné scény, ty rvačky a opilost a hádky s Honzou Dulanským a tak, ty mě jako v něčem hrozně chybí, no. Teďka točíme, že si povídáme prostě v salonku u kávy o holkách, tak říkám, ježiš, to je nuda. Hádky byly o něco lepší, ale zase já vnímám to, že třeba jak zpíváme a koncertujeme, tak vždycky poznám, jaký období je lepší. Když jsem v Ulici zlej, tak to moc lidi jako mě nechtějí a když jsem hodnej, tak najednou Petr Komínek je.
0: Aha, tak by vám to paradoxně tady mělo pomoct.
1: Jo, jako, ale právě proto si myslím, že je super, že on byl zlej, o to víc vyzní to, že je teďka hodnej. Kdyby byl pořád hodnej, tak nikdy si lidi řeknou, a on je tak hodnej teď.
0: Teď se vyvíjíte v dobrého člověka. Mm-hmm. Když zmiňujete vaše koncertování a muziku, tak nedávno jste vydal novou desku nebo CDčko Koukám tě. Už je to třetí.
1: Ano.
0: Není to váš začátek nějaký. Proč jste vydával desku teď? Co vás k tomu přimělo? Fanoušci?
1: No, tak samozřejmě i to, že jsem si řekl, že už jsem v nějaký pozici, kdy ty věci, které tvořím, uslyší mnohem víc lidí než tehdy, že už mám nějaký jako větší zásah.
0: Díky Koldymu.
1: Ano, díky Koldymu. Ale hlavně i to, že mě hrozně chybí tvořit. Já jako jsem tvořivý člověk a ačkoliv miluju natáčení, tak tam toho tvoření moc není. Tam mám scénář a je to jako takovej rychloběh. Proto miluji zkoušení v divadle, tam je jako prostor na tvoření. Ale to tvoření, který můžu dělat kompletně já sám, tak je ta hudba.
0: Tak je ta hudba. Proč Koukám tě? Čím je inspirována ta deska?
1: Je to...
0: A je to čistě váš počin?
1: Ano, ano. Já bych nikdy nemohl zpívat něco, co mě napíše někdo jiný. To já...
0: Čili všechny písničky, všech 8 písní tam je?
1: Ano, 8 jsem tak napsal já. Jedna je tam ve spolupráci s Liferem, ta taková rapová, ale jinak všechny, tak to jsem já. A jsou to, já používám hudbu a texty a písničky jako takovou terapii, protože terapie dneska hodina stojí třeba 1000 korun, tak mně přijde lepší si spíš sednout doma ke klavíru a vypsat se z toho. Takže vlastně je to dost osobní zpověď a všechny ty písničky. Jako jsem tam hodně já.
0: Takže tvoříte, ostatně tvoříte i v Českém rozhlase a o tom se budeme bavit za malou chvíli. Naším hostem je Petr Komínek.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: V Alex a host si povídám s hercem, hudebníkem Petrem Komínkem. Byť se dnes vidíme poprvé, tak vy jste vlastně mým rozhlasovým kolegou, protože moderujete v Českém rozhlase. Slyšet vás můžeme na vlnách Rádia Junior, kde moderujete ranní Restart. Jste ranní ptáče?
1: No nikoliv.
0: Ajajaj.
1: Nikoliv. Já vždycky, když v to pondělí odmoderuju a nemám pak

0: pomalu k obědu. Takže pondělní rána jsou u vás náročnější. Jak se připravujete, třeba jak dlouho dopředu se připravujete na vysílání?
1: Když jsme začínali s kolegou, s Karlem Klementem, tak jsme si vždycky volali třeba, když to byly tehdy pátky, jsme moderovali, tak v úterý jsme měli jako večerní telefonát a společně jsme tvořili scénář. Teďka už se podíváme, jaký je téma, jo, tak to obkecáme. Zařídíme si ty zprávy, které tam jsou povinné a takový ty informace, které musíme vědět, ale jinak jedeme jako velkou impro show. Ale to je tím, že tam jsme ve dvou. Když moderuju sám, a to se jako taky stává dost často, tak tam se připravuju, ale už to není tak ten týden dopředu téměř, už je to den předem vlastně.
0: Je to, zapadá to mezi ty vaše, vy jste takový multifunkční, my jsme se mluvili o hudbě, hraní, teď je moderování, je ještě něco, co jsem vynechala?
1: Teď jsem někde četl...
0: Také tančíte, vy jste ano, vyhrál jsem... roztančené divadlo, abychom
1: ano,
0: doplnili ještě...
1: Ano, to právě, to mě jednou překvapilo. Petr Komínek, moderátor, herec, muzikant a tanečník. Tak to tanečník mě pobavilo velice, to pobavilo i moji učitelku tance ve škole. No, tanečník... Asi jo, ale není to nic, že není to věc, kterou bych se jako prezentoval tím tancem, protože pak lidi chtějí vidět, jak tančím a je to mnohdy, říkám, tak pojď na nějaký muzikál, tam uvidíte, co umím. Ale jo, moderování je ta moje cesta, to mě hrozně baví, jako já myslím si, že právě i o tom je to herectví tak hrozně perfektní, proč to tak hrozně miluju, protože je to hrozně jako obsáhlý. Dubbing, moderování, ten tanec. Dneska, když herec neumí tančit, tak je to jako velká komplikace. Když neumí zpívat, je to velká komplikace. Takže mě vyhovuje hrozně v tom, že tak nějak jako zvládám zatím téměř všechno.
0: Proto jste si zvolil i muzikálové herectví?
1: Tak kvůli tomu tanci vůbec, to já jsem říkal, já hraju, zpívám a snažím se i tančit, hlavně kvůli tomu zpěvu. Ale pochopil jsem, že prostě ten tanec je jako fakt potřeba, že i teďka, když mám třeba roli v muzikálu a nejsem jako kampeny, jak si jako začíná většina v České republice, tak i ty role tam mají jako tanec. A nevymluvím se z toho, že ale já jsem role, no to někoho nezajímá, že jsi role, jsi v muzikálu, tak pojď tančit. Takže ten tanec je velkou součástí, ale není to jako nejsilnější. Já mám 7 spolužaček a když mám tančit vedle nich a tam ty holky jsou velice jako v tom dobrý a i mnohem víc jsou třeba tanečnice než zpěvačky, ale tančí, tak já se cítím jako hrozně.
0: V jaké muzikále vás teď můžeme vidět?
1: Tak takovej největší Děti ráje 2, což je hit muzikál, to dělá Sagvantofy, tam hrajou showmana, což je hrozně vděčná role, to miluju. Ačkoliv ten muzikál je fyzicky náročný, trvá pomalé 4 hodiny, podle toho, jak se Sagvan dobře vyspí, tak já to miluju, protože lidi milujou tu moji roli showmana a smějou se tomu a ten smích je pro mě jako hrozně kouzelná věc a říkám, že je to pro mě mnohdy hezčí než honorář, ale pak hnedka řeknu, ale hlavně si z toho nic neberte, produkce, i ten honorář potřebuju.
0: A potlesk, ne?
1: A potlesk, ale ten smích, když se lidi smějou něčemu, co já udělám, to je to nejvíc. Takže proto já to miluju, protože tam jsem velice vtipný, nebo mám ten pocit. A ten zámecký hotel a no a jaký muzikál, to je vlastně všechno, já mám spíš tyč. No ano, a takže to je vlastně všechno, ale teď se chystá Čas růží, budu v Dětech ráje 1, takže to jedeme velkou halovou show a tour po České republice a po Slovensku, tam jsme i v Košicích, to taky bude super ježdění, tam si asi zalítnu letadlem do Košic, udělám si zážitek. No.
0: A to už by stačilo.
1: To už by stačilo.
0: Aby jsi to zvládl. Petr Komínek je naším hostem.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Petr Komínek, herec, hudebník a náš dnešní host. Vy také se věnujete takové bohulibé činnosti, řekla bych, s Míšou Dolinovou učíte děti etiketě.
1: Ano.
0: A to takovou komediální formou. Ta komedie, kterou hrajete, se jmenuje Trapas nepřežiju, aneb ten řízek nezvedej.
1: Přesně tak.
0: Naučil jste se něco díky této komedii i vy?
1: No ježiš, hrozně, je to hrozně super. Akorát jsem na to jednou narazil, nějak jsem se potkal s Valerií Zavadskou a podal jsem jí ruku jako první já. Ale už 2 roky hraju o tom, že první podává ruku dáma. A já musím říct, že paní Zavadská mě jako i hned opravila. Jste se hezky představil, ale zásadní chybu jste udělal. Dáma podává ruku jako první. A já, ježíš, já to hraju 2 roky a neudělal jsem to. Ale jo, často, je to výborně napsaný, ta Míša to má zmáklý i možná proto se to hraje tak často a už tak dlouho, že vlastně prvně to dal Laďa Ondřej, ten z toho vyrostl a teďka to hraju já a musím říct, že Míša je výborná jako prodejkyně, my to fakt hrajeme často a ty děti to milujou prostě. Ty děti to milujou a hrozně se smějou a baví je to a učitelé to milujou, takže má to zmáklý a já to taky miluju, mě to hrozně baví.
0: A kdy z toho vyrostete tady?
1: Nikdy.
0: Do jaké doby můžete předávat etiketu?
1: Já myslím, že doufám, že nikdy. Já už to nechci nikomu předávat. Já to mám tak hrozně rád, že představa, že to nebudu jezdit. Musím říct, že někdy, když stávám v 5 ráno, přehrajeme v Aši, tak jako si říkám, možná by to někdo mohl převzít, ale potom jsem hrozně rád, že to hraju. Takže doufám, dokud budu mít tu energii takhle brzo stávat. Já teda naštěstí máme jako řidiče, takže častokrát jako spím, ale když musím někdy jet sám, že pak někam přijíždím, tak mě chybí to spaní v autě takhle ráno. Ale doufám, že nikdy. Ale vždycky Míša jako chce, abych byl jako oholený, abych nepůsobil a to naštěstí tím, že Koldově v ulici je 16, tak já se jako holím, takže dokud se budu holit a nebudu mít bratku, tak myslím, že to bude OK.
0: Tak a dneska jste tady do studia k nám, do Karlína, přijel z Liberce, kde jste hráli právě řízek, já tomu říkám řízek, teda prostě nepřežiju a ten řízek nezvedej. A dneska míříte do Znojma, kde budete zítra pokračovat.
1: Ano, 3 dny. 3 dny.
0: 3 dny a 3 noci.
1: 3 dny a 3 noci. Máme s Míšou masáž objednanou na čtvrtek tajskou. Doufám, že tam nebudeme ležet vedle sebe, to by bylo hrozně vtipný. Na víno půjdeme spolu, já to mám hrozně rád, zvlášť to Znojmo, tam mají krásný divadlo a je tolik míst, který já jsem jako objevil a i ty zájezdy, ať už s Kalichem nebo s čímkoliv jezdíme zájezdy, tak já to hrozně mám rád, člověk pozná tu Českou republiku mnohem víc, jako já už jsem byl téměř všude a to jezdím 2 roky, ty zájezdy.
0: Spojíte příjemné s užitečným.
1: Ano.
0: Máte,
1: jednoznačně.
0: Jak bude vypadat vaše léto? Vy jste zmiňoval to, že vás čeká maturita po prázdninách, ale že tomu tak se stolik nedáte, tak budete mít nějakou dovolenou a vyrazíte třeba zpětně někam, kde už jste měl možnost být, třeba více procestovat?
1: No, v Česku asi ne, ale já miluju cestování, takový ty jako self-tripy, kdy jsem třeba sám byl v Dánsku, sám byl ve Švédsku, tam si dám 3-4 dny a vlastně chodím po městě a užívám si Skandinávii a já si vždycky zachovám měsíc volna, vždycky ulice měsíc netočí, tak já se snažím i v tom měsíci vyhnout všem představením a všem jiným závazkům a mít fakt ten měsíc volnej a vycestovat. Chybí mě Helsinky z té Skandinávie, takže si dát ty Helsinky, to bych si moc přál a nebyl jsem třeba v Paříži nikdy, což vnímám jako velký nedostatek, takže i tu Paříž si dát, v Římě jsem nebyl. Miluju cestování, miluju, takže bych ten měsíc chtěl procestovat. Snažím se nebejt co nejvíc doma, když mám to volno. Jakmile jsem doma 3-4 dny, tak první 2 dny uklízím, první 2 dny dělám věci, co jsou potřeba a potom nevím, co se sebou. Takže musím někde bejt.
0: Takže musíte cestovat, anebo už se musí objevit nějaká práce, nebo naplánovat si nějakou práci.
1: No, když nemám práci, tak já třeba ještě píšu příběhy, takže nahrávám audioknížku, teď jsou venku 2 díly, teď už to vidím jinak, to je taková knižní minisérie o 4 dílech, takže když mám volnou chvíli, tak dělám tady tohle, nebo píšu pohádky pro Amálku. To je taková kolekce pohádek o princezně Amálce a to píšu pro moje děti, že to nahrávám, já tam dávám i takový hudební podkresy a znělky, dělám k tomu hudbu, abych jednou to pak mohl pustit těm dětem.
0: Zkrátka stále tvoříte. Ostatně to jste mě přived na vzpomínku, že jsem někde zaregistroval, že vy byste chtěl hrát nějaké pohádce.
1: No jasně, je to stále... Ježíš, je. No, já myslím, že pohádka je ten bod, jakmile mamka začne vnímat babička, že jsem herec. Jakmile začnu hrát v pohádkách.
0: Ne ulice, pohádka,
1: ne,
0: to
1: ne,
0: rozsekne.
1: Pohádka, štědrovečerní pohádka. Akorát princ to nebude, bude to podle mě něco jiného.
0: Tak držím palce, ať se to naplní.
1: Děkuju.
0: Petr Komínek byl naším hostem.
1: Moc krát díky, hezké odpoledne.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Dvoudenní výluka v úseku mezi Kroměříží a Zborovicemi od dneška do čtvrtka zastaví vlaky. Ty nahrazuje autobusová doprava. Základní škola v Novém Hrozenkově na Vsetínsku má nový školní dvůr. Distributor skupiny E.ON žaluje energetický regulační úřad kvůli letošní regulaci cen elektřiny. Dnes bude oblačno s nejvyššími teplotami kolem 22 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Barbora Hejtmánková. Pěkné odpoledne. V úseku Kroměříž-Zborovice jezdí místo vlaků ode dneška do 21. května náhradní autobusová doprava. Výluka skončí ve čtvrtek v 17.30. V autobusech náhradní dopravy se nesmí převážet jízdní kola. Přesné umístění zastávek autobusu je uvedeno na webových stránkách integrované dopravy Zlínského kraje. Žáci základní školy v Novém Hrozenkově mají k dispozici zmodernizovaný školní dvůr. Projekt s vybavením pro družinu vyšel na více než 2 miliony korun a je první etapou plánovaného multifunkčního areálu. V areálu vznikla nová venkovní učebna, lezecké prvky i kryté stání pro kola, dodává nezávislá starostka Nového Hrozenkova Stanislava Špruncová.
2: Umístili jsme tam tři herní prvky lezecké, které jsou v kombinaci s lezeckou stěnou, kterou máme ve sportovní hale ve vnitřních prostorech. No, dále tam máme vlastně přístřešek na kola pro děti. No a bude to sloužit jako hlavní vstup do základní školy.
0: Distribuční společnost skupiny E.ON žaluje energetický regulační úřad. Kritizuje nastavení regulovaných cen elektřiny pro letošní rok. Informaci serveru Ekonomický deník potvrdil Českému rozhlasu mluvčí úřadu Michal Kebort. Distributor EGD považuje cenovou regulaci za nevýhodnou. Regulační úřad si ale za svým rozhodnutím stojí a věří, že ho u soudu obhájí. Pokud by uspěl naopak distributor, mohli by podle Keborta stoupnout ceny elektřiny zákazníkům v jižních Čechách a na jižní Moravě.
3: Pokud by ERÚ vyhověl požadavkům EGD, znamenalo by to nárůst regulované části ceny elektřiny na daném distribučním území o více než desetinu. Podle našich informací oslovil soud i další provozovatele regionálních distribučních soustav, zda se chtějí k žalobě připojit, a žádný tak neučinil.
0: Národní koordinátorkou péče o duševní zdraví a protidrogovou politiku bude od července Dita Protopopová. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí vlády Karla Mráčková. Protopopová je šéfkou vládního oddělení politiky duševního zdraví. Naopak Pavel Bém z ODS jako národní protidrogový koordinátor skončí. Jeho post zanikne při přesunu agendy pod ministerstvo zdravotnictví. Z úřadu vlády se na jednotlivé rezorty přemístí i další odbory. Třeba lidských práv, rovnosti žen a mužů nebo oddělení romských záležitostí a práv postižených.
1: Počasí.
0: Dnes bude ve Zlínském kraji oblačno až polojasno, na severu a západě kraje s přeháňkami nebo bouřkami. Nejvyšší teploty kolem 19 až 22 stupňů a vítr povane slabý.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Silnice 1/55 mezi Spytihněví a Babicemi je oboustranně uzavřená kvůli vážné nehodě. Policie odklání dopravu na objízdné trasy. Končí zprávy Českého rozhlasu Zlín a začíná pořad Dobré odpoledne s Pavlem Vackem.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Pěkný den, 19. května, můžu hned na začátku dobrého odpoledne s Českým rozhlasem Zlín popřát k svátku 16 587 oslavencům, kteří se jmenují Ivo. Ale v rozšířeném jménem kalendáři najdeme také méně častá jména Alvin, Gerda a Celestín. Mimochodem, prastará moudrost hlásá, že na svatého Celestýna už můžeme vysazovat ven okurky, tak třeba se budete při poslechu Českého rozhlasu Zlín věnovat i této činnosti. Já ale všem oslavencům přeji jen to nejlepší a přát budeme i kolem 14:45, a to k nádhernému půlkulatému výročí herečce Ivě Janžurové. Počkejte si. Než se k tomu ale dostaneme, tak probereme jedno aktuální regionální téma. Valašsko-kloboucký spolek Kosenka oslavil 50 let od svého založení, tedy i tady se bude slavit. Jak se z tramské iniciativy stal jeden z nejvýznamnějších ochranářských spolků přírody v republice, to uslyšíte v našem vysílání už po písničce. Máme 5,5 minuty po 14. hodině. Přeji příjemné úterní odpoledne s Českým rozhlasem Zlín.
1: Český rozhlas Zlín.

0: 7 vteřin nás dělí od časového údaje 14 hodin a 9 minut a my se teď vrhneme na jedno aktuální téma. Kosenka oslavila padesátiny, to je dobré vědět, také díky poslechu Českého rozhlasu Zlín. Jen na vysvětlenou, jde o organizaci Českého svazu ochránců přírody z Valašských Klobouk. Kosenka je jedním ze základních pilířů spolkového života ve městě a hlavním dárkem ke kulatým narozeninám bylo také otevření kompletně zrekonstruované základny organizace. Podrobnosti k hezkému tématu přinesla do studia reportérka Blanka Kovandová, taky tady s nimi vítám, hezký den.
1: Pěkné odpoledne přeji.
0: Blanko, řekni na úvod, jak organizace Kosenka ve Valašských Kloboukách vznikla.
1: Tak v květnu roku 1975 se tamní trampové, tedy lidé, kteří rádi jezdí do přírody, spí pod širákem, rozhodli založit základní skupinu tehdejšího svazu pro ochranu přírody a krajiny. Po nuceném rozpuštění přešli tito aktivisté v roce 1980 pod hlavičku Českého svazu ochránců přírody. 50leté výročí oslavili členové až teď v květnu, protože ho spojili právě s dokončením rozsáhlé rekonstrukce ekocentra ve Valašsko-Kloboucké Brumovské ulici. A co je taková zajímavost a unikát, že celých těch 50 let má Kosenka jednoho předsedu a zakládajícího člena Miroslava Janíka, kterému je letos 78 let a ve spolku je pořád aktivní.
0: Což také dosvědčuje blahodárnost činnosti tohoto spolku. Organizace Kosenka je známá ochranou orchideových luk. Proč jsou tato území tak cená, Blanko?
1: Bělokarpatské louky představují celosvětově unikátní biotop s vyšším výskytem divokých orchidejí. Tyto louky jsou samozřejmě dílem člověka, vznikly odlesněním a pravidelným kosením. A to ruční kosení, které spolek na těchto místech organizuje právě už od roku 1980, je proto ekologicky nenahraditelné. Použití těžké zemědělské techniky by mohlo půdu zhutnit a tím zničit citlivé podzemní hlízy orchidejí.
0: Dalším významným fenoménem, který je spojený s Kosenkou, je Valašský mikulášský jarmek. Jak tato akce souvisí s ochranou přírody?
1: Tak jak jsme zmiňovali, ta Kosenka už dávno není jenom v úvozovkách organizace na ochranu přírody. Mm-hmm. Je to aktivní spolek, který se podílí na kulturním a společenském životě ve Valašských Kloboukách a mikulášský jarmek je jednou z největších předvánočních charitativních a kulturních akcí v celém regionu. Během jarmeku ožívají historické valašsko-kloboucké dřevěnice ukázkami tradičních řemesel, no a výtěžek z jarmarečních aktivit pak dlouhodobě pomáhá financovat výkup lesních pozemků v přírodních rezervacích, včetně jedlovo-bukového pralesa Ščůrnica.
0: Jak výkupy lesních pozemků fungují?
1: Ochránci přírody vykupují lesní pozemky přímo od soukromých vlastníků, aby je uchránili před případným plošným vykácením. Finanční prostředky na tyto nákupy získává organizace kromě zmíněného jarmeku také prostřednictvím veřejné sbírky s názvem Místo pro přírodu. Základním principem správy je takzvaná bezzásahovost. To znamená, že ochranáři dávají přírodě naprostou volnost. V lesích se tak například nebudují ani žádné lesní cesty.
0: Oslavy půl století občanské ochrany přírody a krajiny Valašsko-Kloboucka jsme ve vysílání Českého rozhlasu Zlín probrali s reportérkou Blankou Kovandovou. Děkujeme za to a rozhodně přejeme všem ze spolku nepřestávat.
1: Hezký den všem.
0: A bojím se přestat, to je také heslo, které říká herečka Iva Janžurová, která téměř denodenně stále vystupuje v divadle, ať už v Praze nebo na zájezdech. Zanedlouho se také objeví v novém seriálu Jana Hřebejka a právě dnes slaví ikona českého filmu i divadla, máme povoleno prozradit, 85. narozeniny. Nádherné. A taky bude patřit naše další reportáž ve vysílání Českého rozhlasu Zlín už za chvíli.
2: Český rozhlas Zlín, písnička.

0: A 2 minutky po 14:15 bude Český rozhlas Zlín také přát k úžasným narozeninám. Kde jinde než na jevišti stráví Iva Janžurová právě večer svých 85. narozenin. Na prknech Národního divadla si dnes zahraje roli Hany v baladě Štědrý den v jevištní adaptaci klasiky Karla Jaromíra Erbena Kytice. Herečka se stále objevuje v několika rolích, nejen na naší první scéně, v jejímž angažmá je od roku 1987.
1: Nejdřív dohodnout koalici.
2: Musí to být vášeň do té míry, že na to jeviště pořád ráda jdu.
3: Když už jsme u všech vašich premiérů, kolik jich vlastně bylo?
1: 12. Jak se jmenuje ten film?
3: 12 rozhněvaných mužů.
1: Tucet špinavců.
2: Tyhle ty dvě role pro mě skýtají hodně takových společných styčných ploch bodů. No. Čím postupuji ve svým dospívání, tak tím víc se s nimi jako najednou spojuju, splývám.
4: Vypráví Iva Janžurová o rolích britské panovnice Alžběty II. Ve stále vyprodaném představení Audience u královny a Sarah Bernhardtové. Nejen v těch, ale i v dalších hrách, například ve Studiu 2 nebo v divadle Kalich, vystupuje. Kdyby ale měla herečka označit svou vůbec nejmilejší divadelní roli, byla by to Vinnie ve hře Šťastné dny Samuela Becketta, která jí vynesla cenu Alfreda Radoka Itálii.
1: Začni svůj den.
4: Janžurka, jak jí generace českých diváků říkají, se zařadila mezi nejlepší české komediální herečky. Dokázala to ve Světácích.
5: Sedni si.
6: Já sedím.
5: Ona sedí.
4: Bláznivých komediích, Což takhle dát si špenát, Zítra to roztočíme, Drahoušku, nebo Pane, vy jste vdova.
5: Zavři oči v rouku.
7: Ale, proměky letí.
4: Ovšem autentická umí být před kamerou i ve vážných úlohách, například v dramatu Kočár do Vídně i v Petrolejových lampách Juraje Herce.
6: Proč se u nás někdy nezastavíš?
8: Nechodím po návštěvách.
6: U nás to přece není žádná návštěva.
4: Na kariéru Ivy Janžurové načas dopadly politické změny po roce 1968. Koncem srpna zmíněného roku spolu s Martou Kubišovou vítala Alexandra Dubčeka po návratu z jednání v Moskvě. Objevit se tak mohla pouze v jednom filmu ročně a v televizi směla tvořit jen v redakci Zábavy. Tehdy si vyžádal ke spolupráci Felix Holzmann.
2: Víte, když se živíte často humorem, tak si dovedete vážit lidí, kteří to dokážou skvěle.
9: A jak se jmenuje ten film, co hrajete?
6: No, teď vám to říkám.
9: Ano.
6: To hrajeme včera, dnes a zítra.
9: Ano, a po zejtří?
6: Po zejtří, myslíte, v neděli to hrajeme v sobotu, večera v neděli ráno.
4: Předloni vstoupil do kin film, který o herečce natočila jedna z jejich dcer Teodora Remundová. Premiéru měl na Karlovarském festivalu, odkud si Iva Janžurová v roce 2015 odnesla cenu za mimořádný přínos českému filmu. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
0: A Český rozhlas Zlín tedy přeje, ať ta úžasná energie a chuť do divadla paní Janžurové neustává. A hlavně co nejpevnější zdraví a hodně štěstí do dalších let.
10: Říkají jí Srnčí máma. U sebe doma v Osvětimanech na Uhersko-Hradišťsku se totiž často musela postarat o zraněná nebo opuštěná mláďata lesní zvěře, která by bez péče člověka nepřežila. Markéta Rebrošová zachraňuje srnčata před sečí, je pilotkou dronu a jako myslivkyně sází na osvětu. Na to všechno přijde řeč už 21. května. Naslyšenou se těší Markéta Macháčková.
11: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Zlín

0: Český rozhlas Zlín vám poskytuje informace různého druhu, především z našeho regionu. Teď se, co se týče východní Moravy, zaměříme především na počasí. Máme na to v tuto chvíli ve vysílání odbornici Jitku Kučerovou. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Úterý 19. května, to je to datum, o které nám půjde, a 14 hodin 24,5 minuty, to je ten čas. Co k němu řeknete?
1: Obloha je oblačná, to hlavně v severovýchodní polovině kraje, řekněme, ta jihozápadní část má méně oblačnosti, polojasno převažující. Také se snaží do prostoru Zlínského kraje právě na tom severozápadním cípu dostat i nějaká přehánka, ale ona se víceméně rozpadá, takže maximálně nějaká sem tam kapka někde na severozápadě kraje Zlínského se teď objevovat může. Teploty jsou nejčastěji mezi 18 až 21 stupni Celsia, vyšší polohy kolem 17, no a vítr ten fouká jenom slabý, proměnlivý.
0: My ale nezůstaneme jenom u této rekapitulace, ale podíváme se i do blízké budoucnosti, pěkně postupně, takže následující hodiny.
1: V následujících hodinách se právě na tom severozápadním nebo západním okraji kraje, jinde asi zřejmě ne, může objevit nebo snažit se dostat za hranice administrativní Zlínského kraje nějaká přehánka. Teoreticky by to mohla být i bouřka, ale vypadá to, že spíš budou mít tendenci, podobně jako ta zmíněná přehánka na začátku našeho rozhovoru, takže budou mít tendenci se rozpadat, ale dostat se něco málo i na východ k vám, na východ Moravy může. Ty přehánky, pokud se tedy vůbec objeví, tak se pak budou rozpadat někdy k večeru a oblačnosti bude ubývat. Teploty ty ještě malinko růst můžou, no a v noci potom obloha jasná nebo skoro jasná. Asi jenom v západní části kraje může být na přechodnou dobu nebo chvílemi i polojasno a výjimečně se v údolích mohou v průběhu noci vytvořit mlhy. Teploty ty by měly klesat nejčastěji mezi 8 až 5 stupňů v údolích, ale asi jen ojediněle kolem trojky. Vítr slabý, proměnlivý nebo bez větří.
0: Jestli se nepletu, tak nám to tak krůček po krůčku roste ty teploty. Bude tento trend pokračovat i během zítřka?
1: Zítra ano, odpoledne tak o stupínek víc než dnes, 20 až 23 stupňů, tedy maximální teploty ráno a zpočátku dopoledne převažující menší oblačnost. Během dne se bude postupně zase tvořit ta kupovitá oblačnost a převažovat by mělo tedy oblačno, něco podobného, jako je teď zhruba v té severovýchodní části Zlínského kraje. Zítra se asi s větší pravděpodobností než dnes budou tvořit přehánky, takže na část území v průběhu zase těch odpoledních hodin nějaké přehánky, výjimečně bouřka, večer pak by ty srážky měly ustávat, oblačnost se bude částečně rozpouštět nebo jí bude ubývat, no a vítr slabý, proměnlivý, případně severní směry a v okolí přehánek nebo těch výjimečných bouřek může vítr přechodně zesilovat.
0: Zní to poměrně dynamicky to počasí, projeví se to nějak i v biozátěži?
1: Neprojeví, ta zůstává na stupni číslo 1, tedy nejnižší mírná zátěž.
0: Výborně. A mrkněme ještě lehce na čtvrtek, prosím.
1: Čtvrtek bude hodně podobný tomu zítřejšímu dni, možná zase naopak o stupínek chladnější, v odpoledních hodinách 18 až 22 stupňů maxima, jinak převládající oblačno, zase hlavně v noci a po ránu může být i méně oblačnosti někde a podobně jako dnes nebo zítra odpoledne opět se mohou na větší části území vytvořit přehánky, zase to bude týkat hlavně severní a východní poloviny kraje a srážky se k večeru vytratí, bude zase ubývat oblačnost, vítr přes den mírný severních směrů.
0: Takže jak tak naznačujete, v dalších dnech by to mělo být bez přeháněk, bez deště, bez srážek. Co vidíte dál jenom takovým letním pohledem?
1: Pátek a sobota, tam už opravdu jenom malá možnost, že se objeví přehánky. V sobotu už téměř zanedbatelná, jenom na severu kraje. V pátek, pokud ano, tak zase ta severní a východní část kraje, ale pravděpodobnost tedy oproti hlavně zítřku je výrazně menší, respektive čtvrtku. A teplotně 19 až 23 stupňů pátek, maxima sobota o stupínek teplejší.
0: Děkujeme i za tento dlouhodobý či dlouhodobější výhled. My se ale v tom čase vrátíme, či uděláme podstatně větší krok, než jsme udělali teď dopředu, možná dozadu, ale možná vyvíjí. Víte, kdy bylo nejtepleji a nejchladněji v našem kraji 19. května? Které to byly roky?
1: 1920 byl rok nejteplejší, naměřeno v napajedlech tenkrát bylo 33,7 stupně Celsia a nejchladněji bylo v roce 1933 ve Velkých Karlovicích minus 2,2 stupně Celsia.
0: Tak to byl opravdu pořádný skok v čase. Děkujeme i za tento návrat, stejně jako lehký výhled do budoucnosti. Mějte se krásně, paní Kučerová, a zase brzy naslyšenou ve vysílání Českého rozhlasu Zlín.
1: Děkuji, naslyšenou.
0: My už jsme se, co se týče informací o počasí, s Jitkou Kučerovou lehce dotkli i víkendu, tak můžete si už na něj dělat plány, a třeba i turistické. Za chvíli s tím pomůžeme.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Blíží se další pokračování dvou nádherných turistických akcí, které pro vás pravidelně sledujeme i ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Ta první má název Beskydský Mont Blanc, druhá rozhledny Zlínského kraje. O dalších etapách těchto akcí nás přichází informovat Jiří Tomáš, kterého vítám. Pěkný den.
1: Pěkný den přeji vám i všem posluchačům.
0: Tak začněme například dalším symbolickým zdoláváním nejvyšší hory západní Evropy.
1: 34. ročník výstupu na Beskydské vrcholy pokračuje v sobotu 23. května ve Štramberku na kopci Kotouč, který je vysoký 486 metrů. Kontrola zde bude od 9 do 15 hodin. Výstup lze uskutečnit po libovolných trasách. Pořadatelé z KČT Nová huť Ostrava doporučují červenou značku Naučný chodník ze Štramberka, což jsou 3 kilometry, nebo modrou značku Naučný chodník z Kopřivnice, což je 6 kilometrů. Účast bude potvrzována do záznamníku, který lze zakoupit na kontrole. Pokud pro dopravu použijete linkový autobus ze Zlína, autobusového nádraží, vyjeďte v 6.30 přes Rožnov, Frenštát a Kopřivnici a ve Štramberku vystoupíte na zastávce restaurace Prosek, kam dojedete v 9.58. Ke kontrole to budete mít pouhých 800 metrů.
0: To jsme tedy ukrojili další kus cesty z pomyslného výstupu na Mont Blanc a teď pojďme za dalšími rozhlednami Zlínského kraje.
1: Tematická akce pokračuje o víkendu 23. a 24. května. V sobotu jsou na programu rozhledny Doubrava a Vartona ve Vizovických vrších. Kontrola u nich bude od 10 do 15 hodin, kdy získáte samolepky rozhleden do záznamníku akce. Spojovací trasa z Doubravy k Vartovně měří 14 km, stoupání je 438, klesání 461 metr. V neděli na vás ve stejný čas budou čekat garanti u rozhleden na Hostýně a Keltském Javorníku v Hostýnských vrších. Jejich vzájemná vzdálenost je 7 km a ve směru z Hostýna je stoupání 459 a klesání 342 metry. Přeji hodně hezkých zážitků a pěkný výhled.
0: A to nejen z rozhleden na Doubravě, Vartovně, Hostýně a Kelčském Javorníku, ale také z vrcholku Kotouč. Tam všude nás dnes nasměroval Jiří Tomáš, jehož přání pěkného výhledu a zážitku už zaznělo, tak já se k němu už jen jménem Českého rozhlasu Zlín připojím a přidám rozloučení. Mějte se pěkně, pane Tomáši, naslyšenou příště.
1: Děkuji a naslyšenou.
2: Český rozhlas Zlín, písničky našeho kraje.

0: Venku se nám pomalu, ale jistě otepluje. Řada posluchačů Českého rozhlasu Zlín už jistě vyhlíží léto a všechny příjemné věci s ním spojené. Mezi ně jistě patří i zmrzlina. A právě té se bude už za chvíli věnovat v seriálu Co v učebnicích nebylo Martin Písařík. Počkejte si na příjemné téma.
1: Český rozhlas Zlín,

0: Napadlo vás někdy, kdy a kde se poprvé objevila zmrzlina? Odpověď teď nabídne ve vysílání Českého rozhlasu Zlín Martin Písařík v dnešním vydání seriálu Co v učebnicích nebylo.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že zmrzlinu znali už staří Peršané, Egypťané a milovali i římský císař Nero? Tehdy to byl ale pouze sníh ochucený ovocnou šťávou a medem. Římští císařové si ho nechávali přivážet z hor, například Olympu nebo Etny. Římané tehdy už znali speciální podzemní skladovací prostory, v nichž sníh uchovávali i v létě. Staří Číňané vyráběli tuto pochoutku za pomoci ledku, který směs namrazil. Ze starého Mongolska pocházejí zprávy o výrobě zmrzliny z kobylího, kozího nebo velbloudího mléka. Tato receptura se ve 13. století dostala do Itálie díky slavnému cestovateli Marku Pólovi a odtud se začala šířit do celé Evropy. Zmrzlinový kornout se ovšem zrodil v Americe, a to na počátku minulého století. Prý se to stalo tak, že jistému pouličnímu zmrzlináři, byl to Ital a jmenoval se Marchioni, došly skleněné misky. Navíc byly křehké a kdo by se s nimi pořád umýval. Naštěstí pro zmrzlináře stál nedaleko stánek s waflemi. S majitelem dali hlavy dohromady a tak vznikl jedlý kornout. Na jeden kopeček zmrzliny je prý třeba zhruba 50 líznutí.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

Další píseň, která zazní v Dobrém odpoledni s Českým rozhlasem Zlín, se jmenuje Hurikán. A jako hurikán doslova vlétli čeští hokejisté do včerejšího utkání se Švédy. Ovšem pak to bylo dost dramatické. Ovšem ve výsledku naši reprezentanti napravili na mistrovství světa porážku se Slovinci, když porazili silné Švédsko. Jenže tím turnaj nekončí a hráči národního týmu moc dobře vědí, že se nemůžou radovat dlouho. Více uslyšíte už za chviličku.

0: další z písniček, které nestárnou ve vysílání Českého rozhlasu Zlín, kde se teď zaměříme na sport. Čeští hokejisté mají po třech zápasech základní skupiny mistrovství světa celkem očekávaných 7 bodů. Nepozbírali je ale v očekávaném pořadí. Po výhře nad Dánskem prohráli překvapivě se Slovinskem, následně ale napravili zaváhání vítězstvím nad favorizovanými Švédy.
1: Hrozně těžká porážka s těma Slovincema, o to důležitější zápas nás čekal a myslím si, že jsme všichni hrozně rádi a spadl nám obrovský kámen ze srdce, že jsme ten zápas ubojovali a obrovsky cená výhra při tomhletom vývoji toho turné.
2: Uvědomoval si autor vítězného gólu utkání se Švédy Jiří Černoch. Výhra nad Severany, kteří mají na šampionátu na soupisce polovinu hráčů z NHL, je pro další vývoj turné o to cennější, že jí národní tým získal hlavně bojovností.
1: Rozhodně, tak vždycky je cennější ta výhra, kdy prostě ten tým se semkne a jsou tam momenty, kdy další tam zblokuje 2 brutální střely prostě od Švédů ve oslabení a tohle jsou ty momenty, kde se ten zápas láme.
2: Vyzdvihuje Jiří Černoch obětavost nováčka na turnaji obránce Marka Alšera. Prohra se Slovinskem je tak rázem zapomenuta. Český tým se vítězstvím nad Švédskem reálně udržel v boji o první místo ve skupině a výhodnější nasazení pro čtvrtfinále. Uvědomuje si to i obránce Tomáš Cibulka.
3: Je ohromně důležitá pro naše sebevědomí a i v té tabulce nám dost pomohla. O tom posledním zápase se Slovinskem pro nás hodně důležitý zápas.
4: Je to super, myslím si, že budeme všichni nadšený, budeme rádi za to, budeme hlavně pokorní. Můžeme být všichni hrdí na to, jak jsme odehráli a doufám, že budeme pokračovat takhle dál.
2: Brankář Josef Kořenář použil slovo pokora, které bude znít českou kabinou i v dalších dnech.
1: Spoustu kluků už tady jsme několikrát byli na mistrovství a nebo ten hokej hrajeme dlouho a víme, že když by člověk dlouho žil tady tou výhrou, tak to nepřinese nic dobrýho, takže užijeme si to chvíli a už se budeme plně soustředit na další zápas.
2: Říká Jiří Černoch. Další utkání odehrají Češi ve středu proti Itálii a po 2 dnech volna budou následovat v rychlém sledu duely se Slovenskem, Norskem a Kanadou. Z Friburgu Petr Kadeřábek, Český rozhlas.
0: A hokej, tentokrát regionálnímu, se budeme věnovat také v další hodině s generálním manažerem zlínských hokejistů Janem Pravdou. Počkejte si do 3:45.

0: Sedmi krásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Bylo 15 hodin.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Lékaři Uherskohradišťské nemocnice můžou těhotným ženám monitorovat krevní tlak na dálku u nich doma. Lidé si dnes můžou na náměstí Míru ve Zlíně nechat zdarma zkontrolovat pigmentová znamenka. Maximální povolené ceny nafty a benzínu zítra vzrostou. Dnes je oblačno s nejvyššími teplotami kolem 22 stupňů. Se zprávami Českého rozhlasu Zlín je tady Barbora Hejtmánková. Dobré odpoledne. Porodnicko-gynekologické oddělení Uherskohradišťské nemocnice nově nabízí těhotným ženám s vysokým tlakem možnost monitorovat krevní tlak z domova. Díky využití tonometrů propojených s aplikací PhoneScare mají lékaři i porodní asistentky pravidelný přehled o zdravotním stavu nastávajících maminek. Hypertenze v těhotenství může ohrozit zdraví matky i dítěte, upozorňuje mluvčí nemocnice Stanislava Fojtová.
3: Neléčený vysoký krevní tlak může vést například k poruchám funkce placenty, zpomalení růstu plodu nebo i k předčasnému porodu. V nejzávažnějších případech může představovat riziko i pro život matky a dítěte. Pravidelné sledování krevního tlaku je proto zásadní součástí péče o těhotné ženy s tímto onemocněním.
1: Lidé si dnes můžou nechat ve Zlíně zdarma zkontrolovat svá pigmentová znamenka jako prevenci proti rakovině kůže. Vyšetření je zaměřené hlavně na včasné odhalení melanomu, tedy nejnebezpečnější formy rakoviny kůže. Pokud je melanom zachycen včas, úspěšnost léčby je téměř 100%. Akce pro širokou veřejnost se koná na náměstí Míru do 17 hodin. Pokračuje mluvčí České průmyslové zdravotní pojišťovny Elenka Mazurová.
4: Cílem akce je odborné vyšetření pigmentových skvrn na těle zájemců, které může pomoci včas odhalit zhoubný melanom či jiná závažná onemocnění kůže. Vyšetření v rámci akce je poskytováno zdarma a bez jakéhokoliv záznamu do zdravotní dokumentace či jiných databází.
1: Ministerstvo financí požaduje přepracování návrhu zákona o médiích veřejné služby. Podle jeho připomínek má současná verze velké nedostatky a vytváří nové problémy. Ministerstvo upozorňuje třeba na to, že návrh neřeší, z jaké rozpočtové kapitoly by Česká televize a Český rozhlas měly dostávat peníze. Zásadní výhrady k návrhu mají také i jiné rezorty. Třeba ministerstvo vnitra upozornilo na výpadek příjmu České pošty po zrušení poplatku za rozhlas a televizi. Ministerstvo průmyslu zase požaduje do textu doplnit regionální studia, aby bylo zajištěno jejich další fungování. Cenový strop na pohonné hmoty zítra opět vzroste. Jeden litr benzínu budou moci čerpací stanice prodávat maximálně za 44 korun a 71 haléřů. To je o 28 haléřů víc, než dnes informovalo o tom ministerstvo financí. Nejvyšší povolená cena za litr nafty zítra stoupne o 15 haléřů na 42 korun a 17 haléřů.
2: Počasí.
1: Dnes je ve Zlínském kraji oblačno až polojasno, na severu a západě kraje s přeháňkami nebo bouřkami. Nejvyšší teploty kolem 19 až 22 stupňů. Vítr povane slabý.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Silnice 155 mezi Spytihněví a Babicemi po vážné nehodě nákladního auta motorky je již otevřená a projíždí se kyvadlově. Osobní auto havarovalo do příkopu u Střílek směrem na Brankovice na Kroměřížsku. To byly zprávy Českého rozhlasu Zlín a pokračuje pořad Dobré odpoledne s Pavlem Vackem.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Včera si lidé v Otrokovicích poprvé prohlédli a vyzkoušeli nový bateriový trolejbus a elektrobus. Možná jste byli mezi nimi i vy. Pokud ne, rádi atmosféru zprostředkujeme. Jsou to první z 50 vozů, které dopravní společnost Zlín Otrokovice během tohoto a příštího roku obmění. Poslechněte si víc už po písničce. Všimli jsme si ale také toho, že zlínským hokejistům začala příprava na novou sezónu a budeme o tom ve vysílání Českého rozhlasu Zlín informovat. A jelikož je úterý, tak velmi podrobně, a to s naším hostem, tím bude po čtvrt na čtyři generální manažer zlínského hokejového klubu Jan Pravda. Ať se vám úterní odpoledne jen a jen líbí a snad ať k tomu přispívá i poslech Českého rozhlasu Zlín. Přeje od mikrofonu jménem všech, kteří naše vysílání připravují, Pavel Vacek.
2: Český rozhlas Zlín.

0: Věříme, že vás Český rozhlas Zlín zaujme i dalším tématem. Dopravní společnost Zlín Otrokovice postupně obmění polovinu svého vozového parku. V městské hromadné dopravě bude jezdit 50 nových trolejbusů a autobusů v celkové hodnotě přes 430 milionů korun. První z vozů mohli lidé vidět v Otrokovicích na Zlínsku. Jak se cestujícím zamlouvali a kdy budou uvedené do provozu, to zjišťovala naše pilná reportérka Karolína Macejová.
1: Já bych vám klidně otevřel, kdyby tady přišel kolega, kde on je.
2: Tak já si můžu sednout na místo řidiče.
1: To víte, že jo, protože to stojí, jinak byste museli mít drážní průkaz.
2: Říká mi ředitel dopravní společnosti Zlín Otrokovice Josef Kochaň při prohlídce nového bateriového trolejbusu v Otrokovicích na Zlínsku. Dva vozy z celkem 50 pořízených z evropských dotací si včera lidé poprvé mohli prohlédnout a vyzkoušet. Za volantem mě ale už střídá řidič Jan Tesař, který s trolejbusem na představení nových vozů veřejnosti přijel.
3: Když sedím za volantem, tak první displej, který mám přímo u mě, u řidiče, tak aby ho viděl bokem zorného pole, který mi jednak říká, jestli jsou chodci v mrtvém úhlu, případně jestli přede mnou je nahoru prudké brždění a tak dále.
2: Tak co tady ještě najdeme, jaké tlačítka, které jsou užitečné?
3: Tlačítka ani ne, ale malý displej, kamerku přímo pod pravým zpětným zrcátkem. Třeba například jsem to měl teďka cestou, když jsem stál na křižovatce, tak se tam zobrazil červený pajduláček, že mám v tomto prostoru nějakého chodce.
2: Do běžného provozu vyjedou řidiči s tímto trolejbusem na přelomu května a června. Obsluhovat bude linku číslo 2 mezi Otrokovicemi a Zlínem. S předstihem si ho přišli prohlédnout pravidelní cestující Petra a Jakub.
4: Působí to moderně a čistě.
1: Zatím to je pěkné, no.
4: Ano, takže uvidíme, ale líbí se mi to taky, že aj Zlín inovuje a nejezdíme ve starých.
2: Mezi desítkami návštěvníků byli jak dospělí, tak i seniori nebo rodiny s dětmi. Interiér si prohlédla i babička s vnučkou Elenkou, která mi ukázala, co jí zaujalo.
5: Tam vzadu udělali špatně, kde se sedět nemá. Tam asi dali tohle na ty sedačky, ale nemá jí tam být. Tam, kdyby se sedělo, tak tam bych chtěla sedět jako první.
2: Záměr nezvykle volného místa v zadní části vozu, kde většinou bývají tři sedačky pro cestující, komentuje i řidič Jan Tesař.
3: Ten prostor je zadělaný podle výrobce, nevím, soudím. Podle výrobce z toho důvodu, že hnedka pod tím se nacházejí baterky trakční, které umožňují trolejbusu jet i mimo troleje. A myslím si, že z hlediska bezpečnosti, možná nějakého ohřevu, těsnosti a síly toho materiálu, je to schválně, aby tam nad tím nikdo neseděl.
2: A nebude to svádět, aby si cestující do prostoru sedali?
3: Předpokládám, že dvě tyčky a jeden piktogram přeškrtnutého panáčka jsou dostatečně vypovídající.
2: Další možnost prohlédnout si nový bateriový trolejbus nebo elektrobus před zařazením do běžného provozu budou mít lidé ve čtvrtek 21. května odpoledne od 14 do 18 hodin a v pátek 22. května od 10 do 16. hodin, a to na náměstí Míru ve Zlíně. Součástí akce budou i hry pro děti nebo historický autobus. Z Otrokovic Karolína Macejová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

jak už tolikrát. Zase slyším schlanej vítr vát a narzavý ploty hrát tam v

0: Krátce po 16:15 vám ve vysílání Českého rozhlasu Zlín také poskytneme velmi pestrou inspiraci k tomu, jak můžete trávit volný čas. Tak například pozor, už od 17 hodin dnes v Městském divadle Zlín právě v tu dobu začíná ve velkém sále hra, která se zvrtla. Komedie, která vás jistě pobaví, tak tedy začátek už v 17 hodin v Městském divadle Zlín. Hra, která se zvrtla. Absolventský koncert žáků hudebního oboru Základní umělecké školy v Kroměříži se uskuteční dnes v sále Základní umělecké školy Kroměříž. Tam je začátek už o 16:30, tak tedy pokud to máte blízko, ještě stihnete a určitě to bude stát za to. Nechte se pokochat mladým talentem. V Kroměříži ještě zůstaneme, vystoupí tam totiž taky Bazy Rodeo. Ten se postupně stal klíčovou postavou chicagské bluesové scény. Způsob, jakým Rodeo přiměje svou kytaru mluvit, kdykoliv se položí do procítěného blues, podtrhuje i jeho žánrově čistý vokál. Začátek tohoto výjimečného koncertu je v sále klubu Starý pivovar v Kroměříži v 19 hodin. O hanáckém kroji bude dnes přednáška v Holešově, zase trošku z jiného soudku. Těšit se tam můžete na povídání Václavy Navrátilové z Muzea Františka Skopalíka ze Záhlinic, která bude na místě spolu s členy folklorního souboru Haná Přerov. Akce se uskuteční v Městské knihovně v Holešově a začíná v 17 hodin. A v Holešově se dnes taky uskuteční koncertní recitál Šansonárium s Miloněm Čepelkou, který propojuje hudbu, poezii a texty slavného českého cimrmanologa a básníka. Večer slibuje emotivní i humorné zážitky, jak říkají pořadatelé, a právě ty vznikají ve styku lyrických písní a autorových textů. Program s Miloněm Čepelkou ve velkém sále Holešovského zámku začíná v 18 hodin. Život a dílo trojice významných historických osobností výtvarného a řemeslného umění na Valašsku, sourozenců Jaroňkových, přibližuje nová výstava, kterou nabízí Muzeum regionu Valašsko na zámku Vsetín. Prohlédnout si ji můžete ode dneška, a to až do 13. září, vždy od úterý do neděle v čase 9 až 17 hodin. S přípravou na novou sezónu včera dopoledne také začali prvoligoví hokejisté Zlína. Po odplynulé takové trošku turbulentní sezóně si vedení Beranů přeje opět úspěch. A jestli je cílem návrat do extraligy, o tom budu také mluvit s generálním manažerem hokejového klubu RI Okna Beraní Zlín Janem Pravdou. A to už po písničce.
1: Melanom nevzniká přes noc. Často začíná nenápadně změnou tvaru znaménka, jeho barvy nebo velikosti. Právě proto je prevence důležitá. Je to zvyk sledovat vlastní tělo, neignorovat změny a jednou ročně si dopřát kontrolu u dermatologa. Připravte si otázky. V poradně pro zdraví na ně bude odpovídat kožní lékařka z Uherskohradišťské nemocnice Nikola Macková. Už 20. května v Českém rozhlase Zlín. Těší se na vás Silvie Pospíšilová.
2: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání.
3: Poznejte, jak žila rodina mlynáře před 100 lety. Jak stolovali, žili, pracovali. Ve Válcovém mlýně v Šumicích je tento zážitek ještě umocněný tím, že současní majitelé, manželé Pipalovi, tak dávají nahlédnout do vlastní rodinné historie. Život mlynářů i unikátně dochované interiéry s technologií vodního válcového mlýna představím v reportáži z cyklu Mezi kopci a loukami Zlínského kraje už ve středu před 15:30 odpoledne. Těší se na vás Markéta Macháčková.

0: V uplynulé sezóně hokejisté Zlína bojovali jak o záchranu, tak i o vítězství v první lize. Do nové sezóny půjdou Berani s novým sportovním manažerem Jaroslavem Balaštíkem a s výrazně obměněným kádrem. Vše teď rozebereme s generálním manažerem hokejového Zlína Janem Pravdou, kterého vítám přímo tady ve studiu. Hezký den.
1: Hezký den vám i všem posluchačům.
0: Tak byla to taková turbulentní sezóna. Jak ji zpětně hodnotíte? Během ní hokejisté Zlína v jeden čas bojovali dokonce o záchranu a nakonec ale sahali po vítězství v první lize a baráži o extraligu. Tak jak vám bylo?
1: Tak musím rozdělit tu sezonu určitě na dvě části. Řekl jste správně, v jednu chvíli to nevypadalo vůbec růžově. Každopádně jsem optimista, tak jako vždycky, takže jsem se vždycky díval dopředu.
0: Věřil jsem,
1: že ten kádr je opravdu připravený na to, že ve chvíli, kdy se do toho play-off dostaneme, tak ta mentalita těch hráčů a to mentální nastavení se určitě otočí a kluci budou bojovat do ty nejvyšší příčky. A to se nakonec stalo, takže to jsem moc rád.
0: Ale bylo to i pro vás trošku emočně vypjaté, protože třeba spoustě fanoušků se jistě brnkalo trošku na nervy. Tak jak tohle vnímá generální manažer?
1: Určitě musím říct, že... Nebo jak jsem řekl...
0: Vkládáte do toho ty emoce? Ano, samozřejmě popsal jste to, že jste věřil, ale přece jenom zvládáte to tedy bez emocí, ne. Které byste třeba přenášeli potom do kabiny?
1: Určitě to nezvládám bez emocí. To letos zejména to nešlo bez emocí. Já každý zápas prožívám, takže mi to opravdu tahá, prostě to srdce to bolí, když to nevychází. Každopádně musím říct, že říkám, hodnotí se závěr se nám podařil a trošku mě samozřejmě mrzí šestý zápas tady doma, chtěli jsme to urvat a to je asi takové to bolístko, které tady zůstává, to, co se stalo předtím, z toho je potřeba se poučit a příští sezóně to změnit.
0: Na tu už zahájili hokejisté letní přípravu. Proč se začalo o tři týdny později než loni?
1: Neřekl bych, že je to tři týdny, jo, je to de facto
0: tak
1: dva,
0: zhruba,
1: vždycky se začíná ten první týden v květnu. Je to tak, že už de facto čtvrtou sezonu pod mým vedením jsme skončili vždycky ve finále, ale to jsme cítili, že opravdu ti kluci, když nedostanou dostatek prostoru, si hlavně mentálně odpočinou od toho hokeje, tak je potom s tím velký problém. Takže dali jsme jim dostatek prostoru teď, začali jsme o 14 dnů později a doufám, že o to lepší to bude mít výsledek.
0: Čili je to ku prospěchu věci a necítíte, že by to třeba fyzicky mělo hráčům potom v úvodu té nové sezóny chybět. Spíš se projeví ten klad, že si dobře odpočinuli. Tak je to nastaveno.
1: Tak je to nastaveno, opravdu mentálně si odpočinout a teď těch 6 týdnů dělat daleko intenzivnějších a věřím, že ten trenérský tým tady na toto přesně je připravený a poskládal tu letní přípravu, tak by to bylo přesně pro tyto účely, nebo aby to splnilo tyhle ty účely.
0: Generální manažer zlínského hokejového klubu Jan Pravda je s námi ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Klub dál povede slovenský trenér Peter Oremus. Bylo složité se domluvit na pokračování spolupráce a byly třeba ve hře i jiné varianty?
1: Peter Oremus si myslím, že po převzetí, nebo neměl to vůbec jednoduché v té sezóně, protože přepídal tým de facto na poslední pozici, takže a dotáhl, nebo podařilo se mu dotáhnout ten náš tým prostě až do finále, takže si myslím, že ukázal své kvality a je potřeba tady v tomto případě smeknout a říct, že opravdu ta jeho práce byla obrovsky vidět. Ta změna tam byla provedena prakticky okamžitě a on se s týmem rychle zžil a mohli jsme, nebo viděli jsme ten závěr, takže pro mě Peter byla volba číslo jedna. Samozřejmě tu nabídku dostal tím, že ji přijal, tak už jsme neřešili nic dalšího.
0: V kuloárech se trochu mluvilo i o návratu Antonína Staviani, takže to pro vás nebylo na pořadu dne.
1: Řešilo se to, samozřejmě byly připravené různé další varianty, ale jak jsem řekl, jako Petr si slouží získat tu první šanci a protože jsme se domluvili hned, tak už další varianta nebyla na pořadu dne.
0: To jsme tedy probrali pozici trenéra. O skládání kádru pro příští sezónu budeme s generálním manažerem zlínských hokejistů Janem Pravdou mluvit ve vysílání Českého rozhlasu Zlín ještě po písničce.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: generální manažer zlínských hokejistů Jan Pravda je s námi ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Vy jako klub jste doposud oznámili 4 posily. Brankáře Pavla Kantora, obránce Davida Škůrka a útočníky Jakuba Doktora s Radkem Čípem. Mezi příchody a odchody zatím panuje ale takový docela výrazný nepoměr. Je to záměr?
1: Ono je potřeba si uvědomit celkově ten kontext té sezóny, protože letošní sezóna, když si třeba vzpomeneme zápas s Kolínem, kde nám chybělo 12 hráčů, kteří byli na Maroce, takže jsme v té minulé sezóně museli dopsat poměrně hodně hráčů na soupisku. Celkově jsme měli nějakých 36 hráčů na soupisce, takže samozřejmě ten nepoměr tady jako může takhle působit, ale není to tak, protože my budeme vstupovat do sezóny z 8 až 9 obránců, 14 až 15 útočníků a v tom poměru nám to vychází, tak jak to tady vidíte.
0: Ale ještě máte před sebou tedy dost práce v tom doskládávání kádru, tak kolik volných pozic v rámci Beranu ještě zbývá a kolik hráčů máte ještě v hledáčku? Můžete něco prozradit? Stačí alespoň obecná čísla?
1: Určitě můžu. V tuto chvíli dohledáme centra, což je jeden útočník a jeden obránce.
0: Díváte se i do zahraničí, taková tradiční v poslední době destinace Finsko, tak i tímto směrem se upírá váš zrak.
1: Určitě, musím říct, že i s příchodem Jardy Balaštíka jakožto nového sportovního manažera se díváme po celém světě a určitě bychom chtěli přivítat hráče, který prostě bude mít tu top kvalitu, kterou od tohohle, jak se říká, importa v hokejovém slangu, prostě potřebujeme a budeme rádi, když to budou opravdu špičkoví hráči a je nám de facto jedno, z které země přijdou. Finsko, tím, že nám je blízko, budeme tady mít, nebo pokračuje samozřejmě Sepauku, takže určitě se díváme i tímto směrem, aby měl v kabině kamaráda.
0: S příchodem nového sportovního manažera Jaroslava Balaštíka nastala i nějaká změna? Cítíte ji, co se týče hledání posil? Děje se něco jinak, než to bylo třeba v přípravách na tu loňskou sezónu?
1: Neřekl bych úplně, že jinak. Myslím si, že dneska je to o tom, že bylo potřeba přivést trošku takové to nadšení, takový ten, když člověk vstupuje, jak se říká, nové koště dobře mete, to je takové přirovnání, ale prakticky to tak je, protože bylo potřeba do toho klubu znovu přinést nějaké nadšení, nějaký entuziasmus a myslím si, že toto s Jardou přišlo. Jarda přišel samozřejmě se svými kontakty, takže si myslím, že se určitě posuneme a bude se klub vyvíjet zase dalším směrem dál.
0: Jak zásadní bylo udržení kapitána Petra Holíka, který, jak se říkalo, měl údajně po sezóně odejít do Jihlavy?
1: Jsme v médiích, takže musím to říct. Jsou věci, kdy někdy se řekne nějaká kachna, prostě vyjde to ven. Toto byla jedna z nich. My jsme s naším kapitánem mluvili od začátku a víceméně jsem jako velmi rád, že jsme se dohodli na spolupráci a že nic takového nezvažoval.
0: I tohle uvedl na pravou míru generální manažer zlínského hokejového klubu Jan Pravda. Pojďme se podívat i do brankoviště. Tam v minulých dnech doplnil Daniela Hufa, zkušený gólman Pavel Kantor. Proč nezůstal Marek Čiljak?
1: Tady bych chtěl říct, že Marek byl určitě zkušená osobnost a velmi dobrý člověk, který nám přinesl to, co jsme od něho očekávali, takže takovou tu podporu pro Dana Hufa do brankoviště. Myslím si, že ten svůj úkol splnil. Nicméně s příchodem vlastně Jardy jsme se domluvili, že budeme se snažit na všech postech v našem týmu vytvářet konkurenci a proto jsme prakticky pokračovali nebo zvolili jsme samozřejmě i pro tu brankářskou dvojici dva naprosto vyrovnané brankáře, kteří se budou de facto prát o to místo té jedničky a myslím si, že nám to může přinést pozitivum samozřejmě nejenom nám, ale i jim, že se budou dál posouvat.
0: Takže je to i taková motivace a trošičku hozená rukavice Danielu Hufovi a nemají fanoušci s ním počítat jako s jasnou jedničkou. Ta pozice je tedy nejistá v tuto chvíli a svedou oni v tom nejlepším slova smyslu souboj oba noví golmani.
1: Já si myslím, že i tak jsme se bavili s Danem i samozřejmě s Kantorem, že je opravdu potřeba, aby ta konkurence v klubu byla, aby si ten souboj nějaký svůj v uvozovkách svedli a určitě věřím, že to vyústí jenom v to pozitivum prostě v rámci klubu.
0: Fanoušky, kteří už se nemůžou dočkat té blížící se sezóny, která je ale přece jenom ještě trošku daleko, můžeme za chviličku ve vysílání Českého rozhlasu Zlín s Janem Pravdou nalákat také na přípravné zápasy a zaměříme se i na téma mládeže. Zůstaňte s námi.
2: Český rozhlas Zlín, písničky našeho kraje.

mi brzy. Dopis čtyřstránkový, jak se ti stýská a jak ti moc schází. Napiš dopis dlouhý.

nebo pošli aspoň telegram na účet adresáta. Prusvih stop, necekej stop, nemůžu přijet stop. A já už budu vědět, že něco doma asi táta, ale ozvi se brzy.

Napiš mi určitě, i když už bydlím na jiný adrese a jmenuju se jinak, než jsem ti řek. Hoď to do schránky i bez jména, vždyť možná zázrak stane se a ten dopis mě najde po mojí slepých.

0: Generální manažer zlínského hokejového klubu Jan Pravda je s námi ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Společně s ním se už díváme trochu víc dopředu, a sice na start té sezóny, která se blíží. Do startu přípravy na ledě je sice ještě daleko, ale už se začínají rýsovat soupeři, alespoň pro ty přípravné zápasy. To může také ukojit ty dychtivé fanoušky, kteří už se nemůžou dočkat, až své svěřence uvidí na ledě. Tak na jaké protivníky se můžou těšit?
1: Tak tradičně začneme v srpnu a myslím si, že nebo letos se nám podařilo tu přípravu udělat ze všech vlastně extraligových týmů, ale Slovenska, takže přivítáme naše slovenské partnery a kamarády a kluby. Samozřejmě mezi nimi Trenčín, je tam Zvolen, je tam Žilina, takže uvidíme. Myslím si, že to bude pro fanoušky zajímavé.
0: Atraktivní soupeři, dobře, a to přece ještě nějaký čas zbývá. Určitě o tom uslyšíte ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Pojďme se ale také podívat na výsledky mládeže, která už bohužel nepatří mezi českou špičku. Jak velký problém je pro zlínský klub sestup z extraligy juniorů?
1: Tak problém to vždycky je. Jakmile se něco takového stane, tak je potřeba na to samozřejmě zareagovat, pokud možno co nejdříve, takže my se budeme snažit naši U20 pozvednout a dostat ji zpátky tím, že došlo vlastně v letošní sezóně, kde organizaci soutěží, tak to bude trošičku jako kdyby složitější, ale tím, že vznikly prostě 4 nové kategorie, nebo respektive kategorie U16, U18, U20 a U15 se zachovává z Loňska, tak ta mládež se rozdělí a bude to trošku jako kdyby složitější, ale věřím, že se nám to podaří.
0: Máte nějak zanalyzováno, co stojí za dlouhodobým poklesem výkonnosti mládeže Beranů? Protože je to přece jenom dlouhodobější trend, tak určitě se tím zabýváte, na co jste přišli?
1: Tak myslím, řešíme to de facto na denní bázi, kde je ten problém a snažíme se samozřejmě ty věci zlepšovat, ale první problém je samozřejmě, že nemáme extraligu ve Zlíně, to je zásadní věc, která myslím si, tu mládež poměrně hodně poznamenala. Druhá věc je samozřejmě ta reorganizace těch soutěží. No a třetí věc je to, že já bych neřekl úplně, že dneska jsme ve stavu, že nevychováváme mladé hráče, my je vychováváme, ale na úrovni té kategorie U15, U16, kdy je ukážeme v reprezentaci, tak a to se nám třeba teďka stalo, kdy jsme 3-4 reprezentanty tak to ukázali, tak hnedka přijdou velké kluby z extraligy a skoupí nám je, takže není to o tom, že bychom nevychovávali, ale bohužel dneska se to posunulo tak, že na úrovni opravdu těch 15-16 let ti kluci odcházejí do velkých klubů.
0: Čili z vašeho pohledu, co se týče klubu, tak děláte, co můžete, ty podmínky jsou nastaveny dobře? Ale samozřejmě, když přijde to lano z klubu, kde je ta vidina ukázat se i v extralize a pravidelně v ní nastupovat, tak to je ta hlavní bolístka. Nebo je co ke zlepšení i co se týče těch podmínek pro práci s mládeží?
1: Vždycky je co zlepšovat, to jako ne, to se nedá pominout. Jo. Myslím si, že dneska ale to zázemí, které máme, tak jsme vytvořili opravdu špičkové, ti kluci si nemají na co stěžovat, ale problém je ten, že opravdu ve chvíli, kdy máte takhle stěžení hráče a takhle poskládaný tým a někdo přijde nebo ty velké kluby přijdou a 2-3 kluky vám z každého ročníku vezmou, tak se opravdu ta kostra rozsype a je potřeba to zpátky dávat dohromady, ale už to zase skládáte z kvalitativně trošičku jako kdyby horších hráčů a to potom má dopad na celý tým.
0: Říká Jan Pravda ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Ještě loni Berani

0: kluci už jsou přeregistrováni, my dneska řešíme jenom právní náležitosti, které se prostě doladí. A co se týká té ledové plochy, je to všecko o penězích. Prostě ledová plocha samozřejmě něco stojí. My jsme v letošní roce jsme se dohodli vlastně s Uherským Hradištěm, které nám pomáhalo s tou plochou, takže jsme to měli jak ufinancovat, ale příští rok už prostě nemáme jak ufinancovat a hlavně se vlezeme na dvě plochy nahoru na zimní stadion, na Berany. Máme všechny hráče přeregistrované tam, takže prostě to nedává smysl.
1: Čili nějaké úsporné motivace a také, aby se nerozmělňovaly ty talenty a aby se to sloučilo všechno pod jednu značku, ano. Když to shrnu. Jaký cíl dostane tým hokejových Beranů, když se opět vrátíme k A týmu pro tu nadcházející sezónu? Opět ten nejvyšší.
0: Tak ambice, dokud tam budu já, tak vždycky budeme mít nejvyšší, tam to jinak nejde, ale upřímně všichni jsme viděli, jak vypadá baráž, kdo všechno se do ní za ty poslední 4 roky pustil a jakým způsobem jsme dopadli, takže bude to velmi těžké.
1: A tam se neblízká na lepší časy, přece jenom teď už proběhly médii různé nabídky a dost se mluví o případné velké změně a vstupu velkého hráče právě co se týče extraligy a padá právě i ten návrh na odstranění baráže. I tohle sledujete a co k tomu můžete říct z pozice generálního manažera?
0: Co se týká první ligy, tak se samozřejmě stále jedná. Řeší se tady tato situace. Já tím, že jsem v představenstvu SPK, což je Sdružení pravého klubu, tak tady tomuhle mám velmi blízko. Baráž jako taková, dokud ji bude mít v ruce APK, tedy extraliga, tak se obávám, že tam moc změn se neudá. Každopádně my se snažíme na úrovni první ligy nabízet prostě varianty, tak aby extraliga měla možnost tady tyhle ty varianty přijmout a tu změnu udělat, protože si myslím, že je to důležité.
1: A cítíte, že je to tomuto cíli trošičku blíž? Poslední dotaz.
0: Možná
1: i subjektivní.
0: No, rád bych byl optimista a řekl, že jo, ale bohužel nevidím to úplně optimisticky a je potřeba jako kdyby zvyšovat ten tlak a řešit tu baráž, protože si myslím, že tak, jak je to dneska nastavené, tak je to prostě nespravedlivé.
1: Tak ať se daří i v tom vytváření toho tlaku a ať se daří vašemu týmu Zlínských Beranů i v té nadcházející sezóně. O ní nám popovídal generální manažer prvoligového hokejového klubu RI Okna Berani Zlín Jan Pravda.
0: Moc vám děkuji za pěkný rozhovor.
2: Český rozhlas Zlín,

0: Naše dvě společné hodinky dobrého odpoledne mi opět neuvěřitelně utekly, ale pohled na hodiny ve studiu Českého rozhlasu Zlín neúprosně říká, že nastává čas loučení a zároveň také pozvání k dalšímu poslechu už po 16. hodině, například k Humoriádě, dnes s Patrikem Rozehnalem a Václavem Vidrou a také k zítřejšímu dobrému odpoledni, u kterého vás po 14. hodině opět uvítá rád Pavel Vacek.
1: Cukrárna Petra Uhříka.
2: Sem tam zaberu do vzpomínek a dnes to bude na koncerty, kde se nespívalo. Jedinou a hlavní hvězdou byl totiž francouzský průkopník elektronické hudby Jean-Michel Jarre. Byl jsem na jeho show celkem třikrát, naposledy, když slavil 30 let od vydání alba Oxygen z roku 76. Tehdy samozřejmě experimentoval čistě analogově a jeho koncert byl zajímavý právě v tom, že vytáhl všechny historické mašinky, na kterých kdysi hrál. To znamená Oberheimy, Yamahy, Korgy, Moogy a podobné převratné stroje. Jean-Michel Jarre ozvučil svoji show tak, že mi košile plápolala v rytmu. Bylo to asi nejhlasitější vystoupení světové superhvězdy, jaké jsem kdy zažil. A to nemluvím o zásadních okamžicích, jako byl koncert v Číně 81. Jemu, jako prvnímu umělci ze západu, bylo něco podobného povoleno. Rok 86, koncert v Houstonu, u příležitosti 25 let NASA, ve stejném roce Lyon, když tam zavítal papež Jan Pavel II. Nebo rok 90, kdy znovu překonal vlastní rekord v Guinnessově knize rekordů koncertem v Paříži, který navštívilo 2,5 milionu lidí a kterým rozsvítil pařížskou obchodní čtvrť. Je to prostě megaloman, úžasná osobnost, mám skoro všechny jeho desky, práci ho pouštím na pohodu. Když nic nedělám a jenom poslouchám.

0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Zlínská ZOO dokončila fotovoltaickou elektrárnu na parkovišti. Setín dnes pořádá komentovanou procházku zaměřenou na vizuální smog a problematická místa ve veřejném prostoru. Přihlášku na střední školy ve druhém kole podalo zatím zhruba 1340 uchazečů. V noci bude jasno, nejnižší teploty do 3 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín a Barbora Hejtmánková. Pěkné odpoledne. Zlínská zoologická zahrada dnes kolaudovala novou fotovoltaickou elektrárnu. Ta zastřešuje parkoviště u sezónního vstupu do areálu. Projekt za 35 milionů korun má do budoucna pokrýt až 30% spotřeby elektrické energie zahrady a ročně ušetřit kolem 3 milionů korun. Parkování pod novým zastřešením budou moct lidé využít od příštího týdne. Ostrý provoz elektrárny plánuje ZOO spustit na podzim, pokračuje ředitel zahrady Roman Horský.
2: Je to vlastně takový největší projekt směrem k nějakému ekologickému hospodaření v zoologické zahradě, ať už z toho pohledu environmentálního, ale taky jisté provozní efektivity.
1: Jak vypadá veřejný prostor ve Vsetíně a co jeho podobu nejvíc narušuje, můžou dnes lidé probrat při komentované procházce zaměřené na takzvaný vizuální smog. Sraz je v 17 hodin u budovy městského úřadu na Svárově. Podle mluvčí města Jany Raškové tak chce radnice otevřít debatu o tom, co je možné udělat proto, aby město působilo upraveněji a příjemněji.
3: Připravili jsme komentovanou prohlídku, během které se společně se zástupci města, architektkou i ředitelem městské policie zaměříme na vizuální smog, problematická místa, ale také přehlížené kouty, které si podle nás zaslouží větší pozornost.
1: Víc než 1340 zájemců si zatím podalo přihlášku do druhého kola přijímací zkoušek na střední školy. Ukazují to data státní organizace CERMAT. V druhém kole se můžou žáci hlásit na školy, která mají volná místa po první kole zkoušek. Na středních školách se čtyřletými a kratšími obory je podle CERMATu asi 24 tisíc míst. Osmiletá gymnázia nabízí 175 míst a ta šestiletá zhruba 40. Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond obnovuje žádosti o podporu pro firmy z koncernu Agrofert. Fond o tom informoval na svém webu. Možnost obnovuje na základě právní analýzy. Od jmenování Andreje Babiše z hnutí ANO premiérem byly žádosti pozastavené. Babiš byl vlastníkem Agrofertu, v únoru vložil jeho akcie kvůli střetu zájmu do svěřeneckého fondu. Dnešní rozhodnutí nic nemění na tom, že fond bude zpětně vymáhat podpory za miliony korun. Jde o 28 případů.
0: Počasí.
1: V noci bude v regionu jasno nebo polojasno. Výjimečně se v údolích mohou tvořit i mlhy. Nejnižší teploty naměříme 8 až 3 stupně. Povane slabý vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: U Babic na Uherskohradišťsku je po nehodě provoz řízen kyvadlově policií České republiky. Končí zprávy Českého rozhlasu Zlín a začíná humoriáda. Příjemný poslech vám přeje Barbora Hejtmánková.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Humoriáda.
5: Začínáme další vydání s Patrikem Rozehnalem a dnes také s Václavem Vidrou. Čistí si už brýle na seznam, aby na to viděl.
6: Ano, slepe viděla.
5: Dobře. Žádné sladké dneska, přitom je den ďábelsky čokoládového dortu.
6: Já jsem fakt ale už přeslazený. Teď jsem sněd jeden sachr, vypil jsem kafe, natočil jsem prostřeno, přijel jsem sem.
5: Ano, a pobavíme se.
6: No určitě, už se na to těším, jen si vyčistím brýle, abych tě lépe viděla.
0: Humoriáda.

0: Začínáme z Humoriádu a s Václavem Vidrou, tak ještě jednou vám všem hezké odpoledne nebo brzké ráno, záleží, kdy nás posloucháte. Brýle čisté.
1: Ano, krásně, krásně.
0: Zrak ostrý, vidíš na seznam.
1: Konečně jsem pochopil, že tady sedím s Patrikem.
0: Nejenom podle hlasu, dobře. Teď jaký čí hlas slyšíme, koho se budeme představovat vizuálně?
1: No, jak jsem si čistil ty brýle, tak v podstatě tady vidím jedinou možnost, protože dneska má narozeniny Iva Janžurová.
0: No jo, 85.
1: No, 85. To fakt, je,
0: no jo.
1: To je strašný. No, tak,
0: ale sluší to.
1: No, je úžasná, je úžasná.
0: Je skvělá.
1: To bych si přál takhle, no.
0: Vypadat 85.
1: No, moc takhle.
0: A moc hrát.
1: No, na vypadat to si nehraju, ale moc.
0: Tak dobrá, takže Iva Janžurová, Miloš Kopecký a televizor.
2: Kam jdeš?
3: Pro noviny.
2: Noviny si už dneska čet.
3: Tak si je přečtu ještě jednou.
2: A nemohli si zavolat?
3: Zavolat? To můžu. Haló!
2: Televizního opraváře, sama sebou.
3: Televizního opraváře, určitě. A teď půjdu schánět televizního opraváře. To můžu udělat zítra, stejně přijde za týden.
2: No, ale kdyby ho zavolal dneska, tak by taky přišel za týden, ale o den dřív.
3: Dnes večer samozřejmě jsou ulice plný televizních opravářů. To je naprosto logické. V každém vychýři sedí jeden jako sejček, na chodníku se válejí televizní opraváři, nudou si, koušou nechty, čekají, až já přijdu a požádám je, aby mě laskavě opravili televizor.
2: Já to chápu. Ale nechápu, proč to nemůžeš říct klidně.
3: Já to říkám naprosto klidně.
2: Já tě slyším. Na mě nemusíš řvát. A nechápe mi! Kopel na koberec!
3: Promiň, ale já nevím nic o tom, že bych klepal popel na koberec.
2: Já zase vím, že to je tvoje specialita. Ten popel okamžitě nejpozději i hned laskavě uklízí.
3: No, ano, určitě. Hladovej, teď budu uklízet popel z koberce. To určitě.
2: Myslím tě, Hladovej, to klíz na nešeřeje. No, tak. Teď si mi ještě ke všemu do toho popele šlápnu. Jsi to rozšlapal jako hroch. Ještě se v tom můžeš vyválet. Já jsem ten koberec ráno luxoval.
3: No, není to vidět.
2: No, samo sebou. To, co dělám já, to pro tebe není vidět. To, co dělám já, to je pro tebe dobrý, tak sotva, abys si na to odchlepal popel.
3: Tak počkej. My se celý večer budeme bavit o popelu. Ano, výborně, prosím, pokračuj. Pokračuj o tom popelu dál. Je to strašně napínavé.
2: Tobě se nesmí nic říct. Ty se hned nafoukneš jako balón, jako koza na jeteli, po jeteli. A pořád z tebe něco padá. A vždycky na koberec. Jenom peníze, ne?
3: To se pořád bavíme ještě o tom popelu.
2: Nejde o popel?
3: Ne, tak o co jde?
2: Jde o princip.
3: O princip! Já pořád o co jde, ono o princip!
2: Já bych po tobě mohla uklízet celý den.
3: No, ty bys mohla, to bys měla, já nevím.
2: Tobě je to fuk.
3: Tak co mám dělat? To se mám obrátit v kozle, nebo přestat kouřit, nebo co? To mám vzít pro vás a jít se zastřelit do rybníka?
2: Jseš zbytečně hysterický. Stačí, když se příště strefíš do popelníku.
3: A dost! Pro takovou maličko, co fakt jsem vysypal za celou popelnici na ten koberec, nebo co? Upadl mi ždivec pitomýho popela na pitomý koberec, který notabene koviny za moje peníze. Za moje těžce a tvrdě vydřený peníze. Schválně jsem to neudělal.
2: No, že schválně bys to měl udělat. No to je vrchol. Já, abych ti snad byla vděčná za to, že se doma zouváš.
3: To je neuvěřitelný, jak dlouho ty vydržíš kvákat o každý pitomosti.
2: Víš, co je neuvěřitelný, že tyhle ty pitomosti se u nás odehrávají denně. Dneska,
3: fůr, každou hodinu.
2: Každou hodinu.
3: Ale každou hodinu, každý 10 minut, ano.
2: Dneska fůra popele na peršanu. maličkosti. Pro tebe jsou to maličkosti, ale... Stokrát nic umořilo osla.
4: No, nevypadáš moc umořeně.
2: To je vtipný, to je ohromně vtipný.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Vzpomínáš si, Vašku, taky když v dobách, když nešla televize, jaký to byl problém, nebo jak se chovala televize? Zlobila vás někdy doma?
1: No, tak my jsme dlouho televizi neměli.
0: Takže nebylo.
1: Nic nezlobilo, poslouchali jsme rádio.
0: No.
1: Ale když jsme pořídili vlastně první televizi, tak se tam objevilo takový to porucha není na vašem přijímači.
0: Ano.
1: Nebo porucha je na vašem přijímači. Ale jako spíš takové, jako že se to rozlaďovalo a bylo to, dělalo to šmouhy.
0: Protahovalo to takový, obličeje, no, jezdili přes to čáry.
1: Čáry přes to jezdili. Bylo to takový hodně nedokonalý. No. Ale zase to byly obrázky, bylo to něco novýho, no, něco, co vlastně...
0: Vzpomínáš si třeba, když jsi viděl poprvé mámu takhle v televizi?
1: Poprvé to si nepamatuju, to fakt nevím. Ale myslím, že jsem viděl film Kdo chce zabít Jesse v televizi právě ještě s mámou. No a tak to bylo to samozřejmě černobílý všechno, ale...
0: Tak on je i černobílý, ne?
1: On je ten, Kdo chce zabít Jesse, je černobílý, ano. Ale myslím, že všechno bylo černobílý, no. Takže to nebylo nic zvláštního. Ale jako, no, mě to nebralo, mě to, že bych jako musel sedět u televize a čučet na ní.
0: A čučíte na ní teď jako herci, nebo máte toho hraní a všeho už dost, že doma ani neradi?
1: Popravdě řečeno, moc nečučíme, no.
0: Nenikdy.
1: Jako takhle, pustíme si spíš večer třeba jako kulisu nebo tak, nebo se kouknu na zprávy, když se chci jako namíchnout. A nebo když prostě tam jde něco pěknýho, no. Něco, co by mě zaujalo, ono toho je fakt málo, co tam jde, co by mě zaujalo.
0: No, taky tam, otázka, ne. Kdy vy jako herci to sledujete, protože večer většinou hrajete, když jsou ty hlavní
1: programy. Po představení, noci, no.
0: Tak dneska to lze pustit, když tak zpětně, takže i to. No, o televizi může ještě pokračovat hovořit tedy Iva Jenžurová, dnešní oslavenkyně, s Milošem Kopeckým v této scénce z Kabaretu U dobré pohody, anebo když tu máme Vaška Vidru, říkám si, že by ho mohla zaujmout i jeho ukázka Ukecávání Gota s koněm.
1: To jsem tady viděl, to by mě zajímalo, co to je.
0: Jo, co to
1: jak
0: je.
1: Jak se ukecával Karel Gott s koněm.
0: Petr Novotný, jeho vzpomínky tady na tuto situaci v Novotách. Tak vybíráte ale vy 731 800 900, to je číslo sem do studia, nebo SMS-kové 90 011 04. Pište heslo Humor Mezera A nebo B, my budeme hlasy sčítat.
5: Humoriáda.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Hlasujte, vybírejte si, to právo máte přes telefonní číslo se s námi propojit a říci, komu dáváte hlas, zda Evian Žurové s Milošem Kopeckým nebo Petru Novotnému. Číslo sem 731 800 900. Dobrý den, přejeme s Václavem Vidrou.
2: Dobrý den.
3: Tady taky pejskař a komik ze Dvora Králové nad Labem. Zdravím dva superkomiky ve studiu. A dáme si ty dva paňácové, dáme si opakování.
2: Dobře. No,
1: dobře, prodloužení scénky, dobrá. Iva Janžurová tedy s Milošem Kopeckým dostali bod. Od koho další a komu?
4: Dobrý den.
2: Dobrý den.
4: Tady je Petr z Teplice nad Medlí.
2: Dobrý den.
4: Pozdravuju svého nejoblíbenějšího HTTV Václava Vibru.
2: Díky. Já vás taky zdravím.
4: Pozdravujte manželku.
2: Vyřídím rád.
4: A vybírám si Bčko.
1: Dobře,
2: děkujeme
1: moc.
2: Krásný
1: kdo dál? Ne, nikdo položil, tak samozřejmě dáme teď možnost. Dobrý den.
5: Dobrý dopadne, pánové.
2: I vám.
5: Tady vás, Petr Zeloty.
2: Dobrý den.
5: A přál bych si pokračování paní Janžurové s panem Kopeckým.
1: Ano,
2: děkujem.
1: A s televizorem, zdali ho rozchodí. Rozhodli jste, že právě tohle bude pokračovat, tak děkujeme za pomoc a tady je.
6: V pátek si utrousil v kuchyni kus sprejtu a odnes si ho na podrážkách až do ložnice. Já se ti nedivím, že jsi věčně hladový, protože ty všecko, co dostaneš na talíř, vybrindáš. A vždycky na choberec.
7: Tak to je vtipný. Opravdu, tohle to je skutečně kuvárení. Jak je to vtipný. Ty si snad zapisuješ, co já dělám. Kivne! Dostal už! Já se nezvyrušil.
6: Neřvi na mě. Já za to nemůžu, že nejde televizi.
7: To je sen, že mě
6: na mě se
7: to, se to všecko jenom zdá.
6: Tobě totiž stačí, aby vybouch televizor a v tu ránu je z tebe hůl.
7: Televizor, prosím tě! Co to bude? Mě to úplně furt! Rozumíš? Já na to vednu kašu! Když na to přijde, ano, chytnu na to, vyhodím z okna!
6: Aha, že jsi to už dávno neudělal?
7: Já to jednou udělám! A tebe, to se mám
6: na tebe! Co mě? Mě z toho okna vyhodíš taky? To jsi chtěl říct?
7: Původně chtěl, ale řeknu něco jiného.
6: Tak to řekni!
7: Podívej se. Když já udělám doma něco užitečného, a to je každou chvilku.
6: Co například?
7: To je takových věcí, že si to nepamatuješ.
6: Ne, já taky ne.
7: Například druhdy jsem, jak jsem to, že ano. Nebo ten těsnění u toho kohoutku jsem utěsnil ještě víc. Já jsem to těsnil.
6: Těsnění, to se nám utěsnil.
7: No, jsem utěsnil.
6: Jenže si přitom překroutil trubku a museli jsme vybourat půl koupelny. Od té doby máme místo tři místnosti dvě.
7: Ale za to větší.
6: Ty jsi mi koupil ten uhňahňanej koberec. Ale co já z toho mám? Jenom to, že mi na něj bez přestání pleteš kopel. Kopeš petel.
7: Popel! Tak jsme zase u toho. Už jsme zase u toho. Popel, popelíček, to je naše. Už jsme u toho. Výborně.
6: Kam jdeš? Staj ten plichu. Do hospody, jo?
7: Tady se bude luxovat. Tady se bude gruntovat. Tady se bude potřeba čistit. Tady bude tak čisto, že se tady nedá ani bydlet. To ti říká. Zavoláme kukavus, trus, špínu, hnilobu, špebláto, to všechno veme za svý. Já doufám, že to tvoje pitomý, jednotvárný kvárkání vezme za svý sebou. Rozumíš? A ti hore, nemůžeš. Já jsem starý, nemocný člověk, já se nesmím rozčilovat. Prosím tě, když ten televizor nebyl vůbec zapnutý. Podívej se. Prosím tě, možný. No je tam, ale to je tranda. To znamená, někdo na něco dělal a nerozpojil to.
6: No to jsem byla já, jak jsem luxovala, no vidíš, že jsem
7: luxovala. My jsme si zaluxovali.
6: Tak to zapni.
7: Co se stalo?
6: No.
7: Počkej, kolik je hodin?
6: Proč? Ty někam jdeš?
7: Ne, že ještě stihnem toho funěze.
6: No, to je 8 pryč, to.
7: Definujeme se.
6: To může být tak 8 pryč, to nám utekly akorát titulky. Slyšíš, cuk, cuk. Už je tam u mě.
1: Humoriáda. Domácí pohra zachráněna, tedy Iva Jenžerová, dnešní oslavenkyně. Ještě jednou všechno nejlepší od nás obou, bez i od vás.
2: Ano, moc přejeme.
1: Přesně tak, připomněli jsme si i v Hvězdných návratech a bude to ještě v repríze příští víkend. Tak Miloš Kopecký, Iva Jenžerová, tahle ta televizní pohoda. Co luxování u vás doma? Kdo luxuje?
2: No,
1: nebo máte automatický, robotický?
2: Ne, máme automatický, já si najímám. Jana teda už neluxuje, luxovávala taky, no. A i já jsem luxoval, no.
1: Jo.
2: Hrozně mě to štvalo. Dokonce jsem pořídil takový dobrý lux, jako, ale on potřebuje, aby ho někdo tahal. Že?
1: Jo. No, tak pak je ta varianta
2: teď
1: robotická.
2: Jsou ty varianty robotický, to bych asi, pokud
1: ovšem potom,
2: na to
1: co
2: přijde...
1: Se psi.
2: No tak jako, že by to honili, nebo kocour by se na tom vozil, to je taky možný, no. No. Ale my máme takových hrozných zákoutí, on by se ten lux tam hodně
1: nadřel.
2: Namakal, no.
1: Jo.
2: Ale uvidím, no, tak je to možný, tak. Všecko, neodříkám se, no.
1: Tak takhle se namaká někdo, koho si nejmeš, tak
2: no,
1: by se namakal
2: je,
1: robot.
2: Jak ten kon s tím roubíčkem sedí vedle sebe na záchodě a tlačej a... Roubíček říká, kon, co myslí, děláme teďka fyzickou nebo mentální činnost? A kon říká, no určitě mentální, protože na fyzickou bych si zjednal. Humoriáda.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Pokračujeme, jedeme dál, jak se říká, jsme zhruba v polovině vysílání dnešní humoriády s Václavem Vidrou. Jaké jméno vytáhneš, o koho uslyšíme?
2: No tak mě to napadlo, tady máme, povídáme si na veselé vlně s Lubou Skořepovou a Jiřím Lírem. A mě tak napadlo, mě asi 2 měsíce na konzervatoři Luba Skořepová učila.
1: Herectví? No. Tak.
2: A tam byla strašně krátce.
1: No. To byl jako záskok, nějaký... nebo... Ne,
2: no takové, já nevím, no asi víc
1: nebo pak řekli, že no tak takhle ne, to vemem na to ne, někoho jiného, ne, nebo prošel na měsíce.
2: Nevím, asi to zkusila, nevím.
1: Necítila se. Někdo nevím. To tak má?
2: No, já že bych teda učit nemohl taky asi, no.
1: A víš proč? Nebo proč si myslíš, že ne?
2: Proč, nevím. Proč já vlastně na to nemám žádnej... jako
1: muster.
2: Návod, muster, no. Ono jako...
1: Ale to si asi každý musí nějak přinést,
2: ne? To si musí každý přinést muster, no.
1: A nemáš někdy samozřejmě... touhu předat něco, co jsi tak jako léty nastřádal jako životní zkušenost hereckou?
2: No, předávám spíš, ale co se týče koní, no.
1: Jo, hercům
2: ne. A co se týče divadla, to
1: to by mohlo dopadnout jako nevyžádané rady a s tím nechci nic mít.
2: To ne, ale jako mě to je, je to prostě časově bych to ani nedal. To je opravdu... To, je, to by musel být taky koníček a muselo by to člověka fakt hodně bavit a věnovat se těm žákům, protože jinak to nemá cenu. No. Takže to já zatím jsem sobecky na tom tak, že se radši věnuju sobě. No.
1: Tak člověk musí začít vždycky u sebe, aby byl sám se sebou
2: určitě,
1: a se svým životem spokojený,
2: pak
1: může pomáhat někomu dalšímu.
2: Ale kde na to brát ten čas potom?
1: Ano, jasně, i tak je ho dost. A o to jsem radši, že k nám chodí, že pořád si najdeš no čas na tu hodinku tady ve studiu. Tak jo, tak si popovídáme s Lubou Skořepovou, Jirkou Lírem.
3: Tak si spochutnal, Aljoško. Chceš udělat čaj nebo kávu?
4: Ale to je jedno, něco slej.
3: Co budeme dělat, Aljoško?
4: Jak to? Co budeme dělat?
3: No tak, je neděle odpoledne. Ty zase půjdeš na fotbal, viď? Nebo na hokej, nebo na kulečník a já tady zase budu sama. Nemohli bychom takhle aspoň jedno nedělní odpoledne strávit spolu? Ty a já.
4: Ty a já?
3: No jistě. Jsme přece manžele, ne?
4: No, no jo, no to jsme, ale nebudeš se se mnou nudit?
3: Já jistě ne, Aljuško. A ty?
4: No co pak já vydržím ledacos, ale co jako budeme dělat?
3: No tak, trošku si popovídáme, ne? Nikdy nemáme časy trošku. Popovídat.
4: Popovídat, no? No to si můžem. Popovídat, když chceš. No jo, ale o čem?
3: O čem, o čem? No tak, o všeličem. Jsme přece manžele, ne?
4: Máš pravdu, zlatíčko, tak rozhodnu to, tak já nikam nejdu. Žádný hokej, žádný kulečník. A hezky si popovídáme. Tak začni.
3: Já nevím, tak začni ty.
4: Já? No, tak tu zakázku pro Kujbyšev jsme nemohli tenhle ten týden dodělat, protože nám omylem dodali jiný ložiska, teda aby si tomu rozuměla. My potřebujeme 370 Ačka a ten tupec, ten jezevec na piruch, no dovedeš si to představit? Ten objednal sice 370, ale Bčka. No to je prostě hrůza.
3: No to hrůza to je. Aljoško, ale víš, o těch věcech jsem si s tebou nechtěla povídat, Aljoško.
4: Tebe to nudí?
3: Ne. Nenudí, ale víš přeci, že tomu vůbec nerozumím.
4: No jo, no ale je to přece moje práce, děvenko. Ale máš pravdu. Já to chápu. Tak si budeme povídat o tvých starostech, viď? Popovídáme si hezky o tvých věcech.
3: O našich, miláčku.
4: No tak dobře, no tak o našich. Tak třeba, tadyhle, tyhle ty židle, ty jsou menší než tyhle ty křesla. A kromě toho taky mají jiný potah. Stůl ten je trochu vyšší než židle, ale to je správný. Protože kdyby židle byla vyšší než stůl, tak by se špatně jedlo, zejména polívka.
3: Aljoško.
4: Hele, nebo si vem takovýhle elektrospotřebiče, jo? Tak máš tady třeba nějakou žehličku, s kterou můžeš klidně žehlit. Když to naproti tomu třeba s takovým transistorovým rádiem nevyžehlíš kaloty, kdyby si se zvláznila, ale co říkám, kalhoty, ani kapesník, nebo to je tady taková klika u dveří. Vždycky musíš zmáčknout dolů, protože kdyby si mačkala nahoru, tak nevídeš. Leda by nám ji namontoval náš údržbář Lapkov.
3: Aljoško, ty jsi mě špatně rozuměl.
4: No, já nevím. No tak mluv ty, já tě budu pozorně poslouchat.
3: Jo, Joško, já takhle nemůžu.
4: Můžeš, nemůžeš, tak něco povídej, ať si popovídáme.
3: Hele, Aljošo, víš co? Jdi radši na ten kulečník.
1: Luba Skořepová, Jiří Lír. O Lubě jsme mluvili, s Jirkou Lírem ty jsi hrál nebo potkal ses?
2: S Jirkou Lírem jsem nikdy nehrál.
1: Ne.
2: Ne, ani jsme se, myslím, nepotkali nikde v televizi. Jo, možná, ale nevzpomínám se.
1: Možná to byla tak malá role na to byl mistr, že si to nevšiml. Ne, bylo by dost nepravděpodobné.
2: Čurdičku.
1: Při počtu jeho čurdiček.
2: Ne, přibyl do mojich čurdiček.
1: Že jste se jako čurdisté minuli. Vážení, dáme rovnou další souboj, ať stíháme. Tak Luba Skořepová teď s Milanem Nedělou, anekdota agronoma Andrejska, anebo Felix Holzmann s Františkem Budínem, dotazník. Vybíráte si co? Už nám to můžete teď sdělit na telefonním čísle 731 800 900, nebo nám napište SMS-ku hlasovací Humor mezera A či B na číslo 90 011 04.
2: A pozor, máme místo Jiřího Líra Milana Nedělu.
1: Ano, ano, je to tak. A je to pořád?
0: Humoriáda.

0: Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Luba Skořepová s Milanem Nedělou a nebo Felix Holzmann s Františkem Budínem. Kdo to u vás vyhraje? Na telefonním čísle 731 800 900 můžete rozhodovat v Humoriádě. Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den. Krásné, hezké den, květové.
2: Děkujem.
3: Poslouchám krásnou humový radu, zdravím vás svá videu.
2: Díky, já vás taky.
3: Jasné, pěkně zahrál Půl domu Beženicha. Škoda, že nebylo pokračování.
2: Děkuju, no.
1: A co vybíráte?
3: Jasné, pěkné film.
2: Ano.
3: Tak. A dávám Bčko.
1: Dobře, děkujeme
2: díky,
1: moc.
2: Díky, krásnej den.
1: Kdo další je na telefonu?
4: Dobrý deň, tu je Jana Skalica, zdravím pána Vidru a aj
2: deň.
4: Pána moderátora a dala by som si Felixa.
1: Felixe Holzmanna, varianta B. Moc děkujeme za zavolání ze Slovenska, ať se vám daří. Vítejte u nás.
5: Dobrý den, tady je Petr ze Štětí, zdravím vás, oba pánové.
2: Děkujem.
5: A samozřejmě Rodáka z Litoměřic. Felixe Holzmanna.
1: Dobře, bod pro něj. Děkujeme za zavolání, díky. Hlasování. Ještě někdo?
6: Ano.
1: Povídejte.
6: Slyšíme se?
2: Ano, dobře. Slyšíme.
6: Dobrý den, já vás oba dva zdravím. Tady Lída z Otrokovic.
2: My vás taky
6: a
2: zdravíme.
6: Já hlasuji pro Bčko. A mám takový malý dotaz na pana Vidru.
2: Mm-hmm.
6: Strašně se mi líbí v tom seriálu Polabí. Jak se mu to hraje?
2: No, musím vám říct, že se mi to hraje dobře.
6: Ano.
2: To mám moc rád tu roli, ono je to dobře napsaný a já jsem nikdy nic takového ještě nehrál úplně,
6: jo,
2: takže
6: to
2: mě to, moc mě to baví, no.
1: Zase něco nového.
6: Ano, ano.
1: Dobře.
6: A hodně vás to vyčerpává, že? Máte to dvakrát týdně, je to vás.
2: Ne, to mě ani nevyčerpává. To je takový,
6: ne?
2: Je to práce navíc, která mě baví, takže to je spíš povzbuzující.
6: A jo, jste tam vtipný, místo má je to vtipné, že se člověk aj zasměje, no.
2: To mám radost.
6: Tak jo, díky. Děkuji.
1: My taky za zavolání.
2: Mějte
1: vy se mějte,
2: krásně.
1: Děkujeme moc za pomoc a vyhrál to i díky vám Felix Holzmann. Dotazník je tady.
7: Prosím vás, koho tady hledáte?
8: Co říkáte?
7: Ale koho tady hledáte?
8: Já hledám Frantu, Františka Joudu, neviděl jste tady náhodou?
7: Tak, podívejte se, zaprvé žádného Frantu Joudu neznám a pak nemůžete během programu, když vidíte, že se natáčí pořad, hledat tady nějakého Joudu.
8: Já vím, já bych ho nehledal, kdybych ho nutně nepotřeboval. Víte, vzpomeňte si, jestli jste ho tady náhodou neviděl.
7: No neviděl, já ho ani neznám. Jak vypadá vůbec?
8: No tak, jak vypadá, skoro normálně.
7: Skoro normálně?
8: Ano, takový malý blondák je to.
7: Malej blondiák?
8: Ano, obarvený na černo.
7: Přece podle toho já ho vůbec nemohu poznat. A co jste mu chtěl vůbec?
8: Ale po mně se měl přinést takovej ten...

0: Jim, na to mě se nemůžete ptát, prosím vás.
1: No, nemůžete ptát, musíte přece vědět, když něco převezmete, že je to v pořádku, ne? Víte, jen tak na půl, jak mě to můžete takhle odevzat? Ale víte co, když už jste tady, tak já bych to tak trošku prolít, kdybych náhodou něco nevěděl, že bych se vás zeptal, jo?
0: Prosím vás, ale dělejte, abychom nezdržovali program.
1: Ne, to je hned, já to jen tak prolítnu, to je celkem jasný tady všecko, ano.
0: Přece vidíte, že každá otázka je v tom dotazníku jasně formulovaná.
1: Jasně formulovaná, takže vás nebudu ani potřebovat, ano, to je samozřejmě, ano.
0: Ano.
1: Já to vidím, ano, tadyhle, kde je příjmení a jméno, sem napíšu jméno a příjmení, že jo?
0: Ano.
1: Ano, tak
0: jméno,
1: ano. To myslím jako moje jméno, že jo?
0: No vaše jméno.
1: Samozřejmě, ano, ale já to jen tak prolítnu, víte. Tadyhle, kde den, měsíc a rok narození, sem napíšu kdy, kde a jak jsem se narodil, ne?
0: Ne. Jenom kdy a kde.
1: Vlastně kdy a kde,
0: no,
1: ano.
0: No, podívejte
1: ano,
0: se,
1: to jak tam oni psát nebudu, že jo, to jak.
0: No, ne, všem,
1: jenom, ale já rozumím, ano, takhle.
0: Tady, kde máte den, měsíc a rok narození,
1: ano,
0: sem napíšete, kde jste se narodil.
1: Ano.
0: A tady, kde je místo,
1: tady.
0: Vlastně obrácení, tady, kde jste se narodil.
1: Ještě, vy jste mě chtěl, já už tadyhle. Tak tadyhle, kde je místo, no ono je vlastně tady místo, tady je taky místo, ono je tady místa přirost, co?
0: Ne, kde je místo, tady, kde stojí místo.
1: A jo, jsem na to místo, ano, to je jasné, to je jasné. Já to jen tak prolítnu, kdybych náhodou něco, ano.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Vašku, prosím tě, taky vyplňovali herci při nástupu do Nového divadla takovéhle nějaké dotazníky, nebo ne?
4: No, myslím, že jsme kdysi vyplňovali nějaký, no.
3: A víš co? Jenom základní údaje nebo něco zvláštního?
4: No,
3: dovednosti?
4: Ne. No tak zkušenosti. Dovednosti taky byly nějaký.
3: Jo.
4: No.
3: Zjišťovali třeba řidičský průkaz pro herce, to asi
4: no,
3: nebylo důležitý.
4: No,
3: taky?
4: Ano, taky. Jo. No. Já jsem vždycky psal, že jezdím na kole.
3: Dneska by si psal na koni.
4: Já jsem závodil na koni taky, to jsem taky psal. No.
3: Jo.
4: Ale nikdy tak to jako nezafungovalo. No. Když se točil film o závodění na kole, tak jsem tam nehrál. A ve filmech o koních taky nehraju.
3: Když byla Dobrá voda, myslím se to jmenoval ten seriál Koní.
4: Ano, Dobrá voda.
3: Hrál jsi tam?
4: Ne, ne.
3: Nebylo ti to líto?
4: Tenkrát jsem s koněma ještě neměl tolik společného, ale jako v zásadě...
3: A co tě nakoplo na ty koně, takzvaně?
4: Nevím, mně se to tak tahlo úplně od malička, kdy jsem seděl na bronzovém koni ve Valštejnské zahradě, pak jsem seděl na koni na jízdárně někde v Maďarsku. A...
3: Já jsem seděl na koni u holiče dětského, to mýval slepičko nebo koni.
4: Kolotoč tady na Letný byl takový hezký, tam taky měli koně. No a pak jsem asi v 21 až začal nějak pomalonku tak nějak si půjčovat koně, zase jsem začal tak nějak do toho pronikat a vlastně koně jsme si pořídili s Janou, až když mě bylo nějak 42 let prvního z našeho koně.
3: Jaký to byl pocit mít poprvý koně?
4: Úžasný, no. Je takový velký zvíře, jsem ještě nikdy neměl předtím.
3: Vašek Vidra je náš dnešní host a vy teď musíte rozhodnout, čím to uzavřeme, to dnešní vysílání Humoriády. Ve hře je tedy Felix Holzmann, pokud jste předtím udělali změnu, nabídneme ho ještě podruhé, povídánky s Františkem Budínem, anebo jednu vzpomínku na natáčení, filmové natáčení s francouzskou produkcí ze Silvestrovského kufru od Sabiny Laurinové, varianta B proti. Vyberte si vy na telefonním čísle 731 800 900 SMS-kou na čísle 90 01 04, stačí poslat heslo Humor mezera A pro Felixe Holzmana nebo Humor mezera B pro Sabinu Laurinovou.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Pokračujeme v hlasování, vy si vybíráte, tu možnost máte tedy. Dobrý den, na telefonu přejeme, kdo volá?
2: Tady humoristická strana Čech a Moravy, zdravím.
1: A, Ačko nebo Bčko?
2: Se do rádia, dáme si.
1: Dobře, zapisuju. Dobrý den, kdo tam je teď?
3: Dobrý den, Honza. Já vás zdravím do studia. Chtěl bych dál pokračování pana Holcmana a chtěl bych se zeptat pana Vidry v rychlosti, jestli by neměl nějaký takovej zajímavý zážitek z pořadu o vaření, který má v televizi.
1: Prostřeno, myslím.
3: No. Ano, nějaký takový bizár, jestli tam třeba...
4: Tak to jsem teda zprostřena... V zásadě žádný bizár neznám.
1: Že byste se třeba nemohli přenést přes nějaké slovo, jméno, něco vyslovit nebo něco takového, ne, jako, když namlouváte?
4: Tak jako jasně, tak jako buď se pobavíme, protože někdy ten text je napsaný hodně, hodně tak jako...
1: Frivolně.
4: No ne, že tam jsou překlepy třeba.
1: Jo, jo, jako, jo.
4: Dneska jsem třeba přečet větu tak, jak tam byla napsaná, protože mě to přišlo hodně vtipný, protože jí vůbec nebylo rozumět. Takový rebus máme, tam někde takový rebusy, který musíme si vyluštit a v tom fofru toho čtení je to někdy docela zábavný.
1: Mm-hmm, dobře. Vážení, děkujeme, téměř ještě jeden rychlý hlas od někoho, někomu dobrý den, pro koho hlasujete, Ačko,
5: dobrý
1: Bčko?
5: Dobrý den, tady je Irena z Roudnice nad Labem.
4: Dobrý den, Irena.
5: A přála bych si Bčko a moc fandím panu Vidrovi v Polabí.
1: Děkujeme, děkujeme. A zklamu vás, to Bčko ofous nevyhrálo, vyhrálo to Ačko, povídánky Felixe Holcmana.
6: Já jsem vám minulej týden prodal kamna, abych mohl zaplatit uhlí. No, tak jsem včera, já nevím, jsem si dneska ráno měl krka, teď je mi nějak veliký límeček. Já jsem včera...
7: Člověče, já vás tady vzadu poslouchám. To jsou vaše rodinné záležitosti, to nikoho nezajímá.
6: No jo, tak já jsem to řekl, paní Novákovi, můžete pokračovat.
7: No tak můžete pokračovat. Já jsem vás předem upozornil, že dělat program není jednoduchá věc. Ale já vám poradím, co kdybyste i vy zaspíval nějakou píseň. Usmějete se na obecenstvo, obdržíte potlesk, ukloníte se a je to. Zpěv se tady líbí. Umíte zpívat?
6: No zpívat já dovedu, ano, nebo počkejte, neutíkejte, nebo že bychom se rozdělili trošku aspoň.
7: Jak rozdělili?
6: No, že vy byste něco zaspívala, já bych se uklonila a odešel bych.
7: Člověče, umíte zpívat?
6: No já dovedu, jenom že já už jsem dost dlouho nespíval, abych se to musel zkusit.
7: No tak si to zkusí.
6: Tak se ho zkuste.
7: Já, vy.
6: Jo, já, jako ano.
7: Ano, já vám tam dám navarhaný A.
6: A, ano. A. Nebo N tam dejte.
7: Dovolte, jaký N?
6: Já budu zpívat na tý louce zelený.
7: Takže umíte zpívat?
6: No já dovedu, jenom že já už jsem dlouho nespíval, abych se musel zkusit, ano.
7: To vyzkoušejte.
6: No. Už to nemám nějak zrezavělý nebo něco, já nevím, nebo zarostlý mechem, já už jsem dost dlouho nespíval.
7: Ano. No a schápu, ještě mi řekněte, že vy máte školený hlas.
6: No já mám náhodou školený
7: ale
6: hlas.
7: Ale jděte, prosím vás.
6: Vám říkám, školený hlas má, já jsem chodíval na hodiny, tu teorii, všechno jsem se učil.
7: Jste probíral celou teorii?
6: Celou teorii, ano.
7: No ale vidět to na vás není.
6: No jo, já jsem to všechno, to je velice zajímavý.
7: Je zajímavý, no. Na tom přece není vůbec nic zajímavého.
8: Na té teorii?
7: No všem, že ne.
8: No to byste se divili, já vám chci říct jenom takový příklad.
7: No.
8: Kde například myslíte, že vzniká tón?
7: Maličkost.
8: No tak nemyslíte.
7: To přece v krku, hrdle.
8: No vidíte právě, že ne v krku, hrdle. Ani v krku, ani v hrdle. Tón vzniká v žaludku.
7: V žaludku?
8: V žaludku.
7: Jak chcete dokázat takový nesmysl, že tón vzniká v žaludku?
8: No to není nesmysl, to mě vykládal ten můj učitel. Žaludeční.
7: Zpěvný.
8: Nebo zpěvný, no.
7: Ale víte, že to slyším poprvé?
8: No vidíte, jak jste hloupej, tak dávejte pozor, já vám to vysvětlím. Tak když chcete zpívat, tak musíte stlačit napřed tady ty žaludeční svaly.
7: Ano.
8: Ty se stlačej. A to teprve žene, takhle, víte, ten průvan semhle nahoru.
7: Myslíte vzduch.
8: Nebo vzduch. A ten se zachytí tadyhle, na té švestce se to
7: hlasivka,
8: zachytí. Nebo hlasivka. No a ty hlasivky, ty začnou teprve, víte, tak jako rachotit tady.
7: Vibrovat odborně, vibrovat.
8: Začnou odborně vibrovat. A tak vzniká ten tón, teda původně vlastně v žaludku.
7: To je zvláštní.
8: No jo.
7: A vy jste to zkoušel tou vlastní technikou?
8: No samozřejmě, taky ano. jsem taky tenkrát stlačil takhle ty žaludeční svaly, jenomže u mě tenkrát ten tón nešel horem. Zkrátka není to tak jednoduchý, no, nemusíte si to zpívat.
1: Humoriáda. Proto raději na závěr bude zpívat Michal Hruza a já doufám, že to pro vás bude v pohodě. Vašek Vidra byl naším hostem, pomohl vybírat. Děkuji, Vaško, ať se
4: daří. Já taky moc děkuji, odjíždím do Krumlova, mějte se krásně.
1: Tak ať se dobře hraje, vám ať se dobře poslouchají další pořady Českého rozhlasu a zase zítra s Kateřinou Macháčkovou. Mějte se pěkně.

0: nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Bylo 17 hodin.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Hrachovec u Valašského Meziříčí bude mít novou zvoničku. Na základní škole Mariánské náměstí v Uherském Brodě dělníci přes léto udělají novou elektroinstalaci. Ostravská vysoká škola Báňská testuje prvního humanoidního robota. V roce bude v regionu jasno do 3 stupňů. Ráno čekejte slunečno s postupnou oblačností, teploty až 23 stupňů. Povane slabý vítr. V Hrachovci u Valašského Meziříčí bude nová dřevěná zvonička. Obec letos slaví 650 let od první písemné zmínky a zvonička má být jednou z připomínek tohoto jubilea. Radnice do stavby investuje bezmála 1 000 000 korun. Nová zvonička bude součástí prostoru, který obec upravila už v roce 2023, kdy v Hrachovci vzniklo odpočinkové místo s lavičkami a sochou Valacha Juráše, říká starostka Valašského Meziříčí Robert Stržínek z hnutí ANO.
3: Pro Hrachovec chystáme výstavbu zvoničky, kterou inicioval místní osadní výbor. Nová zvonička v Hrachovci doplní prostor u kulturního domu. Slavnostně otevřena a já věřím, že i vysvěcena bude právě během oslav 650 let vzniku Hrachovce.
1: V Uherském Brodě přes letní prázdniny dělníci udělají druhou etapu rekonstrukce elektroinstalace na první základní škole Mariánské náměstí. Pokračuje místostarosta Uherského Brodu Miroslav Polášek z ODS.
4: V loňském roce se dělala elektroinstalace na hlavní budově a v letošním roce nás čeká objekt školní družiny. Opravy omítek a výmalby jsou samozřejmě součástí tady té rekonstrukce.
1: Práce budou stát téměř 4,5 milionu korun. Ostravská vysoká škola Báňská představila svého prvního humanoidního robota. Bude pomáhat při výzkumu a zapojí se i do běžných prací ve firmách.
5: Jsem tu proto, abych lidem pomáhal a usnadňoval jim práci.
6: 130-centimetrový zatím bezejmenný robot už zvládá jednodušší úkoly, proplétá se laboratoří a kontroluje zadaná místa. Výzvy jsou ale větší. Třeba zkusí nahradit skladníka ve firmě, kde je nedostatek zaměstnanců. Popisuje plány do budoucna Radim Hercík z Fakulty elektrotechniky a informatiky. A nebo bude pracovat v kovovýrobě.
7: Třídit výpalky z plechu a tak dál. Pracovat třeba někde v horku ve stížených podmínkách, kde je zvýšena zátěž člověka.
6: Jméno robota, ke kterému přibudou i další, vyberou studenti v anketě. Z Ostravy Martin Knitl, Český rozhlas.
1: Evropský parlament schválil nová unijní pravidla pro prověřování zahraničních investic. Povinné bude pro všechny členské státy v citlivých odvětvích, jako je například obrana, finanční služby, strategické suroviny nebo umělá inteligence. Cílem legislativy je identifikovat možná rizika pro bezpečnost nebo veřejný pořádek a zároveň zachovat otevřenost vůči přílivu zahraničního kapitálu. Předpis musí ještě oficiálně schválit Rada Evropské unie.
2: Počasí.
1: V noci bude v regionu jasno nebo polojasno, výjimečně mlhy, nejnižší teploty 8 až 3 stupně a povane slabý vítr. Ráno čekejte slunečno s postupnou oblačností, odpoledne přehánky, výjimečně bouřky, nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů, povane slabý vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Doprava u Babic na Uhersko-Hradišťsku je po nehodě řízena kyvadlově. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše. Pohodový poslech dalšího vysílání.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
8: Přeji vám pěkné odpoledne. Na vlnách Českého rozhlasu Zlín začíná pořad Den v kraji. A od mikrofonu vás zdraví Anna Randárová. Máme úterý 19. května a nabídneme vám například pravidelný zpravodajský souhrn anebo reportáž o tom, že studenti Zlínské univerzity Tomáše Bati si připravili přednášky, které mají pomoct žákům základních škol čelit rizikovým a krizovým situacím. V naší hodině nabité informacemi vás toho čeká ale mnohem víc. Hlavně písničky, které nestárnou. První z nich si poslechneme právě teď.
2: Český rozhlas Zlín, Den v kraji.

0: To byla písnička 7 let. Posloucháte Den v kraji na vlnách Českého rozhlasu Zlín. Zpravodajský souhrn s datem 19. května připravila Barbora Hejtmánková.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den ve Zlínském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Poslední dva týdny mají lidé ve Zlíně na to, aby podali návrhy do participativního rozpočtu Tvoříme Zlín. Město letos na projekty, které navrhnou a následně vyberou sami obyvatelé, vyčlenilo 7 milionů korun. Zapojit se může každý obyvatel Zlína starší 15 let, který chce přispět ke zlepšení veřejného prostoru ve městě. Porodnicko-gynekologické oddělení Uhersko-Hradišťské nemocnice nově nabízí těhotným ženám s vysokým tlakem možnost monitorovat krevní tlak z domova. Díky využití tonometrů propojených s aplikací PhoneScare mají lékaři i porodní asistentky pravidelný přehled o zdravotním stavu nastávajících maminek. Hypertenze v těhotenství může ohrozit zdraví matky i dítěte, upozorňuje mluvčí nemocnice Stanislava Fojtová.
3: Neléčený vysoký krevní tlak může vést například k poruchám funkce placenty, zpomalení růstu plodu nebo i k předčasnému porodu.
2: Žáci základní školy v Novém Hrozenkově mají k dispozici zmodernizovaný školní dvůr. Projekt s vybavením pro družinu vyšel na více než 2 miliony korun a je první etapou plánovaného multifunkčního areálu. V areálu vznikla nová venkovní učebna, lezecké prvky i kryté stání pro kola, dodává nezávislá starostka Nového Hrozenkova Stanislava Špruncová.
4: Umístili jsme tam tři herní prvky lezecké, které jsou v kombinaci s lezeckou stěnou, kterou máme ve sportovní hale ve vnitřních prostorech. No dále tam máme vlastně přístřešek na kola pro děti.
2: V úseku Kroměříž Zborovice jezdí místo vlaků ode dneška do 21. května náhradní autobusová doprava. Výluka skončí ve čtvrtek v 17.30. V autobusech náhradní dopravy se nesmí převážet jízdní kola. Přesné umístění zastávek autobusů je uvedeno na webových stránkách integrované dopravy Zlínského kraje. Řidiči musí od zítřka počítat s dopravním omezením na silnici první třídy 1/58 ve směru z Rožnova na Frenštát pod Radhoštěm. V úseku u penzionu a restaurace Janoštík začínají práce na opravě propadu části vozovky. Podle mluvčí radnice Adély Kousalové tam budou až do pátku semafory.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně. Český rozhlas Zlín.

0: Minutu před čtvrt na šest posloucháte Den v kraji ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Žáci 9. tříd 17. základní školy ve Zlíně absolvovali interaktivní přednášky. Ty si pro ně připravili studenti Fakulty logistiky a krizového řízení Univerzity Tomáše Bati. Vyzkoušeli si například, jak se bránit nebezpečí přímo ve školní třídě.
1: Super, tak pojďme, zkusme to postavit. Necháme to čistě na vás.
2: Žáci 9. B se pokouší ve třídě vlastnoručně postavit barikádu dveří proti aktivnímu střelci. Mají přitom zužitkovat informace, které se před chvílí dozvěděli od studentů a pedagogů z Fakulty logistiky a krizového řízení Univerzity Tomáše Bati. A ti hned podávají i zpětnou vazbu.
1: První, bylo to moc hlučné. Druhý, hned jste se na to vrhli, což je právě strany dobré. Viděl jsem tady jednoho vedoucího, který se to snažil řídit. Ale byl úspěšně ignorovaný.
2: I žačce Denise Toftové je hned jasné, že se něco nepovedlo.
3: Protože tady bylo jasně vidět, že jsme nebyli potichu a je důležité, aby jsme si to řekli, si myslím, protože to doufám nebudeme potřebovat, ale kdyby jo, tak...
4: Co vám přišlo nejzajímavější?
3: Asi nejvíc zajímavé mi přišlo ta barikáda, jo, to si myslím, že je důležité si to zkusit.
5: Žáci reagovali za mě dobře, samozřejmě viděli jsme nácvik barikády, kde byla klasická chyba, kterou ale dělá spousta lidí, když takhle nacvičujeme i třeba na středních školách nebo dokonce i na odborných školách, a to, že došlo k hluku poměrně širokému a chyběla tam koordinace ve skupině.
2: Zhodnotil proděkan Jakub Rak.
5: Pochválil bych jejich zapálení a jejich ochotu se do toho zapojit, jo? Takže bylo vidět, že stojí o ty informace, že vlastně rádi získají a rádi si je hlavně pak vyzkoušeli.
2: Interaktivní přednáška nebyla jen zkouškou pro deváťáky, jak by uměli spolupracovat v ohrožení, ale i pro studenta Fakulty logistiky a krizového řízení Víta Foltýna v roli přednášejícího.
6: Dává mi to takovou zkušenost, zkrátka nebát se toho mluvit před lidma i před mladším publikem.
2: Interaktivní kurz je součástí dvouletého projektu, na který univerzita získala podporu z Evropského operačního programu Jan Amos Komenský, říká děkanka Zuzana Tučková z Fakulty logistiky a krizového řízení.
7: Ten projekt v tuhle chvíli máme ještě na 2 roky s tím, že my bychom opravdu chtěli, a myslím si, že by bylo fakt zajímavé, kdyby studenti, kteří studují bezpečnost, ochranu obyvatelstva, krizové řízení, zda by tímto způsobem ty žáky mohli dlouhodobě v těch základních školách vzdělávat.
2: A takový výhled do budoucnosti vítá i zástupce ředitele 17. základní školy Pavel Růžička.
8: Tento způsob, kdy do školy přijdou opravdoví odborníci, kteří mu danému tématu se věnují, tak je to vždycky pro žáky daleko přínosnější.
2: Kromě aktivního střelce se workshop věnuje i tématu úniku nebezpečných látek nebo environmentální bezpečnosti. Ze Zlína Blanka Kovandová, Český rozhlas.
9: Český rozhlas Zlín, Den v kraji.

0: Kde byla ve Zlíně první škola založená Tomášem Baťou? A jak vnímají žáci jedné zlínské základní školy jeho odkaz po 150 letech od jeho narození? Poslouchejte další z reportáží z cyklu Tomáš Baťa známý neznámý s Markétou Macháčkovou a Zdeňkem Urbanovským. Už ve čtvrtek před půl čtvrtou odpoledne.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Zlín.

0: Po písničce Karla Gotta je ve vysílání Českého rozhlasu Zlín na řadě počasí.
1: Počasí.
0: Dnes jsem ve spojení s Jitkou Kučerovou z brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Dobrý podvečer.
2: Dobrý podvečer.
0: Jaká je aktuální situace ve Zlínském kraji?
2: Oblačnost se pomalu rozpouští, ubývají přehánky, které se ve Zlínském kraji vyskytovaly, ale byly jenom takové hodně výjimečné, ojedinělé. Na západě, severozápadě kraje, tak ty už se také v podstatě vytrácí. Teploty jsou teď nejčastěji kolem 19 stupňů, 20 a vítr fouká slabý, proměnlivý.
0: To je tedy aktuální počasí. Jak bude dnes v noci?
2: Zpočátku teď čekáme oblačno nebo polojasno a jenom už malá možnost, že se ještě vytvoří nějaká lokální přehánka, pokud tak spíše zase na tom severu nebo západě kraje. Během večera pak bude oblačno stále ubývat, v noci obloha jasná nebo skoro jasná, jenom v západní části kraje může být přechodně i nějaké polojasno. No a nad ránem je jenom ale malá možnost, že se v údolích vytvoří nějaká mlha. Teploty by měly klesat mezi 8 až 5 stupňů, v údolích ojediněle kolem 3 stupňů a vítr slabý, proměnlivý anebo bez větří.
0: Jaké počasí předpovídáte pro zítřejší den, tedy pro středu?
2: Zítřek by měl být ráno a zpočátku dopoledne většinou ještě s menší oblačností, během dne ale postupně bude se tvořit oblačnost kupovitá na převažující oblačnou oblohu. To potom v odpoledních hodinách, kdy se i na části území mohou tvořit přehánky nebo i nějaké výjimečné bouřky. Večer pak ty srážky budou ustávat, čili oproti dnešku zítra ta pravděpodobnost, že se vyskytnou nějaké ty přehánky, je o něco vyšší a oblačnost zítra večer také podobně jako dnes bude částečně ubývat. 20 až 23 stupňů zítřejší maxima, vítr slabý, proměnlivý, případně severní směry, v okolí nějakých těch přehánek nebo bouřky může vítr přechodně zesilovat.
0: O zítřejším dni tedy víme vše. Jak se bude počasí vyvíjet nadále? Čekají nás třeba nějaké výraznější změny?
2: Změny tam žádné výrazné nejsou, právě spíše ten charakter počasí i v těch dalších dnech bude podobný, jenom bude ubývat pravděpodobnosti výskytu srážek, ještě ve čtvrtek také, hlavně v odpoledních hodinách se nějaké přehánky mohou objevovat, v pátek už je to taková jenom zanedbatelná pravděpodobnost spíš v oblasti Beskyd.
0: Říká Jitka Kučerová, děkujeme vám za aktuální informace a zdravíme do Brna, naslyšenou.
2: Také děkuji, naslyšenou.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Máme 6:30, posloucháte Český rozhlas Zlín a pořad Den v kraji. Následující minuty budou patřit jízdě králů ve Vlčnově, která patří mezi jednou z nejznámějších slováckých událostí. Jak se ale cítí samotný král? To nám prozradil loňský král, 12-letý František Dacík a jeho bratr, 10-letý Marek Dacík, který vládu letos přebírá. Toho jsem se ptala třeba na to, jak by vlčnovskou jízdu králů představil.
1: Jízda králů je lidová tradice, koná se každým rokem poslední víkend v květnu.
0: Jak se vlastně králové vybírají?
1: Legruti přijdou ke královi a požádají rodiče a krále, jestli by jim krále nedali.
0: Říká letošní král Marek Dacík. Františku, ty jsi byl králem loni a budete si tedy s bratrem předávat vládu. Řekni nám prosím, jak to probíhá?
2: Probíhá to tak, že moje máma přeslékne mého bráchu do královského kroje, já mu předám korunu slibem a potom, jak mu předám korunu, on řekne svůj slib.
0: Františku, ty jsi byl tedy králem loni. Pamatuješ si ještě, jaké to bylo, když jsi to dozvěděl, že budeš tedy králem vlčnovské jízdy králů?
2: Byl jsem velice šťastný, protože to byl pro mě neskutečně vzácný moment nebo sen.
0: A jak jsi to vnímal ty, Marku?
1: Já jsem byl hrozně moc, ale hrozně moc šťastný.
0: A my jsme šťastní, že tady s námi dnes jste ve studiu Českého rozhlasu Zlín. Před lety byl ale králem i váš tatínek, tak jak to celé vnímal on?
1: Náš táta si to přál nejvíc. Před mnoha lety, jak se narodil František a potom já, tak si přál, aby jsme byli oba králové.
0: Řekněte nám prosím, pro nás, co si to třeba těžko dovedeme představit, co je vlastně úkolem krále jízdy?
2: Na tu jízdu králu tak vlastně musí umět jezdit na koňovi a musí udržet v ústech tu růžu.
0: A ještě něco dalšího, co musí tedy král zvládnout?
1: Musí zvládnout ještě předávání vlády, stavění mája a ještě krojový ples.
0: Kluci, my můžeme prozradit, že je to vůbec poprvé v historii vlčnovské jízdy králů, co bratr předává vládu bratrovi. A zároveň máme i jedno moc hezké výročí, že je to přesně 30 let, co byl králem váš tatínek. Pojďme teď našim posluchačům popsat, jak vlastně vypadá Den krále.
1: Prvně jde se na mši svatou, potom se jde na obec za starostou a potom se jde domů, kde se chystá kůň, zdobí se kůň a potom se přeslečou všichni a vyjíždí a tak začíná jízda králů.
0: Říká letošní král Marek Dacík. Do čeho všeho se oblékáte? Jak se připravujete?
2: Samotný král se obléká do ženského kroje a kluci se oblékají do klučičího, holky do holčičího.
0: Říká loňský král František Dacík, ale zmínil si tedy, že se král převléká do ženského kroje. Proč tomu tak je?
1: Je jedna z pověstí, že Matyáš Korvín, jak utíkal z boje proti Jiříkovi z Poděbrad, tak ho přeslékli do ženského kroje a dali mu do úst růži.
0: Dokážu si představit, že ten kroj má asi dost částí, které na sebe můžete obléct. Jak dlouho to vlastně trvá?
1: 10 minut.
0: Mluvili jsme spolu také o tom, že v průběhu jízdy král drží v puse růži. Co to znamená?
2: Aby když by promluvil, tak aby nepoznalo, že je to kluk.
0: Říká loňský král vlčnovské jízdy králů František Dacík. Máte odhad, jak dlouho vlastně musíte s tou růží v puse jet?
1: 5 hodin.
0: To musí být dost náročné. Obracím se teďka na loňského krále Františka Dacíka. Jak jsi to zvládla?
2: Ono to v celku možná ani není tak těžké. Ono je tam spíš těžší ten stres to vydržet.
0: Celý rozhovor s bratry Dacíkovými si můžete poslechnout na našem webu zlín.rozhlas.cz a to v audioarchivu úterní 11. hodiny.
3: Den v kraji. Český rozhlas Zlín.

0: To byla skupina Čechomor s písničkou Hruška. Posloucháte Český rozhlas Zlín. Dopravní společnost Zlín Otrokovice postupně obmění polovinu svého vozového parku. V městské hromadné dopravě bude jezdit 50 nových trolejbusů a autobusů v celkové hodnotě přes 430 milionů korun. První z vozů mohli lidé vidět v Otrokovicích na Zlínsku. Jak se cestujícím zamlouvali a kdy budou uvedené do provozu, zjišťovala reportérka Karolína Macejová.
1: Já bych vám klidně i otevřel, kdyby tady přišel kolega, kde on je.
2: Tak já si můžu sednout na místo řidiče.
1: To víte, že jo, protože to stojí, jinak byste museli mít drážní průkaz.
2: Říká mi ředitel dopravní společnosti Zlín Otrokovice Josef Kochaň při prohlídce nového bateriového trolejbusu v Otrokovicích na Zlínsku. Dva vozy s celkem 50 pořízených z evropských dotací si včera lidé poprvé mohli prohlédnout a vyzkoušet. Za volantem mě ale už střídá řidič Jan Tesař, který s trolejbusem na představení nových vozů veřejnosti přijel.
3: Když sedím za volantem, tak první displej, který mám přímo u mě, u řidiče, tak aby ho viděl bokem zorného pole, který mi jednak říká, jestli jsou chodci v mrtvém úhlu, případně jestli přede mnou je nahoru prudké brždění a tak dále.
2: Tak co tady ještě najdeme, jaké tlačítka, které jsou užitečné?
3: Tlačítka ani ne, ale malý displej, kamerku přímo pod pravým zpětným zrcátkem. Třeba například jsem to měl teďka cestou, když jsem stál na křižovatce, tak se tam zobrazil červený pajduláček, že mám v tomto prostoru nějakého chodce.
2: Do běžného provozu vyjedou řidiči s tímto trolejbusem na přelomu května a června. Obsluhovat bude linku číslo 2 mezi Otrokovicemi a Zlínem. S předstihem si ho přišli prohlédnout pravidelní cestující Petra a Jakub.
4: Působí to moderně a čistě.
5: Zatím to je pěkné, no.
4: Ano, takže uvidíme, ale líbí se mi to taky, že aj Zlín inovuje a nejezdíme ve starých.
2: Mezi desítkami návštěvníků byli jak dospělí, tak i seniori nebo rodiny s dětmi. Interiér si prohlédla i babička s vnučkou Elenkou, která mi ukázala, co jí zaujalo.
6: Tam vzadu udělali špatně, kde se sedět nemá. Tam asi dali tohle na ty sedačky, ale nemá jí tam být. Tam, kdyby se sedělo, tak tam bych chtěla sedět jako první.
2: Záměr nezvykle volného místa v zadní části vozu, kde většinou bývají tři sedačky pro cestující, komentuje i řidič Jan Tesař.
3: Ten prostor je zadělaný podle výrobce, nevím, soudím. Podle výrobce z toho důvodu, že hnedka pod tím se nacházejí baterky trakční, které umožňují trolejbusu jet i mimo troleje. A myslím si, že z hlediska bezpečnosti, možná nějakého ohřevu, těsnosti a síly toho materiálu, je to schválně, aby tam nad tím nikdo neseděl.
2: A nebude to svádět, aby si cestující do prostoru sedali?
3: Předpokládám, že dvě tyčky a jeden piktogram přeškrtnutého panáčka jsou dostatečně vypovídající.
2: Další možnost prohlédnout si nový bateriový trolejbus nebo elektrobus před zařazením do běžného provozu budou mít lidé ve čtvrtek 21. května odpoledne od 14 do 18 hodin a v pátek 22. května od 10 do 16. hodin, a to na náměstí Míru ve Zlíně. Součástí akce budou i hry pro děti nebo historický autobus. Z Otrokovic Karolína Macejová, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Zlín, den v kraji.

0: To byla písnička Černé oči ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Radost z pohybu, férová hra a hlavně společně strávený čas. Právě to spojilo seniory na letošním turnaji v Petánku v Luhačovicích. Nechyběla dobrá nálada ani zdravé sebevědomí soutěžních týmů. Atmosféru tradiční akce Senior Cup zachytila v reportáži redaktorka Petra Sedláčková.
1: Na Lázaňském náměstí v Luhačovicích se setkali desítky seniorů. Už po 12. tady pro ně Zlínský kraj uspořádal oblíbený turnaj v petangu Senior Cup. Na 6 hřištích se utkalo 36 týmů ze všech koutů kraje. Turnaj letos symbolicky otevřela hymna seniorů Petang a my, kterou složila dlouholetá účastnice Světla Studůlková z týmu Šafrán Lačnov. A líbila se například paní Miluši ze Zlína.
2: Jsem z toho teda moc nadšená. Slyšela jsem poprvé tu hymnu a ta hymna je nepřekonatelná a do příště se ji naučíme.
1: Nejstarší družstvo turnaje mělo v součtu 338 let. Jak mi prozradil pan Josef, tým kámoši Krásno se přitom do Luhačovic probojoval vůbec poprvé.
3: My jsme napřed ve trojkách nehráli, my jsme hráli ve dvojkách, no a tak teď jsme založili tu trojku a dostali jsme se po 4 letech konečně na turnaj do Luhačovic. Takže jsme šťastní. Rozhodně se nám daří, vyhráli jsme 4 zápasy.
1: Do turnaje se zapojili jak zkušení hráči, tak úplní nováčci. Například Klub zdravých seniorů Českého červeného kříže Zlín.
2: Jsme tady úplně poprvé a moc jsme se na to těšili a myslím si, že možná i něco vyhrajeme.
1: Říká paní Miluše. Některé týmy před soutěží poctivě trénovali, jak přiznává pan Jaroslav z týmu Kámoši Krásno.
4: My jsme se na to těšili a trošku jsme potrénovali a když se tak dívám, jak hrají druzí, tak si myslím, že šance je.
1: Turnaj se podle rozhodčího Petra Horianského nesl hlavně v přátelské atmosféře.
5: Jsou féroví, řešíme nějaké nestandardní věci, řešíme to v rámci nějaké férovosti po dohodě s kapitánama. Funguje to. Zatím jsme se nebyli.
1: Nechybělo ani zdravé sebevědomí některých družstev.
6: My jsme dobří, Kudlov, takže vyhrajeme.
1: Ačkoliv si tým z Kudlova věřil, vítězství si nakonec odnesl Klub seniorů Valmes. Senior Cup v Luhačovicích tak znovu ukázal, že petang není jen o výsledcích, ale hlavně o setkávání, pohybu a dobré náladě. Z Luhačovic Petra Sedláčková, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Písnička Milujte nás přiblížila k 18. hodině. Pokračovat budeme aktuálními zprávami, ve kterých uslyšíte třeba o tom, že Zlínská zoo dokončila fotovoltaickou elektrárnu na parkovišti. Podrobnosti přidá Barbora Hejtmánková už za malou chvíli. Já vám přeji klidný večer a budu se těšit na slyšenou zase příště. Anna Randárová.
1: Český rozhlas Zlín, den v kraji.

0: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Bylo 18 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Zítra bude radnice ve Valašských Kloboukách rozdávat obyvatelům městské památkové zóny sazenice na balkony. Zlínská zoo dokončila fotovoltaickou elektrárnu na parkovišti. Pojišťovna VZP pošle 7,9 miliardy menším pojišťovnám. Ráno bude v regionu slunečno, nejvyšší teploty až 23 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín a Barbora Hejtmánková. Hezký podvečer. Sazenice květin bude ve středu rozdávat město Valašské Klobouky obyvatelům památkové zóny. Místní si pro 3 rostliny zdarma mohou přijít na radnici od 13 do 17 hodin odpoledne. Podle mluvčí Valašských Klobouk Lenky Zvonkové mají obyvatelé zasazením květin na vlastních balkónech nebo před zahrádkách přispět k příjemnému prostředí v ulicích města. Zoologická zahrada dnes kolaudovala novou fotovoltaickou elektrárnu. Ta zastřešuje parkování u sezónního vstupu do areálu. Projekt za 35 milionů má do budoucna pokrýt až 30% spotřeby elektrické energie zahrady a ročně ušetřit kolem 3 milionů korun. Parkování pod novým zastřešením budou moct lidé využít od příštího týdne. Ostrý provoz elektrárny plánuje zoo spustit na podzim. Pokračuje ředitel zahrady Roman Horský.
4: Je to vlastně takový největší projekt směrem k nějakému ekologickému hospodaření v zoologické zahradě, ať už z toho pohledu environmentálního, ale taky jisté provozní efektivity.
2: Menší zdravotní pojišťovny letos dostanou 7 miliard 900 milionů korun z rezerv Všeobecné zdravotní pojišťovny. Umožňuje to novela o zdravotním pojištění, kterou dnes podepsal prezident Petr Pavel. VZP měla v uplynulých letech zvýšený zisk kvůli platbám za ukrajinské uprchlíky. Převod má podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha z hnutí ANO zajistit stabilizaci systému veřejného zdravotního pojištění. Jde ale jen o dočasné řešení. Vojtěch plánuje taky zvýšit platby za státní pojištěnce pro příští rok. Státní vojenský podnik v Šenově u Nového Jičína připravuje výrobu australských obrněných vozidel Bushmaster. Se společností Thales podepsal alianční dohodu na dodávky pro evropský trh.
5: Klasický buráci výzvuk těch silných motorů.
6: Říká řidič Bushmasteru Jakub Dobijáš. Obrněnce předvádí na tankodromu vojenského podniku, kde se chystá jeho montáž. Podle ředitele VOP Vlastimila Navrátila už spouštějí i výrobu náhradních dílů.
7: Austrálie je daleko a jsme tady ve středu Evropy, to znamená, dává určitě smysl, kdyby jsme se podíleli jako Česko jak na servisu, tak na výrobě těchto vozidel pro Evropu.
6: O nákupu Bushmasteru teď výrobce jedná s několika zeměmi. Ze Šenova Marta Pilařová, Český rozhlas.
3: Počasí.
2: Ráno bude v regionu slunečno s postupnou oblačností. Odpoledne očekávejte přehánky, výjimečně bouřky. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů. Povane slabý vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Dvě osobní auta se...
3: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Zlín,

Moravanka nás hudebně pozvala k poslechu pořadu Morava krásná zem. No, speciálně jste slyšeli Danušku Magálovou, Ivanku Slabákovou, krásně jim to ladilo. A klidný večer vám přeje z brněnského studia Karel Hegner. Dnes odpoledne bylo alespoň tady v Brně docela příjemně, tak doufám, že ve stejném duchu se ponese i následující hodina písniček a přání. Číslo k nám 726465200 a svátek slaví dnes Ivo a Celestína. Tak a mám tady první písemné gratulace, dvě. Dobrý den, chceme nechat zahrát písničku pro paní Věrku Kolaříkovou z Opatovic u Vyškova k jejím dnešním narozeninám. Přejeme hodně zdraví a štěstí, ať jí písnička udělá radost. Moc zdravíme, posíláme pusu. To vše přejí všichni, co jí znají a mají rádi. A Broněk Uher chce pozdravit kamaráda, muzikanta, zpěváka Jindru Kotka z Vracova, všechno nejlepší, zdraví, štěstí, lásku, boží požehnání. Její manželka, sourozenci a muzikanti dechové hudby Dolněmčanka, kamarád Broněk. Teď nám zahraje ostrožská kapela skladbu od Jaroslava Brhela, Vladimíra Salčáka Hned ráno.

0: tuhle písničku naspívali Zdeňka Červenáková s Janičkou Turčínovou. A dovolal se Petr z Nových Bránic, náš kamarád, teď je právě ve službě, je na zastávce a čeká, viď, nemůžeš jet, když voláš, je to tak?
1: Je to tak, Arlíku, zdravím
0: no, jasně. Tě. Zdrav... Bezpečnost především.
1: Tak, bezpečnost především, říkáš to dobře, a i ti závidím tobě dnešní službu s takovou mladou, krásnou, dlouhou vlasou v culiku slečnou.
0: A jak to můžeš vědět?
1: No, protože jsem se díval na kameru, když jsem přijel do Kounic, tak jsem se díval, kdo tam dneska je. Takže vám tam přeju všechno dobré.
0: Děkujem.
1: Do toho rád, jak mám, a mrzí mě, že jsem se nemohl v sobotu dostavit, protože jsme tady v Kounicích měli takovou hasiči akci. Byli jsme pozváni, měli 150 let výročí sbor dobrovolných hasičů Dolní Kounice, a jelikož my tady hned vedle v Nových Bránicích máme ještě tu koňskou stříkačku pojízdnou, takže jsme tady byli udělat ukázku, jak se dřív asivávalo.
0: A kdo ji řídil?
1: No, koně řídil tady náš kamarád Jeřezan z Maršovic, pan Rujbar, a potom teda vlastně my, staří páni, jsme dělali tu ukázku, jak se to dřív dělávalo.
0: Já myslím, že ty jsi je jistil s autobusem, víš?
1: Ne, já jsem je jistil ze zadu. Takže to. Karlíku, ale no. proč volám? Prosím tě, jak jsi říkal, kvůli to bezpečnosti. Jelikož jsou některé místa na našich linkách nebezpečné,
0: ano.
1: Tak jsem poprosil našeho dispečera z ČSHD Kyjov, pana Josefa Pecha, aby zařídil lepší průjezdnost mezi obcemi na Ivančicku.
0: Upřesníme, Peťo, jo, autobusové linky, aby věděli posluchači.
1: Na Ivančice a směr Hrubšice. Jelikož tam je to úzké a stromy brání v průjezdu, jak zásahovým jednotkám, když tam jedou, nebo autobusům, když se tam sednou s kamionem nebo
0: ano,
1: něco.
0: Ne.
1: Takže jsem poprosil Josefa Pecha, našeho dispečera, aby zařídil odstranění nějaké těch náletových keřů a takový. Jelikož se to podařilo přes Cordis JMK, přes Marka Kudláčka, který zařídil a zavolal do Rosic nějakému panu vedoucímu Martinu Jochlíkovi, a ten tam poslal své pracovníky, pana Karla Polce a pana Pepu Pešáka. Jelikož touto cestou a kvůli bezpečnosti našim jako řidičům autobusu a cestujícím jim za tohle všem jmenovaným moc a moc děkuji. Karlíku, je to krásný pohled jako řidič autobusu na cestu a za sebou vést lidské životy. Jenom kvůli té bezpečnosti jsme chtěli, aby se nikdy nic nestalo.
0: Peťo.
1: Takže tady všem moc a moc děkujeme.
0: Říkáš to moc dobře a je to fajn, že prostě to volání padlo na úrodnou půdu, protože ta bezpečnost je to opravdu především. A někdy, když člověk jede opravdu na těch okresních cestách a říká si, jak ten řidič autobusu co všechno musí zvládat a veze, opravdu je to zodpovědnost velká.
1: Lidský život je nezaplacení.
0: No, však to víte, že stačí.
1: A díky, říkám, no. Ještě to opakuju jednou. Martin Jochlík, Karel Polc, Pepa Pešák, Marek Kudláček a náš dispečer Josef Pech.
0: Ano. Peťo, tak přejeme klidnou
1: děkuju
0: službu.
1: Děkuju a všem známým přátelům do nemocnic, ano, do domova důchodců, pěknou písničku Karlíku zahře.
0: Ano.
1: Děkuju.
0: Připravenou šťastnou cestu a zase někdy naslyšenou. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Jara ze Šardic, Jary, dobrý večer.
2: No, zdravím vás, pane Heimer, a i vaši kolegyni na režii. Prosím o zahrátí mém kolegům ze stavební průmyslovky, který měli z Cuka koncem dubna 65 roků po maturitě.
0: Kolik?
2: 65 roků po maturitě.
0: Páni.
2: A budu jenom jmenovat jedné. Kdo to zařizuje? Mirek Anatoušek. Já myslím, že poslouchá, protože jsem mu volal. Protože všecko to okolo toho zařídil a zařizuje už kolikátý rok.
0: A kde jste to měli, Jary?
2: My pod Petrovem spíš to bylo prostě muzejní sklípek pod Petrovejem.
0: Ano.
2: Už první po pěti rokách v tým, po pěti rokách jsme tam měli první a tak to tam je pořád, ale to je, teď se to jmenuje francouzská restaurace.
0: Dobře,
2: ale
0: ano, ano, ano.
2: Ta úroveň kles, prostě je to tak, jak naša hospoda.
0: nebudeme dělat, rozšířovat ani pozitivní, ani negativní reklamy.
2: Ne, to nebude. A ještě chci pozdravit ještě dvě naše, my jsme měli ve třídě jenom tří děvčiska.
0: Ano.
2: A dvě jsou teda jak šohají. Jedna je Američanka celý život z Ameriky, ale dojede teď vždycky po tím 90. roku na každý sraz.
0: To je krásný.
2: A tady Renka ze Slavkova, no jsou prostě v Hradci Králové a ta nebyla dlouho a byla teď. Jenomže jsme tam šmatlavci, pár chlapů, tak prostě je nás celkově ještě živých 13, ale 9 jich se zešlo jenom, takže i 4 včetně mě zostali doma, prostě tam čeká na mě, nevylezu teda já, když mluvím to se.
0: Dobře, Jari, ano.
2: Takže děvčatom a všetkým tých z našej třídy přeju hodně zdravíčka, trochu toho štěstí a lásky blížní, svoji nejbližší teda a boží požehnání. Taky jsme tam někteří křesťany.
0: Ano.
2: A taky i vašim rodinách, chlapi, takže děkuji vám, pane Hegner.
0: Ano, Jari, my děkujeme, že jste si připomněli.
2: Podařilo se mě to vykoktat.
0: Ne, v pohodě, úplně v pohodě. My jsme tady tolerantní, vzájemně nám se to taky stává. Buďte úplně v klidu, jako to člověk někdy se chce vyslovit a nejde to prostě, nenaskakuje. No.
2: Když si mě tak zalichotila paní Sáváková, když jsem tady kamošovi od nás psal a tak jsem se zeskl a jsem se na sebe a do toho telefonu jsem řekl, kurňa pesná, to ani nevykoptám. A ona mě tak chlácholila, tak jak víte.
0: Ne, tak
2: děkuji vám, pane, zůstavejte ve zdraví.
0: Jari, je to život a prostě tak se to stává. Ať se vám daří a zase se setkejte příští rok.
2: Ano.
0: Mějte se krásně, no. Hezký večer.
2: Ano, taky
0: Tak je tu gratulace pro kamarádku paní Marii Zezulovou z Kozlan. Život to vzal nějak zkrátka, už je tady 80. Budiš pravdou dávné rčení, že star člověk nikdy není, když se cítí v duši mlád, život umí užívat. Ať tě vše tak stále baví, jen to dobré, hodně zdraví. To přejí tvé kamarádky Boženka Králíková, Marie Hortová, PS. Děkujeme za zahrání, paní Zezulová si ráda zatančí. Tak to bude takové klidnější, paní Zezulová. Bude to Skoronské pole a budou hrát i Skoroňáci.
3: Český rozhlas Zlín.

0: to Skoronské pole a dovolala se Adélka z Bylnice. Krásný večer, Adélko.
1: Dobrý večer, já vás taky moc zdravím.
0: No, povídej si ve vysílání, ano.
1: Ano, zítra slaví můj manžel, pan Dominik Juřica, své krásné 34. narozeniny. Proto mu přejeme hodně lásky, zdraví, ať má kolem sebe spoustu hodných lidí a ať se mu daří i v muzikantské kariéře. Tomu ze srdce přeje manželka Adéla a dcera Amálka. Děkuju.
0: Adélko, a je to Lidečanka?
1: Ano.
0: A Dominik kapelník, že?
1: Ano, je
0: škoda,
1: to
0: že zrovna počkat nemám, já jsem měl, myslím, ne, jsem vybíral na pátek už dopředu, tam myslím mám, anebo byla v poledne, já si to už si člověk nepamatuje, protože těch písniček a kapel je splno. No nemám teďka, no, tak to se nedá nic dělat. Jo, ale tak má narozeniny 34, hezky.
1: Ano, 34, zatím je to mladík ještě, takže...
0: No tak to se oba dva mladík a podle Adélky. Jako podle hlasu, vy máte mladiství hlas úplně.
1: Ano, děkuju.
0: No, tak ho pozdravujte, Dominika.
1: Ano, budu.
0: A ať se daří a hezky si to spolu oslavte. Co mu nachystáte?
1: Jo. No, určitě dort budu péct.
0: Fakt? A jaký?
1: A to nevím. On má rád čokoládu a všecko možné, takže uvidíme, co najdu v lednici.
0: Jo, takhle. No, čokoládu my taky máme rádi. Já mám ve škole vždycky, když zpíváme, tak mám tam čokolády nakoupeny a vždycky, a to už jsou studenti, že jo, dospělí. 22, 23, děcka, chcete čokoládu? Dejte nám, prosím vás, pěkně. A pak odchází. A můžu si vzít čokoládu? No, tak je to taková jakoby chuťovečka, no. No, tak my chlapi mlsáme, to víte, že jo, Adélko.
1: Ano.
0: Já mám rád takový ty tvarohový dorty, já mám rád, jo, takový ty.
1: Jo, děkuju za tip.
0: No, to je takový ten nepečený, to dělá dcerka. To je takový, jako takový to žele, tam se dá buď banán, jahody a takhle a to prostě to můžu. Že to není takové přeslazené. A to. Adélko, tak dobře, Dominik se má na co těšit. Jestli to teď poslouchá, tak už se usmívá určitě a už se mu zbíhají sliny. Tak se mějte hezky, Adélko, nashledanou.
1: Děkuju vám moc, nashledanou.
0: A Jarmilka z Mařatic, Jarmilko, dobrý večer. Taky pečete dortičky, Jarmilko?
2: Nepeču, dávno ne. To roky už to nedovolí. Ani nikdy jsem na to nebyla šikovná. Na leda slinného, ale tak na pečení ne.
0: Všechno člověk nemusí dělat, no.
2: Ano. A vy jste mlsný, jak slyším, opravdu.
0: No, dívejte, ale já s ním, Jarmilko, já s ním úplně všechno, ale samozřejmě mlsnej jsou, no.
2: No tak, jak všetci chlapi, kteří tvrdí, že ne.
0: Ano, ale s ním všechno, to je pravda, úplně.
2: No, tak, já bych tímto chtěla pozdravit napřed všechny posluchače, i vás tam, ale i tu slečnu, co tam s vámi je.
0: Ano.
2: A chtěla bych tímto popřát k čtvrtečním narozeninám, které bude mít můj manžel a bude mít 78 roku. Takže přeji mu, nejen já, ale i vlastně nové František a Jenda s rodinami, vnoučata i pravnoučata, hlavně to zdraví, které už potřebuje, protože ty nohy už nechci tak sloužit, jak kdysi. I ten dech už je horký, už nejde zpívat, které tak miloval to zpívaní. Ne, nedá se nic dělat.
0: To je život, to je život, Jarmilko.
2: Je, ano. Protože před měsícem jsme byli spolu už taky 58 let, takže mu děkuji za to všecko, co jsme v životě prožili a byl to, je to pěkné manželství, doteď nemůžu si stěžovat. Byl velice hodný a v dnešní době v mém zdravotním stavu už bych se bez něho opravdu neobešla. Takže ještě jednou, panošu, všechno nejlepší, hlavně to zdraví ještě aspoň pár roku.
0: Dobře.
2: A od vás prosím o pěknou písničku. Děkuji a nashledanou.
0: Jarmilko bude přímo voňavá, takže mějte se moc hezky, nashledanou.
2: Nashledanou taky.
0: Dnes se dožívá krásného životního jubilea 90 let pan Josef Broštík ze starého Hrozenkova Pila. Ať štěstí na každém tvém kroku číhá, ať anděl tvůj tě stále hlídá, ať co nejvíce na tvé tváři štěstí, smích a radost září. Ještě jedno přáníčko, hlavně pevné zdravíčko. To vše ti ze srdce přejí bratři Vašek, Vlastík a sestra Eva s rodinami. A teď ta voňavá Václav Maňac, Standa Pěnčík a Novovešťanka.
3: Český rozhlas Zlín.

0: Tolik Novovešťanka, dovolala se Heduška z Brna. Heduš, přeji ti krásný dobrý večer.
1: Taky přeji krásný dobrý večer a jsem velice šťastná, že jsem se dovolala do Rádia Brno, protože toho 17. května nebylo možný.
0: No to byl den otevřených dveří, že?
1: Ano, a prostě... prosím pěkně, ano. Zahrát, kdybych mohl zahrát a sice Františku zpěvákovi z Dubňan a dobrému vinaři tátovi a manželovi a také mému obětavému synovi Marianovi, ten stejný den má narozeniny, ale teď má tiskovku, takže to asi neslyší, ale to nevadí. A přeji jim zdraví, boží požehnání a ochranu Panny Marie. A ještě vzpomínám a posílám pěknou písničku spolužákům z 9. B třídy při základní škole Křenová, kde jsem chodívala a měli jsme nedávno slezinu a mým dobrým kamarádkám paní Evičce Nedomové ze Štěpánovic, Aničce Herinkové ze Slavkova, Božce Čuprové a Miladce Maškové z Brna. A ještě také přeji a pěkný poslech Miladce Maláskové, Toníkovi a Jirkovi Sedlákovi, Petru Mikovcovi, to byl premiant třídy a ten taky zařizoval teď a dalším dobrým lidem, kteří mě neopustili v mé těžké chvíli a do Království nebeského ještě prosím posílám vzpomínku na mého Jeníkovi, který taky ráda
0: ano.
1: Zpívá.
0: No jejda.
1: A který dělal dechovky.
0: A Heduš. Ano, ano, my jsme se znali.
1: Je to moc smutný bez něho, moc.
0: Přesně,
1: moc,
0: on se tenkrát vlastně postaral, aby v Černovicích se obnovili kroje,
1: ano,
0: že já si to tak
1: ano,
0: vybavuju.
1: Ano, aby se obnovili, ano, ano. Ty jsi to uváděl ano, a řekl to... tenkrát z pody a řekl tenkrát z pody a měl jsi to všechno ode mě napsané a řekl jsi, Heduš, pojď nahoru a pojď si to říct. A já jsem v životě na podiu nebyla a já jsem kotkodákala a za tvé pomoci jsem všechno zvládla.
0: No vidíš, jo, to už je život kus a vidíš to, že teďka budete mít městské část Brno Červonovice, teď budete mít ano. Festival piva dobrého jídla v sobotu,
1: ano,
0: 23.
1: Ano,
0: máte.
1: Ano,
0: v 11 až 18.
1: Ano, ano. No,
0: tady já to mám před sebou, víš, tady mám před sebou takovou pozvánku. Ano. Pivo ano. Pivních speciálů pro děti,
1: ano, ano.
0: Jo, burgery, žebra, speciality
1: ano.
0: A zpěvák,
1: dělají
0: muzikant, bude tam
1: ano.
0: Filip
1: ano.
0: Zajner, toho znám, ten měl Šumichrást kapelu, ano. Šikovný muzikant.
1: Šumichrást, ano. A ještě co chci říct, ale už to není ono, manžel byl na dechovky a ty přehlídky dechových hudeb začal tady a všechno. Mysleli jsme, že se v tom bude pokračovat, jenomže to velice náročný.
0: To musí být, Heru, vždycky to musí být někdo prostě nějaký nadšenec, který to udělá.
1: Tahoun,
0: protože,
1: ano,
0: tahoun,
1: ano,
0: dobře
1: to
0: se to říká, ale to horší se to koná. No.
1: Ano. Tak moc děkuji.
0: Dobře, Heru, už měj se moc hezky.
1: Ano, ahoj.
0: Ahoj.
1: Děkuji.
0: Prosba o písničku pro oslavence pana Pavla Ztratila, hrdého rodáka z Komně. Náš děda Pavlík měl v pátek 15. května 74. narozeniny a my mu chceme prostřednictvím vaší písničky a rozhlasového éteru popřát všechno nejlepší k narozeninám. Hlavně zdraví, pohodu, životní optimismus a ať se má jen a jen výborně. Za celou rodinu zasílá přání dcera Jana a k přání se dále připojuje manželka Maruška a dcera Ráďa s rodinou. Ta písnička je od Rosky Uhrové Horákové Zařechtali koně a Břeťa Osička zaspívá společně se Zdeňkem Baťkou za doprovodu cimbalové muziky Slovácko mladší.

0: Dali byste si Broln, tedy brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů? Není problém, a to v každém pátečním vydání pořadu Na pěknou notečku. V květnu se společně vracíme na únorový koncert rozhlasové přehlídky Barevný zpívající svět Jaromíra Nečase. S orchestrem si zaspívali například sestry Juračákovi, Kamila Tomšejová, Michal Janošek, Saša Pokorná, Martin Ňorek, František Černý, Lucie Fabišíková, Petr Mička, Pavel Ptáček, Aleš Smutný nebo třeba pěvecký bard Jaroš Hrbáč. Takže přátelé, těším se vždy v pátek po 19. hodině nebo kdykoliv i zpětně na našem webu či aplikaci Můj rozhlas. Váš notečkový Jaroslav Knajzl.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
2: To nám to krásně vyšlo, ta pozvánka po naší cymbalové muzice, že jak Břeťa zaspíval se Zdeňkem Baťkou, tak rázem Jarda Knajzl takovou pozvánečku na Broln a potom, i když skončíme my tady po 19. hodině, tak pak zas máte Na pěknou notečku. Co bude dnes, to nevím, ale určitě to jsou vždycky krásné a pohodové chvilky tady s těmihle písničkami. Mám tady ještě písemnou gratulaci a v té je uvedeno, že dnes slaví významné životní jubileum 70 let. Nejlepší manželka, maminka, babička a kuchařka paní Jitka Lakatošová z Vlasatic. Přejeme ti brzký návrat do toho, co tě baví po té malé operaci, plno zdravíčka, štěstí a domácí pohody do dalších let. To vše a ještě mnohem víc ti přejí manžel Josef, dcera Monika s rodinou, syn Josef a Petr s rodinami. A Broněk Uher ještě zdraví také kamaráda a fotbalistu Ivo Bídu z Dolního Němčí, který slaví svátek, všechno nejlepší boží požehnání, přejí manželka, děti, bratr Zdeněk, sestra Jiřina s rodinou, maminka fotbalisté Dolního Němčí, kamarád Broněk, který ještě připojuje gratulaci, že 17. měla svátek paní Aneta Ješková ze Cvíkov, takže všechno nejlepší také štěstí a lásku a boží požehnání přeje rodina a Broněk Uher. Teď následuje písnička Jaroslava Kohoutka, Ládi Salčáka v podání Lipovjanky, Štěbetala Laštověnka.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Dobrý večer, dovolal se někdo a já netuším, s kým pak hovořím teď. Dobrý večer, Karel Ano. Hegner.
1: Tady Libuše Dorazinová z Hulína, pane
0: Libuška
1: Hebner.
0: Z Hulína, Libuško,
1: ano,
0: no.
1: Vaše ctitelka, pane Hebner.
0: Hezky je, já jsem z červená lupina.
1: To sladné, ale já bych chtěla poblahopřát, moment, prosím vás, svému našemu Davidovi z Vojkovic,
0: ano.
1: Synovcovi. Já to musím to rádio...
0: No, rádio vypněte, protože to bere vazbu, no.
1: Ano, který oslavil sobotu své 50. narozeniny. Přijeme mu hodně zdraví. Bylo to exkluzivní, nádherné, bylo to perfektní. Měl tam spoustu svých kamarádek, které mu udělali nádherný prostě zážitek z toho jeho...
0: Těch narozenin, ano.
1: Tím jeho narozeninám. Bylo to pěkné a my mu chceme ještě jednou poblahopřát k jeho krásným narozeninám. Je to pěkný chlap, je to hodný chlap a chtěli bychom, aby se i nadále tak zachoval, jak se zachoval teď. A zdravíme i jeho všechny kamarády a kamarádky, který z toho udělali nádherné show. To, kdybyste viděl, pan Hebner, nevěřil byste. Je to z Vojkovic, blízko jsou Kopanice.
0: Dobře.
1: Je tam veselo, je tam úžasně. Já vám moc a moc děkuji a tobě, Libore, ještě hodně a hodně štěstí a zdraví do dalších let.
0: Dobře.
1: Pane Hebner.
0: Děkujeme, Libuško.
1: Nezlobte se.
0: Ne, to se nezlobíme. Ahoj, nashledanou.
1: Nashledanou. Děkuji vám moc, pane Hebner.
0: Ano.
1: Jste zlato. Ahoj.
0: Ahoj. Naschle. Tak, ještě členka klubu Přátel Českého rozhlasu Brno a Zlín má dneska narozeniny. Tou dámou je Zdeňka Fischerová z Tvarožné. Zdení, dobré, všechno dobré, všechno nejlepší, úplně radost, lásku, zdraví především, tak to vám přejeme jménem všech posluchačů. Mám tady takovou povídáníčko. Tento čtvrtek by se moje milovaná maminka paní Jiřina Boleslavová, rozená Seifertová, dožila 106 let a stejný den uplyne smutných 11 let od úmrtí mého bratra, doktora Jiřího Boleslava. Často na oba s láskou s věčností vzpomínám se slovy jedné nezapomenutelné písně. Vzpomínky zpátky se vracejí na léta ztracených nadějí, na krásné chvíle šťastné a milé zapadlé do závějí. Známý velice dlouho v podání nejpovolanějšího krále české dechovky Josefa Zímy. Jiná hudební perla se jmenuje Štěstí na rozcestí, latinsky Fortuna in Compitum, a v antickém Římě byla křižovatka místem, kde se zbíhaly cesty. Byla považována za posvátné, často nebezpečné místo, kde se lidé modlili k ochranným božstvům. Fortuna, jakožto bohyně štěstí, náhody a osudu, bývala často zobrazována nebo spojována s těmito křižovatkami lidských životů a cest. V archeologických nalezištích byly svatyně na křižovatkách, často zasvěceny právě jí. Štěstí, zdraví, lásku, co si přejete, a posílá milovník všeho pěkného a zajímavého Jan Boleslav Stišnova. Já teď se zeptám, jestli bychom mohli tam možná dát tu směsku všady zamračené, nebo už ji tam nemáme? Ano, můžeme, výborně, takže Miločanka a směska písniček.

muzika to vrtí a my se taky vrtíme, protože končíme. Končí pořád Morava krásná zem, mějte se hezky, příjemný večer, zítra paní Jiřinka Ostrá v poledne a teď nám ještě, a už to slyším, ano, už to slyším, Mirka Kameníka, jeho muzikanti, jeho skladbu Lišeňské variace, tak si ji poslechněte a prožijte krásný večer, budou zprávy a potom bude pořad na pěknou notečku. Mějte se hezky.

0: Bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Základní škola v Novém Hrozenkově na Vsetínsku má nový školní dvůr. Oprava propadu vozovky omezí od zítřka provoz na silnici mezi Rožnovem a Frenštátem pod Radhoštěm. Maximální povolené ceny nafty a benzínu zítra vzrostou. Ráno bude ve Zlínském kraji slunečno, nejvyšší teploty kolem 23 stupňů. Začínají zprávy Českého rozhlasu Zlín a u nich vás vítá Barbora Hitmánková. Žáci základní školy v Novém Hrozenkově mají k dispozici zmodernizovaný školní dvůr. Projekt s vybavením pro družinu vyšel na více než 2 miliony korun a je první etapou plánovaného multifunkčního areálu. V areálu vznikla nová venkovní učebna, lezecké prvky i kryté stání pro kola, dodává nezávislá starostka Nového Hrozenkova Stanislava Špruncová.
2: Umístili jsme tam tři herní prvky lezecké, které jsou v kombinaci s lezeckou stěnou, kterou máme ve sportovní hale ve vnitřních prostorech. No, dále tam máme vlastně přístřešek na kola pro děti, no a bude to sloužit jako hlavní vstup do základní školy.
0: Řidiči musí od zítřka počítat s dopravním omezením na silnici první třídy 1/58 ve směru z Rožnova na Frenštát pod Radhoštěm. V úseku u penzionu a restaurace Janoštík začínají práce na opravě propadu části vozovky. Podle mluvčí radnice Adély Kousalové tam budou až do pátku semafory.
3: Omezení platí od středy 20. května do pátku 22. května. Po dobu stavebních prací bude doprava v místě vedena kyvadlově, provoz budou řídit semafory. Řidiče žádáme o zvýšenou opatrnost, respektování dopravního značení a počítání s možným zdržením.
0: Cenový strop na pohonné hmoty zítra opět vzroste. 1 litr benzínu budou moci čerpací stanice prodávat maximálně za 44 korun a 71 haléřů. To je o 28 haléřů víc než dnes. Informoval o tom ministerstvo financí. Nejvyšší povolená cena za litr nafty zítra stoupne o 15 haléřů na 42 korun a 17 haléřů. Zavedení jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatelů zvítězilo v anketě Hospodářské komory s názvem Absurdita roku. Podle 66% hlasů veřejnosti jde o nejhorší byrokratický předpis, který podnikatele zatěžuje. Podle tajemníka komory Ladislava Minčiče se na výsledcích podepsali prvotní problémy spojené s přechodem na nový systém.
4: Za těch uplynulých 6-7 týdnů samozřejmě docházelo, a tak to bývá, když je zaváděn úplně nový informační systém komunikace, tak objevily se některé chyby.
1: Počasí.
0: Ráno bude v regionu slunečno s postupnou oblačností, odpoledne přehánky, výjimečně bouřky. Nejvyšší teploty naměříme 20 až 23 stupňů a povane slabý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Podle dopravních serverů se aktuálně Zlínským krajem projíždí bez hlášených nehod. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín je na řadě pořad na pěknou notečku.
1: Šmírná. Více zpráv najdete. Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

Krásný dobrý podvečer, milí posluchači. Od mikrofonu vás srdečně zdraví Markéta Vašulková. Dnes se budeme věnovat Verbuňku na Kyjovsku, jednomu z nejvýznamnějších mužských tanečních projevů Slovácka. O úvodní píseň se postarala cymbálová muzika Pavla Růžičky z Kyjova, tak řečený cimpr. A teď už zpět k Verbuňku. Jeho název souvisí s historickým verbováním mladých mužů do vojenské služby. Postupem času se však rozvinul v charakteristický taneční útvar s jasně rozpoznatelnými regionálními znaky. V roce 2005 byl slovácký verbuňk zapsán do reprezentativního seznamu nehmotného kulturního dědictví lidstva UNESCO. Základní strukturou verbuňku je předzpěv. Tanečník si sám zaspívá píseň, kterou následně rozvine do taneční části. Tanec je založen na improvizaci, na skládání jednotlivých figur, takzvaných cifer. Přičemž důležitou roli hraje osobnost tanečníka i jeho vztah k hudebnímu doprovodu, no a samozřejmě také jeho pěvecká kondice. My si nyní poslechneme Verbuňk v podání mužského sboru ze Svatobořic Mistřína.

Verbuňk na Kyjovsku se začal výrazněji regionálně profilovat především ve 20. století, zejména až po druhé světové válce, kdy byl intenzivněji sledován, dokumentován a také předváděn na soutěžích a festivalech. Právě tehdy se začala jasněji vymezovat jeho místní podoba. Pod pojmem starší styl rozumíme podobě verbuňku, jak ji pamětníci zachytili u tanečníků narozených kolem roku 1900. Tento styl byl spíše střídmý, s menším využíváním prostoru a bez vysokých efektních skoků. Převládaly drobnější krokové cifry, pevné a vzpřímené držení těla a dvoudílná struktura. Pomalejší část navázaná na zpěv, takzvaný válaný, a rychlejší na závěr, takzvaná friška. Novější styl je dynamičtější a pestřejší. Objevují se výraznější odskoky, otočky, přechody do podřepu, výskoky z dřepu či tlesknutí o zem nebo o obuv. Přesto si kyjovský verbuňk zachovává určitou uměřenost a nepřebírá vysoké podlužácké skoky známé z jiných oblastí. Rozlišujeme také severní a jižní část Kyjovska. Severní styl je spíše zdrženlivější, s důrazem na drobnější cifry a stabilní postoj. Jeho kyjovská podoba bývá energičtější s větším zapojením prostoru a výraznější prací nohou. Vždy však záleží hlavně na interpretovi samotném. Verbuňk na Kyjovsku představuje živý a proměnlivý taneční projev. Ten se neustále vyvíjí, ale zároveň si také uchovává své základní znaky. Improvizaci, individuální výraz a pevný regionální styl. Nyní si poslechneme opět muziku Jury Petrů v jedné starší nahrávce z alba Legrůti jedů, Ejvi páni.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Dohrála muzika Jury Petru a vy posloucháte pořad Na pěknou notečku. Povídáme si dnes společně o Verbuňku. Kyjovsko je dlouhodobě považováno za jednu z nejsilnějších oblastí slováckého Verbuňku. Už v poválečných letech se zde konaly první soutěže tanečníků. Například v Kyjově už v letech 1947 a 49. Tyto aktivity předznamenaly pozdější vývoj soutěžního Verbuňku. Zásadní milník přišel v roce 1986, kdy byla na Mezinárodním folklorním festivalu ve Strážnici obnovena soutěž o nejlepšího tanečníka slováckého Verbuňku. Od té doby se právě Strážnice stala hlavní platformou, kde se setkávají a porovnávají jednotlivé regionální styly. Soutěž postupně přispěla k větší stylové sebereflexi, k důrazu na technickou preciznost i na respekt k místní tradici. V uplynulých 20 letech zde Kyjovsko výrazně zazářilo. Mezi nejúspěšnější osobnosti patří Martin Vašulka, který se stal vítězem soutěže hned třikrát a patří tak k nejvýraznějším představitelům současného Verbuňku. Výraznou stopu zanechali také Jakub Džubera, Martin Jelínek, Milan Pokorák nebo Tomáš Machalínek, kteří se ve Strážnici opakovaně prosadili svými výkony. Jejich úspěchy potvrzují, že Kyjovsko je skutečně líhní výrazných verbířů. Soutěžní prostředí sice přineslo větší důraz na techniku a stylovou čistotu, ale podstata zůstává stejná. Verbuňk je osobní výpovědí tanečníka, která se zakládá hlavně na improvizaci a osobním vztahu k tomuto tanci. Nyní zahraje Varmužova cymbálová muzika a samozřejmě to nebude nic jiného než Verbuňk.
2: V poli.

Verbuňk na Kyjovsku je pevně spojen s písňovým materiálem takzvaného novouherského typu. Tyto písně mají jasnou rytmickou strukturu a melodickou stavbu, která umožňuje předzpěv i následnou taneční část. Hudba určuje tempo i charakter provedení. Vedle tradičních písní se v posledních desetiletích objevují i nové textové a melodické varianty, které rozšiřují repertoár a dokládají, že tradice není uzavřeným souborem, ale stále se vyvíjí. Specifickým jevem na Kyjovsku je také výskyt ženských koleček během verbování. Původně šlo výhradně o mužský tanec. Postupně se však ženy začaly do tanečního dění zapojovat vlastním tancem v kruhu nebo kroužku, který je stylově blízký slovenské karičce. Tento prvek není jednoznačně pozitivně přijímán, přesto se v některých obcích stal součástí místní praxe a vyskytuje se už minimálně 60 let. Současná péče o verbuňk je systematická. Probíhají regionální semináře, workshopy zaměřené na výuku cifer i metodická setkání, která se věnují stylovým rozdílům jednotlivých oblastí. Důraz je kladen na dokumentaci starších podob i na předávání mladší generaci. Verbuňk na Kyjovsku tak představuje tradici, která je historicky ukotvená, regionálně rozlišitelná a zároveň průběžně respektovaná odbornou i místní komunitou.

dohrála Varmužova cymbálová muzika ze Svatobořic Mistřína. Závěrem našeho dnešního povídání o verbuňku věřme, že Kyjovsko zůstane líhní vynikajících verbířů i v budoucnu. Ale že bodovat v soutěži vlastně není to nejdůležitější. S tímto tématem se dnes rozloučíme slovy jednoho verbířského barda, který byl přesvědčen, že nejlépe chlap cifruje až po 40, protože už to nedělá, aby se předvedl před galánků ani pro potlesk, ale sám pro sebe a pro svoje potěšení. Od mikrofonu se s vámi loučí a krásný zbytek dnešního večera přeje Markéta Vašulková a mistr zvuku Igor Kapoun.

0: Říkají jí srnčí máma. U sebe doma v Osvětimanech na Uhersko-Hradišťsku se totiž často musela postarat o zraněná nebo opuštěná mláďata lesní zvěře, která by bez péče člověka nepřežila. Markéta Rebrošová zachraňuje srnčata před sečí, je pilotkou dronu a jako myslivkyně sází na osvětu. Na to všechno přijde řeč už 21. května. Naslyšenou se těší Markéta Macháčková.
1: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání.

sdílení a radost ze zpěvu. Na workshopech se setkávají lidé napříč generacemi. Spojuje je síla emocí a harmonie romských písní. Jak říká zakladatel Otto Bunda, hudba dokáže otevřít srdce a propojit lidi napříč rozdíly. Součástí každého víkendového workshopu je navíc i koncert, kde účastníci sdílejí hudbu s publikem. Spolu s ním stojí za projektem i zpěvačka a manažerka Astrid, která se stará o jeho rozvoj i organizaci. Zakladatel projektu Otto Bunda v minulosti dlouhodobě spolupracoval se sbormistryní a pedagoškou a zpěvačkou Idou Kellarovou a Dežou Duždou. V tomto roce chystá Sons of Roma sérii workshopů a koncertů v Česku i v zahraničí od Nového Boru přes Chrudim a Uherské Hradiště až po Prahu nebo České Budějovice. Na jednom z víkendových workshopů v Praze natáčel Dušan Vagaj.

0: A stále posloucháte o Roma Vakeren. Pěkný večer. V sobotu 16. května se konalo pietní setkání potomků přeživších holokaustu Romů a Sintů, kteří si připomněli památku romských obětí nacismu. Akci pořádal spolek Romů a Sintů v České republice společně se spolkem Křesťanské pomoci Brno. Setkání zároveň připomnělo Den romského odboje, spojený s událostmi z 16. května roku 1944 v koncentračním a vyhlazovacím táboře Auschwitz-Birkenau. Pietní akt se uskutečnil v areálu bývalého protektorátního takzvaného cikánského tábora v Hodoníně u Kunštátu. Mezi srpnem roku 1942 až zářím 1943 jim prošlo 1396 mužů, žen a dětí. Z nichž nejméně 207 zde zemřelo. V srpnu 1943 bylo 749 vězňů deportováno do Auschwitz II Birkenau, kde většina z nich zahynula. Na místě pietního aktu natáčela kolegyně Iveta Durdoňová, která oslovila vládní zmocněnkyni pro romskou komunitu Lucii Fukovou.
1: Paní zmocněnkyně, jsme na místě, kde byl bývalý koncentrační tábor. Jak na vás toto místo působí, když tu vidíte děti?
2: Je to vlastně hrozný pocit. Teď tady zrovna mám malou holčičku u sebe a když si jako představíte, co tady museli zažívat ty naši předci, jaký utrpení a to, že jim tady umírali vlastní děti a museli to vidět, anebo byly poslány do koncentračního tábora do Osvětimi, tak je to něco, co prostě nemůžete prostě pochopit, ani nechcete pochopit, protože to nejde pochopit, že někdo vraždil, perzekoval, tak to prostě nechcete absolutně tolerovat a vůbec si to nechcete jako připouštět. To, že tady jsme společně, znamená to, že ty věci nesmíme zapomenout, musíme je sdílet. To, že tato akce je hodně komunitní rodina, je o to víc hodnotnější, protože jsou tady všechno příbuzní těch lidí, kteří tady trpěli. A tohle je potřeba ukazovat, protože tohle není nějaká šaráda, přehlídka prostě politiku a podobně. Tady k tomu musíte mít vztah a tady jsem taky proto, protože moji příbuzní trpěli za druhé světové války a já to považuji za povinnost přicházet na takovýhle místa.
1: Paní zmocněnkyně, byl někdo z vaší rodiny v koncentračním táboře?
2: Já v sobě musím hodně balancovat tu roli vládní zmocněnkyně a současně ženy, Romky, která opravdu z největší pravděpodobností tady měla i své příbuzný, protože moji prarodiče o této části rodiny, která pocházela z moravských Romů, vůbec nikdy nehovořila. Můj praděda Jonáš Danihel utekl z Moravy na Slovensko a vlastně díky němu žiju. A tohle jsme si jako nikdy v životě v naší rodině neuvědomili, protože moje maminka pochází ze západního Slovenska. Ona už se narodila v západní Slovensku v Čárech a praděda Jonáš Danihel pocházel z Veselí nad Moravou. Teď jsme se to vlastně jako nedávno dozvěděla a jeho rodina z největší pravděpodobností byla tady a skončila v Osvětimi.
1: Paní Sylvie, vy jste se sem vydala se svým přítelem, vy jste nevidomá. Věděla jste, kam jdete?
3: Věděla jsem to úplně přesně. Náš přítel Matěj Nový, který je jak naším pastorem, tak i naším velmi dobrým přítelem, pozval nás sem, aby jsme viděli, kde jeho rodina byla. Řekl nám spoustu příběhů o své rodině, o sobě i o tom všem, co se tady dělo. Já pocházím ze slovenských Romů. Naše rodina taky zažívala hodně útrap v druhé světové válce. Moc se o tom nemluvilo, bolelo je to. Ale když se o tom rozpovídali, jak mi prarodiče, moje prababička, nedá se to popsat. Ale nezapomněli na to do konce života, co žili. Co tady cítím? Obrovskou bolest a těžkost. Necítím tady beznaděj, ani sebelítost. Cítím jenom lítost nad tím vším, co se stalo.
1: Co toto místo pro vás znamená?
4: Tady byla strašná muka, že bychom to nechtěli už nikdy zažít, protože pro ty naši děti, aby byl ten mír stále.
5: Já jsem tady měl dědečka František Daniel, který naštěstí taky přežil. Zbytek rodiny zůstalo tady a zbytek bylo převezeno, opravdu přesně nevím všechno kam, kde si byli spáleni nebo byli prostě do plynu daní. Takže jsem strašně rád, že jsem mohl najít svého dědečka, který přežil, jediný z rodiny, protože bez něho bychom tady ani nebyli. To je můj syn Gustavo.
1: Kolik ti je let?
6: Je 15 let.
1: Seš na místě, kde trpěli Romové. Seš tady poprvé?
6: Ano, jsem tady poprvé.
1: Jak na tebe to místo působí?
6: Velmi smutně. Když jsem viděl ty, jak tam spíjou lidi, ty fotky, jim toho strašně líto.
1: Tvoje generace vnímá holokaust nebo druhou světovou válku?
6: Jako někteří jo, někteří neznali, že pro mě to znamená velký smutek.
5: Já chci jenom dodat, že vlastně svoji generaci, třeba já, tak už učím, aby věděli, kdo byl jejich dědeček a tak dále. A vlastně pak už oni to můžou předávat dál a dál.
0: My jsme v závěru dnešního Oromova Keren. Děkuji, že jste dnes byli s námi. Palike Rautumenge, Lačirat. Klidný večer u dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: je 20 hodin.
1: Český rozhlas, zprávy.
0: Češi čekají na moderní léky skoro 2 roky, déle než unijní průměr. Samopše na Kutnohorsku opravují lávku přes Sázavu. Zítra bude oblačno, teploty až 23 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, dobrý večer. Češi se k moderní léčbě dostávají stále pomaleji. Vyplývá to z nové analýzy, kterou každoročně zveřejňuje Evropská federace farmaceutického průmyslu a asociací. Data ukazují, že průměrná doba čekání na inovativní léky se v Česku během posledních 2 let prodloužila o 0,5 roku na současných 659 dní.
2: Každý ten den znamená prostě další den, ten pacient prostě čeká. Ví, že v některém jiném státu už ten přípravek třeba je dostupný a pacienti se k němu běžně dostanou a Česká republika bohužel ještě stále čeká, než na ní přijde ta řada.
3: Čeští pacienti, tak podle ředitele Asociace inovativního farmaceutického průmyslu Davida Koláře, čekají na nové léky déle než unijní průměr. Důvodů je přitom víc. Nové léky jsou složitější na posuzování, ale roli hrají i delší schvalovací procesy.
2: Souvisí to i s tím, že se potom prodlužuje to jednání těch zdravotních pojišťoven a těch farmaceutických společností.
3: Odborníci proto doporučují zjednodušit schvalovací procesy, posílit kapacity úřadů a rozvolnit některá omezení, aby se moderní léčba dostala k pacientům rychleji. Karolína Burdová, Český rozhlas.
0: Lávka přes Sázavu u obce Samopše na Kutnohorsku bude opravená do konce listopadu. Statici ji zavřeli před 5 lety kvůli havarijnímu stavu. Práce bude stát 38 milionů korun. Část peněz poskytl Státní fond dopravní infrastruktury a taky Středočeský kraj. Most je podle nezávislé starostky Jitky Mitaš-Kratochvílové velmi důležitou spojnicí.
4: Pro celou místní část Samopše je to jediná přístupová cesta k veřejné železniční dopravě. Do této části nejezdí vlastně ani autobus, takže pokud lidé nemají vlastní osobní automobil, tak jsou bez možnosti bližšího spojení s okolním světem.
0: V pražském Rudolfinu koncertuje český dirigent Jakub Hrůša s Českou filharmonií. V rámci pražského jara zazní festivalová premiéra houslového koncertu skladatele Luboše Fischera. Na mezinárodním hudebním festivalu vystoupí také moldavská houslistka Patricia Kopačinská. Sport. Čeští hokejisté se na mistrovství světa chystají na středeční zápas s Itálií. Dnešní trénink byl dobrovolný, to platí i o zítřejším. Podle asistenta trenéra Jiřího Kalouse je to kvůli tomu, jak byl poslední duel se Švédskem náročný. I tak se dnešního tréninku zúčastnil bez 2 hráčů kompletní kádr.
5: Jsme nechali na nich, aby se rozhodli podle svých pocitů, jestli chtějí na oba 2 tréninky dobrovolní, jestli jenom na jeden. Takže každý to řeší podle sebe a předpokládám, že šli většina z těch kluků, aby se sklouzla, aby to vyjela a je možný, že zítra si udělají trénink mimo led.
0: Češi se s Italy utkají ve středu od 16:20.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme oblačno až polojasno, v Čechách může být přechodně až zataženo a ráno se ještě budou ojediněle vyskytovat mlhy. Zpočátku se objeví déšť lokálně na západě Čech, zejména na Moravě a ve Slezsku, pak odpoledne a zpočátku večera čekáme i bouřky. Nejvyšší teploty budou 18 až 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na pražském okruhu ve směru z D1 na letiště se rozjíždí kolona od exitu 15 na Lochkov. Osobní auta v levém pruhu jedou pomalu kolem 5 minut, kamiony v pravém pruhu pomaleji a o něco déle až na 18. kilometr. Tam před Ořechem řešili nehodu, před chvílí odjeli i z odstavného pruhu, takže by se měla kolona postupně rozpustit. A na silnici 2 z Prahy na Kutnou horu pozorně mezi Vyšlolovkou a Kozojedy po nárazu auta do stromu u odbočky na Štíhlice omezený průjezd. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
6: Znát ho můžete z televize, divadla i jako moderátora Rádia Junior. Kolda ze seriálu Ulice má hodně naplno. Rozjíždí i hudební kariéru. Petr Komínek je naším hostem. Vítám vás. Dobrý den.
7: Dobrý den všem posluchačům tohoto krásného českého rozhlasu, který tu máme v České republice.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
8: Měsíc jak zlatá bula sicilská. Stvrzuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas. otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

0: Do Alex a host zavítal Petr Komínek, herec a hudebník, původem z Brna. Konzervatoř už studujete tady v Praze. Bojoval jste s brněnským hantecem?
1: Jo, hodně. Teď by se hodilo říct jako svině. Ne, já musím říct, že profesorka na jevištní mluvu tak se dlouho snažila mě odnaučit ten brněnský dialekt, ale hlavně i kolegové a okolí. Tak když jsem řekl rožni nebo pojedem šalinou, tak tohle mě spíš odnaučilo ty reakce těch kamarádů a těch herců, kolegů, kteří mají z Brna i trošku srandu, ale já jsem na Brno hrdej a když chcu, tak to zapnu, tu brněnštinu.
0: A zapnete to opravdu v té kvalitě, v jaké to bylo, než jste se přesunul do Prahy, nebo už ne. I třeba v Brňáci vám říkají, no tak tam už je ta... No tak, tam už je to předěláno.
1: Tak je to předěláno. Já myslím, že je to možná i lepší, než to bylo předtím, protože teďka do toho dávám i trošku herectví, že to trošku jako zveličuju tu brněnštinu, ale spíš teďka, i kdybych mluvil sebevíc brněnsky, tak už Brňáci ví, že jsem v Praze a i kdybych měl nejlepší brněnský přízvuk, tak to, že bydlím v Praze, to nezachrání, jako by rozumíte. Takže si myslím, já už mám tu Prahu v sobě takovou zarytou, no. I děda to nerad slyší a když jsem odcházel z Brna, tak mě všichni z rodiny a ze strany Komínků, děda a táta apelovali, jsi z Brna, tak si na to jako mysli a nezapomeň, odkud, z jakýho hnízda si vypadnul. Takže já jsem na to jako hrdej a musím veřejně říkat, že jsem z Brna, ale rád to veřejně říkám.
0: Tak a když se vrátíte do Brna, máte čas, navštívíte svoji rodinu, tak přichází do toho hantece, do toho vašeho nářečí. Mluvíte prostě po vašem? Hned to tam skočí?
1: No tak mamka ani úplně moc, ne? Ta rodina jako z mamčiny strany to vůbec, ale tátova to jo. Tam ne, že bych zapnul, protože jakoby chci, ale tam to tak samo. Jako jak toho tátu slyším, táta má jako silný ten brněnský přízvuk. On je zelenář a tráví svůj život vlastně na Zelenáku, což je prostě krásný takový náměstí v Brně, který je slavný tím, že tam pořád funguje ten klasický trh, tam po sobě jako prodejci hulákají, kdo má ten květák za kolik a tam to je fakt výborná atmosféra, tam jsem i já jako strávil svoje dětství v podstatě, takže táta je tím hantecem a táta je jako echt Brňák. Mamka je Ivančice, Trboušany, tam to jako až ještě víc spodní Morava, ale táta je přímo Brňák.
0: A jakému třeba slovu, když tady v Praze ho vyslovíte, tak vám třeba nerozumí, nebo se mu, pardon, smějí třeba, nebo si říkají, ježiš, to je divné.
1: Tak třeba prigl, tak to říkám často, že vy tady v Praze nemáte žádný takový pořádný prigl, ale něco, tak tím je přehrada, prigl je přehrada. Potom říkám často, že opět použiju to, že mám modr jak svině, tak to je hlad, že mám jako fakt velký hlad, tak to taky třeba často sem tam použiju, ale potom všichni už ví, co je to rožni a co je to šalina, to jsou takový ty ohraný, ale šalina říkám jako často a rád pořád, víceméně.
0: I tady v Praze nám jezdí tedy šaliny, podle vás.
1: No jasně, ne, tak když mám třeba nějakou historku, která je spojená čistě s Brnem a tam jsem byl v tramvaji, tak tam to zachovávám to šalina. Ale když už to je nějaká nová vzpomínka, je to tady z Prahy, tak to už je tramvaj.
0: Vy jste v jednom rozhovoru říkal, že jste byl takovým šaškem, bavičem, když jste byl dítě nebo chodil jste na základní školu, zůstalo vám to?
1: Tak jednoznačně. Já myslím, že to je i to, proč dělám to divadlo, protože jsem se tam nějak v tom našel a i teďka zkouším novou hru a tam hraju takovýho milovníka a mně to hrozně nejde. Nebo já mám pocit, že mně to nejde, že to není role pro mě, protože já mám rád, když jsem ten nosič toho humoru. Tam je to zrovna David Novotný a Aleš Háma, takže tam to fakt jako z toho vyplyne to, že to jsou komické postavy a já bych hrozně chtěl ty postavy hrát místo nich, ale hraju toho milovníka, který se zamiluje a i vlastně to je v něčem hezký, ale víc mě baví ten šašek a to je tak celoživotně, no.
0: Petr Komínek je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je Petr Komínek, který o sobě dal vědět zejména v seriálu Ulice. K tomu se také dostaneme, ale ještě zůstaňme u vašich studií. Vy jste se z Brna tedy přesunul kvůli studiím do Prahy na Pražskou konzervatoř. Měl byste letos maturovat. Uhum. Jak je to? Sedíte tady ve studiu, přijel jste z nějakého představení, tak kdy se budete připravovat?
1: No právě, ne, tak já jsem udělal didaktický a skupí písemky úspěšně, angličtinu i češtinu, což byl velký zázrak i pro moje rodiče. A ústní jsem si odložil na září, no, protože jsem tak jako nějak, teďka zase odjíždím na 3 dny do Znojma, takže já ten celý týden, kdy ty ústní probíhají, tak vlastně jsem nevěděl, kdybych to tak jako mohl sfouknout. Tak jsem radši řekl, tak já to nechám na září. A je to dobře, protože do toho se učím scénář do té nové divadelní hry, co jsme tady mimo éter si povídali, takže bych vůbec neměl kapacitu. Ale vím, že na tom konci srpna si to párkrát přečtu a budu dobrý.
0: A budete, jako projdete. Jo. Ostatně Hvězdy září v září.
1: Tak... No právě, já fakt si z toho jako nedělám těžkou hlavu. Tím, že tam pokračuju, udělám si absolutorium, že ani nejsem jako nějak... že bych měl třeba jít na Damu a teď řešil, mě tam nepustí, když tu maturu neudělám. Mě to nějak netrápí. Já myslím si, že pokud zatím jako žiju a funguju tady tím stylem, který se mně jako hrozně líbí, tak i kdybych tu maturu neudělal, ale ne, jako to bych měl, tu maturitu aspoň.
0: To byste měl. Vy říkáte, vás to nějak netrápí, neznepokojuje, co vaši vyučující, ty nezvedají obočí, nepozvedávají?
1: Ne, právě, že ti mě v tom hrozně podporujou, protože sami jsou to aktivní umělci, takže prostě ví, co je to gro. Takže když jsem si měl vybrat, jestli jet na 4 dny do Znojma a hrát dneska v Liberci, a nebo čekat, kdy budu maturovat, tak všichni pochopili, že co si vyberu a i oni sami by si vybrali to, co já.
0: Tak, vy jste říkal, že budete pokračovat ve studiu. Neplánujete jít zkusit Damu, zkusit přijímačky třeba příští rok?
1: Ne, ani ne, protože je to studium toho herectví je hrozně kolektivní záležitost. A to Damu obzvlášť jako hodně preferuje to, když ti studenti jsou 100% na tu školu zaujatí, což já bych i hrozně chtěl mít na to ten čas, ale tím, že už jsem jako trošku odjel jiným směrem, tak by mě to hrozně omezovalo. A dneska je ta doba tak hrozně rychlá, že já bych měl strach z toho, že bych prostě nevím, 2 roky netočil, nehrál a už by potom o mě nikdo nestál. No.
0: Že byste z toho vypadnul a už byste nebyl na vlně. Dá se říct, že jste teď na vlně, hrajete v Ulici, hrajete v divadle, vydal jste desku, která se jmenuje Koukám tě, které se také dostaneme. Tak máte ten pocit, že teď jedete?
1: Já jedu jako draka, ale to je ten můj styl, který mám rád právě, že a i kdybych na té vlně necítil, že nejsem, nebo bych cítil, že na té vlně nejsem, tak bych něco rychle vymyslel, abych zase na té vlně byl. Takže já jedu už takový 3 roky na vlně a vyhovuje mě to.
0: No. Vy jste zmínil premiéru, která vás čeká 24. června. Ano. My jsme se tady o té hře bavili, vy tam hrajete milovníka, teď nevím, co všechno jsme řekli mimo mikrofona, co na mikrofon, ale jak probíhají zkoušky vlastně? Kdy vy zkoušíte?
1: No, zkouší se každý den od 10 do 2, což je perfektní. Tady ten herecký život v tomto miluju, protože se jako vyspí člověk v klidu a má tu zkoušku, pak jde domů. Takže zkoušíme tady ty 4 hodiny a je to parádní. Tam ti kolegové, o kterých já můžu čerpat. A to je ta velká taky výhoda, proč jsem rád, že hraju už jako teďka a mám tu možnost, protože čerpat od těchto kolegů, jako je tam třeba Lukáš Vaculík, Lucka Polišenská, nebo ten Aleš Háma, David Novotný, Radim Fiala, tak to jakoby je to nejvíc, co já můžu jako mladý herec jako dostat. Takže to zkoušení je perfektní a je to hrozná sranda. Ale jen ta moje role prostě není sranda, no, ale já se s tím nějak jako musím vyrovnat, no.
0: Ano, ten milovník, to jste zmiňoval. Chodíte si pro rady ke starším kolegům, nebo zkrátka jenom sledujete jejich, je při práci a to vám stačí?
1: Tak oni většinou radí sami, že jako třeba včera byla taková krásná jako situace, já umím pro vás, což je jako taková moje oblíbená věc, v každý inscenaci já dělám pro vás, i u lidí je to poměrně oblíbený. No a teďka ta moje alternace vždycky ten pro vás neumí a já jsem se jako snažil, mě to bylo líto, že se jim to líbilo a on chudák ten pro vás neuměl a nevěděl, co udělat jako to náhradní a já jsem se snažil jako mu nějak, buď dobrý, Pepo, ono to, a Lucka Polišenská, hele, nemluv. Ono to je lepší, nemluv, bude to ještě horší, on pak bude ještě z toho víc špatnej. Takže ba naopak ty rady přichází jako od nich samotných, ale když potřebuju, tak se rád zeptám.
0: Petr Komínek je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je herec Petr Komínek, který v seriálu Ulice stvárnil postavu Martina Koldy. Víte, že když se Ulice začínala točit, tak vy jste ještě nebyl na světě?
1: Vím to moc dobře a dělá mě to hroznou radost. Vždycky, když ti starší kolegové, prosím tě, když ty vůbec nebyl na světě, když já už jsem tady říkala první dialogy. Ale je to i o tom, že já jsem taky na ulici v podstatě vyrostl, protože moje mamka jako je faninka ulice, takže mnohdy u nás v obyváku jela ulice. O to víc pro mě bylo úplně fascinující potom se poprvé procházet po tom náměstíčku a vlastně pořád jsem takový jako fanoušek toho. A to je i možná vždycky důvod, když mě táta říká, nebo rodina, hele, nebuď, nepřepichni, buď stále pokornej, že ono samozřejmě k tomu hodně vybízí tady ten život, že se z toho mladého pokorného kluka z Moravy stane třeba něco jiného. Ale tím, že já jsem pořád tak jako fascinovaný těma ateliérama a tím, že to můžu dělat, tak pořád ještě si říkám, dobrý, ještě seš pořád pokorný, je to dobrý.
0: Vy jste ale původně dostal nabídku na epizodní roli. Měl jste být v ulici velice krátce, pak ta vaše role se celá rozšířila, zvětšila, jste tam vlastně dodnes a máte tam hodně, hodně prostoru. Mm-hmm. Ještě než jste začal studovat Pražskou konzervatoř, tak a říkáte, že Ulice byla vaším seriálem, tak měl jste takový třeba i sen, probleskl vám to někdy hlavou, tam bych si zahrál?
1: Ne, vlastně vůbec ne. To bylo tak všechno rychle, já jsem šel z Brna, když jsem studoval umělecký gymnázium, 4 roky, do Prahy s tím, že uvidíme, co to dá. Šel jsem převážně studovat muzikál, takže jsem se viděl spíš tou cestou fakt v tom divadle, ale že by přišla v 15 nabídka do nejvíc populárního seriálu v České republice, to mě vůbec nenapadlo. Byl jsem nohama na zemi.
0: Nohama na zemi, a co na to vaši rodiče?
1: No ježišmarja, pořád mamka, vždycky, když jedu na Moravu, tak píše, vem nějaký podpisový kartičky, já je musím rozdat v práci, nebo jsou nadšení. Teďka nedávno mamka byla v Praze, tak jsem jí tam provedl do těch ateliérech a je to hrozně hezký a i táta se kouká s jeho manželkou, jsou nadšení a jí, to byl ten bod, kdy i třeba táta jako fakt pochopil, že to herectví může být moje zaměstnání a že se o sebe zvládnu postarat v té Praze sám.
0: Toho přesvědčilo?
1: Asi jo.
0: Ta vaše role v Ulici. A byla doba, kdy vás od herectví zrazoval právě proto, že to povolání je zkrátka nejisté?
1: Je to nejisté. Táta jako ne, že by mě přímo zrazoval. On ani neví, jak moc to je nejistý. Oni přece ti lidi, kteří moc divadlo a herectví jako nejsou přímo v tom, tak nevidí pak, tady vidí jenom v televizi super úspěšný lidi, ale neví, že ti lidi pak třeba rok netočí. On mě spíš zrazoval z toho způsobu života, jakým spousta herců žije a tím, jak je zvyklý na to, že třeba peníze získá tím, že něco vypěstuje, stará se o to, pak to někomu prodá a vidí zatím tu cestu, tak moc nerozuměl tomu, jak to, že já můžu mít peníze za to, že jsem třeba v rádiu a jenom něco povídám. No, tomu jako fakt nerozuměl, ale až teďka pochopil, že je to zaměstnání, ale táta spíš nás miluje s bráchou, takže nás chtěl mít doma v Brně. A představa, že toho jednoho syna ztratí, a vlastně v podstatě jo, protože už toho času není tolik, takže se moc nevídáme. Nevím, jestli úplně ztratil, ale zkrátka jsem daleko. Takže spíš kvůli tomu mě odrazoval. Chtěl ty kluky svoje mít u sebe, no.
0: Tak naštěstí v dnešní době různé technické vymoženosti, tak se můžete vidět, slyšet vlastně denně.
1: Jo, je to pravda, no, je pravda, ale já i ty telefonáty rodičům bych mohl trošku jako zlepšit, no, a volat třeba častěji, že mnohdy táta, musím mu zavolat, že jsem ho dlouho neslyšel, i to bych možná měl zlepšit, ale fakt je to tím, že jako já jedu non-stop, no, takže často to není, že bych nechtěl, nebo je to zkrátka někde moc, no.
0: Udělejte to, zavolejte rodičům hned po vysílání.
1: Provedu.
0: Petr Komínek je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Petr Komínek, herec, který především seriálu Ulice stvárňuje postavu Martina Koldy, tady ta píseň, skladba, která teď dozněla, vám musí být blízká.
1: Mm-hmm. No ne, vyloženě ta skladba, to provedení od Lucky Bílý, to na to úplně tolik zvyklí nejsme, ale ano, ta znělka, to je taky krásný. Já se bojím, a to se asi nestane, že by tu znělku někdy změnili. To podle mě ani není reálný, že to je tak, to je člověk, který Ulici nikdy neviděl, tak ví, jaká je to znělka. A i o tom to, já jsem říkal, že ta Ulice je v něčem jako Friends, já miluju Přátelé a je to takový kultovní jako seriál a to je i ta Ulice v podstatě. Pro mě. Není to jako světový, jako jsou Přátelé, ale na český jako poměry zkrátka Ulice jako nemá konkurenci. Snažili se ji někdo vytvořit, ale nepovedlo se nikdy.
0: Tak a když se podíváme na tu vaši postavu, tak to je docela slušný záporák a měl by se trochu vyvinout, asi ne v úplného kladěse, to asi nelze, ale bude se nějak zlepšovat jeho charakter?
1: Teď už se začíná zlepšovat, už začíná být hodnej, teďka by se snažil zase zpátky o tu Lauru, kterou stvárňuje Anička Fučíková, takže teďka vypadá, že je kladěs, no. Ale byl velký záporák a to bylo skvělý. To mě v něčem hrozně chybí.
0: To vás bavilo více než...
1: No jasně.
0: Teď je nudnej
1: ne,
0: pro vás?
1: Ne, vyloženě on Kolda nebude nikdy nudnej, protože tam dávám i kus sebe někdy v tom humoru, takže já si ho neudělám nikdy nudnýho, ale ty záporné scény, ty rvačky a opilost a hádky s Honzou Dulanským a tak, ty mě jako v něčem hrozně chybí, no. Teďka točíme, že si povídáme prostě v salonku u kávy o holkách, tak říkám, ježiš, to je nuda. Hádky byly o něco lepší, ale zase já vnímám to, že třeba jak zpíváme a koncertujeme, tak vždycky poznám, jaký období je lepší. Když jsem v Ulici zlej, tak to moc lidi jako mě nechtějí a když jsem hodnej, tak najednou Petr Komínek je.
0: Aha, tak by vám to paradoxně tady mělo pomoct.
1: Jo, jako, ale právě proto si myslím, že je i super, že on byl zlej, o to víc vyzní to, že je teďka hodnej. Kdyby byl pořád hodnej, tak nikdy si lidi řeknou, a on je tak hodnej teď.
0: Teď se vyvíjíte v dobrého člověka. Mm-hmm. Když zmiňujete vaše koncertování a muziku, tak nedávno jste vydal novou desku nebo CDčko Koukám tě. Už je to třetí.
1: Ano.
0: Není to váš začátek nějaký. Proč jste vydával desku teď? Co vás k tomu přimělo? Fanoušci?
1: No, tak samozřejmě i to, že jsem si řekl, že už jsem v nějaký pozici, kdy ty věci, které tvořím, uslyší mnohem víc lidí než tehdy, že už mám nějaký jako větší zásah.
0: Díky Koldymu.
1: Ano, díky Koldymu. Ale hlavně je to, že mě hrozně chybí tvořit. Já jako jsem tvořivý člověk a ačkoliv miluju natáčení, tak tam toho tvoření moc není. Tam mám scénář a je to jako takovej rychloběh. Proto miluji zkoušení v divadle, tam je jako prostor na tvoření. Ale to tvoření, který můžu dělat kompletně já sám, tak je ta hudba.
0: Tak je ta hudba. Proč Koukám tě? Čím je inspirována ta deska? Je to čistě váš počin?
1: Ano, ano. Já bych nikdy nemohl zpívat něco, co mě napíše někdo jiný. To já...
0: Čili všechny písničky, všech 8 písní tam je?
1: Mm-hmm, ano, 8 jsem tak napsal já. Jedna je tam ve spolupráci s Liferem, ta taková rapová, ale jinak všechny, tak to jsem já. A jsou to, já používám hudbu a texty a písničky jako takovou terapii, protože terapie dneska hodina stojí třeba 1000 korun, tak mně přijde lepší si spíš sednout doma ke klavíru a vypsat se z toho. Takže vlastně je to dost osobní zpověď a všechny ty písničky. Jako jsem tam hodně já.
0: Takže tvoříte, ostatně tvoříte i v Českém rozhlase a o tom se budeme bavit za malou chvíli. Naším hostem je Petr Komínek.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: V Alex a host si povídám s hercem, hudebníkem Petrem Komínkem. Byť se dnes vidíme poprvé, tak vy jste vlastně mým rozhlasovým kolegou, protože moderujete v Českém rozhlase. Slyšet vás můžeme na vlnách Rádia Junior, kde moderujete ranní Restart. Jste ranní ptáče?
1: No nikoliv.
0: Ajajaj.
1: Nikoliv. Já vždycky, když v to pondělí odmoderuju a nemám pak třeba něco jako na celý den, tak jedu domů a jdu spát zase po té moderaci. Nejsem ranní ptáče, já nevím, mám radši fungování jako do večera, jako klidně jdu spát ve 2 ráno a to mě vůbec nevadí, přece jenom představení všechny jsou až večer, potom třeba dneska je taková ta doba těch zájezdů, že všechny divadla vyjíždí, takže častokrát jsem doma o 2:30 po nějakým zájezdu, a takže rána jsou těžká. Ale zase je pak hezký, teďka už jsou ty rána mnohem hezčí, už je jako hezký počasí a vstát dřív, udělat si vajíčka, dát si je na terase je vlastně něčem hrozně fajn. Ale ne, prostě radši do noci.
0: Raději do noci nebo snídaně pomalu k obědu. Takže pondělní rána jsou u vás náročnější. Jak se připravujete, třeba jak dlouho dopředu se připravujete na vysílání?
1: Když jsme začínali s kolegou, s Karlem Klementem, tak jsme si vždycky volali, třeba když to byly tehdy pátky, jsme moderovali, tak v úterý jsme měli jako večerní telefonát a společně jsme tvořili scénář. Teďka už se podíváme, jaký je téma, jo, tak to obkecáme. Zařídíme si ty zprávy, které tam jsou povinné, a takový ty informace, které musíme vědět, ale jinak jedeme jako velkou impro show. Ale to je tím, že tam jsme ve dvou. Když moderuju sám, a to se jako taky stává dost často, to, tak tam se připravuju, ale už to není tak ten týden dopředu, téměř už je to den předem vlastně.
0: Je to, zapadá to mezi ty vaše, vy jste takový multifunkční, my jsme se mluvili o hudbě, hraní, teď je moderování, je ještě něco, co jsem vynechala?
1: Teď jsem někde četl.
0: Také tančíte. Vy jste vyhrál roztančené divadlo, abychom naplnili ještě.
1: Ano, to právě, to mě jednou překvapilo. Petr Komínek, moderátor, herec, muzikant a tanečník. Tak to tanečník mě pobavilo velice, to pobavilo i moji učitelku tance ve škole. No, tanečník, asi jo, ale není to nic, že není to věc, kterou bych se jako prezentoval tím tancem, protože pak lidi chtějí vidět, jak tančím, a je to mnohdy, říkám, tak pojď nějaký muzikál, tam uvidíte, co umím. Ale jo, moderování je ta moje cesta, to mě hrozně baví, jako já myslím si, že právě i o tom je to herectví tak hrozně perfektní, proč to tak hrozně miluju, protože je to hrozně jako obsáhlý. Dubbing, moderování, ten tanec. Dneska, když herec neumí tančit, tak je to jako velká komplikace. Když neumí zpívat, je to velká komplikace. Takže mě vyhovuje hrozně v tom, že tak nějak jako zvládám zatím téměř všechno.
0: Proto jste si zvolil i muzikálové herectví?
1: Tak kvůli tomu tanci vůbec, to já jsem říkal, já hraju, zpívám a snažím se i tančit, hlavně kvůli tomu zpěvu. Ale pochopil jsem, že prostě ten tanec je jako fakt potřeba, že i teď, když mám třeba roli v muzikálu a nejsem jako kampeny, jak si jako začíná většina v České republice, tak i ty role tam mají jako tanec. A nevymluvím se z toho, že ale já jsem role, no to někoho nezajímá, že jsi role, jsi v muzikálu, tak pojď tančit. Takže ten tanec je velkou součástí, ale není to jako nejsilnější. Já mám 7 spolužaček a když mám tančit vedle nich a tam ty holky jsou velice jako v tom dobrý a i mnohem víc jsou třeba tanečnice než zpěvačky, ale tančí, tak já se cítím jako hrozně.
0: V jaké muzikále vás teď můžeme vidět?
1: Tak takovej největší Děti ráje 2, což je hit muzikál, to dělá Sagwan Tofi, tam hrajou showmana, což je hrozně vděčná role, to miluju. Ačkoliv ten muzikál je fyzicky náročný, trvá pomalé 4 hodiny, podle toho, jak se Sagwan dobře vyspí, tak já to miluju, protože lidi milujou tu moji roli showmana a smějou se tomu a ten smích je pro mě jako hrozně kouzelná věc a říkám, že je to pro mě mnohdy hezčí než honorář, ale pak hnedka řeknu, ale hlavně si z toho nic neberte, produkce, i ten honorář potřebuju.
0: A potlesk, ne?
1: A potlesk, ale ten smích, když se lidi smějou něčemu, co já udělám, to je to nejvíc. Takže proto já to miluju, protože tam jsem velice vtipnej, nebo mám ten pocit.

Takový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Petr Komínek, herec, hudebník a náš dnešní host. Vy také se věnujete takové bohulibé činnosti, řekla bych, s Míšou Dolinovou učíte děti etiketě.
1: Ano.
0: A to takovou komediální formou. Ta komedie, kterou hrajete, se jmenuje Trapas nepřežiju, aneb ten řízek nezvedej.
1: Přesně tak.
0: Naučil jste se něco díky této komedii
1: i vy? No ježiš, hrozně, je to hrozně super. Akorát jsem na to jednou narazil, nějak jsem se potkal s Valerií Zavadskou a podal jsem jí ruku jako první já. Ale už 2 roky hraju o tom, že první podává ruku dáma. A já musím říct, že paní Zavadská mě jako i hned opravila. Jste se hezky představil, ale zásadní chybu jste udělal. Dáma podává ruku jako první. A já to hraju 2 roky a neudělal jsem to. Ale jo, často, je to výborně napsaný, ta Míša to má zmáklý, i možná proto se to hraje tak často a už tak dlouho, že vlastně prvně to dal Laďa Ondřej, ten z toho vyrostl a teďka

0: to hraju já a musím říct, že Míša je výborná jako prodejkyně, my to fakt hrajeme často a ty děti to milujou prostě. Ty děti to milujou a hrozně se smějou a baví je to a učitelé to milujou, takže má to zmáklý a já to taky miluju, mě to hrozně baví.
1: A kdy z toho vyrostete tady?
0: Nikdy.
1: Do jaké doby můžete předávat etiketu?
0: Já myslím, že doufám, že nikdy. Já už to nechci nikomu předávat. Já to mám tak hrozně rád, že představa, že to nebudu jezdit. Musím říct, že někdy, když stávám v 5 ráno, přehrajeme v Aši, tak jako si říkám, možná by to někdo mohl převzít, ale potom jsem hrozně rád, že to hraju. Takže doufám, dokud budu mít tu energii takhle brzo stávat. Já teda naštěstí máme jako řidiče, takže častokrát jako spím, ale když musím někdy jet sám, že pak někam přijíždím, tak mě chybí to spaní v autě takhle ráno. A doufám, že nikdy. Ale vždycky Míša jako chce, abych byl jako oholený, abych nepůsobil, a to naštěstí tím, že Koldově v ulici je 16, tak já se jako holím, takže dokud se budu holit a nebudu mít bratku, tak myslím, že to bude OK.
1: Tak a dneska jste tady do studia k nám, do Karlína přijel z Liberce, kde jste hráli právě Řízek, já tomu říkám Řízek, teda prostě nepřežiju a ten Řízek nezvedej, a dneska míříte do Znojma, kde budete zítra pokračovat.
0: Ano, tři dny.
1: 3 dny a 3 noci.
0: 3 dny a 3 noci. Máme s Míšou masáž objednanou na čtvrtek tajskou. Doufám, že tam nebudeme ležet vedle sebe, to by bylo hrozně vtipný. Na víno půjdeme spolu, já tu mám hrozně rád, zvlášť to Znojmo, tam mají krásný divadlo a je tolik míst, který já jsem jako objevil, a i ty zájezdy, ať už s Kalichem nebo s čímkoliv jezdíme zájezdy, tak já to hrozně mám rád, člověk pozná tu Českou republiku mnohem víc, jako já už jsem byl téměř všude. A to jezdím 2 roky, ty zájezdy.
1: Spojíte příjemné s užitečným.
0: Ano.
1: Máte,
0: jednoznačně.
1: Jak bude vypadat vaše léto? Vy jste zmiňoval to, že vás čeká maturita po prázdninách, ale že tomu tak se stolik nedáte, tak budete mít nějakou dovolenou a vyrazíte třeba zpětně někam, kde už jste měl možnost být, třeba více procestovat?
0: No, v Česku asi ne, ale já miluju cestování, takový ty jako self-tripy, kdy jsem třeba sám byl v Dánsku, sám byl ve Švédsku, tam si dám 3-4 dny a vlastně chodím po městě a užívám si Skandinávii a já si vždycky zachovám měsíc volna, vždycky ulice měsíc netočí, tak já se snažím i v tom měsíci vyhnout všem představením a všem jiným závazkům a mít fakt ten měsíc volnej a vycestovat. Chybí mě Helsinky z té Skandinávie, takže si dát ty Helsinky, to bych si moc přál a nebyl jsem třeba v Paříži nikdy, což vnímám jako velký nedostatek, takže i tu Paříž si dát, v Římě jsem nebyl. Miluju cestování, miluju, takže bych ten měsíc chtěl procestovat. Snažím se nebejt co nejvíc doma, když mám to volno. Jakmile jsem doma 3-4 dny, tak první 2 dny uklízím, první 2 dny dělám věci, co jsou potřeba a potom nevím, co se sebou. Takže musím někde bejt.
1: Takže musíte cestovat, anebo už se musí objevit nějaká práce, nebo naplánovat si nějakou práci.
0: No, když nemám práci, tak já třeba ještě píšu příběhy, takže nahrávám audioknížku, teď jsou venku 2 díly, teď už to vidím jinak, to je taková knižní minisérie o 4 dílech, takže když mám volnou chvíli, tak dělám tady tohle, nebo píšu pohádky pro Amálku. To je taková kolekce pohádek o princezně Amálce a to píšu pro moje děti, že to nahrávám, já tam dávám i takový hudební podkresy a znělky, dělám k tomu hudbu, abych jednou to pak mohl pustit těm dětem.
1: Zkrátka stále tvoříte. Ostatně to jste mě přived na vzpomínku, že jsem někde zaregistroval, že vy byste chtěl hrát nějaké pohádce.
0: No jasně, je to stále... Ježíš, je. No, já myslím, že pohádka je ten bod, jakmile mamka začne vnímat, babička, že jsem herec. Jakmile začnu hrát v pohádkách.
1: Ne ulice, pohádka,
0: ne,
1: to rozsekne.
0: Ne, pohádka, štědrovečerní pohádka. Akorát princ to nebude, bude to podle mě něco jiného.
1: Tak držím palce, ať se to naplní.
0: Děkuju.
1: Petr Komínek byl naším hostem.
0: Mockrát díky, hezké odpoledne.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Je 21 hodin.
2: Český rozhlas zprávy.
1: Náklady na léčbu v zahraničí loni vzrostly až o 22%. Policie hledá svědky nehody tramvaje s autobusem v Praze. Mají volat linku 158. Zítra bude oblačno, odpoledne se mohou místy objevit i bouřky. Zprávy a Žofie Nováčková, pěkný večer. Pojišťovnám loni vzrostly náklady na léčbu klientů v zahraničí. Potvrzuje to Česká asociace pojišťoven, která sledovala u léčebných výloh meziroční nárůst o 22%. Například u Ergo cestovní pojišťovny loni poprvé přesáhla průměrná škoda částku 10 000 korun, dodává za pojišťovnu Vlastimil Divoký.
3: Hlavním důvodem je dlouhodobé zdražování zdravotní péče v zahraničí, které se projevuje napříč evropskými i mimoevropskými destinacemi. Roli hrají zejména vyšší náklady na zdravotnický materiál a personál, dražší energie a také vyšší podíl ošetření na soukromých klinikách v turistických oblastech.
1: Dokládají to i statistiky asociace pojišťoven. Podle nich jsou průměrné ceny za léčbu v zahraničí dokonce přes 13 000 korun. Policie hledá svědky dopolední srážky tramvaje s autobusem v pražských Záběhlicích. Na linku 158 se mají ozvat lidé, kteří viděli jízdu řidiče autobusu před srážkou i samotný střed s tramvají. Policie to uvedla na síti X s tím, že schání i záznamy z palubních kamer aut. Při nehodě bylo zraněných 18 lidí, z toho dva vážně. Podle policie autobus vybočil z jízdního pruhu a střetl se s tramvají čelně. Další okolnosti nehody policisté vyšetřují. Nevyloučili, že řidič autobusu mohl mít zdravotní problémy. Památník vítězství plánuje nechat za 4 miliony korun zrekonstruovat vedení Milína na Příbramsku. Místo připomíná poslední bitvu druhé světové války. V noci na 12. května 1945 se tam střetla vojska německého generála Karla von Pickler-Burghause a Rudé armády. Pokračuje nezávislý starosta Vladimír Vojáček.
4: Máme zpracovanou studii na revitalizace celého prostranství a na rekonstrukci některých částí právě toho památníku, takže chtěli bychom příští rok do tohoto investovat a ten památník představit v trošku jiné, atraktivnější podobě.
2: Sport.
1: Přesně měsíc zbývá do začátku závodního víkendu MotoGP v Brně. Pořadatelé slibují větší kapacitu tribun a lepší servis pro fanoušky. Po celkové výměně asfaltu v minulém roce došlo i letos ke změnám na trati. Týkají se bezpečnosti ve třech zatáčkách, pokračuje předseda představenstva autodromu Brno Karel Hubáček.
5: Nejvýznamnější je v podstatě zatáčka a jezdová zóna za cílovou rovinkou. Extrémně náročné místo, jezdci tam jezdí opravdu vysokou rychlostí a jejich bezpečnost je pro nás velmi důležitá, takže tam ještě teď probíhají stavební práce.
1: Víkend mistrovství světa silničních motocyklů vyvrcholí hlavními závody v neděli 21. června.
2: Počasí.
1: Zítra čekáme oblačno až polojasno, v Čechách může být přechodně až zataženo. Zpočátku se objeví déšť lokálně na západě Čech. Zejména na Moravě a ve Slezsku pak odpoledne a zpočátku večera čekáme i bouřky. Nejvyšší teploty budou 18 až 23 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D10 z Turnova do Prahy velmi opatrně na začátku dálnice. Za nájezdem ze silnice od Liberce na 71. kilometru leží v levém pruhu větší předmět. Na dálnici D35 z Olomouce do Mohelnice se vyhněte překážce v okolí sjezdu do náměstí Na Hané. Na kilometru 254 se po vozovce v jízdních pruzích povalují kusy roztrhané pneumatiky. A na silnici 2 z Prahy do Kutné Hory překáží nehoda za Mukařovem. Mezi Vyžlovkou a Kozojedy auto na zarazilo do stromu. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: Začíná country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Naše dnešní putování světem country jsme zahájili v Jacksonu. Jako první sem zamířili už v roce 1963 folkové Kingston Trio i bluegrassová parta Flatland Scruggs, ale pravé hitparádové hody mu připravili až o 4 roky později Frank Sinatra se svou dcerou Nancy a na pláních country Johnny Cash June Carterovou. U nás se o další 4 roky později přidala Naďa Urbánková s Jirkou Grossmanem a právě teď otevřeli country dostavník plný duetů.

Willie Nelson s Wynonou Judovou a jeho prastaré ráno s příchutí rajčat, citronů a vodky, tedy Bloody Mary Morning, a pak podobně prastaré Crying Time, Bucka Owense, poměrně málo známé nahrávce Karla Gotta s Naďou Urbankovou. I v další písničce za vámi přijde Naďa. Tentokrát s nepoměrně mladší zprávou Tak svou káru táhnem dál, kterou naspívala před 20 lety s budějovickou legendou Standou Drobkem Švarcem a studiovou skupinou Klondike.

Michal Tučný s Věrou Martinovou a skvělým návodem Zdeňka Rytíře Buď nad věcí. Nesporným rekordmanem v kategorii smíšených duetů, tenisté by řekli mixů, je Willie Nelson. V roce 2013 jich nabídl svým fanouškům na svém pořadí 62. studiovém albu To All the Girls I Love Before hned 16. Před chvílí jste slyšeli Bloody Mary Morning s Wynonou Judovou a další country hvězda Kerry Underwoodová si s ním zaspívala Always on my mind.

vážnej pane, zda je to mílka nebo krutej žert. Tak nastartujte ten svůj bourák, zmizte odtuď, ať vás vezme čert. Předevčírem moje dcera zabila se, tak se radši ztrať. 5 mil odtud u jezera, kde cestu kříží železniční trať.

Mirek Hofman a jeho setkání s Helenou Maršálkovou v baladě Tomatýho Hola dívka s vlasem medovým. V polovině 80. let byla Helena členkou party Tomáše Linky Kanafas a tehdy s ním naspívala zprávu Jitro vchází oknem. O nějakých 7 let později byla novou Tomášovou partnerkou Michaela Pávová.

Radek Tomášek s Helenou Maršálkovou a vytrvalé populární Jeanová láska z roku 81. Jejím autorem byl nesmírný sympaťák Pepa Blažejovský a sám si ji jako první s Helenou zaspíval v barvách Pacifiku Tony Linharta. Solidní porci duetů nabízí i katalog Pavla Bobka. Tím úplně posledním byly slavné Sladké sny Dona Gibsona. Pavel je zpíval se Svatkou Štěpánkovou.

Christopherson, prosím, neříkej mi, jak to skončí, zpíval Willie Nelson s dcerou Janeo Cash Rozan, která před pár lety přijela na Portu do Ústí nad Labem.

Valdemar Matuška s manželkou Olgou a křehké vyznání pianisty Jaromíra Klempíře a textaře Vaška Babuly, jen se přiznej, že ti scházím. I když si tím nejsem jistý, tuším, že to byla jedna z písniček, které koncem 70. let soutěžili na dávno zapomenutém festivalu Děčínská kotva. A ještě jednou do 62. studiového alba Willie Nelsona. Mezi 16 pozvanými zpěvačkami zářila i jazzová Norah Jonesová, s ní si Willie střihnul svoji procházku.

Valdemar a Olina Matuškovi s partou KTO a no lidi, to byste žasli. Jeden z dlouhé řady exkluzivních textů Ivo Fischera. Patří mezi ně i Tisíc mil, které Valda zpíval původně s Helenou Vondráčkovou a dnes vám je na dobrou noc nabídne Vaby Daněk s Věrou Martinovou.

Nezapomeňte, že hodinový country zastavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Český rozhlas. Zprávy.
1: Ministerstvo financí chce přepracovat návrh zákona o veřejnoprávních médiích. Středočeský kraj plánuje ve spolupráci s Říčany a Kralupy nad Vltavou stavbu dvou domovů pro seniory. Zítra bude oblačno, teploty kolem 20 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, pěkný večer. Ministerstvo financí požaduje přepracování návrhu zákona o médiích veřejné služby. Podle jeho připomínek má současná verze velké nedostatky a vytváří nové problémy. Ministerstvo upozorňuje třeba na to, že návrh neřeší, z jaké rozpočtové kapitoly by Česká televize a Český rozhlas měly dostávat peníze. Zásadní výhrady k návrhu mají i jiné rezorty. Třeba ministerstvo vnitra upozornilo na výpadek příjmů České pošty po zrušení poplatků za rozhlas a televizi. Ministerstvo práce zase požaduje do textu doplnit regionální studia, aby bylo zajištěno jejich další fungování. Středočeský kraj chce společně s radnicemi v Říčanech a Kralupech nad Vltavou vybudovat dva nové domovy pro seniory. Jejich celková kapacita by měla být víc než 200 lůžek. Náklady převyšují 1 miliardu korun. S výstavbou chce hejtmanství začít po roce 2030. Pokračuje středočeský radní pro oblast sociálních věcí Martin Hrabánek z ODS.
2: Domovy v Říčanech a Kralupech plánujeme vybudovat v lokalitách, kde je dostupnost lůžkové péče v kraji nejnižší. Reagujeme tím nejen na stárnutí populace, ale především na konkrétní potřeby obyvatel těchto oblastí, kteří dnes často musí hledat místa v zařízeních vzdálených desítky kilometrů.
1: Praha sjednotila podobu propagačních materiálů pro volnočasový, kongresový a obchodní turismus. Za bezmála 3 miliony korun například upravila písmo a barvy webových stránek jednotlivých institucí a tištěných letáků. Propagační materiály jsou tak přehlednější, říká Klára Janderová, mluvčí společnosti Prague City Tourism, která v hlavním městě organizuje cestovní ruch.
3: Praha několik let cíleně pracuje na tom, aby nebyla vnímána jako levná a masová destinace, ale jako město kultury, kvality a výjimečného genia loci. To, že se sjednotila prezentace jak v oblasti obchodního cestovního ruchu, tak v oblasti volnočasového cestovního ruchu, pomůže k etablování značky Praha na mezinárodní scéně. Sport.
1: Čeští hokejisté se na mistrovství světa chystají na středeční zápas s Itálií. Dnešní trénink byl dobrovolný a platí to i o zítřejším. Podle asistenta trenéra Jiřího Kalouse je to kvůli tomu, jak byl poslední duel se Švédskem náročný.
4: Jsme nechali na nich, aby se rozhodli podle svých pocitů, jestli chtějí na oba dva tréninky dobrovolní, jestli jenom na jeden, takže každý to řeší podle sebe a předpokládám, že šli většina z těch kluků, aby se sklouzla, aby to vyjela. A je možný, že zítra si udělají trénink mimo led.
1: Češi proti Italům nastoupí zítra od 16:20. Počasí. Zítra čekáme oblačno až polojasno. V Čechách může být přechodně až zataženo a ráno se ještě budou ojediněle vyskytovat mlhy. Zpočátku se objeví déšť lokálně na západě Čech. Zejména na Moravě a ve Slezsku pak odpoledne a zpočátku večera čekáme bouřky. Nejvyšší teploty budou 18 až 23 stupňů. Na horách bude 14 nad nulou.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D35 z Olomouce do Mohelnice se vyhněte překážce v okolí sjezdu do náměstí Na Hané. Na kilometru 254 se povozovce v jízdních pruzích povalují kusy roztrhané pneumatiky. Ve střehu buďte i na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové. Za sjezdem na Přelouč na 77. kilometru se u vozovky pohybují srny. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Následuje pořad Divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
5: Buďte vítáni, dámy a pánové. Jan Werich jednou podotknul, že na divadle vzácnější než klaun je ženský klaun. A hned přidal, že u nás obdivuje dva výborné ženské klauny. Vedle paní Stely Zázvorkové přidal ještě na ten piedestal nebo trůn další výbornou herečku, totiž paní Ivu Janžurovou.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: A ještě jednou na adresu Ivy Janžurové, to prý zase na divadelní fakultě směrem k ní pronesla paní Olga Scheinflugová. Vy jednou uberete a bude to ono. No, hlavně, že máte z čeho ubírat. A jak se to tedy má s Ivou Janžurovou a oslavou jejich narozenin? To už na sebe kdysi dávno prozradila společně ještě s Pavlínou Filipovskou v jednom z rozhlasových toboganů.
2: Já jsem prohlásila s dostatečným předstihem, že se žádná oslava nebude. A je to úžasný, ale že budeme slavit pořád, tak zhruba od 5. května, že začneme. A ono to tak vychází i v divadle třeba. A jinak, napekla jsem na divadelní oslavu, teď jsem se chlubila v zákulisí, takový francouzský gužerí se tomu říká, sírový buchtičky k vínu. A jinak, nevím, děti běhali podo mě, čichali, ono to nádherně voní a říkali, doufám, že nám tady necháš. A já jsem říkala, tady máte zbytek těsta, dopečte si.
3: Jsme na vlnách Českého rozhlasu. No a nás napadlo podívat se do rozhlasového archivu. Nechte se překvapit, pozor, schválně, jestli uhodnete, z čeho to je první nejstarší záznam Ivy Janžurové v našem archivu.
4: Chci vás dostat z frenského vězení. Prosím?
5: Já jsem nic neřekla.
4: Vás to ve Fren baví?
5: Moc ne.
4: Vaše rodina už zkusila opravdu víc než dost. Jak dlouho už je váš otec ve vězení?
5: No, už to bude 7 let.
4: No. Vaše matka se znovu vdala, vaše sestra je v nemocnici.
5: No, byla by to ohromná legrace, kdyby to nebyla pravda.
4: No, nejhorší je, že tak lpíte na tom Forténovi.
5: Vy jste si ho předvolal?
4: Ne, mám tady takovou fotografii. Poznáváte ji?
5: Jsem já.
3: Iva Janžurová. A samozřejmě doplním, určitě jste poznali Václav Voska. Paní Ivo, vzpomínáte rok 1961 na Tiukunu, vy jste řekla, ještě to bylo na škole, vzpomínáte si na tuhle první vaši rozhlasovou hru?
2: No, je to hanba, ale nevzpomínám.
3: Já vám připomenu, Děti soudního dvora se to jmenovalo.
2: Tak děkuju, to je hezká příležitost. Takovému bilancování, ke kterému my nepřistoupíme. Víc.
3: Ne, to v žádném případě. My jsme nechtěli truchlit, proto jsme...
6: Ale Voska, to byl krásný mužský a pan herec.
2: S tímhletím báječným člověkem, já nevím, určitě jsme spolu vystupovali v těch Alfonze Karáska svatba.
6: No ještě, na svatbě, ano,
2: tam.
6: Ano.
2: Legrace tam taky to bylo s náma, naše, ano. Ale to nebylo tak jeho největší jako klady komedie, ale samozřejmě výtečný herec vždycky. Ale hrála jsem s ním komedii Čaj s citronem a byla jsem těhotná a hodně. Dělali jsme to v nějakém studiu ve Vysočanech. A on tam byl špatný vzduch, to bylo tak nějaký improvizovaný studium. A to dítě, neboli Sabinka, strašně kopala ve mně, jo. Neměla kyslíku dost. To se pak dočetla, že to většinou se dostaví. A ten pan Voska seděl naproti mě a říkal, chcete vědět, co budete mít? Tenkrát nebyl ještě, že jo.
3: Sona.
2: A já pám, no tak řekněte, pal holku. Prostě to uhát, no. Takový byl čaroděj Voska.
3: Krásná vzpomínka.
2: Hezky.
3: Poměl prakticky jen dvě možnosti tenkrát. V nejhorším byste dneska vyprávěla, že to neuhod. Ale takhle je to lepší, to máte pravdu. Nechci nějak snižovat hodnotu historky.
6: Ale můžu k tomu něco?
3: Když to bude kratší než 3/4 hodiny, Pavlínko, protože Karel má teď další píseň.
6: Ano. My jsme s Ivuškou máme hodně společného. Společní práce, zaplať pámbu, tedy hlavně díky panu režiséru Zdeňku Podskalskému. A potom taky nám se ty životy tak křížily. My byli simultánně těhotný. Každá s jiným.
3: No, to zase... Cože, obě s Karlem? Ne, to...
6: Ne, on měl už dost tou dobou. No, veď. A my se takhle těhotný, to jsme čekali v obě ty první holčičky a tak jsme se potkali na procházce, každá s jiným, na Hradčanech. A bylo to na prvním nádvoří a tak my jsme byli tak blažený, jak jsme se šinuli tam. A teďko, jako se, a teď jsme se vítali, nemohli jsme k sobě ani. A Ivuška říká, já jich chci hodně, a pan, no jasně, nejmíň 6. Tak, a takhle vypadáme po dvou, viď?
3: Ne, já myslím, že teď je ideální chvíle, Karle, já myslím, že lépe si tu píseň, kterou teď budeš zpívat, nemohl ani vybrat. Můžeme poprosit?
7: První láska se dnes vdává.

0: Karel Štědrý. Posaď se u nás, Karle, v přímém přenosu toboganu. Dnes slavíme, protože ani jedna nechce slavit narozeniny, proto slavíme narozeniny Ivy Janžurové a Pavlíny Filipovské, aniž bychom věděli, která je vlastně starší, která je mladší, zatím ještě mlžíme. Karle, tady máš vodu, chtěli jsme ti nabídnout víc, nechtěl jsi, my máme taky dobrý kafe tady v tobogánu, víš, nechtěl jsi, no já vím, že jsi zvyklý na svoje. Tady je mikrofon. Prosím tě, otázka je jasně položená a blížíme se k prvnímu překvapení pro vás, dámy. Vzpomeneš si, kdy jsi viděl Pavlínu Filipovskou a Ivu Janžurovou úplně poprvé? Víš, situace, někde jdeš, co tohle?
1: Jo, to je hra na paměť tady, jo. Ne, ale víš, co je nejhorší, když se potkají dva přátelé, hovoří spolu, pak se rozchází a ten jeden tomu druhému říká, jo, prosím tě, promiň, já jsem zapomněl, jak se jmenuješ. A ten povídá. No to jsi mi zaskočil, můžu ti ráno zavolat? Pavlínu o tom vím, že jo, tu jsem poprvé viděl, když udělala konkurs do Semaforu.
0: Tady jsme si vzpomněli a Iva Janžurová...
2: Já bych Karlovi možná trošku napověděla, my jsme se asi někde míhali kolem Rudolfu natáčení, ale vzpomeneš si ještě, jak jsem za tebou přišla s prosbou, jestli bys mi nenahrál nějaký kazety, že jsem si koupila přehrávač.
1: Aha,
2: a
1: jo, jo.
2: Vnikli jsme do tvého
0: Karle,
2: bytu.
0: Karle, nedělej, že si vzpomínáš. Tohle taky vždycky dělám, když nevím.
2: A já musím říct, že on je úžasný člověk, protože je neuvěřitelně ochotný, přátelský, zdvořilý. Já nevím, jestli bych našla v tomto smyslu lepšího, podobného. Představte si, že jsme mu vnikli do bytu a chtěli jsme, aby nám dal nějaký filmy a on nám skutečně půjčil, nebo tenkrát se to ještě snad nepřehrávalo, ale asi byla tam film Lakáš, který se jmenoval.
1: Lakáš o fall, ano.
2: A to nás tak rozradostnil, ten film, když jsme ho viděli na tom, jako první film na videu. A za to jsem ti celý život vděčná, já si na to vždycky vzpomenu, s jakou laskavostí jsi to pro nás
1: teď
2: udělal.
1: Teď už mám i jiný bonbonky, to bych tím... No, na tohle si pamatuju náhodou, protože já jsem strašný filmový fanda, mám asi 5000 filmů a vždycky, když říkám, když nemůžete něco najít, zavolejte mi, já vám řeknu, kde to najdete, nebo vám to přetočím, nebo vám... Tak víš, tak tyhle ty vzpomínky, ty mi zůstávají v paměti.
3: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
4: To je ta pestrost rozhlasové práce. Dopoledne je spontánní Iva Janžurová u rozhlasového mikrofonu jako vypravěč na veřejné nahrávce v přímém přenosu před diváky a pro posluchače a už odpoledne třeba zase úplně jiná, jak to ve studiu při natáčení vyžaduje pan režisér a taky role paní Higginsové ve slavném Pygmalionu.
5: Co tu děláš? Mám přijímací den?
6: No. Já vím, mami, proto jsem přišel.
5: Henry, máme přeci nějakou domluvu. Kdykoliv se tu objevíš, urážíš moje známé.
6: Mám pro tebe práci.
5: Práci pro mě?
6: Ano, jde o jedno děvče.
5: Děvče? To je báječné.
6: Nemám na mysli erotický vztah.
5: No. Škoda.
6: Prosím tě, nemůžu utrácet čas s mladýma holkama a pak mám přece tebe.
5: Víš, co bys udělal, kdybys mě skutečně měl rád, Henry?
6: Oženil se, viď?
5: Ne. Přestal bys se tu promenovat a vytáhl bys ruce z kapes. Děkuji. A teď mi povídej o té dívce.
6: Přijde tě navštívit.
5: Já jsem ji pozvala?
6: Ty ne, já ji pozval. Po tobě bych to nemohl chtít.
5: Prosím tě, proč?
6: Totiž ona je docela obyčejná květinářka. Sebral jsem ji na ulici.
5: A pozval ji na můj přijímací den.
6: Neboj, naučil jsem ji slušně mluvit a co se týká chování, dostala přesné instrukce. Má se držet dvou témat. Počasí a zdravotního stavu.
5: Zdravotního stavu? Taková lehkomyslnost, Henry.
7: Paní Ainsford Hillová s dcerou a synem.
6: Krište, pane.
8: Dobrý den, paní Higginsová.
7: Kulí vám, madam.
9: Dobrý den.
5: Můj syn Henry.
8: Váš slavný syn. Tolik jsem toužila se s vámi seznámit, pane profesor.
6: Těší mě, madam, slečno.
7: Taky mě těší. Jak pak se máte?
6: Vy jste mi nějak povědomá.
7: Ale.
6: No, nemám páru odchud, ale váš hlas znám.
7: Ano.
6: Řekněte kulíba.
7: Kulíbám.
6: Ne, to je fuk. Jak se máte vy?
7: No, teda.
5: Bohužel musím říct, že můj slavný syn se neumí chovat. Doufám, že vám to nevadí.
7: Ale kde pak? Ani v nejmenším.
6: A my už jsme se taky někde viděli, mladíku, ne? Kde pak to jenom mohlo...
9: Ne, to bude nejspíš omyl.
6: Vlastně máte pravdu.
9: Já.
7: Plukovník Pickering.
10: Dobrý den, paní Higginsová.
5: Plukovníku. To je od vás hezké, že jste přišel. Znáte se s Ainsford Hillovými?
10: Madam, slečno, pane, velice mne těší. Řekl vám Henry, proč jsme tady?
6: Ne, přerušili nás.
5: Henry, už je toho dost.
7: Překážíme?
5: Ne, kdepak. Přišli jste zvlášť vod.
6: Ale o čem teď k sakru budeme mluvit?
5: Henry, na večírcích Královské akademie budeš jistě duší společnosti, ale při méně závažné příležitosti jsi nemožný.
6: Vážně, promiň.
7: Máte moje sympatie, pane Higginsi. Já například konverzovat neumím. Kdyby lidi byli upřímní a říkali, co si doopravdy myslí.
6: Proboha, jen to ne.
9: Ale proč?
6: Předpokládáte, že by bylo příjemné, kdybych já teď vyrukoval s tím, co si doopravdy myslím?
7: Bylo by to tak strašně cynické.
6: Cynické? Zprosté by to bylo.
7: Slečna Doolittlová.
11: Ruku líbám, paní Higginsová. Pan Higgins mi řekl, že vás mohu přijít navštívit.
5: Jistě, ano. Jsem velmi ráda, že vás poznávám.
6: Děkuju, maminko.
10: Dobrý den, slečna Doolittlová.
11: Och, vy zde, plukovníku.
12: My jsme se už museli někde vidět, slečna Doolittlová.
11: Těší mě, madam.
12: Moje dcera Klára.
11: Těší mě.
12: Můj syn Freddy.
11: Těší mě.
9: Určitě jsem už měl to potěšení.
11: Skutečně?
6: Pickeringu, už to mám ten večer před divadlem.
10: Máte pravdu.
6: Zatraceno, práce.
5: Henry, prosím tě.
6: Pardon.
5: Co říkáte? Bude pršet?
11: Nevýrazná brázda nižšího tlaku vzduchu na západě britských ostrovů se zvolena posunuje směrem k východu. Neočekáváme tedy žádné výraznější změny. Ale co je na tom k smíchu, mladíku?
9: Pardon.
12: Jen, aby se neochladilo. Všude řádí chřipka. U nás v rodině si ji každé jaro všichni svorně proděláme.
11: Moje teta zemřela na chřipku. Prý. Ale já jsem přesvědčena, že tu starou ženskou sejmuli.
5: Sejmuli?
11: No to vám Bůh řek, proč by na chřipku měla ona skápnout z rovinka, když se před rokem ze záškrtu vylízala. Všichni si mysleli, že je po ní, ale táta jí ládovala do krku rup, až se vzpamatovala takovým pofrem, že překousla žličku.
6: Bože můj.
11: Houby, chřipka. Někdo ji sejmul, to vám říkám já.
7: Sejmul? Co to znamená?
10: Ale to je nový konverzační výraz. Aha. Znamená to někoho zabít.
12: Snad si nemyslíte, že někdo vaši tetu zabil?
11: Aby ne. Ale co je na tom k smíchu, mladé? Řekla jsem snad něco, co jsem neměla?
5: Ale kde pak? Začnu Doolittlová.
6: To už je ale hodin.
11: No tak! Tedy je mi to velice líto, ale budu se muset omluvit. Je už pozdě. Potěšením mi bylo. Naschledanou.
12: Bylo mi potěšením, slečno.
7: Ten váš nový konverzační styl je báječný, slečno Doolittlová.
11: Naschledanou, pane plukovníku.
10: Naschledanou, slečno Doolittlová.
9: Nepůjdete náhodou pěšky přes park, slečno Doolittlová? Jestliže ano...
11: Pěšky, já... do prčic. Tedy nikoli. Já si beru taxi. A...

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Pygmalion G.B. Shaw, to je klasika anglického stylu humoru. Prosím, další stváří Ivy Enžurové. Ale rozhlasový archiv může nabídnout i něco zemitějšího. Z českých luhů a hájů, totiž třeba Drdovi Dalskabáty Hříšnou ves a Ivu Janžurovou, co by Pleisnerku, vedle Jiřího Sováka, který přichází z pekla v převleku v Dalskabátech probudit hřích.
2: Kostelník říkal, že jste mě volal.
3: Ano, ano. Dostalo se mi na vás velkých stížností.
2: Od kostelníka, co?
3: Chci s vámi po dobrém, bez mrzutostí.
2: To vy jste pořád takovej mrzutej, pane faráři. Není vám něco?
3: Jsem unaven od tíhy úkolu, který mi byl uložen. Rád bych zde vymítil hřích a špatnost.
2: I to se moc nenadřete. Zdejší lidi nemají na hříchy čas.
3: Mýlíte se. Vím předobře, že v Dalskabátech se to hříchem jen hemží. Ďábel obchází dnem i nocí.
2: Rohatej? I kdepak. U nás je moc vlhká krajina.
3: Všude je. I tady musí být.
2: Prosím vás, to bych musela vědět. Jsem pořád mezi lidma.
3: Slyšel jsem, máte důvěrnosti s ženskými. To nemusí být hřích. Ale svému pastýři musíte všechno svěřit.
2: To jako, že bych měla donášet.
3: Nahlížet do lidí. Člověk je stvořen ke hříchu. Žena zejména.
2: Jen dejte ženským pokoj. Každá má svých starostí dost.
3: Já je musím spasit. To je moje poslání. Klekněte, i hned vás vyspovídám.
2: Ne, nedělejte si se mnou starosti.
3: Odmítáte svatou spověď? Chybujete. Nebudu trpět, aby můj dům byl semeništěm hříchu.
2: Kvůli mým hříchům fara nespadne. Ta jedna sednička mrňavá, co tu mám.
3: Už nemáte.
2: Co?
3: Od této chvíle ne. I hned ji vykličte.
2: Cože? A kam se mám vrtnout? No, aspoň čásek poshovte.
3: Tak se pokořte. Pokorným bývá odpuštěno.
2: Co po mně vlastně chcete?
3: Abyste se vyznala ze svých hříchů, klekněte.
2: No, když nedáte jinou.
3: Budete mi pomáhat v mém bohulibém díle.
2: Co, špehovat lidi? Donášet? Tak to teda ne.
3: Píškytle.
4: Co radši, velebnosti?
3: Vyklíďte tuto hříšnici ze světničky, která nyní náleží vám.
2: Já půjdu sama. Však mě někdo v Dalskabátech veme do podruží.
3: Ven z Dalskabátu! Nebudu chřtít ani odávat. Jestli tu v Dalskabátech někdo vezme tuto čarodejnici do svého domu.
2: Tak půjdu jinam. Však ten svět není tak mizernej, aby si v něm poctivá ženská nenašla kousínek místa.
4: Ta vymajzla jak pomejdle. No jo, ale kdo jim teď bude vařit? Manča umí jen couračku a kucmoch.
3: Tak si pozvu kovářovu ženu. Když je kovář hříšník, aspoň kovářku odvrátím od cesty nepravosti.
4: Co pak pěkná je a vařit umí, ale kováři nepustí. Hlídají jako oko v hlavě.
3: Tak kovář žárlí, co? A kovářka je podle všeho prostopášnice.
4: Každá by byla, kdyby se nebála.
3: Skvěle, výborně, Piškytle. Přiveďte mi sem.

0: Jenom tě čukni, to mi těch pár hříbků stálo za to. Ještě, že se mám kde skovat. No ne. Pěkná sednička. I dříví tu je. Aspoň se osuším. Škoda, nemám sirky. Co pak je to v tom listí? Že by myšlata? Už to si držím. Co tu jenom... A nechce to ven. Tak polez, polez. No. Koukejme kozla. Komu pak asi utek?
1: Nejsem. Kozel.
0: Krindy, pindy, ono to mluví. Nejsi ty čert? Ty tady strašíš lidi, co? Co?
1: Ty strašíš jim. Sem ne, přijde v noci ani živá noha.
0: Nestrašíš? Ah, to by se mi hodilo. Klícka je to pěkná.
1: Straším.
0: Tak ukaž, jak to děláš. Ale pořádně.
1: Ale... Až v noci.
0: Ne, pod mě není nic vidět. Koukej strašit hned.
1: Já jsem dělával bez hlavýho psa.
0: Tak ukáž. No? To je všechno?
1: Ne, ohnivý pometlo. Plameny myšly z krku, jen to fičelo.
0: Tak dělej a nemluv. Co to blábolíš, dělej ohnivý pometlo.
1: To se musí něco říct.
0: Dělej, no.
1: Pust mě to nemyslí, když mi kroutíš rohem. Mortelunde trempontande krucí písek. Já to netrefím.
0: Je?
1: Já zapomněl to pravý zaklínadlo.
0: Tak mi aspoň podpál dříví v kamnech, to umíš?
1: Jo.
0: No vidíš? Aspoň, že něco. Ušetří se za sirky. Postavím na polívku, od rána jsem neměla v hubě. Pár brambor mám, pár hříbků taky.
1: Sakra, babo, ne, už se rozčilím, roznesu tě.
0: Kolíbala bába čerta.
1: Roztrhám tě na čučky, cajda,
0: fix, čertíku, však já na tě nepohovím. No vím. To máš z toho. Už máš jistě let a nesmíš trojčit jako mladík. A ke všemu si celý zastuzený. Marš na pec, já ti spařím trochu lipového květu.
1: Herdek, baba, ta je ostrá. Počkej, já se rozpomenu.
0: Nikomu tak dobře není, jako je těm v pekle. Dříví nikdy nekupujou a se dají teple. Trnky, brnky, starý hrnky. Já tady zůstanu. U faráře to nebyl taky žádnej med, tak co bych to neskusila u čerta? Chudák. Smrká, frká, kaše. Co pak ho můžu vyhnat do lesa? Neboj se. Slyšíš? Mě tady nepřekážíš. No, budeš taky jíst? Nebo nemáš hlad?
1: Půj.
0: No dobře, tak si trucuj. Nechceš, neubude.
2: Teta! Ozvěte se!
0: Hele, kovář. Už asi veze to mý harampádí do kácně.
1: Do horora.
0: Zahrab se rychle do listí. Kdyby tě tady lapil, tak tě roztrhne.
1: Oh, kdo ví, řekli.
0: Kováři, jste to vy?
2: Už vás hledám půl dne. Chytla vás tak římavice?
0: A dobře, že chytla. Koukněte, už mám o střechu postaráno.
2: Vy chcete zůstat tady? Praj tu i čerti strašívali.
0: Ale, já se nebojím ani chlapa, čertů, abych se bála.
2: No, tak vám to teda složím. Dorotka čeká na pěšince u vozejku.
0: Kovářka? Co pak to, že se vydala s váma?
2: Má novinu. Pěknou. Však vám to sama poví. Kam si dáte postel, teta?
0: Kam? Někam ke zdi.
2: Nejdřív to listí vyhodíme, darmo by překáželo. Sakra. Ono je nějak moc živý. Aby tam nebyl nějaký neřád. Praštím tam radši sakerou.
0: Jen to nechte, myši tam mají mladý. Stačí dupnout.
2: No dobře, ale kdyby něco, teta...
0: No, kdyby tu nějaký čert dělal neplechu, to víte, že vás zavolám.
2: Já bych mu sedřel kůži. Co myslíte? No. Je dobrá čertí kůže?
0: Je. To nevíte? Zrovna na kovářskou zástěru. Jenom se musí ještě zaživa hodně vymlátit kladivem. Ona je potom pěkně vohebná a vláčná.
2: Já bych ji vzal na kovadlinu, ten by zpíval, až by si hubu roztrh.
0: Jebaj z toho listí, nemajo. Marš do pece a buď tam sticha.
1: On je zlej, vy.
0: No, slyšel jsi, ne? Hajdy.
1: Já už jdu.
3: Divadlo pro vaše uši.
4: Hudbou tu zmíněnou rozhlasovou inscenaci Drdových dáskabátů doplnil hudebník, muzikolog a taky znalec historie a kořenů lidové písničky Nadine, pan Jaroslav Krček. A co byste neřekli, taky dávný kamarád Ivy Janžurové. Poznáte je, když si společně zaspívali?

0: Tak já jsem s Jaroslavem Krčkem právě ty jižní Čechy začala vnímat úplně jinak, a sice přes folklor. Já pocházím po mamince z Hluboký nad Vltavou a po tatínkovi ze Soběslavy. Ale dětství, narodila jsem se už skoro na Českomoravské Vysočině, ale podařilo se mi na studia, na pedagogickou školu zase do Českých Budějovic a tím jsem se už dostala k tomu folklóru a k Jaroslavovi Krčkovi, k Zorce Soukupový, kteří pracovali v tom folklóru a scházeli jsme se na různých strážnicích s tím souborem Úsvit se jmenoval v Českých Budějovic. A mně se to tak hrozně zalíbilo a ty písničky, všechny, které jsem se tam naučila, tak teď budu učit svoje vnoučky a už jim to teď zpívám, ačkoliv jsou strašně malinký, ale myslím si, že jim to strašně lahodí a že se přitom usmívají a že to budou zase jihočeši vlastně, i když jsou Pražáci.
1: Vám ale ty jihočeské písničky nestačí, protože vy si i skládáte písničky.
0: No, ale právě myslím si, že ty jeho české písničky ve mně vytvořily takovej pevný základ pro tuhle tu tvorbu. Já skládám písničky tak, že si rovnou začnu broukat nějaký text a rovnou mám tu melodii k tomu. Ale vždycky se mi zdá, že právě v těch mých takhle samovznícených melodiích je obsažena ta melodika těch jeho českých písniček.
1: Vy jste původně tedy chtěla být učitelkou. Ale pak jste vystudovala DAMU, potom jste šla do Liberce, což já považuji za velmi důležité, protože v Liberci se narodil Vlasta Burián a vy jste se pak vlastně stala, mohu použít slovo, komičkou?
0: No, můžete.
1: A to mi vrtá hlavou. Teď mladá dívka, tak chce být vždycky krásná, teď se maluje, když to komička, vy byste byla ochotná si možná i vypíchnout oko, když by to rozesmálo. Jo?
0: Jednou mi jedna kolegyně rozezlená, že dělám neustále nějaký vtípky, říkala, že kdybych mohla vystrčit holou, takže bych to udělala kvůli zasmání, ale to přehnala trošičku a byla opravdu rozčilená. Ale je to tak, že s tou mojí krásou a s tou touhou být krásná, já jsem na tenhle ten pojem narážela často v souvislosti s mým herectvím. Začalo to tak, že když jsem prvně před rodinou se tak začalo proslýchat, že mám tyhle ty spády, tak za mnou přišel nejstarší bratr a tak chviličku, nebyl ten úvod pravda dost dlouhej na to, aby byl citlivý, mi řek, že nemůžu být herečka, protože nejsem dost hezká. Ale mě to tak nějak nezasáhlo vlastně. Já na tu větu pak často vzpomínala, zvlášť, když už jsem mu stihla dokázat, že jsem se proboxovala do té profese. On bohužel, to byl starší bratr, brzy zemřel, teda dožil se některých mých ještě kreací takových začátečnických, ale pak už mě touhletou replikou nenapadal. A já jsem se nějak nenechala vystrašit, šla jsem udělat ty zkoušky, naopak jeho manželka zase za zády celý rodiny vlastně potají mě podporovala. Já jsem doma řekla, že jdu studovat matematiku a že jdu skládat zkoušky na vysokou školu matematickou.
1: No, v podstatě to je podobné.
0: No, ale možná, že jo, Stelinka Zázborková vždycky říká, ona umí nádherně lichotit, vždycky říká, že můj... Jestli to tak můžu říct, talent, ona to tak říká, souvisí s tím, že jsem fyzikálně, matematicky schopná. A já jsem jako odjakživa tu matematiku docela uměla, na rozdíl od mnoha mých kolegů, kteří si stěžovali, že matematika jim nikdy nešla. A vždycky jsem se strašně ráda bavila takovým řešením v těžkých úloh, což začínalo třeba pletením svetrů, ale já jsem nepletla hladce v obraci, já jsem musela vyzkoumat vždycky, jak se dělá nějaký opravdu složitý vzor, který nikdo nedoved rozřešit, tak mě to začalo bavit v tu chvíli. Takže tahle ta šikovnost nebo tahle ta schopnost, ta Stelinka říkala, že jako s tím souvisí s tím herstvím, že si umím jako přijít k té roli s takovou předem stanovenou konstrukcí propočtenou vlastně. Pak vlastně musíte tu stavbu, kterou si představujete, zapomenout a vlastně se do toho zase vložit s emocema a s takovým temperamentem a s nějakou chutí zcela nematematickou, bych řekla.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Já si vzpomínám, že Matuškovi jednou přijeli, to byly, myslím, narozeniny pana prezidenta Havla, na tu oslavu a přivezli si svého syna z Ameriky a teď říkali, to je paní Janžurová, a on tak jako koukal a oni byli nespokojení s jeho reakcí, jak říkali, no včera, dnes a zítra.
2: Ano, ano, ta populární scénka Felixe Holcmana Včera, dnes a zítra s větou, která už tak doslova zlidověla. Ani tentokrát ve výběru svého partnera, nebo tedy partnerky, Felix Holcman rozhodně nešlápl vedle. A že to není vůbec jednoduché být v takovém dialogu sám za sebe a ještě bystrým a pohotovým nahrávačem hlavnímu protagonistovi. Trochu ve stínu té nejznámější spolupráce Ivy Janžurové a Felixe Holcmana zůstává jiný jejich společný sketch. Seznamovací kancelář.

0: Já nevím, já nevím, jestli jsem tady správně.
1: Ano. My jsme zde seznamovací kancelář.
0: A seznamovací, tak to jsem správně, ano, to jsem to hledal.
1: No prosím, tak vezměte prosím
0: ano,
1: místo.
0: Ano, děkuji, ne,
1: No, tak pa.
0: Já si sednu rovnou na židli tady přímo ano. Sem, ano. No tak, abych vám tedy rovnou řekl, o co se mi jedná. Mně se tedy jedná, jak bych to tak řekl, tedy...
1: Asi se chcete s někým seznámit, že ano?
0: Seznámit, ano, to je ono, no. A sice, jak to můžete vědět?
1: No, jinak byste sem asi nepřišel.
0: Ano, to je pravda, ano. A sice bych se rád seznámil, víte, s někým tedy za účelem, tedy jak bych to řekl...
1: Za účelem sňatku, zřejmě, že ano.
0: Za účelem sňatku, ano. No a jak to můžete vědět?
1: No. To se dá předpokládat.
0: Ano, jo, to je pravda. A sice bych rád, víte, tento sňatek uzavřel nejraději s nějakou ženou. Asi by to šlo.
1: To je snad samozřejmé.
0: Ano, to už je tady zřejmě tak to nejběžnější, že jo?
1: No, poslyšte, vy si přece nemůžete vzít za ženu nějakého muže.
0: No tak nemožný, to taky zase není, že jo?
1: No, to nemyslíte vážně, to by přece nebylo žádné normální manželství.
0: No tak normální, podívejte se, moje sestra si například taky vzala mužského, je to úplně normální manželství.
1: No jo, no. Vaše sestra.
0: No vidíte, jsou i případy právě, že jo, jsou případy. Kdy prostě...
1: No, poslyšte. My tady zkrátka zprostředkováváme manželství pouze mezi lidmi obojího pohlaví.
0: Obojího pohlaví?
1: Ovšem, pouze tak.
0: A to jenom lidi obojího pohlaví?
1: No ano, co se vám na tom zdá divného?
0: No ne, já jenom, abych pravdu řekl, já mám totiž jen jednou, víte?
1: Ale ne, tím myslím jen mezi mužem a ženou.
0: Jo, takhle, aha, no jo, to je mi taky mnohem milejší tohle. Abych pravdu řekl, abych si nějakého mužského snad ani nevzal, víte?
1: No, dobrá, tak ano. Přejdeme tedy k věci, ano?
0: Ano.
1: Nejprve, jaké asi představy máte o ženě, se kterou byste se rád seznámil?
0: No, tak představy, já nevím, nemáte tady nějaký katalog nebo něco takového?
1: Katalog?
0: Aha.
1: Něco takového tady nevedeme.
0: Nevedete, aha. No a tak já nevím, co tady máte na skladě tedy.
1: Jaké pak na skladě? Já bych nejprve chtěla slyšet, jak si asi představujete ženu, se kterou bychom vás měli seznámit.
0: Jo, takhle, aha. No tak já jsem si představoval tak něco pro ten venkov, víte, tak trochu něco jako štrapácnějšího jsem si myslel.
1: Štrapácnější.
0: Ano.
1: Vy zřejmě máte na mysli nějakou nepříliš křehkou ženu.
0: No tak něco, ano, já bych rád něco připlatil, kdyby to bylo, jak říkám, něco masivnějšího takhle, jako víte, tak trošku.
1: Vy zde zaplatíte pouze zprostředkovací poplatek.
0: Ano.
1: V případě, že u té ženy zůstanete. Ano.
0: No když ne, tak bych ji mohl později eventuálně vyměnit za jinou, nebo jak to je teda se...
1: Ale vy přece u té ženy nemusíte zůstat.
0: Jo, takhle, ano.
1: Zkrátka, my se vám budeme snažit zprostředkovat seznámení dle vaší představy.
0: Ano, no tak já jsem si představoval právě ženu, teda hlavně, víte, bych řekl, nebo nejhlavnějc bych chtěl nějakou ženu, která vlastní nějakou sekačku, jestli byste měli takový něco.
1: Sekačku.
0: Sekačku, ano.
1: No, to asi těžko. Ačkoliv... Ano, ne. Počkejte. My zde opravdu máme v evidenci ženu, která vlastní sekačku.
0: No vidíte, tak to bych bral teda, to bych bral.
1: To je opravdu náhoda, hned se vám na to podívám.
0: Ano, a jestli byste taky měla fotografii nějakou?
1: Ano, myslím, že zde mám jednu fotografii té ženy.
0: Ne té ženy, já myslím té sekačky, víte?
1: No, to asi sotva, ale aha. Počkejte, já se zrovna dívám, jestli zde mám fotografii té ženy. Mám takový dojem, že ta žena by chtěla nekuřáka a abstinenta.
0: Nekuřáka a abstinenta?
1: Ano, myslím, že takového něco říkala.
0: A že říká ten nekuřáka a abstinenta?
1: No ano, něco se vám na tom snad nezdá.
0: No ne, jen, že chce hnedky dva, já myslím, že budu sám, víte?
1: Ale ne, to je samozřejmě myšleno v jedné osobě.
0: Jo, takhle proto. Ano.
1: A tady mám fotografii té ženy.
0: Aha.
1: Takhle, a ta žena

0: Žena je zde skutečně vyobrazena s její sekačkou.
1: Jo, no ukažte. No jo, on je to trochu špatně vidět, ale zdá se mi, že nevypadá akor tak špatně, víte?
0: Ne, to je velmi pohledná žena.
1: Ne, ta žena, já myslím, ta sekačka, víte, že nevypadá tak špatně.
0: Ano, ale ta žena vám bude jistě také vyhovovat.
1: Jo, myslíte?
0: Ta fotka je trochu malá, tady mám zvětšovací sklo, prosím.
1: Ano, je to zvětší trošku, ano. No jo, takhle zase s tím sklem se zdá být taková trošku rozdancaná, bych řekl.
0: Prosím?
1: Ta sekačka, víte? Ta sekačka.
0: Budeme ale teď hovořit o té ženě, ano?
1: No jo, to taky, samozřejmě, ano, ale ona, hlavně ta sekačka...
0: Prosím? Co? Ne, to je omyl. Co jste říkal?
1: Že je nějaká sešlá, se mi zdá, ano. Taky vepředu skoro nic nemá, víte? Ten zadek je nějaký odřený, nebo co, já nevím.
0: Odřený zadek?
1: No jo. A jsou na něm takový dvě boule veliký, já
0: boule?
1: Nevím. No jo.
0: No tak to je normální, ne?
1: No tak jestli takovýhle boule jsou normální, já nevím, no. Nevím. Jestli ta ještě dobře běhá, to teda nevím. Já nevím.
0: Pokud já vím, tak ta běhá ještě jako srnka.
1: Jo, no je naby, no poslyšte. Ona totiž bude dost používaná, víte. On si chce taky někdy vypůjčit můj soused, víte.
0: Váš soused?
1: No jo, no tak on mě na ně zase sežene náhradní díly a tak, víte.
0: Náhradní díly, prosím vás, jaké náhradní díly?
1: No tak podle toho, co bude opotřebovaný, víte?
0: Prosím
1: no,
0: vás.
1: Já nevím, taky se mi zdá taková zvohejbaná, nebo co to je? Jestli do ní něco nevělo, nebo co takový, já no, nevím.
0: Tak to se stane.
1: Jo. Taky ten zadek se mi nějak nelíbí,
0: no,
1: víte?
0: To víte, všechno nemůže mít tak akorát.
1: No jo, já nevím, jestli doufám, že budu mít aspoň v pořádku ten vejfu.
0: No, nevím. To já nemůžu vědět, tyhle ty věci. To...
1: No jo, víte, co uděláme to, tak tady je adresa, já se tam podívám, trochu jí ostříkám vodou, víte, nechám jí chvíli běhat a tak, a kdyby když na ní bude všechno fungovat, tak se sem vrátím a pak bychom se dohodli ještě dál.
0: No.
1: Tak zatím naschledanou.
0: Jen aby taky všechno fungovalo u vás.
1: Ne, já nejsem na sobotu.
2: Zasloužený potlesk pro paní Ivu a její velký a rozhodně nejen komediální dramatický talent. Začali jsme dnes pohádkou a pohádkovou písničkou taky skončíme. S přáním dobrých dnů ve zdraví a zase někdy brzy naslyšenou.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Milí posluchači, vítám vás u dnešní noční linky Českého rozhlasu. Budeme se povídat o tom, co se mohou předávat jednotlivé generace, co nás spojuje, čím se navzájem inspirujeme a co se od sebe učíme. Mladí lidé dnes vyrůstají v úplně jiné době, než ve které dospívala starší generace. Přesto všichni hledáme pochopení, jistotu a své místo v životě. Možná vás mladí někdy překvapí svou otevřeností, rychlostí, tím, jak zvládají technologie, nebo tím, jak přemýšlí o vztazích a práci. Možná právě oni občas ale naopak potřebují slyšet zkušenosti těch, kteří už mají něco odžito. Jak to vidíte vy? V čem jsou dnešní mladí jiní? V čem jsou pořád stejní? Co se od nich dokážete naučit? Co vy se snažíte předat jim? Těším se na vaše příběhy, názory i vzpomínky. Zavolejte do Zlínského studia na telefon 731 800 900 nebo napište přímo pod téma na rozhlas.cz/linka a nebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Co se učíme od mladých? Co mladí učí nás? Pojďte se mnou povídat. Jsem Jarka Barboříková.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: A tohle je Pavel Bobek.

0: 20. hodině, krásnou noc v noční lince. Každá generace vyrůstala v jiné době a přesto si máme co předat. Dnes si budeme povídat právě o těchto zkušenostech a rozdílech mezi generacemi. Jako první je s námi pan Vašek, který volá od Uherského Brodu.
1: Nemám toho moc.
0: Moc vás zdravím, poprosím, abyste se stlumil anebo vypnul rádio, abychom se dobře slyšeli.
1: Ano, dobře, jasný.
0: Tak povídejte, máte slovo, máte prostor.
1: Já toho moc nemám jako na srdci. Já jsem jenom chtěl prostě říct, že vám moc fandím a že se mi prostě velice líbíte jako v tom vašem vysílání. Prostě je to jako... Je to špíca.
0: Tak to prostě... jsme rádi, moc děkujeme za pochvalu, ale my vás jen tak lehce nepropustíme, když už tady s námi jste. Tak pojďte říct něco k tématu. Vy nebudete asi úplně nejstarší generace, vy budete tak prostřední, ne? Co si dokáží lidé mezigeneračně předat? Co se vy učíte od mladších, jak moc jsou rozdílní od toho, kdy vy jste byl, teda nějaký o dost mladší? Jak to vidíte?
1: Jak vlastně už bylo nastíněno, tak jako ty technologie dnešní, já jako moc tomu jako nedávám jako ne šanci, ale jako jak to mám říct. Prostě ta technologie prostě jako je, ona spěje furt kupředu, dobře, ano, to je pravda, jako je to v něčem dobré, ale v něčem je to prostě takové,
0: ono že to jednou to spadne.
1: Prostě ono to jednou spadne a lidi budou jako no, tam někde, no, jako prostě...
0: Budou překvapení, jste chtěl říct, ano.
1: No,
0: Vaško, nerozumím.
1: Překvapení ani ne, já to... Jako,
0: tak já se zeptám, jestli vás někde překvapilo to, jak mladí dokážou otevřeně mluvit o psychice, emocích nebo vztazích?
1: No, tak to jsem zatím, jako jsem to jako tady tohle jsem jako zatím nějak
0: nevygeneroval. Třeba dříve ty mladší generace, pokud by někdo navštívil psychologa, tak by se za to styděl a vlastně by to neřekl. A dneska vám ti mladí řeknou, já třeba mám nějaký problém, potřebuju radu a jdu třeba na terapii. Tak to teď, když jsem se připravovala na toto téma, tak mě tato věta velmi zaujala, co se týče těch mezigeneračních rozdílů, že právě tady je ten rozdíl velmi velký, že ti mladí mluví velmi otevřeně o psychice.
1: To máte pravdu, protože vlastně jako naše generace tady tohle jako prostě vůbec jako nějak jako
0: neřešila, a když tak neventilovala.
1: Neřešila prostě jako jít k psychologovi, to prostě to bylo jako nemyslitelné, nebo respektive jako to bylo jako něco jako už výjimečného, kdyby někdo šel k psychologovi. Dneska je to normální, ano, to je pravda, jako jo. Třeba stejně jako v Americe, byl jsem tam tři roky a vím, že tam prostě má každý svého psychologa. Jako, ne, to... vážně, jako, tak, tam je to prostě úplně absolutně normální, jako jo, což u nás prostě nebylo a říkám, jako a za našich dob to vlastně nebylo vše vůbec, prostě psycholog, jako rovná se, jsi blázen, hotovo. V tom případě, jako no, jako, ale jako říkám, jako dnešní svět je jiný, opravdu je jiný, je prostě...
0: Podle toho, jak jste začal povídat, mimochodem teda jste řekl, že nemáte co říct a teď už přinášíme zkušenosti z Ameriky, krása, tak podle toho úvodu říkáte, že díky technologiím jsou si možná lidé trošku dál od sebe, přesto to podal v tom negativnějším slova smyslu, ale je něco, co se můžeme od těch mladších třeba naučit? Máte v okolí někoho mladšího?
1: Já nevím, jako já skutečně prostě jako já je nechci jako usuzovat, absolutně, jako to ne, jako, ale prostě já když třeba vidím, že třeba čtyři mladé holky sedí na lavečce a každá má mobil a oni spolu nemluví. Oni si spolu prostě posílají, já nevím, co prostě zpráví.
0: Rozumím, ano, sedí vedle sebe jako, a sdílí si třeba nějaký materiál na sociálních sítích. Vašku, na to vám řeknu, že máme tady ve Zlíně jednu kavárnu a na dveřích je napsáno Wi-Fi nemáme, mluvte spolu.
1: Takhle, to se mi líbí, jako, ano.
0: Děkuju moc.
1: Nemám jako nic proti jako těmto moderním technologiím, absolutně nic nemám, jako, ale prostě vím, že to je taková dvousečná zbraň. Taková prostě jako...
0: Může pomoci a může potrápit. Vašku, já jsem ráda, že jste se nám ozval, že jste nám zavolal. Děkujeme za to, že nás posloucháte, že voláte. Pojďme si poslechnout písničku od Věry Špinarové, ano?
1: Výborně, Špinárka, dobře, děkuji.
0: Tak i pro vás ze Zlína do Uherského Brodu.
2: Noční linka, čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: To bylo telefonní číslo, abyste nám mohli zavolat k dnešnímu tématu, které se týká mezigeneračním rozdílům a mezigeneračnímu porozumění. Co vás na dnešní mladé generaci baví, dojímá nebo někdy zaskočí? Je s váma Jarka Barboříková, těším se na dalšího z vás. 10 minut po 23.

0: Máme 14 minut po 23. hodině. Dnešní večer patří příběhům o dětech, rodičích, prarodičích i vnoučatech. Jak se spolu dnes dorozumíváme napříč generacemi? To je téma i pro dalšího volajícího. Krásnou
1: ano,
0: noc přejeme.
1: Tady. No prosím.
0: Paní
1: Zuzana z Pardubic.
0: Zuzana z Pardubic, vítejte a povídejte. Znáte téma? Tak co k němu?
1: Ano, znám. No, víte, já jsem bývalá učitelka a velice jsem ráda to zaměstnání. Milovala jsem. Uh-huh. Milovala jsem ty děti, vždycky jsem pro ně vymýšlela, co se dalo. Kolikrát někdy místo vyučování jsme šli ven a dělali si legraci z různých věcí a bavili jsme se. A tak jsme se uvolňovali a ty děti pak to učení jako lépe vnímali. Jo? Bylo to ohromné. A můžu vám říct, že dneska mě je smutno po té škole a občas se tam jdu podívat do děvčaty. Ale můžu vám říct, že dneska bych učitelkou nechtěla být.
0: Uh-huh.
1: Nechtěla, protože těm učitelům, jak jsou ty děti drzí, jak třeba si dovolí po nich házet rajčaty, no to je úžasné. Ty učitelé by měli být placeny zlatem, opravdu. A můžu vám říct, že já bych to nervově nevydržela do důchodu. Ne. A obdivuju, že to ta děvčata prostě vydrží. Spíš jenom táhne, že aby vydělali a uživili rodinu. Nic jiného to není, protože učitel a žák, to je strašně velký rozdíl. Oni si nedovedou prostě ocenit tu učitelku, že je něco naučí, aby měli do života prostě byli vybavení.
0: Paní Zuzanko, ne. Mohla byste být konkrétní? Co třeba ty vaše kolegyně teď říkají jako příklad toho, z čeho vyvozujete to, co říkáte?
1: No já do té třídy si občas zajdu a vidím to, mm-hmm. ne? Ale ty kolegyně opravdu dělají jenom proto, aby uživili rodinu. Opravdu.
0: Tak zkuste dát příklad, jak to teď vypadá v těch třídách, alespoň do těch, které navštěvujete vy?
1: Nejsou úplně, vůbec se nesoustředí ty děti. Oni si dělají, co chtějí. Oni si vytahují telefony, oni si telefonují. Když si je učitelka upozorní na to, tak klidně jí řeknu, buď sticha, tykáčo. To se nedá. Opravdu to se nedá unést. Ta děvčata to do důchodu nevydrží.
0: No, to jsem překvapená. No, tomu rozumím.
1: To
0: my jsme
1: práce.
0: Rádi, že voláte, že třeba teď známe nějaký čerstvý pohled z praxe. Já chodím také do škol natáčet projekt Příběh našich sousedů, Postbellum. A ano. Takové zkušenosti teda vůbec nemám. No tak vidíte to. V čem
1: já
0: to
1: nevím.
0: Bude? Jiná nátura, jiná třída, jiný přístup,
1: já
0: ale...
1: Já nevím.
0: Ale víte co, tak jak vnímám, že tam není tolik respektu, jako jsme měli my k vyučujícím, ale žádná hanlivá slova, tak to jsem teda naštěstí neslyšela.
1: Jsou drzí strašně. Ten učitel, ten je úplně devastován, opravdu. To se nedá. Já bych to osobně nevydržela. Já bych se tam musela zhroutit.
0: No tak... Naštěstí teda nemusíte, protože jste udělala krok tím směrem, aby teda jste si zachovala to svoje pevné duševní zdraví. Jak říkáte, dneska je to teda ve škole asi náročnější. Umíme si dnes ještě naslouchat mezi generacemi?
1: No.
0: Když odhlídneme od těch školních zkušeností, ale třeba vaši blízcí, vaše rodina, vaši sousedi,
1: takhle, to jsou ohromní lidi. Musím říct, že kolem mě jsou ohromní lidi. Vstřícní, rádi si pomáhají. Občas se taky sejdeme u vohničky s buštama. je to taková idylka, ty ulici, ale všude to není. Opravdu, všude to není. Z těch paneláci ty lidi se ani neznají, ani neví. A někdo neví ani, jak se jeho jméno soused jmenuje. Opravdu. Je to všechno takový uzavřený. Ty děti mě nejvíc vadí, že jsou pořád doma. Pořád doma. Já nevím, já jsem byla zvyklá, že mi děti přišly ze školy, převlíkli se, umyli se, dali si svačinku, udělali úkoly. Ty mě nechali vždycky na stole, protože když jsem šla ze školy třeba ve 4, tak nebudou na mě čekat, že jo. Tak to tam dali a už byli na hřišti. Jo? Večer, večerníček, vykoupat a do postýlky a knížka k tomu. Rádi četli. Byli úžasně sečteli a pomáhalo jim to i ve škole. A musím říct, že moje dcera ta studovala od první třídy až na vysokou školu na samých jedničkách. A kluk ten měl sice jedničky, objevily se tam dvojky. Někdy mu tam zasoulala se i trojka, ale byl dobrý, vydržel. Udělal střední školu v pohodě. A dneska má hezký postavení. A dcera to se... Já jsem se někdy bála. Ta holka se nikdy doma neučila. Vždycky říkám, prosím tě, nemáš něco ze školy? Ona říká, ne, mami, mně to stačí, když dobře poslouchám ve škole. No. Takže každý jsou jiný, ano. Každá generace jaksi jiná, ale ta, co jde, já moc se mně nelíbí, že každý by chtěl dělat jenom na počítače. A manuální práce je nezajímají. To, i když dneska je
0: Zuzanko,
1: toho málo.
0: Možná je pravdě něco na tom, co říkáte, každá generace měla něco, čemu ta předešla, tak úplně nerozuměla. Ale já vás možná potěším, protože moje sestra pracovala jako personalistka a ta mi říkala, nikdy nechodilo tolik lidí v poslední době na pracovní pohovory, aby mohli pracovat ve výrobě jako teď. Byli to vystudovaní manažeři, měla tam šikovného grafika, si pamatuju. Měla tam člověka tady z krajského úřadu, který pracoval celý život v kanceláři na vysoké pozici. A oni tam přišli unavení, vyčerpaní a říkali, my už jako nemůžeme sedět u těch počítačů. My jsme to vydrželi 10 let a už ne. A šli pracovat do té výroby. A víte co? Byli úplně nejlepší, říkala. Byli takový nadšení, jako když přijde nějaký student po škole a teď začne jako s takovou radostí pracovat. No, takže možná, že se ty časy zase budou měnit. V každém případě ztraceno není vůbec nic. Tak bych to asi viděla.
1: No, ale to je docela chápu. To je docela chápu, protože jsou psychicky unavený. A při té práci manuální si odpočíne ten mozek. Jo?
0: Ano. A ta mladá generace právě bude jednou stejná. Taky je to přejde, taky to budou potřebovat odložit, protože jim najednou začne něco chybět. Ale aspoň teda doufám, že to tak bude. Zuzanko, děkuju moc. Dívám se na čas, musíme se rozloučit. Ale věřím, že jsme si řekli všechno, co jste měla na srdci. A zbytek
1: dobrou noc,
0: zase příště.
1: Dobrou noc a zdravím všechny posluchače. Děkuji moc.
0: Děkujeme, přání opětujeme. Za 7 minut bude 11:30. My pokračujeme v povídání o mezigeneračním porozumění. Mladí lidé dnes žijí jinak než před lety jejich rodiče nebo prarodiče. Jak moc jsou jiní a je něco, v čem jsou pořád stejní? Pojďte mi zavolat.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Je tady Noční linka a dnešní krásné téma mezigenerační porozumění. Každá generace vyrůstala v jiné době, přesto si máme co předat. Povídáme se o zkušenostech a rozdílech mezi generacemi. Kdo si s námi bude povídat dál? Vítejte.
2: Dobrý den, já zdravím všechny posluchače, tady Hanka. A já jsem se nejdřív chtěla zeptat, totiž mi vyšel pan Macou. A my tam tři slova. A my tady s mojí kolegyní se dohodujeme. Bomboniera, Bernardín. A kdyby nějaký posluchač se vzpomněl a dal to do pátu, to třetí slovo, jo.
1: Paní Hanko, tak třeba to někdo napíše na web, ale pojďme k našemu tématu. Mezigenerační rozdíly, mezigenerační porozumění. Co k tomu máte?
2: Prostě... Já měla to smutnou zkušenost, nebo vlastně mám to smůlu, jsem říkal kolikrát, že ty moje dětičky si na to nevydělaly a byly zvyklí na peníze. A nesli to prostě do života. Já se to nemůžu vzpamatat, když jsem dostala další ránu, jsem zjistila, že ten barák taky prodali. A prostě všechno prodali a byl sami pro sebe. A já na všechno musela vydřít, a když jsem chtěla někam jít, tak jsem se na to musela vydělat. Oni ne. A to mě na tom strašně mrzí. Zumíte mi, Jaruško.
1: Uh-huh.
2: Jo, prostě to byla taková strašná rána odpoledne, protože jsem tam viděla cizí lidi, auto jiný teda úplně. A Ježišmarja. A když jsem tomu pánovi povídala, pánu, to jsme měli vyřešit dřív, mě to teďka už moc nezajímá, protože jsme to, jako, už tady bydlíme rok, ale byli mi nějaký nám podezření, jsme to koupili, protože tam...
1: Hani, kdyby vám to nevadilo, teď jsme se do toho trošku zamotali, položila bych otázku. Myslíte, že technologie lidi více spojily anebo oddálily?
2: No, já si myslím, že se trošku oddálili. Protože to slyším i z různých stran. Tady, co bydlím momentálně, jo. Že s tím bydlením to furt ještě není ono. No a prostě, jak říká ta paní učitelka, prostě říct, buď stichá ty káčo, tak to já nevím, dej to učitelkou, tak já nevím. A buď mu tam jenom střiho, aby rozhodlí se z té školy. A nebo bych to nevydržela. To je náročná práce dneska být paní učitelkou teda.
1: A jak se změnil podle vás pohled na práci? Je pro ty mladé dneska důležitá kariéra? Nebo rodina? Nebo co?
2: Tak jako, já myslím, že polovina těch mladých jde na tu rodinu, někdo na tu kariéru, ale makat se jim nechce teda. Jo? To jsou prostě věc počítačů, ajťáků, který teda převádí účet na účet. A takhle zbohatnou, no prostě. Někteří teda říkám, že všichni, ale jsem dneska vyslyšela zase jeden hovor těch ajťáků, no, tak oni se o tom baví už normálně, jako ani se s tím netají.
1: Co by podle vás měli mladí slyšet častěji od starší generace? Jaké rady?
2: No, rady, tak ono to nejde jako říkat rady, ale spíš zkušenosti bych řekla, jo. Protože oni dneska ani moc nechtějí slyšet. Víte? Oni mají svoji hlavu a jdou to moderní technologii, to znamená těch počítačů, že ono dneska tam měla inteligence a blablabla, takže ono to bude narůstat ty, jako ty věci, bude se to zdokonalovat a myslím si, že to nebude mluvit jako jo, že prostě jsou naučeni na svůj styl života a to předtím, co bylo za nějakých prarodičů, no jít na pole, no víte si představit dneska mladou generaci, aby šla na pole. Tak prostě to oni by ani nevěděli, že někdo chodil na pole, některý možná, že jo, ale že by třeba šli a vybírali brambory jako my, když jsme byli študáci nebo jsme byli na ten učňák. Víte, jako to oni neznají, no, ale já se nedivím, když už tady jiné ty věci, jo, které jdou dál a dál a no, takže ono, nemůžete každého soudit, jo, to fakt ne, ale z druhé strany už na to nejsou tak navyklí, no.
1: Paní Hanko, tak moc děkujeme za to, že jste se s námi teď povídala v noční lince Českého rozhlasu.
2: Já bych ještě poprosila, Jaruško, jestli by teda někdo to třetí slovo tam dal do eteru, nebo aspoň napsal na SMS-ku, jo. A 606-993-595 hledám kámoše.
1: Dobře. Tak, Hani. No.
2: Takže děkuju.
1: Krásnou noc.
2: Hezky a naschánou taky.
1: Dnešní mladí vyrůstají v úplně jiném světě než jejich rodiče. Jak moc se podle vás změnil život? Volejte noční linku Českého rozhlasu, tady máte telefon.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dnes ve vysílání Českého rozhlasu mluvíme o zkušenostech, které se nedají najít na internetu. Co mohou starší předat mladým? A co naopak mladší starším? Noční linku teď volá paní Hana z Pardubic. Zdravím vás, vítejte ve vysílání.
1: Dobrý den, já bych jenom chtěla říct taky, slyšela jsem teprve dvě ty paní, tu paní učitelku teďka, paní překoukala jsem na televizi, ale mě zarazilo, jak ta paní učitelka nepěkně teda mluvila o ty mládeži. To teda bych chtěla vidět, tu školu, ty učitele teda nemají žádný respekt před těma žákama a kdo ví, jak se oni chovají taky k těm žákům, že by takhle si dovolili, jsou drzí děti, jsou, ale takhle, jak ona to popisovala, to bych takovou paní učitelku nechtěla vůbec. Já říkám, mám vnoučata, ale když přijdou, tak nemluví takhle nějak ošklivě o svých učitelích, taky jsou mezi něma, že nejsou oblíbený nebo to, ale i to, že neznají se lidi v panel, kdy to vždycky bylo, to není jenom teďka, kdy to vždycky bylo, že se lidi takhle neznali nebo to, anebo že koukají pořád jenom do těch mobilů. To je doba, musí to využívat, protože jinak taky nebude v životě nic, musí s tím žít, naučit se s tímhletím. A tohle, říkám teď, že nechtějí normální práci dělat, já říkám, taky dělají, ale teď jsou chytřejší a chytřejší děti. Já, když jsem chodila do školy, tak vždycky se dělali opravní zkoušky, že jo, reparáty. Teď není slyšet, že by některé dítě propadalo. Vnoučata moje mají taky pořád vyznamenání, ale taky přijdou ze školy a nijak se neučej. Ale učení jim jde, šikovný jsou a slušný taky. Záleží i ta rodina, jak asi doma prostě pracuje. A že jsou líny na pole, nepůjdou. A kdo by šel na pole? To jsme my byli, ale teď je všechno technika. Teď musí vidět ty lidi, že všechno jde dopředu. Nejsou špatný. Vždycky byli lidi, kteří chtěli být vejš. A to bylo a bude vždycky. Někdo je na tom líp, někdo je na tom hůř. A je to i teď. Taky jsou chudší lidi, ty děti se nevyrovnají těm druhým a musí se přizpůsobit takhle.
0: Háni, řekněte, kterou větu od rodičů jste jako mladá neměla ráda a dnes ji sama říkáte? Třeba teď už vnoučatům.
1: Cože jsem neměla ráda od rodičů?
0: Nějakou větu, co vám kdy říkali, nějaké poučky a podobně. Ne. A teď to sama říkáte. Je něco takového?
1: Já nemůžu říct, že by nám rodiče, je pravda, tatínek nám zemřel, když mu bylo 38 let, vychovávala nás maminka, nás bylo 7 dětí, ale nemůžu říct, měli jsme jako dobrý dětství, každý si myslel, že žijeme bídně, ale my jsme si žili dobře, museli jsme pracovat, jo, říkám, to se chodilo na borůvky, prodávali se borůvky, všechno tohle, pomáhat se muselo. Ale nemůžu říct, že jsme měli špatné dětství. A i dneska sourozenci všichni máme se dobře, vedeme si dobře i ty děti. Já jsem vychovávala vnoučka od 5 měsíců, teď mu je 24 roku. A taky nemůžu říct, že by dobře se učil všechno to a nevím, já si myslím, že ty mladí lidi, jak který, kdo chce být grázl, tak bude a kdo chce jako něco dokázat, tak se snaží. Ale říkám, teď mě připadne, že ty děti jsou právě víc chytřejší, než bylo dřív.
0: A co si myslíte, že by ti mladí vůbec nepochopili z vašeho dětství? Je nějaká taková věta, kterou když jim říkáte, tak oni říkají, ale mami, anebo ale babi. Jako opravdu?
1: No, to, co my s to prázdním, že jsme museli makat. To by se jim nelíbilo teďka, to je pravda. Já říkám, teď jenom když ty mají po sobě uklidit holčiny, tak to taky babi až zítra. Ale jinak si myslím, že ty mladí nejsou nějak, že se neumějí chovat a Ne, není to pravda. A že by se tak špatně i ve školách chovali k učitelům, je, vždycky byli grázlové a ty se najdou vždycky v každý tomhle tom, ale ty děti si taky si myslím, že mají z těch učitelů a mají oblíbený učitelé.
0: To je pravda. Dobře. Hani, moc děkujeme za to, že jste se k nám dnes přidala, že jste s námi vysílala noční linku Českého rozhlasu. Byla to milá návštěva a už teď se těšíme na pokračování.
1: Mějte se moc hezky. Naschledanou.
0: Zdravíme do Pardubic.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer. Téma dnešní noci je jednoduché a blízké. Generace, mezigenerační rozdíly a porozumění. Co se podle vás mohou lidé různého věku navzájem předat? To se ptám pana Jardy, který volá noční linku. Vítejte ve vysílání jo, Českého rozhlasu.
1: Jak jsem poslouchal to o těch dětech?
0: Ano.
1: Tak já mám takový jeden příběh. Před to už je tak 5 let, asi 7. U nás já měl zahradu.

0: mi přišlo z pracáku na benzinku, jako, že bych měl nastoupit. A víte, co řekl ten druhej?
1: Nevím, jestli to chci vědět, ale vy nám to řeknete.
0: On řekl, ty vole, a co budeš dělat, když tě ve mnou?
1: Mm-hmm.
0: Je to možný?
1: Je.
0: A to se bavili, já nevím, 17, 18 letí kluci, jako. Já jsem celý život dělal rukama. Jo, všude. Já jsem chodil po brigádách, jako a to, ale v životě mě nenapadlo jít na pracák, jako abych si žádal o práci, jako a to. Vždycky jsem si našel sám.
1: Mm-hmm.
0: Ale rozmyšlet na tom, že dostanu jako brigádu na benzinku, no a co budeš dělat, když tě tam vemou? No.
1: Hmm. Řekněte, v čem se podle vás mohou generace pomáhat?
0: No, takže to je to je o něčem jinom, jako, ale hlava to člověku nebere, protože já říkám, já jsem celý život dělal všude. Chodil jsem po brigadech, chodil jsem, já nevím, všude.
1: Mm-hmm.
0: Cokoliv šlo dělat. A ono tady potom, ta mládež, ono, a co budeš dělat, když tě vemou?
1: Jardo, řekněte mi, kdy jste si naposledy nějak dobře popovídal s někým mladším? Máte kolem sebe někoho takového, kdo je mladší generace a často si třeba povídáte?
0: My už to povymíralo, jako. Já mám akorát jednoho kluka, tomu je 1,80, s tím si zajdem jednou za týden na pivo a jinak,
1: a pak
0: jako
1: vám
0: ne,
1: děláme
0: jako
1: společnost my tady v Noční lince.
0: No, teď jsem chtěl jít na Moravu za neteřema, ale zase tam ty mladší neteři, jako taky tam chabruje kluk, je nemocný a já jsem byl taky jako nějak teď nějak přistydlej, tak nechci je nakazit. A
1: mm-hmm, tak odložíte tak, návštěvu, no vidíte.
0: Že jsem
1: to
0: odložil.
1: Jaro je v plném proudu, léto před náma, takže těch příležitostí ještě bude asi dost na návštěvu. Já jsem ráda a moc vděčná za tu vaši návštěvu tady u nás v Noční lince. Mějte se co nejlépe a pojďme si poslechnout příběhy ostatních. Jardo, ano?
0: No, jasně.
1: Ať se vám daří. Země vzdálená, Kamil Střihavka, 9 minut před půlnocí.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Je půlnoc.
1: Noční linka.
0: Krásnou noc, milí posluchači, vítám vás ve druhé hodině Noční linky Českého rozhlasu. V ní si povídáme o generacích, o tom, co nás rozděluje, možná ještě víc o tom, co nás spojuje. Volejte se vzpomínkami, úsměvnými příhodami i zamyšleními nad tím, jak se změnil svět kolem nás. Zatím je vidět, že ať už je člověku 20 nebo 80, všichni potřebujeme to samé. Pochopení, blízkost a někoho, kdo nám poslouchá. No a dnes to můžeme být my tady v Noční lince. Budeme rádi, když se k nám přidáte. Pojďte nám říct, co vás na dnešní mladé generaci těší, překvapuje nebo třeba trochu trápí. A co jste se vy naučili od mladších? Je něco takového? 731 800 900 to je telefon. Psát můžete na rozhlas.cz/linka, což je náš web, anebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Je s váma Jarka Barboříková, přeju krásný večer.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

z mých dívčích očí koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět.

0: Anna Radek je s námi v noční lince Českého rozhlasu. Vítejte.
1: Dobrý večer, přeju všem.
0: Téma znáte, Radko?
1: Krásné téma.
0: Mezigenerační pochopení, mezigenerační rozdíly. Povídejte.
1: Nádherné téma. Já už teda se přiznám, že mám 60 let a jezdíval se na pionerské tábory jako vedoucí, pracoval se s dětskama, takže pro mě to je úplně nádherné téma. A co týče i toho učitelství, jak tam paní učitelka říkala některá, jo, že už vysloužila, že byla navštívit vás poslouchat celý večer a že tam probíhaly nějaké hlázení, že tam ale to je špatně, to neexistuje. Tak to...
0: Ano, to byl extrém.
1: To byl extrém. To neexistuje, to už je spíš jako... Že si ten kantor nebo ta paní učitelka dokáže udělat ten expert u těch žáků, když přijde do té třídy, tak tam přijde prostě učitel, jo, ty děcka i v dnešní době já neházím, jako že bych tak jenom kecal, švagr je učitel a spoustu mojich kamarádů jsou učitelé na základních školách a i na první stupni a na druhé stupni, to neexistuje. To nemůže být, jo, ten člověk, když přijde do třídy, tak tam musí být respekt, jo, absolutně, i v dnešní době, půjde, vždycky.
0: Ano.
1: A já si myslím, že to se právě na těch pedagogických školách už učí snad, jo, tady, jak se chovat těm žákům.
0: Řekněte mi, Radku, která generace podle vás uměla lépe trávit volný čas? Jak jste to měl vy? Jak to podle vás mají mladí lidé? Máte v rodině někoho mladší generace?
1: Prosím?
0: Máte v rodině někoho, kdo je mladší generace a můžete porovnat, jak jste trávil volný čas v jeho letech vy a jak ho tráví on? Slyšíme se, Radku? Jejda, tak první jsem vám nějak vypadla já a teď jste nám vypadl vy. Tak mě to moc mrzí, ale budeme se muset rozloučit alespoň takhle jednostranně. Ale víte co, ten příspěvek byl velmi krátký, tak já zvednu někoho živě a ptám se, kdo je s námi a bude si povídat.
2: Dobrý večer. U telefonu je Anna z Miroslavy. Já vás, paní Jaruško, zdravím.
0: Vítejte.
2: A zdravím všichni posluchače. A já bych jenom chtěla říct k té mladé generaci. V Egyptě při vykopávkách se našla hliněná tabulka. A tam bylo napsáno, ta dnešní mládež s tou dnešní mládeží svět spěje k záhubě. Nejsou k ničemu. Hráli by jenom v kostky, věnovali se pitkám a neřestem. A to bylo už v Egyptě, ve starém Egyptě, tady toto napsáno o mladých lidech. A svět šel dál, že jo. A já jsem ročník 49 a myslím si, že když jsem chodila do školy, tak že byli ve třídě a i kolem mě nějací takový taky darebáci, jo. Byli to prostě takový živější děti, byli rádi se chlapci poprali a taky si prostě nadávali, jo, a že by já jako dítě školou povinné, když mi maminka řekla, běž na trávu králíkům nebo něco, no že by se mě horoucně chtělo, to taky nemůžu. A nejenom mě, ty moje kamarádky a kamarádi kolem mě taky brblali, když měli jít s rodiči na pole okopávat brambory nebo něco, nebo napínat provázky, aby uvazovali snopy při obilí a stali se z nich pracovití lidé, kteří v té společnosti něco dali a taky něco sami sobě vybudovali, jsou vzdělaní, jsou chytří, jsou moudří a já musím říct, nemám ráda někoho, kdo říká, ty moje děti, ty jsou nejlepší, jsou nejlépe vychované a všechno. A to druhý to všechno zatracují kolem sebe. Já to tak neberu. Já si myslím, že každý člověk má své klady a své zápory a bylo to v každé společnosti, že už i když já jsem byla mladá holka, tak byli tady u nás v Miroslavi takzvaný, jak se mi říkalo, nefachčenkové, kteří rádi se nechodili do práce. Tehdy je honila veřejná bezpečnost, protože bylo povinností pracovat, no a nechtělo se jim, tak šli se. A bylo to je a bude. A já mám 4 vnuci, už vnoučata, jsou dospělí a jak paní říkala, že se nechce mladým pracovat. Jeden vnuk je ženatý, má 2 děti, chodí, má střední vzdělání, má 2 semestry a přitom pracuje manuálně, chodí na tři směny, chodí na den a dojíždí 40 kilometrů za prací k Brnu. A další vnučka si koupili domek, pracují, opravují si ho, vzali si hypotéku, pracují na zahradě. Druhý vnuk je stolař, dojíždí denně do Prahy do práce, práce ho baví, vyrobil si plno nábytku sám. Já si myslím, že a tak to vidím, máme tady mladé sousedy, kteří jsou do 30 roku, já nevím přesně, a oni jsou mladí manželé, nemají děti a denně jsou na zahradě, domek si opravují. Já si myslím, že to byli mezi námi vždycky a budou lidé horší a lepší a to prostě ta společnost takhle vygraduje a tak to chodí v tom světě. A ještě musím říct, že my můžeme těm dětem předat nějaké takové, co bylo za nás a možná pro ně to úsměvné, ale oni nám toho dají taky hodně s těma technologiema. My se musíme nějak vypořádat, že jo? Protože dneska se digitalizují všelijaký, já nevím, půjdete chcete něco na úřadě, tak od vás vyžadují nějaké ty znalosti různé a to. A ty děti nám s tím pomůžou, nebo ta mladá generace. My jsme dneska s manželem pracovali před domem na zahrádce a já mu říkám manželovi, my se uzdravíme. Ať šli děti větší, menší, jeli na kole, tak to bylo dobrý den. A my jenom odpovídali, já říkám, my se dneska tady uzdravíme. Takže já si myslím, že tak, jak to bylo za našeho mládí a doba jde dopředu, je dneska plno technologií, tak ti mladí mají různé stroje, kterým rozumí, s kterými umí pracovat, tak si tu práci ulehčí, ale si myslím, že jsou mezi nimi dobří i horší. Tak jak to bylo, je a bude. To je můj názor.
0: Výborně, Aničko. Vy jste to tak hezky zhrnula, vy jste si dala krásný úvod, krásný závěr, nebyste mohla být moderátorkou. Hezky se to poslouchalo a máte takový zdravý.
2: Opravdu, každý zamyslí nad tím svým mládím nebo dětstvím, tak já moje děti taky mají vzdělání a jako já jsem neslyšela, že by nedělali to, co musí, nevěnovali se rodině nebo nechodili do práce nebo něco takového, ale aj kolem mé příbuzenstvo vzdálené, nejenom moje ti nejbližší a v ulici sousedé tady bydlí plno mladých lidí a mají hypotéky a snaží se, aby ten život prožívali dobře a slušně a samozřejmě se tady najdou taky, kterým se nechce pracovat. To říkám, to bylo je a bude.
0: Děkujeme, Aničko, za návštěvu. Přejeme vám krásnou noc a jsem zvědavá, jestli na vás bude reagovat nějaký další posluchač, protože dneska mi to přijde takové hodně provázané. Děkuju, opatrujte se a zase někdy v noční lince. Naslyšenou. Aničko? Tak, už to bude bez závěrečného pozdravu. MC Erik a Barbara, keď přijde láska přesně o 12:45.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: 20 minut po půlnoci. Dospívali MC Erik a Barbara Keč, Prýdě láska. Mladí lidé dnes žijí jinak než před lety. Jejich rodiče, prarodiče jsou jiní, v některých věcech jsou pořád stejní. A právě o těchto rozdílech si dnes povídáme v Noční lince. A přidává se k nám paní Marie z Dobříše. Vítejte.
1: Dobrý večer všem. Já bych jenom chtěla říct, že mladí lidé dneska nejsou o moc horší, než jsme byli my. Už to tady bylo několikrát řečeno. Já jako taky starší osoba mám velice dobré zkušenosti. Víte, co mně se třeba stane, že mě pozdraví děti výrobci, tak 14, 15. Já říkám, děti, ale vy jste slušný. A oni se hned se mnou začnou bavit. Já co škola a tohle vyprávějí. A nejvíce mi líbí, že oni mají přesně nasměrovaný, čím by chtěli být. Co by si v životě představovali, ale to jsou nejen oni, to jsou i malí děti, příbuzní, kterým je, já nevím, 12, 11, přesně vědí, čím jednou chtějí být, co budou dělat a podobně, za což teda jsem jim vděčná. A nedávno se mi stalo, že šel nějaký Aziec, nevím, jestli to byl Vietnamec nebo Číňan, byl to takový, no tak, taky těch 16, 17 a povídal, dobrý den, přeju vám hezký den. Takhle mě pozdravil, tak já jsem úplně zůstala z koprně a minul mě šel dál, já jsem se ještě otočila, on mi zamával. Asi jsem mu připomněla nějakou babičku, kterou má daleko, tak takhle prostě. A v domě u nás to je úplně jiný. My se tady známe, je nás tady celkem 8 rodin a musím říct, že jsou všichni samozřejmě mladší než já jsem tady takový nejstarší člověk, ale prostě jsou strašně ochotní. Když bych něco potřebovala, třeba s nákupem jdu někdo, co je zrovna dole, řekne, já vám to vynesu nahoru, vynese mi nákup, když jdu se smetím, tak zase poprosím, když je to těžký, naproti jsou holčiny 25-30.
0: To je zajímavé, paní Marie. No možná mají dnes mladí opravdu dřív jasno v tom, co chtějí dělat a kam chtějí směřovat. Taky, že mají víc možností, informací, inspirace než dřív. Na druhou stranu možná je na ně právě kvůli tomu také větší tlak, aby si vybrali správně a uspěli co nejdřív. Ale ta druhá část vašeho vyprávění se mi líbila. Říkáte, že kolem sebe máte mladé, kteří jsou
1: sdílení. Mám, ale já bych ještě chtěla říct ty nové technologie. K něčemu jsou dobré tedy. Je to pravda, že když třeba někdo má děti v cizině za mořem, že mají levnější to telefonické spojení s tím WhatsAppem nebo s tímhletím přes internet, tak ale jinak to, že se baví třeba v restauraci 4 děvčata a že každá kouká do mobilu, to jsem už taky viděla. Hlavně v čekárně u lékaře. Tam jako prostě každý na tom telefonu jede. No, ale to se nedá nic dělat. Taková je doba. A nedovedu si představit, jak to bude vypadat za 50 let. Toto bude ještě horší. To ještě nám tady budou přistávat drony před barákem a nevím co všechno. Ale teď jsem úplně spokojená a mladí lidi nejsou špatní. A za tu výchovu hodně můžou rodiče. Já totiž taky jsem učila a prostě víte co? Největší odměna pro učitele v dnešní době je, když nějaký ty děti potkám, a oni, no tak dneska děti, dneska ty nejstarší, těm je 76, zrovna pozejtří mají sraz, tak tam taky půjdu, ale jako když vám skočejí kolem krku a řeknou, paní učitelko, no tak tohle to prostě je k nezaplacení. Tohle to nejsou všichni samozřejmě takový člověk, se možná všem nezachoval, ale tohle je největší odměna pro učitele, když ty děti se k vám hlásejí, mají vás rádi. To jsem takhle chtěla říct.
0: To se hezky poslouchá a ano, asi vám dávám za pravdu. Ale já vám řeknu, paní Marie, že já teď jezdím každých 14 dní do Prahy do školy. Ano, na jazykový ústav Karlovy univerzity, tam studuju češtinu pro cizince. Ale víte co, já jedu tady ze Zlína vždycky 3 až 4 hodiny tím vlakem. Ještě se mi nestalo, že bych nasedla do kupé a mlčela, že by tam, tak jak vy o tom mluvíte, ne vy konkrétně, ale obecně posluchači, se dívali ti mladí jenom do telefonu, nebo starší. Vždycky někdo začne řeč a vždycky se povídáme téměř celou cestu. A to je to, co mě vlastně inspirovalo dát toto téma do vysílání. Protože často slyším ty názory, že ti mladí nejsou komunikativní, dívají se na mobilu, nemluví, ale já vlastně tu zkušenost mám jinou, třeba tady z toho cestování. Takže já možná budu můžu ubezpečit všechny, že to s náma není tak strašné s tím světem.
1: Že máte štěstí, že v tom kupé nesedíte se mnou. Protože to bychom teda si, teď jsem chtěla říct, vykecali díru do hlavy. To bychom se překřikovali, protože bychom nevěděla, co říct. Ano, tak hele, tak vám přeju, ať se vám dobře usíná.
0: Vám také, paní Marie. Děkuji moc za váš telefon.
1: Tak jo.

0: Dnešní noční linka je o rozdílech i blízkosti mezi mladými a staršími. Těším se na vaše zkušenosti, názory i životní příběhy. Volejte vysílání Českého rozhlasu stejně jako pan Vladimír. Ten volá od Třeboně. Je to tak?
1: Přímo z Třeboně a chtěl bych se připojit k těm volejcím, který nevidí tu situaci s těma mladýma tak černě, protože i já si myslím, že nejsou tak špatný. Chtěl bych se podělit o jednu zkušenost, kterou jsem udělal taky právě v tom prostředí školy. Chci hovořit o jednom svým vnukovi, který sice dneska už je dospělej, dneska už je na vysoké škole, ale v roce 2014 to bylo, to Krištof chodil do páté třídy, chodil do školy v Kladně a při hodině dějepisu, když probírali nějak druhou světovou válku, tak před paní učitelkou prohlásil, kdyby tu byl děda z Třeboně, on by nám něco pověděl o té válce. No a paní učitelka se toho chytla a odchytila dceru, když pro kluka jezdila do školy a stala se jí, on váš tatínek se zajímá o historii nějak a ono, jo, on dědek furt leze po archívech a po muzeích a schání pamětníky a furt toho něco sepisuje, nějaký knížky taky jsem sepsal o tom. A no a nepřijel by nám sem udělat přednášku na něco, nějaký povídání pro ty děti, no a dcera mi pak volala, no a já nechtěl vnuka schodit, protože to tam řekl před celou třídou. Tak jsme se spojili s tou paní učitelkou a začali jsme tu přednášku připravovat. Já jsem teda ještě chodil do práce, tak jsem si musel vzít 2 dny dovolený, abych odjel do toho Kladna. A tak jsme to udělali takhle v pátek. Já už tam jel ve čtvrtek, já jsem si sebou přivez ještě nějaký takový věci na ukázku, nějaký uniformy, vojenský helmy a nějaký takový vykopávky. Já jsem taky chodil s detektorem a hledat takový ty věci. A tak kromě nesměly to být žádný zbraně, žádný střelivo, to byla podmínka. No a tak jsme se domluvili, já to tam přivez ve čtvrtek už. Umístil se to tam ve třídě a v pátek dali mi 3 vyučovací hodiny, vlastně celý dopoledne páteční. Nebylo to jenom pro třídu, do který chodil ten můj Krištof, ale se zvali tam všechny 3 třídy toho ročníku, toho 5. ročníku, do té třídy, takže tam bylo narváno. Tam seděli na stolech a na zemi a ona v těch třídách už jsou dneska ty prostředky pro tu digitální prezentaci. Já jsem si to jako připravil všechno, na to jsem měl čas. Takže 3 hodiny jsem mluvil o lidech, kterýma jsem se osobně poznal, s veteránama, který bojovali jak na východní frontě, na západní frontě, letci a tak, i co prošli koncentračními tábory. Jo, a paní učitelka měla podmínku, abych tam taky do toho zamontoval jako lidice, že Kladno a Lidice, to je sousedství, a chtěla taky, abych ty děti jako třeba vyvolával, abych je zkoušel, abych jim dával otázky, takže to taky jsem tak nějak. No a 3 hodiny prostě vždycky zazvonilo, děti vyběhly ven a nebo se mi vrhli na tu výstavku, co jsem přivezl ty věci a furt to nasazovali si helmy na hlavu a plynový masky starý. No dobrý, všechno paráda. A na poslední vyučovací hodinu přišla i paní ředitelka a poslechala si to a pak mi tam děkovali. A mě pak překvapilo, když to skončilo po těch 3 hodinách, jsme se taky fotili a tohle, a tak mi ta paní učitelka řekla, že by si přála mít tak pozorní posluchače, jako jsem měl já, protože oni opravdu jako poslouchali, nezlobili, to ona prej jako někdy tam vyrušujou, tak mě jako řekla, že ona to tak nemá. Já si myslím, že to je o tom, jak ty děti v těch školách, ty učitelé zaujmou, jak se k ním, jak jim to umí podat, jo. A já jsem jim tam vyprávěl příběhy, které jsem si vyslechl od různých lidí, doplňoval jsem jim to fotografickou dokumentací a mě to prostě Já jsem udělal zkušenost velice dobrou, že ty děti to vnímají a jsou pozorní a tohle. No ono, jak se říká, tam paní učitelka nějaká mluvila, že je to ve škole špatný, ale já myslím, že to tak zlý není. Že když se ty děti zaujmou, takže jsou pozorní a umí si to poslechnout. No to je takový moje zkušenost. Myslím si, že to není tak zlý.
0: No to je hezká zkušenost, ta důležitá připomínka toho, že i ti mladší lidé, menší děti můžou být vnímaví, možná když slyší dobrý příběh, když je otevřená atmosféra, najednou chtějí poslouchat. Asi jste je zaujal, takže jste dobrým řečníkem.
1: Já jsem měl takový amatérský historik,
0: ale... Trošku nás zlobí signál, Vladimíre.
1: Jenom jsem chtěl říct, že jako nejsem žádný profesionální mluvčí, že jsem jenom takový amatér v tomhle historii, ale já se tím zabývám, že jsem od roku 2000, takže už 26 let a nashromáždil jsem toho teda hodně.
0: Děkujeme za to, že jste nám o tom vyprávěl. Děkujeme za tu zkušenost, kterou jsme určitě uvítali. Jsme otevřeni každému názoru. A když je pozitivní, tak já osobně jsem k dnešnímu tématu raději. Mějte se co nejlépe, poslouchejte dál Český rozhlas.
1: Jo, poslouchám vás každý den.
0: Marie Rotrová, štěstí.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: pokračujeme v noční lince Českého rozhlasu, a to povídáním o mezigeneračních rozdílech, o mezigeneračním porozumění. Je s námi...
1: Vysílání nebo?
0: Halo, halo. Až teď jsme v éteru, až teď jsme ve vysílání. Krásnou noc přejeme.
1: Ano, já vám taky. Já musím říct, že teda mě je 83 roku, ale já jsem měla celý leta zkušenosti, protože jsem dělala všechny možné práce.
0: Volá paní Jitka, abych to posluchačům vysvětlila. Jaké práce?
1: Když jsem měla děti, tak jsem brala jako pionýry na výlety do Prahy, na Slovensko, všude. Říkali, jak to můžeš zvládat, nebo tak. Ráda jsem s nima dělala. A když ale dcera měla školu vystudovanou, měli prázdniny. Já jsem je nenechala, že by měli celý prázdniny. Že bylo benzínka, že má volno, no tak šla na benzínku. To já, když ho právě slyšela, já říkám, proč to odsuzují? Teď to je správně, že se do toho zapojují. A takže je to všechno v těch rodičích, že co jako je, snaží se naučit nebo nenaučit. Většinou na to nemají čas, anebo ani se jim nechce. Je fakt, že je moře a moře takových, kterým se nechce. A nechcou to přiznat, že teda jsou takové děti, jak jsou do dneska, jsou dobří, jsou špatní, to je pravda, ale bohužel je toho hodně víc horšího a je to zase teda na té mladší generaci po nás, aby se snažili je něco naučit a opravdu změnit. Protože tady toto, jako každý k tomu nemá ty buňky, že by se to pustil, ne, budeme něco dělat, nebo tak, nebo že se musí umět něco naučit. Ono je to hodně těžké. A i když jsem se snažila a dělala jsem pro ně maximum, tak je to opravdu těžké a nezávidím ani těm učitelkám a cokoliv, protože nedá se o tím mluvit jednoznačně a klobouk dolů, že vůbec ty učitelky to vydrží. To teda vám řeknu na rovinu, protože už člověk toho taky zažil.

0: veliký problém, protože víte, když se kdysi kouřilo v hospodách, vzpomínáte si na to ještě?
1: Ano.
0: Já jenom vypnu rádio, abychom se neslyšeli ve zpětné mazbě. Tak já jsem nikdy nekouřil ani jednu cigaretu, ale když jsme tam seděli, tak řekněme hodinu, dvě a probírali jsme nějaká témata, tak už jsme ten dým nevnímali. Jsme se vrátili domů a oni nám řekli, ty smrdíš. A my žijeme v takovém informačním smogu. A tohle já říkám právě studentům. Ten problém spočívá v tom, že už člověk nevnímá ten informační smog. Je to opravdu velmi závažný problém a proto je zapotřebí držet se římského práva, toho pilíře, číslo jedna, vy jste řekla, že studujete na Karlově univerzitě jazyk, takže jste se s tím určitě setkala. Audiatur et altera pars, ať je slyšena i druhá strana. Protože když neznáme stanoviska, argumenty druhé strany, tak nám zbývá volba mezi ano nebo jo. A ti chytřejší studenti zamrkají a jim říkám, vidíte, a proto choďte na ty konspirační weby, vozovka, které tvrdí, že nebe je modré, tráva dneska samotově tmavé, smoda mokrá, tráva zelená, pak si udělejte obraz o tom, kde je ta objektivní pravda, jako soulad, harmonie mezi událostí a výpovědí o té události. My máme tisíce komentářů, to sama dobře víte, když pracujete v tom mediálním prostředí, ale nemáme pravdivé zdrojové informace. Jeden velmi moudrý kněz a vtipný venkovský kněz mimochodem to komentoval před Velikonocemi, když radil svým ovečkám, až se budete zpovídat, že jste sousedovi ukradli provaz, tak nezapomeňte říct, že na konci byla přivázaná krána. A tohle je ten jsem rád, že jsem vás rozesmál. No, ale víte, tohle je princip demagogické manipulace médií. Já si pamatuju, jak jednou Česká televize ukazovala nějaký napůl rozbombardovaný dům a vydávala ho za důsledek tedy bombardování zlého ruského letectva nebo kavalérie. A nakonec se ukázalo při bližším pohledu, že na tom domě bylo napsáno ovoce zelenina. A že to vůbec není ukrajinský dům, ale že to byl dům poničený tornádem na Jižní Moravě. A Česká televize se tehdy za to musela omluvit naprosto takovým průhledným způsobem a velmi, velmi trapným způsobem. Došlo k nezamýšlené záměně informační záběr, ilustrační záměr, záběru. Takže to je ten způsob demagogie. Proti tomu je třeba prostě postavit skutečné pravdivé informace. Jedna paní docentka, není to moje kolegyně, ale je to velmi schopná ekonomka, paní docentka Ilona Švihlíková, řekla na jedné konferenci, která probíhala na narození Karla IV. Víte, kde se narodil? Který den? To je krásné datum.
1: Nevím.
0: No, tak já vám to prozradím, můžu?
1: Tak už musíte.
0: Musím dokonce 14. května, 13.16. ale ta konference probíhala loni ve sněmovně a byla to tématem té konference, byl stav Evropy a světa. A paní docentka Švihlíková tam řekla takovou zásadní větu. My máme dvě priority. Mluvit pravdu a zachovat mír. A je to hluboká pravda, protože mír prostě není možné zachovat lží. Že? Tam vzniká nedůvěra, z nedůvěry potom povstávají všechny ty další obrané, případně útočné akce a už jsme teda v tom kolotoči. A pravdu říkat je náročné, že když ji řeknete v nevhodnou chvíli, tak vám to může srazit vás, jak se to stalo mnoha těm, kteří to zažili. Ale když se na to podíváte z toho nejvyššího možného nadhledu, z toho subspecie eternitatis, z toho hlediska věčnosti, tak kdo o sobě mohl skutečně autenticky tvrdit, já jsem cesta, pravda a život. Ten jeho smrtí vstání jsme si připomínali teď o Velikonocích.
1: Jejde Nánky. Teď se mi vyply všechny telefonní linky. To snad není pravda. Nedoposlechneme si váš příběh. Moc mě to mrzí, ale vypadá to, že nás telefonní linka zklamala za dnešní noční linku dokonce po druhé. Takže mě to moc mrzí, ale já vám i tak poděkuju, že jste nám vyprávěl. Já bych možná dodala,

říkala, že se mi líbilo to spojení mluvit pravdu, zachovat mír, samozřejmě. Český rozhlas je respektovaným veřejnoprávním médiem, který poskytuje ověřené informace. Takže nám věřit můžete, tak to jsem ráda, že můžu třeba touto větou zakončit dnešní vysílání, protože se to vlastně vztahuje k tomu, o čem jste vy vyprávěl. Noční linka končí, ale vaše příběhy v nás zůstávají. Dobrou noc a těším se na příště. Vaše Jarka Barboříková.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, vážení a milí. Víte, tak mě napadá, taky jste to v dětství říkávali, třeba jezdíš rychle jako Niki Lauda, nebo při plavání máš výdrž jako Venclovský. No, kdyby zrovna nic z toho, určitě jste už někdy řekli nebo slyšeli, běháš jako Zátopek. No a vidíte, právě Emilu Zátopkovi a taky jeho paní Daně budou patřit příští minuty naší dnešní návštěvy v rozhlasovém archivu.
2: Je naprosto

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Jestli někdo dokázal věrně, přesně a hlavně čtivě popsat cestu Emila Zátopka od těch jeho prvních neohrabaných běžeckých zkušeností až k olympijským medailím, byl to spisovatel a sportovní reportér Ota Pavel. Jeho povídka Jak to tenkrát běžel Zátopek je snad přímo učebnicovým vzorem toho, jak psát o sportu, o sportovcích a jejich duši.

Měl jsem přání napsat jednou o Zátopkovi. Nyní ta chvíle nastala, ale mám strach, jaký má běžec, než vyrazí na trať. O Zátopkovi bylo už mnoho napsáno, z toho řada věcí dobrých. Jeho rekordy už všechny padly, je i Zátopek minulost. Začal jsem před časem na velké fatře. Emil a jeho žena Dana oslavovali 12. výročí svatby. Pili jsme moravské víno, Emil dostal náladu a poprvé a naposledy jsem ho slyšel, jak se chlubí. Vyprávěl o běhu, o němž jsem zatím nikde nečetl. Soupeřem mu byl pes. V době svých velikých výkonů trénoval na Českomoravské Vysočině a jednou vzal sebou vlčáka. Pes vrtěl ocasem, kdypak se mu stane, aby s ním šel někdo běhat. Vyrazili. Vlčák radostně štěkal a otáčel se potom človíčkovi. Pobízel ho ke spěchu, věděl dobře jako všichni psi o své běžecké převaze nad lidským tvorem. Ale netušil, že běží se Zátopkem. V 10. kilometru se jejich krok vyrovnal. Pak si vlčák už sedal, vyplazoval jazyk a nakonec ho Emil honil kolem rozlehlého rybníka před sebou. Večer se divila paní domu, co pak je s tím psem? Nechce žrát ani pít. Druhý den vyběhl Emil Zátopek znovu. Jak ho vlčák zvětřil, zakňučel a zalezl hluboko do boudy. Jedno sobotní dopoledne jsme hovořili o závodě na 5 kilometrů v Helsinkách, o tom, jak Belgičan Rajf vzdal. Kdy se vlastně člověk vzdává? Potom jsme běželi z Davids do Troje, kde si Zátopkovi staví domek. Bylo strašné vedro. Utíkali jsme oblečení. Emil držel ještě pod paží aktovku. Pouštěl mě dopředu, jako by nemohl. Dával mi iluzi, že mu stačím. Ve skutečnosti na mě čekal. Ve Stromovce jsme lezli přes koleje a proplétali se houštím. Běhá tu prý z práce na stavbu pravidelně. Dělá tu svou poslední běžeckou trať za 12 minut. Vozili jsme písek, míchali maltu. Emil Zátopek navíc stavěl. Pracoval v ohromném tempu, ve skutečnosti i při práci běhal, nejen pro cement a vodu. Jsem reportérem už řadu let, ale nikdy jsem neviděl nikoho tak pracovat. Plně se soustředil, nebyl hovorný jako jindy. Po 2 hodinách se mě objevovaly mžitky před očima. Nepolevoval v tempu. Po 3 hodinách zbrocen potem se svlékl do naha, vylil na sebe 2 kbelíky vody a pokračoval. Musel jsem se posadit, už jsem nestačil. Nebylo ještě 6, měl jsem toho dost. Navíc se u mě objevil dříve nepoznaný pocit vedle obdivu i závist. Nakonec jsem odtamtud utekl. Sebral jsem se a šel do Stromovky. Připadal jsem si jako ten vlčák. Nechtělo se mi jíst ani pít.

Ve Zlíně se pořádal tradiční běh městem. Pro mladé Baťovi muže byl povinný, ale 19-letý Zátopek nechtěl běžet. Měl pracovat, učit se a ještě se honit? Dávno už zapomněl na svůj dětský triumf v běhu. Šel k doktorovi a žádal o osvobození. Nic ti není, řekl lékař přes rameno. Pěkně poběžíš. V hodinu určenou proběh se vytratil z učebnicí chemie na čítárnu. Našli ho a vyhnali na start. Stál mezi ostatními a měl vztek, protože neuvažoval jako většina chlapců, kteří z truců utíkali pomalu, udělal něco jiného. Běžel rychle. Někteří spolužáci zahnuli za roh, tam na ně čekali kamarádi z kabáty. Nakonec zůstala vpředu malá skupina a pak už jen Zátopek a trénovaný mladý atlet Krupička. Lidé jim tleskali. Blesklo mu hlavou, to patří také mně. Poprvé v životě mu někdo tleskal. Líbilo se mu to. Chtěl najednou vyhrát. Nezvítězil však, ale už nezapomněl. Našel svou šanci a chopil se jí jako nikdo druhý. Většinu závodů v příštích 3 letech prohrál. Svou životní příležitost však už nepustil. Zlínský doktor Ali Haluza mu dal první cenné rady a ukázal mu, jak běžecká kometa Šale trénuje rychlé 200. Vidíš? To dělá Šaleho. Nikdy pak na 200 nezapomněl. Dosud však zůstávali Haluza a Šale nedostižnými vzory. Trénoval podle nich. Chtěl se zžít s jejich zásadami, ale ne s jejich omyly. Napříště mu bude hloupé zůstávat v omylech a brzy bude za veliký omyl považovat celý běžecký trénink vytrvalců. Dosud mu přikazovali u Bati namáhavou práci. Nyní nastoupil daleko těžší dobrovolně. Byla zmnohonásobena nesmírnou touhou být alespoň tak dobrý jako druzí. Nemyslel na olympijská vítězství a světové rekordy jako tisíce jiných začátečníků. Když jich brzy nedosáhnou, odcházejí ze sportovní dráhy. Teprve mnohem později začal snít o velikých výhrách. Chtěl vždycky jen o stupínek výš. Jakmile vystoupil, pokusil se udělat další krok. Převracel takzvané pravdy života ze všech stran, aby našel své pravdy. Stav není zlý. Obtížné jsou změny a v běhu je to při přechodu na vyšší trénink. Bolest je milosrdná věc. Jak trvá bez přestávky a její moc, otupí se sama. Při sportu a vítězství se dostavuje pocit štěstí. Konečně může také dělat to nejkrásnější. Vybočit z řady. Vymýšlet, jak to dělat jinak. Použije slova kdyby. Co kdybych spojil vytrvalecké dávky s rychlostí? Co kdybych střídal rychlé úseky s pomalejšími a trénoval 10x, 20x tolik, co druzí? S podobnou myšlenkou mohlo přijít mnoho lidí, ale učení by řekli to, co řekli ve většině případů všem převratným novátorům. Nezbláznil jste se. Zbývalo jediné. Dokázat to skutkem. Udělal to a byl první. Tomu už pak nikdo nevzal, ani když jeho rekordy začaly padat. Protože neměl velký talent, musel zpočátku překonat obtíže tréninku obrovskou námahou. Stahovala mu tvář a ústa do hořké křivky. Tisíce lidí pak tato grimasa odpuzovala a zároveň přitahovala. Vystihl to nejlépe francouzský spisovatel Magnan. Člověk, který běží jako my. Člověk, který viditelně platí za vítězství velkou cenu. Vyhrál své první závody. Hráz byla protažena. Už nikdo příval nezastavil, ač se o to mnozí pokoušeli. Běžec byl objeven. Vydával se na cestu šťasten jako chlapec, jenž nastoupil na zámořskou loď a netušil, kolik bouří ho čeká. Každý lidský život má své sny a cíle. A tak i Emil Zátopek v žákovské lavici přímo snil o každodenním běhu. Dostal se k tréninku až večer, využil každou sebemenší možnost. Často se musel vytratit ze samostatného studia. Běhal na hřišti denně svých 15 kol. Jenže blízko stál pokaždé jiný strážný a ten volal do tmy: stůj! A pak stůj nebo střelím! Býval nejen šťasten, ale někdy také zoufalý. Jednou se neovládl a na strážného vybafl: tak střel. A běžel dál. Strážný nestřelil. Příští den byl malér.
Trénoval pak v konírně, v hlubokých pilinách, experimentoval a bral si na nohy vysoké vojenské boty. Počítal, že bez bagančat se mu pak v závodě poběží lehčeji. Ale z konírny ho brzy vykázali, že narušuje koňům cestičky. Trénoval takhle plných 7 let. Většinu lidí by takové potíže odradili. Byl však příliš dlouho v životě odstrkován a nenechal se už odradit. Po vyřazení z akademie nastoupil do Milovic ve funkci velitele čety. Na novém místě měl práci, trénoval někdy až o půlnoci, rohy hřiště si vyznačil vápnem, aby se ve tmě nepotloukl. Neměl trenéra a neměl ho pak už nikdy. Připravoval se sám. Často nemohl jít na večeři a tak si nalámal do piva chleby. Nebyla sprcha a tak se v zimě po tréninku poléval studenou vodou v koupelně ověšené rampouchy. Co by jiného zničilo, jemu prospívalo. Žil v té době přesvědčením, že tvrdé podmínky vedou k výborným výsledkům. Když trénoval ve dne, utíkal do vojenských zakázaných prostorů, kde se mu nikdo neposmíval a nepokřikoval na něho. V lese bylo dobře. Koncertovali tu jen ptáci a bzučící hmyz. Prosluněné průseky protkané mechem a vřesem přímo vyzývali k běhu. Zaběhl průsek rychle, naspět pomalu, znovu rychle, opět pomalu. Někdy se svlékl a běhal nahý. Byl nevýslovně šťasten. Svět o něm ještě nevěděl a nikdo na něm dosud nechtěl tisíce autogramů a stovky besed. Občas jel závodit, dostavila se první vítězství i trpké porážky. V Oslo na mistrovství Evropy doběhl v závodě na 5 kilometrů 5. Na kratších tratích prohrál v mezinárodních utkáních s Rajfem i s Holanďanem Slíkhuizem. Hned druhý den po porážce usilovně běhal. Překonával první československé rekordy. Daleko zůstali Šale a Haluza. Finové ho pozvali k utkání s Viljo Heinem. Na dosavadních olympijských hrách už získali jejich sportovci přes 100 zlatých medailí. Jel do Finska poprvé, pln očekávání, co uvidí a pozná. Počínal si jako turista, všechno chtěl vidět, památky, saunu, obchody. Při bílých nocích téměř nespal a nesoustředil se na hlavní, co mělo přijít. Konečně stanul na startovní čáře vedle světového rekordmana Heina. Ještě mnohokrát běžel se soupeři a proti rekordním časům, ale tohle byl jeho nejtěžší závod života. Naplněné hlediště vítalo Heina, jenž v Helsinkách nikdy neprohrál a nesl dál pochodeň slavných severských běžců Kolemajnena, Nurmiho, Ritoli, Hega. Ještě nevyběhli a obecenstvo už skandovalo Suomi, Finsko. Náhle si uvědomil, že dnes vlastně proti němu poběží nejen Heino, ale celá tato sportovní země, celý sportovní sever Evropy, který se nechce smířit s koncem své slavné běžecké nadvlády. Přijelo také mnoho Švédů a švédských novinářů. S hrůzou pomyslel na to, že nemá žádnou taktiku, je myšlenkově nepřipraven a z těch všech dojmů i unaven. Co teď? A hlavně co v příštích minutách? Už hezkou řádku běžců udolal svým tempem na trati, zkusí to i na Heina. Podle prostého, kdo uteče, vyhraje. Po výstřelu to napálil. Stále byl první, jenže nebyl sám. Cítil na svých zádech soupeřů vdech a v podvědomí slyšel jeho kroky. Trvalo to zatím krátce, ale jemu se to zdálo nekonečně dlouho. Chtěl by Fina setřást jako únavu, která se mu začínala hromadit ve svalech. Přidává, skloní nezvykle hlavu, nahlas si odfrkne a běží kus se skloněnou hlavou jako těžký tažný kůň. Pak nasadí trhák, jenže se nic nestane, právě naopak. Křik hlediště roste v uragán. Heino nastoupí a v čele nadiktuje ještě pronikavější tempo. V následujících minutách se děje něco, co je ojedinělé ve vytrvaleckých bězích. Předbíhají se zhruba po 200 metrech. Každý chce vést a zničit nervy a fyzickou sílu toho druhého. Přitom všem jsou jako 2 nerozumní kluci. Do skutečného cíle chybějí ještě 2 kilometry. V atletice jsou prý nejhorší 400
300-metrové a 800-metrové závody. Krátce řečeno čtvrtky a půlky. Závodník v nich musí běžet stále naplno. To, co teď oba běží, je jedna dlouhá, nekončící čtyřstovka. Lidé už tuší, co se před nimi odehrává. Hejno vbíhá do předposlední rovinky. Dopředu by měl jít Zátopek, ale Zátopek nemůže. Hejno tedy prodlužuje krok. Už toho moc nezbývá. Posledních 200 metrů. Finn vede. Lidé jásají. Suomi, Suomi. Zátopek už nemá žádné běžecké síly a proto nejde napsat běžel dál z posledních sil. Ty síly už vydal do této chvíle. Teď však v sobě zmobilizoval něco neznámého, co měl ukryto pro chvíle nejtěžší. Duševní a fyzickou nadzásobu, kterou člověk vydává, když mu jde o život. Obecenstvo náhle zmlkne. Je to, jako by je někdo pokropil studenou vodou z obrovské konve. Zátopek se sune krok za krokem vedle Hejna. Už běží bok po boku. Emil už vede o pár centimetrů a v cíli je o prsa dřív. Za cílem si padnou oba do náručí, ale ve skutečnosti podpírají jeden druhého, aby se nezhroutili na vratkých nohou. Byl to nevídaný boj. Od té doby si Zátopka na severu zamilovali, jako by patřil jim a ne nám.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Miroslava Donutilá teď vystřídá v příběhu štábního kapitána Emila Zátopka Ivan Trojan. A o tu Pavla zase jiný Pavel, totiž Kosatík. Pavel Kosatík a jeho kniha Emil Běžec. Díky rozhlasové četbě se teď přeneseme do Londýna roku 1948 na Emilovu první olympiádu.
2: Závod na 10 kilometrů se na stadionu ve Wembley běžel hned v první den her. Onoho podvečera bylo v Londýně úmorné vedro s vysokou vlhkostí vzduchu. Teploměr ukazoval přes 30 stupňů Celsia. Zatímco ostatní běžci meditovali o tom, jak vysoké tempo v horku zvolit, Emil udělal něco jiného. Dopředu si zajistil, aby si rychlost, kterou považoval za optimální, jedno kolo za 1,70 vteřin, udržel po celou dobu závodu. Domluvil si s asistentem národní výpravy, že mu bude z kraje dráhy dávat signály. Když Emil poběží rychleji, zamává bílými trenkami, když pomalu červenými. Pokud by se Emil prvním nebo druhým směrem příliš vychýlil, měl to asistent znázornit prudkým třepáním. Přezdívka Lokomotiva, kterou si Zátopek toho dne v Londýně získal, tedy měla ještě jiné opodstatnění než jenom to, že se její nositel řítil po dráze rychleji než ostatní. Pohyboval se také vpřed podle jízdního řádu. To favorizovaní Skandinávci po startu použili tradiční vytrvaleckou taktiku. Šli okamžitě do vedení v naději, že nasadí takové tempo, jaké ostatní závodníci nevydrží. Zdálo se, že Zátopek je jedním z těch, na koho taková taktika funguje. Po prvním kole byl až někde v polovině peletonu a zůstával tam ještě uprostřed závodu. V devátém kole se dočkal. Asistent poprvé zvedl nikoli bílý, ale rudý kus látky. Bylo to znamení, že běžci vpředu nevydrželi počáteční tempo a zpomalili. Emil pochopil, že nyní je na řadě on. Vydal se vpřed. Začal předbíhat jednoho běžce za druhým. Jediný, kdo se s ním o pořadí dokázal prát, zůstal finský šampion Heino. Nakonec však Emil předběhl i jej a zabouřili bych ovací tribun nejen, že pronikl do čela, ale dál se svým soupeřům vzdaloval. Vypadalo to, jako by na dráze soupeřili závodníci dvou různých běžeckých tříd. Zátopek versus všichni ostatní. V tom závodě Emil většinu svých soupeřů předběhl o víc než kolo. Viljo Heino, favorit, na 7. kilometru vzdal. Po něm odpadl i další Fin, Heinström. Jediný, kdo si s Emilem udržel na dálku kontakt až do cíle, byl Alžířan Mimoun. Když však Emil uprostřed závěrečného kola nasadil k finiši, závodil už jen sám se sebou. V Londýně toho večera nebylo soupeře, který by ho mohl ohrozit. Vyhrál časem těsně pod půl hodiny a v cíli se ani necítil unavený. Zdálo se mu, že vyhrát olympiádu je vlastně docela snadné. Divákům však imponoval především způsob, jak toho dosáhl, promyšlený a takticky správný. Český závodník toho večera udolal své soupeře nikoli jen lepší běžeckou kondicí, ale soustředěným náporem celé své osobnosti a odnesl si za to první zlatou olympijskou medaili v dějinách československé atletiky. Lidé pochopili. Toto je sport. Když se vítězí nejenom vypětím těla, ale i soustředěním mysli. Když se do služeb vítězství napře všechno to nejlepší, co v člověku je. Proto svět nad Zátopkovým výkonem úžasl. Proto britské Times si napsali, že jeho finiš strhl obecenstvo k ovacím, jaké v historii atletiky neměly obdoby. Ve způsobu, jakým pojal své vítězství, Emil v metafoře všem ukázal možnou podobu i jich samotných. Můžete žít jenom malou částí sebe sama, ale můžete se taky naučit využít naplno celou svou osobnost.

0: Finále běhu na 5 kilometrů se běželo o 4 dny později. Tentokrát měl Emil jiné soupeře než předtím na 10. Dominovali mezi nimi Holanďan Slajkus, Belgičan Rajf a Švéd Alden. Emil byl ze všech favoritů jediný, který startoval na obou tratích a šel tedy do závodu s určitým handicapem. Alžíran Mimoun, který se chtěl pokusit o totéž, vypadl už v rozběhu. Počasí bylo tentokrát horší než na 10. Bylo chladno, celý den před závodem lilo a déšť proměnil nekvalitní škvárovou dráhu v oraniště. Emil tentokrát zvolil jinou taktiku a hned po startu nastoupil do čela závodu. Spoléhal na to, že vysoké tempo, které nasadil, opět udrží celou dobu. Držel vedení až do půlky 4. kilometru, pak ho však předběhl Rajf a po něm také Slajkus. Byli odpočatí a měli více sil. Získali náskok několika desítek metrů a Emil zjistil, že proti tomu nedokáže nic dělat. Tehdy se v něm ozvala malá dušička. Nezvládne to. Utečou mu a on je nedožene. Na chvíli tomu uvěřil a ten okamžik rezignace ho stál pár cenných vteřin, ve kterých ve svém maximálním tempu poněkud povolil. Při nástupu do posledního kola se zdálo jasné, že o prvenství se bude rozhodovat jen mezi prvníma dvěma závodníky, Slajkusem a Rajfem. Ale skoro na poslední chvíli, pouhých 200 metrů před cílem, se stalo něco nečekaného. Zátopek v sobě zmobilizoval síly k závěrečnému finiši a vyrazil vpřed. Ještě než zatočil do cílové rovinky, předběhl Slajkuse a každým krokem se dál blížil Rajfovi, který před ním ukrajoval poslední desítky metrů trati. Napadlo ho ohlédnout se, až když mu byl Emil v patách. Na poslední chvíli zmobilizoval zbytky sil a v cílové rovince přidal. Cílovou pásku protrhl jako první, ale pouze o prsa před zátopkem, který si své chvilkové zaváhání z průběhu závodu nikdy později nepřestal vyčítat. Nebýt jej, byl si jist, získal by i na 5. v Londýně místo stříbra zlato.
1: Můj výkon se nejvíc líbil švédským novinářům. Hned chtěli interview a byl jsem jim vděčný, když to odložili až na 8:30 ráno. Ale již před 7 cítím, že mne někdo probouzí švédskými slovy a tahá z postele. Novináři. A hned, že jako budeme dělat reportáž, rychle ven a běhat. Bylo toho dost. Starty, rovinky, běh kolem moře, zase od moře nahoru a jejich rolejflexy vytrvale cvakali. I nějaké moje speciální cviky chtěli vidět. A tak jsem si jich několik pohotově vymyslil. Všechny se líbily. Nakonec jedno překvapení, že prý se mám rychle zbalit, že jedeme pryč. Vysvětlovali to tak. Dověděli jsme se, že jiní šeští novináři mají za vámi přijet 8:30. My jsme je předběhli a teď vás uvezem, aby vás nenašli. Chtěl jsem říct, že u nás doma se to nedělá, ale co je to platné, když člověk není doma? V 8:30 jsme již byli 20 kilometrů daleko a moji průvodci mi vysvětlovali. Tady to znáte, olympijský stadion a vidíte, tady je Nurmiho socha. Nechtěl byste na ní vylézt? Bude to pěkný snímek, 2 šampioni vedle sebe. Ne, nechtěl. Vždy na tom nic není, stará a nová atletická generace. No prostě nevylezu, povídám, zvláště když se kolem začali množit diváci. Tak Nurmi mu aspoň zamávejte na pozdrav. Mával jsem tedy rukou asi 5 minut, až se kolem všechno smálo. Tím jsem se rozloučil s Helsinkami. Odjel jsem vlakem do Turku, sedl na loď a naposledy zamával všem, kteří se s námi v přístavu loučili. Krásná zem, říkám si, až na ty novináře.
0: Se svou druhou stříbrnou medailí nebyl ani trochu spokojený. Cítil, že ho na 5 neporazili soupeři. Porazil se sám svou taktickou chybou. Tím, jak si v 9. kole na chvíli přestal věřit. A než se vzpamatoval, získal Rajf takový náskok, že se ho Emilovi už nepodařilo stáhnout. Kdyby se byl Emil rozhodl o 2-3 vteřiny dřív? Umínil si, že se mu něco podobného už nesmí nikdy stát. Přesto se stal nejúspěšnějším československým účastníkem her. Jeho návrat domů byl slavný. Fanouškové na něho museli čekat ještě dalších 14 dní až do poloviny srpna. Vedení olympijské výpravy rozhodlo o tom, že se Emil cestou domů zastaví ještě na závodech v Belgii a Holandsku. Přivezl tedy domů ještě 2 vítězství navíc. K přivítání se do Prahy sjeli lidé z celé republiky. Z Kopřivnice dokonce dorazili i Emilovi rodiče. Dostal přidělený byt 2+1 v centru Prahy nedaleko Václavského náměstí. Ze začátku tam bydlel sám. Brzy se tam však k němu přistěhovala Dana. V Praze mu také přidělili novou práci. Nejdřív ho jmenovali velitelem atletů v oddíle ATK, předchůdci Dukly Praha, a později ho dokonce převeleli na ministerstvo obrany. Dostal funkci referenta spoluodpovědného za tělesnou přípravu vojsk. Nejdřív byl všem těm novinkám rád. Doufal, že jako novopečený Pražák získá víc času na trénink. Ale nadřízení brali jeho úřadování vážně a trvali na tom, že bude zachovávat pracovní dobu jako každý jiný důstojník. Brzy se ukázalo, že je na tom vlastně stejně, ne-li hůř, než byl před příchodem do hlavního města. Na běhání mu znovu zbýval čas jen za tmy, když už byl sletový stadion zavřený. Aby si tam mohl zaběhat na dráze, musel přelézt plot. Pod zimním závoděním se tedy v roce 1948 nakonec protrápil. Ozvala se únava, následek tvrdé předolympijské přípravy a také zánět kyčelního kloubu Emilovi závodění zkomplikoval. V září a říjnu se sice zúčastnil závodu v Bukurešti a v italské Bologni a oba vyhrál, výsledky, kterých tam dosáhl, byly však slabší než dřív. V záříovém pražském dvojutkání s Belgií na pětce Emil dokonce s Raifem těsně prohrál. Závodění mu do té doby bylo v životě skoro vším, ale tenkrát na podzim 1948 se to změnilo. S Danou, se kterou se poznal 2 měsíce před olympiádou, se 28. října v Uherském Hradišti slavně oženil. Brali se v kostele za velké pozornosti místních obyvatel, díky kterým se obřad proměnil ve sportovní manifestaci svého druhu. Ven vyšli slavobránou z oštěpů a na svatební hostině v kasárnách potom tančili až skoro do bílého rána. Z oslavy odešli jako poslední ze všech. Národ, nejen režim, potřeboval hrdiny. A Dana a Emil Zátopkovi měli v dalších letech tuto roli hrát. Stali se nejen prvním sportovním párem u nás, ale vůbec nejznámější manželskou dvojicí na mnoho let. Jen velmi málo lidem bylo v 50. letech povoleno, aby poodhalili své soukromí. Ti dva však měli patřit k pár výjimkám.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Zazněva olympská znělka. To je chvíla na nejvýš vážná. Olympská znělka víta prvého bežca. Už chybuje podle hlásení len několiko desiatok alebo stověk metrov, kým bude, a už je tu na, ozývají se kamery filmářské a cez bránu maratonsku vběha na olympský štadion v Helsinkách jako první startovné číslo 903 československý reprezentant, štábní kapitán Emil Zátopek. Vážení poslucháči, 300 metrov chybuje do cílové pásky, která je už natáhnutá. Zátopek reve šialeným hlasom 75 tisíc lidí. Všetci jsou v úžasném údive a Zátopek, vidíme, že je svěží, zdraví lidí. Už ho dělí len 120 metrov od cíla. Zátopek jde jako první. Hlásíme republice. Štábní kapitán Emil Zátopek bíhá v maratonském běhu na 15. olympijských hrách v Helsinkách jako první do cíle. Usmívá se a protrl pásku.
2: A to už byly samozřejmě Helsinky roku 1952. Já to slyším pořád dokola a stále jsem dojatý. Finále maratonského běhu. Usmívám se tomu, jak je z pohledu reportérů Zátopek svěží, když on sám přiznával, že skutečnost byla na konci maratonu úplně jiná. Dnešní poslední zastavení s Emilem Zátopkem bude trochu netradiční. V rozhovoru s Františkem Nepilem. Tenkrát, když se Zátopkovi potkali s Nepilovými u Nepilu na chalupě ve Stradonicích. Kolega Karel Tejkal pak zvukový záznam jejich společného vyprávění o sportu doplnil ještě autorským čtením Františka Nepila, který mimo jiné vzpomíná na to, jak si na prvním stadionu světa v Olympii doběhl pro vítězství. A já už teď nebudu vyprávění všech Františka Nepila, Emila Zátopka a jeho paní vůbec rušit. Jenom vám popřeju pěkný zbytek večera a jak doufám, tak brzy opět někdy naslyšenou.
3: V Olympii se, jak víte, každé 4 roky konaly starověké hry, a to, jak nevíte, po dobu 12 století. Během příprav a konání her se nesměly vést a nevedly války mezi řeckými státy. Těch her se konalo 293, jak píše Vojtěch Zamarovský, a z nich je 250 křížově doloženo. Až na nepatrné výjimky jsou známa jména všech olympijských vítězů. Po téměř 12 letech hry z ideologických důvodů zakázal římský císař Teodosius Veliký. Nedivte se, že když jsem vstoupil na plochu pravého olympijského stadionu, zavibrovaly ve mně všechny romantické žilky a začal jsem se svlékat. Zaběhnu si tu a ty mě vyfotografuješ, řekl jsem své ženě. Zděsila se, jednak proto, že antičtí závodníci tu běhali nazí jako prst, jednak, že několik turistů dříve než ona pochopilo, co tu bude k vidění, a usadilo se na valech, které zbyly po antických tribunách. Slunce žhnulo až k zbláznění, ale já proletěl po závodní dráze v Olympii jako blesk. Vy, kdo znáte mou postavu, víte, že jako kulový blesk. Diváci mě aplaudovali, já nemohl z toho horka popadnout dech, ale zjistil jsem, že jsem se snažil zbytečně. Moje osobní fotografka nevěděla, kde je spoušť, takže mě nevyfotografovala. Ukázal jsem jí spoušť, zatáhl jsem podruhé břicho a běžel znovu. Část obecenstva, která se nenabažila mým prvním startem, mi opět zatleskala a začala se rozcházet. Běžíš moc rychle, vymlouvala se však moje žena. Já to nestačila zmáčknout. Pěnila se mi krev, ale šel jsem na start po třetí. Obecenstvo mělo už dost mého exhibicionismu a odešlo. Zůstal tam jeden jediný bělovlasý pán. Překlusal jsem třetí dvoustovku a žena to konečně zmáčkla. Jenže ten bělovlasý pán, asi to byl profesor, ke mně přistoupil a upozornil mě. Excuse me, sir, ale běžel jste vždy obráceně od cíle do startu. Poděkoval jsem mu, ale po čtvrté jsem už neběžel. Chyba, měl jsem běžet. Na tom snímku není vidět nic než rozmazaná bílá čára. To jsem já, vysvětluju každému. Běžel jsem tak rychle, že mě nezachytila ani pětisetina vteřiny.
4: Mně se zdá, že z takové té velice dobré myšlenky, což byl třeba jogging, že ta, jogging, co to byl jogging, to běžím jak můžu a když už nemůžu, tak pochoduju a koukám kolem sebe po lese a podobně. Jenomže tím, že lidé jsou strašně soutěživí a mají rádi soutěž, tak nakonec co se z toho stalo, z joggingu, že teď začali lidé, kteří třeba nikdy neběhali, i staří lidé, kteří už třeba ani na to tak neměli, začali běhat denně spoustu kilometrů, prostě oči vyvalený, zuby zaťáty a hnali jako najatí po lese, takže neviděli ani, jestli je podzim nebo jaro nebo tak. Jo? To je můj názor vrhačky na toto. Jo?
5: A později rekreativní.
4: Protože já jako vrhačka, já jsem vždycky běžela třeba 200 metrů, 300 metrů a pak jsem pochodovala a zase jsem běžela a zase jsem pochodovala. Myslím si, že každý musí si to nadávkovat, na co má, že když mám 70 roků, tak nemůžu prostě lítat denně bůh ví kolik kilometrů, protože mě odejdou kolena, začnou mě bolet kotníky a podobně, zvlášť když třeba nemám šanci běhat někde na nějaké rašelinové dráze v lese a tak. No, takže to myslím, že se potom nakonec z dobré myšlenky, že se takto zvrhlo a ty zase druhý extrém, běhání je blbost, jo, choďte, musíte chodit, jo, a podobně. Nemyslím, že by běhání byla blbost, proč, ale musím běhat s rozumem, tak na co mám. A ne každý den, protože mám taky jinou práci, musím mít taky jiné zájmy, ne? Mám taky kulturu, chci si něco přečíst a tak dále. Znám hodně takových těch euforistických starých běžců, kteří prostě neznají nic jiného, než každý den ruce na prsa a vyjo a běžím. No. A v zahradu tam se plazí jeho žena po zahradě a on se akorát chlubí tím, jakou vypěstoval cibuli a já vím, že to vypěstovala jeho žena
3: to
4: nakonec.
3: No. Na mě, co se koukáte?
4: Já se nekoukám na vás, já jenom vás varuju.
3: Já teda k té soutěživosti, jestli smím skočit do řeči, tak jak říkám, v člověku je a já si pamatuju, to si potřebuju pamatovat, tady ve Strádonicích, když jsem běhal, tady to bylo takový zdravější, tak jsem běhal se psem. Neměl jsem svýho psa, tady byl takový pes, který patřil všem, jo, jako sport pro všechny, tak pes pro všechny tady byl. A ten vždycky, když viděl, že jdu běhat, tak se ke mně připojil, že v temné noci a běžel se mnou. A on mě úplně nervově, on mě neurotizoval, protože on měl takovýhle nožičky, jo. A teďko přede mnou to metelil pořád. A já jsem si říkal, tak malýho psa, já se nesmím uštvat, už jsem v letech, jo, ale já ho nikdy nepředhonil a taky on mě nenechal chodit. On jako když viděl, že jdu, tak byl jako nervózní a vracel se a furt se rozbíhal. Jo, tak na něco byl ten pes dobrý, jenomže nečet nic o tom, že v 70 má být člověk rozumnej.
5: Emile, ty si ovšem psa zdisgustoval během, když už teda pan Heppel vzpomněl na to, že tomu psovi nestačil, tak ty si jednou toho psa doslova zničil.
6: No, poprvé jsem na to přišel, když jsem byl na vojně v Milovicích, a tam byl takový mladý vlčák, ale budíš k ničemu, protože jeho majitel byl důstojník, který na sobotu neděli odjížděl do Prahy domů k rodičům a toho psa měl na starosti Vojin Žilina, Slovak, který mu považoval za svoji povinnost, že stačí, když mu donese žrádlo z jídelny, to mu tam nějak vyfasoval, dones mu žrádlo, dones mu vodu na pití a hotovo a ten pes se jenom vyvaloval pod posteli. A já když v soboru jsem šel běhat a říkám, já si beru toho psa sebou. A já jsem si říkal, co pes proběhne a on neřád, on mě teda zesměšňoval. On ne, že zběhl, on si odběhl, zvihl nožičku, vyčural se, tam si odběhl, tam udělal hromadku. A podle, já jsem běžel usilovně, měl jsem takovou trasu asi 4 km do lesa, tam byla 400 metrová rovinka travnata, no a co ten se navývaděl cestou, než jsme tam doběhli, no ale tam já jsem potom... jsem shodil vojenské kaloty a bluzu a v trnikách a v tričku 400 metrů a pes jsem to palkoval. A on velice nadšeně se mnou. Já jsem si vyklusal takových 150 metrů, takový meziklus a zpátky. Ale on hned na to přišel, že zase poběžím zpátky, tak už neběžel 400 metrů, jenom 357 na boveček, až se ten vůl vrátí. No jo, ale on už ty poslední 300 neběžel, on už nebyl schopný. A já nás čekal ještě 4 km zpátky, já říkám, tak trep. A domů. A jdem. No ta, a on za mnou, když jsem ho zaval, tak přiběhl a zaostával. Jeda, to bylo horší a horší. Mě nám chybilo 2 kilometry do kasaren a on najednou lehnul a já do něho, tak jsem musel nohou postrkovat. A jdem, když jsem ho postrčil, tak kusal, no to bylo zoufale. Já jsem nakonec musel násilím dokopat až do kasaren a on tam trefil, teda pod svoji postel zalehnul, přešla neděle, přijel jeho majitel, ptal se po psovi, kde pes? No leží, no, vypadá, že má nějakou horučavu, říkal ten boják Žilina. Jak to, co se s ním stalo? No nic, ne, žrádlo dostal to, ale on nežere. Kdo, co se s ním dělal, stalo? No, suru za tobě ho vzali na trenírovku. No a pes byl odrovnaný na celý týden. No a to jsem zkoušel pak i s jinými psy. A pes, jak není trénovaný, tak 20 kilometrů to prostě nevydrží v souvislém tempu. No a...
5: Ten pes pro všechny tu je ještě, máte šanci, 20 kilometrů.
4: Ale ne, už... jsme byli na té svadební cestě, na tom Medlově, a tam měl taky ten vedoucí toho střediska, měl tam taky psa. A ten, já jsem sledovala, jak Emil ho úplně nakonec zničil toho psa. On s náma poskakoval, když jsme běhali v lese, tak on kolem nás poskakoval za náma. A Ťopek naraz se otočil
6: a
4: hr za ním. A teď ten pes naraz začal utíkat, lekl se a začal utíkat a Emil za ním. A teď ho začal honit. Ale tam bylo právě zajímavé, jak ho přinutil, že naraz byl jako pronásledovaný ten pes. On se cítil naraz pronásledovaný a teď se snažil utéct. A Emil za ním. A klíčkoval. A Emil za ním.
6: A přiběhl k jezeru a teď nemohl klíčkovat, protože tam byla voda. A musel pobřovat. A já za ním jsem to padl.
4: A teďka nakonec toho psa tak uhnal, že on si lehl. A tak se díval, tak si mě tady zabije. No, on nechtěl zabít, ale on přišel k tomu názoru, že ho Emil chce zabít. Jo?
6: A teď, ale my,
4: a ještě tam jsem měla nějaké kamarádky a to za Ťopkem. Teď my jsme nemohli chytit, my z atletky jsme byli všecky a my jsme se všichni děsně uštvali až na Ťopka. Ten pes a my taky, protože my jsme se snažili chytit a pořád na Ťopka jsme křičeli, necháš toho psa, teď ho zničíš a to. A teď, když ten pes už tam ležel, takhle packy a tak se smutně díval, tak mi necháš ho, jdeš pryč od něho, kopali jsme Ťopkovi do noh a tak jo. No, on nakonec ho zahnal až domů, na dvůr a on zalezl do boudy a nevylezl. Až asi za dva dny vystrčil šňupak a Ťopek zrovna byl na dvorku.
6: Ten pes je venku. A nevěle zase celý.
4: A nevěle za to, kud jsme z té svadební cesty neodjeli.
3: Žena nikdy nepochopí, že nastala chvíle, kdy člověk potřebuje padnout s hlavou v dlaních a bez hlesu ležet jako zestárlý slon, jenž doputoval na samý konec svého života, jenž doputoval v džungli na místo, kam chodí staří sloni vydechnout svou utrmácenou duši. Žena to nikdy nepochopí, protože si svůj hodnotový žebříček vytvořila v pravěku, v dobách, kdy žila v korunách plavuní a kdy schody i zábradlí k její kuchyni i jídelně tvořila liána. Její myšlenky, či přesněji řečeno její nervová soustava, dosud nezaznamenala signály vyšších mravních vznětů. Takže její mozkovna je dosud zaplněna živočišnými pojmy, které vytvořili předchůdci člověka, tedy pojmy primitivními a prazákladními jako hlad, děti, pokrm, chladno, výplata, uhlí, známky na vysvědčení, hladká mouka, hrubá mouka, koruny, haléře, činže a tak dále. Co vám je pro Boha do toho, že zdražili tramvaje, když naši prohráli? Proč vás otravuje s tím, že by se měl koupit Jarouškovi zimníček, když naši prohráli? Žena nikdy nepochopí, jak to, že porážku vašeho mužstva nemohou v následné chvíli vaší bezútěšnosti vyškrtat z vaší zmučené mysli ani její výstřihy, ani smažené telecí řízky, ani jalové otázky, zda si má vzít na návštěvu brokátovou velkou večerní nebo spíše mini sukni z bílého tylu či černého mušelínu. Jediné, co má žena udělat, když pochopí, že naši prohráli, je posypat se celá popelem a mourem, roztrhnout si roucho, začít se stříhat dohola a propuknout v hořký, kvílivý pláč. Jedině to může vrátit člověka do světa reality, jedině tehdy je schopen poskytnout jí slova útěchy, která by ovšem jeho samotného neutěšila. Tehdy totiž konejšivě řekne, ale

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.